a pro stroj vedoucího smrt a pro výpravčího prokletí vypravovat podivný noční vlak. Vladimír Hauser pokračuje ve čtení povídky Mirka Vostrého z knihy Muzikant na jezeře za čtvrt hodiny.

Ježíš řekl: Abba, Otče, tobě je všecko možné. Odej mi ode mne tento kalich, ale ne co já chci, nýbrž co ty chceš. Marek 14:36.

Čtení na pokračování patří knize Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Minule jsme otevřeli povídku Noční výpravčí. Vypráví ji mladý muž, který každý rok přijíždí na nádraží Větlové, kde přespává a vzpomíná na svého otce. Otec byl strojvůdcem, který zde tragicky zahynul před lety při srážce vlaků. V noci přišel za vypravěčem podivný

Výpravčí byl až doteď tak trochu napružený, najednou to z něj ale částečně spadlo, pohodlně se opřel a začal vyprávět. Nastoupil jsem tady jako výpravčí hned po vojně, to bylo ve 64. roce. Tenkrát jste si nemohl moc vybírat, šel jste, kam vás přidělili. Já jsem byl svobodný, tak mi bylo jedno, kam půjdu. A v Jedlový bylo volné místo. Pro mě za mě třeba Jedlová, řekl jsem si. Nad touhle kanceláří je sice byt pro výpravčího, jenomže já jsem chtěl bydlet někde mezi lidma, tady totiž není nic než nádraží. Tak jsem si našel podnájem v dolním podluží a tam jsem se taky po dvou letech oženil. A pár let na to jsme tam koupili domek. Na téhle stanici mi bylo docela dobře. Brzo jsem totiž zjistil, že se tady člověk nenudí. Přes den tu pořád něco jezdí a tak vám pracovní doba uteče, ani se nenadějete. S každým fírou prohodíte pár slov, než zase odjede, pozorujete cestující, jak přijíždějí, čekají na další vlak a zase odjíždějí, prostě máte na co koukat a to je fajn. Mezi fírama jsem měl pár oblíbených, co si rádi povídají. Takovej byl třeba Jandera, co jezdil mezi Rumburkem a Děčínem. Nějak jsme si padli do oka. A on, i když bydlel až v Roudnici, tak za mnou jednou, když měl volno, přijel jsem do Jedlový. A tady jsme seděli v nádražní krčmě, bavili se o všem možným, a já jsem měl pocit, že jsem po dlouhý době našel kamaráda. Výpravčí se celou dobu, co povídal, díval směrem ke stěně, na který visely jízdní řády a nějaký azmboňácký směrnice nebo co, akorát, že nekoukal na ty lejstra. Jeho zrak šel skrz ně a přes stěnu až do nádražní krčmy, kde tenkrát seděl se strojvůdcem Janderou. Janderou? To snad není možný. Jandera? Říkáte Jandera? Tak se jmenoval? Můj táta byl Jandera a jezdil s motorákem přes Jedlovou a o zdejším výpravčím se občas zmínil. Andrejevič, to jméno si pamatuju. Nejmenujete se náhodou Andrejevič? Jo, to jsem já, odpověděl výpravčí, ale nijak se tomu odhalení nedivil. Říkal jsem si celou dobu, že se tady s váma bavím, jako bych vás znal. Jste mu podobnej, Vláďovi Janderovi. Vy jste ten kluk, co ho Vláďa občas vozil sebou, že jo? Jako byste tátovi z oka vypad. Zmlknul a až po chvilce ze sebe vysoukal, vy mi to nikdy neodpustíte, ale jestli mě ještě chvíli vydržíte poslouchat, tak to třeba aspoň pochopíte a já budu ten nejšťastnější člověk na světě. Teď jsem se ztratil. Proč bych ho měl přestat poslouchat? A co bych mu měl, nebo spíš neměl odpustit? Když to byl přece ten výpravčí, který si s mým tátou vždycky povídal, když jsme zastavili v Jedlový a pár slov prohodil pokaždý i se mnou. Mluvili spolu s tátou jako nejlepší kamarádi. A právě v tu chvíli se mi to v hlavě všechno spojilo. Jako když v autě zařadíte rychlost a pustíte spojku. Ty zubatý kolečka zapadnou přesně tam, kam patří. Najednou jsem měl před očima tátu v kabině vlaku, jak se oknem dívá na přicházejícího výpravčího, tohle výpravčího, Andrejeviče, s úsměvem se otáčí ke mně a povídá, to jsem zvědavý, co pro mě má Andrejevič zase za novinky, on má pokaždý něco zajímavého. Jo, byl to ten samej Andrejevič, co teď seděl přede mnou, akorát jedna věc na něm byla jiná. Kromě toho, že červenou čepici mýval na hlavě a ne na zdi, měl tenkrát takový živý, veselý oči.

Byl jsem neskutečně zvědavý, jak to jeho vyprávění bude pokračovat. A taky jsem mu to řekl. On se ale i po mým ujištění, že si ho opravdu chci vyslechnout, tvářil dost neurčitě a povídat začal až po chvilce. Tak teda bylo to 8. června, na den přesně jako dneska, a dokonce to byl taky pátek. Rok 79. Měli jsme tenkrát se ženou nějaký problémy, teda vlastně dost velký problémy. Byli jsme spolu už 16 let a celkem nám to vždycky klapalo. Žádná idylka, ale v podstatě to bylo dobrý. Ona ale tenkrát začala být taková podrážděná, na všechno ocekávala a nic jí nebylo po chuti. Nevěděl jsem, co se děje. Ženská vám takové věci neřekne a čeká, že na to přijdete sám. A co byste řekl? Chlap v tom byl. Do někoho se zakoukala. A už pro ní nebylo důležitý nic, co se týkalo nás dvou. Neříkám, že jsem na tom neměl taky svůj díl viny. Jí asi připadalo, že se o ní moc nezajímám. A je pravda, že jsem jí málo kdy někam vytáhl. Většinou jsem přišel domů a byl jsem rád, že jsem rád. A pro ženu to byla nuda. Pak potká mladšího, rozvedenýho, který je z ní celý na větvi a má na ní fůru času, a jí to samozřejmě přijde zajímavější než furt ty stejný večery s opotřebovaným výpravčím. Dělal v zahraničním obchodu a já vůbec nevím, jak se takový člověk vzal zrovna tady v Podluží. Chodil v kravatě, vždycky celý vymydlený. A ženě pořád nosil nějaký dárky, ke kterým se normální člověk nedostane. No, to jsem vám ale povídat nechtěl. A vás to ani nezajímá, víte? Tak se nezlobte. To teda trefil hřebík na hlavičku. Nechápal jsem, proč by mě zrovna tohle mělo zajímat, jenže když už jsem mu řekl, že si ho poslechnu, tak jsem mlčel a poslouchal. Jenže ten pátek 8. června se mi tohle všechno honilo hlavou a bylo to hodně živý, protože to byly teprve 2 dny, co jsem se o tom chlapovi dozvěděl. Asi chápete, že jsem z toho byl úplně špatnej a v práci jsem se moc nesoustředil. Takhle jsem teda přetrpěl celý pátek. Byla už tma a mě čekal jenom ten poslední noční vlak. Domů jsem se ale nechystal, nijak zvlášť se mi tam nechtělo, to je jasný. A spát, že budu na gauči, co je tamhle vedle. Na něm jsem přespával pokaždý, když jsem končil takhle pozdě v noci a neměl tady zrovna auto. Starší MBčko jsme tenkrát měli, takový temně tyrkysový, jestli si tu barvu pamatujete. Bez auta jsem se totiž neměl jak dostat domů. Ten pátek jsem tu sice autem byl, domů jsem ale nechtěl. Bylo to na mě trochu moc dlouhý, tak jsem se napil čaje a čekal jsem, jestli se konečně dostane k něčemu zajímavému. Čekal jsem na ten vlak a furt myslel na to, jak se mi to doma podělalo. Pak jsem zaslechl vzdálený zvuk dýzlu, který se přibližoval. Vyšel jsem ven a uviděl světla, nejdřív všechny 3. Jak ten vlak vyjížděl do stanice, tak zaslo to dálkový, co je nad kabinou, protože stanice je osvětlená lampama a dálkový světlo je zbytečný. Ale to vy víte, když jste ten vlak taky párkrát řídil. Přikývl jsem. Dálkové světlo se vždycky zhasíná, když se vyjíždí do osvětlené stanice, aby neoslňovalo cestující a výpravčího. Vláďa Jendera jezdil vždycky na čas, pokračoval výpravčí. A tenkrát tady taky zastavil přesně ve 39. Motor nechal puštěný na volnoběh a já jsem šel k němu, abych s ním prohodil pár slov. Vláďa hned poznal, že nejsem ve svý kůži, a taky se mě na to zeptal. Já jsem moc hovorný nebyl, ale on se nedal a povídá, povyprávíš mi to v klidu, já za tebou někdy v týdnu přijedu. Jenže on už nepřijel. Ani v týdnu, ani potom. Dal jsem mu odjezd, on se rozjel,
a já se vrátil do kanceláře. Sotva jsem stihl postavit na čaj, když jsem uslyšel... Andrejevič se odmlčel a na sucho polknul. Všiml jsem si, že má najednou vlhký oči. Uslyšel jsem ránu a ten nezaměnitelný kovový zvuk, jak se něco velikýho a těžkýho bortí. A pak ticho. Hluboký, zlověstný ticho. Rozrazil jsem dveře a vylítnul ven, jen tak v košili, sako, který jsem si pár vteřin předtím sundal, zůstalo na věšáku. Byla zima, zrovna jako dneska, ale já jsem ji necítil, pádil jsem jako o život tam, co se hned za výhybkou dělí koleje na Lípu a na Děčín. A tam to bylo. Janderův motorák tam tiše stál, dálkový světlo, který rozsvítil, když vyjížděl, pořád ještě svítilo, jenomže v takovým nepřirozeným úhlu. A v té záři bylo matně vidět něco, co tam být nemělo. Jak jsem se blížil, rozeznával jsem obrysy lokomotivy. Byla to 458, zabořená hluboko do motoráku. Nákladák od Lípy, naražený ve Vláďovým motoráku. Několik okamžiků mi trvalo, než jsem pochopil, na co se to dívám. Tady se srazily dva vlaky, ale... Andrejevič zase polkl. Polkl znova. Bylo vidět, jaký úsilí vynakládá, aby mohl pokračovat. I já jsem mlčel. Šrotovalo mi to v hlavě, jak mi postupně docházelo, co mi tady Andrejevič vypráví. Jenže jak se do prkínka Vláďa odstnul na koleji na Lípu, když měl jet na Děčín, pokračoval. A v podstatě hned jsem znal odpověď. No jo, dyť já jsem mu nepřehodil výhybku, jak jsem byl dneska celý den mimo. Tohle mi prolítlo hlavou během posledních metrů, než jsem doběhl tam, co byla kabina motoráku. Ta tam teda teď už nebyla. Byl tam motor té nákladní lokomotivy. Dovnitř se dalo vlíst leda zadem, tak jsem běžel prázdným vozem dopředu a začal rumplovat dveřma kabiny. Teprv po nekonečně dlouhý chvíli jsem je otevřel. Andrejevič zase zmlkl a já jsem se přistihl, jak se mi rozostřuje zrak a chce se mi zvracet. Vláďovi jsem už pomoct nemohl. Víc toho ze sebe Andrejevič nedostal. Rozbrečil se. A já už jsem nepotřeboval slyšet víc. Vždyť ty jsi mi, ty vole, zabil tátu. Měl jsem z toho chuti Andrejeviče zaškrtit. Nepřehodil výhybku. Kdyby dělal svoji práci, tak tady táta dneska byl. Můj nejlepší usměvavý táta, který mi ještě dneska tak chybí. Já ho snad zabiju. Jo, přesně to udělám. Jenom ještě nevím jak. Asi hodně pomalu a s gustem. Před očima jsem měl černo, nekonečný černo. Nevím, jak dlouho jsem bojoval s touhou na něj skočit, jenže pak jsem zase zaostřil a spatřil jsem ho, Andrejeviče. Po tvářích mu tekly slzy. Nevím proč, ale najednou jsem myslel na to, kolikrát já jsem udělal chybu. Akorát, že moje chyby nemohly ohrozit ničí život. Firma na nejvejš přišla o pár peněz. Snažil jsem se sám sebe přesvědčit, že... chyby dělá každej a že Andrejevič léta poctivě vypravoval vlaky tak, že všechny bezpečně odjeli. Až na ten poslední, jenomže zrovna v něm se zabil můj táta. Tohle všechno se ve mně pralo a já jsem nebyl schopný k tomu zaujmout nějaký rozumný postoj. Bylo toho na mě moc a potřeboval jsem čas, abych to strávil.

0: První se vzpamatoval Andrejevič. Aspoň do té míry, že mohl mluvit. Tak teď víte, jak to bylo. Musíte mě strašně nenávidět. A já se vám vůbec nedivím, jsem na tom stejně. Taky se nenávidím. Měl jsem Vláďu rád a zabil jsem ho. A vás jsem připravil o tátu. Jo. Přesně tak to je, říkal jsem si. O to víc mě udivovalo, že zuřivá nenávist, kterou jsem k Andrejevičovi cítil, zvolna slábne a na povrch se dare jiný pocit. Neuměl jsem ho pojmenovat, mělo to ale co dělat s tím, že žít celý ty roky s takovouhle vinou, to musí být na palici. To je větší trest, než si zaslouží někdo, kdo udělal chybu, protože měl jen jednu hlavu a ta zrovna měla větší starosti, než si já umím představit. Ta nenávist a vztek tam ale pořád byly. Až po chvilce a po velkým přemáhání jsem ze sebe vypravil: nevím, co chcete, abych vám na to řekl. A že bych vás ale nenáviděl, to není úplně přesný. V prvních okamžicích se to nabízelo, to nechci lhát, byl to přece můj táta. Opatrně jsem vážil slova, jak jsem se díval do jeho tváře plné bolesti a zároveň i očekávání. Ale myslím, že jsi si prožil svoje a nebylo by fér bejt na vás hnusnej. Sám jsem nevěřil, že jsem něco takového dokázal říct, jenže jsem to fakt řekl a nedalo se to vzít zpátky. Výpravčímu se viditelně ulevilo a povídal: ne, že by vám to nemělo být jedno, ale mě po tomhle průšvihu už nenechali dělat výpravčího tak jako do té doby. Přezadili mě na noc a jediný vlak, který vypravuju, je tenhle noční. To jsem vám ale už říkal, ne?
1: Jo, říkal. Ale vysvětlete mi, o jakým vlaku to mluvíte. Támhle ten jízdní řád, ukázal jsem na lejstro na stěně, říká, že poslední vlak z téhle stanice jede ve 9:45, potom už nic.
0: Andrejevič se na mě nechápavě podíval. No, na jízdním řádu není, to máte pravdu. Ale on jezdí. Každý pátek ve 23:39 přesně. Ještě nikdy se nespozdil ani nevynechal. Pokaždý je tady přesně na čas a já ho mám vypravit.
1: Teď jsem zase nechápal já. Vlastně jsem nechápal už delší dobu.
0: Jenomže, abych mu mohl dát odjezd, tak to by ho musel mít kdo řídit. Že mi to v mým chápání moc nepomohlo, je vám asi jasný. Zkusil jsem logiku z mýho pohledu neotřesitelnou. A jak se sem takovej vlak dostane, když říkáte, že ho nemá kdo řídit? Kde teda je ten strojvůdce, který s ním přijel?
2: Andrejeviče můj dotaz jednak trochu pobavil a jednak mu nejspíš vůbec nerozuměl.
0: Nevím. Mně to nikdy nepřišlo divný, tak jsem potom nepátral. Proč vás to zajímá?
1: No jo, vlastně. Proč by mě mělo zajímat, jak na nádraží přijede vlak bez strojvůdce? Mávnul jsem rukou, jakože to není důležitý, a Andrejevič pokračoval:
0: víte, ale co vždycky trápí mě, jak ten vlak odsud bez fíry odjede. A on neodjede, to totiž bez fíry nemůže.

0: konečně řekl něco, co dávalo smysl. Aby vlak odjel bez strojvůdce, to je zřejmě dost těžký i v tak absurdním příběhu, jako je ten jeho. Andrejevič pokračoval, jenže já ten vlak vypravit potřebuju, on tam stojí a čeká a já mu nemůžu dát odjezd, teda můžu a taky jsem to už zkusil, jenomže vám určitě nemusím vykládat, že to nebylo k ničemu. Bez fíry prostě neodjede. Ujistil jsem ho, že mi to zní naprosto logicky. Pořád jsem ale nechápal, co se teda stane, když ten vlak neodjede. Za ty roky by se mu tady na nádraží muselo nakupit pěkných pár vlaků, co neodjeli. Hodně přes 500 motoráků odhadem. Já jsem ale neviděl ani jeden. Vždyť by taky on takový nesmysl. Nádraží, když jsem jim procházel, bylo zrovna tak prázdný, jako je teď. Tím jsem si jistý. Když jsem se ale na to Andrejeviče zeptal, zatvářil se zmateně.
1: No, já když vidím, že fíra není, tak se vrátím do kanceláře. A když pak vykouknu na kolejiště, ten vlak už je fuč. Přijede zas za týden.
0: To bylo jak s kozou na ledě. Andrejeviče zajímalo jenom to, že s tím vlakem nemá kdo odjet, což je určitě chválihodný. Nakonec on je výpravčí, no ne? Jenže se vůbec nedivil, jak se to stane, že ten vlak tam pak není. Kam ten motorák zmizí a jak? Vypaří se? Vstřebá se? Vyběhne z lesa trpaslík a s tím vlakem odjede do díry v nejbližším pařezu? Něco mi tady unikalo. Něco, co Andrejevič považoval za přirozený, takže to nedokázal vysvětlit a vlastně ani nechápal, na co se ptám a proč. Uznal jsem, že nemá smysl se vyptávat dál. Andrejevič se odmlčel a pak se napil čaje, co už byl skoro studený. Viděl jsem, že mi chce něco říct, ale že se nejdřív musí odhodlat, tak jsem čekal. Trvalo mu snad půl minuty, než vyhrkl:
1: Vy byste s tím nemohl odjet?
0: Vylítlo to z něj tak rychle, že jsem si to v hlavě musel přehrát znova a pomalejc. Teprv pak jsem tomu porozuměl, teda rozeznával jsem ty slova, ale nechápal jejich smysl, jestli mi rozumíte. Andrejevič určitě nemyslel, že bych já... A nakonec, proč ne? Už nějakou dobu mi tady vykládá věci, které by každému příčetnému člověku, a já jsem se za jednoho pořád ještě považoval, byly naprosto nesrozumitelné. Tak proč by nemohl chtít, abych odjel s tím jeho vlakem? Pro jistotu jsem se ho ale zeptal, jestli opravdu řekl to, co jsem slyšel.
1: Ale jo, slyšel jste dobře. Říkal jste přece, že jste to už řídil. Já vím, je to dávno, do toho se ale rychle dostanete. Nemůže to být těžší, než řídit auto. Navíc vlak přece nemá volant, ne? Jede tam, kam ho koleje vedou. A ani byste s tím nemusel jet daleko. V Kamenici to necháte na odstavný koleji, já mezi tím zavolám Krupičkovi, co tam dělá výpravčí, ať vás čeká. A nebo, víte co? Vy s tím motorákem přijedete zas zpátky. Stejně jste odsud teď v noci nikam jet nechtěl, že ne? Kdy jste přijel? Dneska? Tak to se určitě budete chtít vrátit. A na to nepotřebujete nádraží s odstavnou kolejí. Vrátit se můžete odkudkoliv, třeba hned z Kytlice. Tak co myslíte? Půjde to?
0: Ten chlap se mi snad zdál. Jemu vůbec nepřišlo divný po mně chtít, abych řídil nějaký vlak, který podle všeho přijížděl jenom do jeho hlavy. On se mnou mluvil, jako bych mu to už skoro slíbil, a teď si se mnou jen ladil technický detaily. Abych konečně ukončil tohle nesmyslný téma, souhlasil jsem, že mu ten vlak teda odvezu. Umíte si představit, jak jsem se musel soustředit, aby na mě Andrejevič nepoznal, že si myslím, že mu hrabe a že žádný noční vlak neexistuje. Asi si říkáte, proč takový ohledy k někomu, kdo mi zabil tátu. Taky mě to napadlo. Jenže pak jsem přišel na to, co k němu cítím. Bylo mi ho líto. Jo,
1: zabil mi tátu a mě ho bylo líto. Asi jsem divnej.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudba Jonatan Kaleta.

Sebelítost v sobě skrývá velké nebezpečí. Sami sebe díky ní uzavíráme do izolace a stavíme mezi sebe a druhé vysoké překážky. To neříká nic o tom, kdo za zranění může, ani to nepřekrývá potřebu danou věc skutečně řešit. Jen je potřeba tohle nenápadné vězení opustit. A všichni asi víme, že to někdy není vůbec jednoduché. Skoro nepochopitelně si v něm totiž lze i libovat. Jak pracovat s litováním sama sebe? Zazní v rozhovoru Kateřiny Hodecové s kazatelem Církve bratrské Zdeňkem Kašpárkem v klíčovém slově ve 3 hodiny.

0: Byly 3 hodiny, máme úterý 26. května. Posloucháte noční vysílání Rádia 7. Jeho příjemný poslech vám přeje Broňa Procházková. A přidávám i přání příjemného poslechu reprízy pořadu Klíčové slovo, ve kterém se vydáváme za sebelítostí.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pravidelného pořadu, ve kterém se snažíme jít věcem na kloub. Dnešním mým hostem je kazatel církve bratrské a také senior pro oblast Těšínska, kazatel tedy ze sboru církve bratrské v Třinci Lišbicích, Zdeněk Kašpárek. Moc vás vítám a děkuji za váš čas.
3: Já děkuji za pozvání a taky všechny zdravím.
2: Naše dnešní klíčové slovo bude sebelítost. To je věc, kterou asi známe všichni. Je to takový ten protipol časům radosti a energie. A týká se sebelítost každého, nebo jsou šťastlivci, kteří vůbec neví v tuhle chvíli, o čem mluvíme?
3: Já se obávám, že se to týká opravdu každého. A jestli nějaký takový šťastlivec existuje, tak mu teda srdečně blahopřeji samozřejmě. Ale ono samozřejmě se to o těch lidech nedovíme, že? Málo kdo se k tomu přizná. Ale já mám pocit, jak z vlastní zkušenosti, tak z toho, co čtu v Bibli, že někdy ta sebelítost opravdu převálcuje v podstatě kohokoliv, i včetně takových těch hrdinů víry, které na stránkách Bible obdivujeme, ať už to byl David, ať už to byl Eliáš, třeba Mojžíš, Jeremiáš, Job samozřejmě. A dokonce si myslím, že i ten apoštol Pavel občas tam nějakou jako strunu té sebelítosti brnkne. A i současní kazatelé, pastoři, evangelisté samozřejmě s tím bojují, včetně samotného, manželka by mohla vyprávět. A pamatuju si na jednoho takového velmi známého kazatele, kterého samozřejmě nebudu jmenovat, který vzpomínal kdysi na nějaké konferenci, jak má problémy se sebelítostí, se svojí, po setkáních nějakých sporných se svojí manželkou, kdy se cítil teda nějakým způsobem zhrzen. A on to řešil tím, že si zalezl do obýváku a snad zalezl pod nějaký konferenční stůl, který tam měli, a vyléčila ho z toho manželka tím, že ho jednou takhle vyfotila a ukázala mu tu fotku, jak přitom vypadá. Tak to je jeden z takových léků na sebelítost, možná když trošku s nadhledem nám někdo přiblíží, co všechno přitom jsme schopni vyvádět.
2: Tak předpokládám, že dnešní pořad bude velmi praktický podle toho, čím jsme začali. Jak by se sebelítost vlastně dala definovat?
3: Já si myslím, že je to taková ta lítost nad sebou sama v podstatě vždycky, když věci nejdou tak, jak my bychom si přáli. Když se nenaplní nějaké naše potřeby, ať už tady jsou oprávněné nebo neoprávněné, nějaké naše tužby, sny, představy, plány, když nám prostě do toho někdo šlápne a teď ty věci jdou jinak a my se musíme s některými představami rozloučit. Někdy to zkousneme docela dobře, někdy prostě je z toho vážný problém. A taky ty příčiny samozřejmě jsou různé, někdy jsou to banální věci, člověk je doma přehlasován zbytkem rodiny v tom, kam se pojede v létě na dovolenou, on by rád do hor, ale jede se k moři, takže výsledkem tedy je to, že má pocit, že vlastně ta dovolená je naprosto k ničemu a to, na co se celý rok těší, tak vlastně jak si vyšumělo, dostracená. Tak to jsou takové ty banální věci, ale samozřejmě sebelítost nás může přemáhat i v mnohem vážnějších věcech, ať už jsou to nějaké zdravotní problémy, nějaké fatální diagnózy, a nebo třeba vážný manželský konflikt, mezigenerační konflikt mezi rodiči, dětmi, pocit nějakého zneužití nebo pocit, že někdo je nevděčný vůči tomu, co jsem pro něj udělal a tak dál. Tak to jsou všechny ty případy, kdy máme nějakou představu, nějaký plán a teď někdo do toho šlápne a najednou je to všechno jinak.
2: A může mít sebelítost nějakou krajní a tím pádem třeba i nebezpečnou polohu?
3: Asi možná otázka trošku i na psychologa. Myslím si, že ano, jakože když člověk se v tom tak nějak zamotá a uzavře, kdy ta sebelítost vede opravdu k tomu, že se zapouzdří a už si do toho nikoho nepustí, tak si myslím, že to může mít fatální důsledky. Nevím, jestli to může třeba vyústit i v nějaké sebevražedné sklony, ale minimálně takové uzavření se okolnímu světu, neschopnost pak řešit jakékoliv vlastně problémy ve svém životě, takový permanentní pocit, že vlastně to všechno k ničemu a všichni mi ublížili. Já si myslím, že pak můžou nastoupit i takové ty psychosomatické problémy. Když jsem slyšel nebo četl o tom, že někdy z takových věcí vzniká třeba rakovina. Nevím, jestli tomu tak je, není, ale určitě to zajímavý pohled, že člověk prostě se tak utápí v té hořkosti, že nakonec ho přimůže i takováhle fatální nemoc.
2: Takže když jsme v krajnosti, tak jsme vlastně slepí vůči ostatním věcem. Je to tak?
3: Tak nějak.
2: Neměl by mít věřící člověk vždycky víru na to, aby se životním nepříjemnostem nějak postavil a nedostal se do těch krajností nebo takových těch sebelítostivých stavů, kdy já jsem největší chudinka na světě?
3: Asi by bylo hezké, kdyby měl na to tu víru a použil všechny ty páky, které na tom třeba Boží slovo má, ale prostě ta realita někdy hodně míjí ten ideál. No, tak já se obávám, že prostě to tak jako často není, že prostě tu víru neumíme uplatnit, nebo minimálně ne hned na první dobrou. A zase to vidím i v té Bibli, že to tak bylo. A myslím si, že nám křesťanům to trošku ještě komplikuje jedna skutečnost, a to je totiž to, že my věříme v Boha, o kterém věříme, že je současně milující a současně všemohoucí. Že? A ono, když s toho uděláme nějakou takovou jako rovnici, tak nám z toho vypadne, že když teda někdo, kdo je všemohoucí a ještě nekonečně milující, je na naší straně, tak že vlastně se musíme mít pořád dobře, že? A ono to tak jako úplně není v tom křesťanském životě a v ten okamžik si klademe otázky, které tu naši sebelítost můžou prohlubovat, a to jsou takové ty momenty, kdy si říkáme, jestli to není nakonec i ten Bůh, který nás zapomněl, ten Bůh, který se postavil proti nám nebo se přestal zajímat o ty naše potřeby. A to zase vidím i v Bibli, že tam ti autoři různých textů kladou prostě takové ty otázky někdy až drze nebo skoro až rouhavé, bych řekl, kdy říkají, bože, prostě proč neslyšíš? Že, jako, kam jsi odešel? Proč jsi na nás zapomněl? Co mám dělat? Proč jsi nás opustil? A k tomu se ještě přidá takový ten moment, který teda mi se taky občas stává, když teda mám nějakou tu bolístku, když se člověk podívá kolem a teď vidí ty lidi, kteří třeba Boha ani nevěří a žijí všelijakým způsobem a jsou happy, tak pak zaznívají ty otázky, bože, jak to, že ten nespravedlivý nebo ten nevěřící, který si vůbec s hříchem nedělá těžkou hlavu, se má líp než já. Jako, kde je to tvoje požehnání? Že jo? Proč jsi na mě zapomněl? Proč jsi mě opustil? Takže já se obávám, že jako křesťané to někdy máme možná ještě trošku těžší s tou sebelítostí kvůli tomu jevu.
2: A je možné vlastně klást Bohu ty rouhavé otázky? Proč zrovna já? Proč já trpím a soused se má dobře, přestože, jak jste říkal, třeba se vůbec netrápí nějakými tvými zákony, Bože?
3: No, tak já to vidím, že ty biblické postavy v Biblii prostě tyhle ty otázky kladou, nebo tyhle ty výčitky vůči Bohu. A nemám pocit, že by Bůh za to zavrhl. Asi to není úplně ideální způsob komunikace s Bohem. Na druhou stranu nám to pomůže ventilovat ten přetlak emoční a na Boha to prostě nějak vysypat. A když čteme třeba knihu Job, že jo, tak tam dělá ještě horší věci. Že? Proklíná den vlastního narození. Jo? Vyčítá Bohu kde co. Takže tam někde ti boží muži prostě opravdu jdou takhle jako na krev do těch věcí. Ale nakonec stejně to končí vždycky dobře, jo? Že Bůh se k ním jako přizná a tu odpověď jim dá. Oni z toho nějak z té sebelítosti a z těch svých bolestí vybruslí. A tak to vidím jako to světlo na konci tunelu, no? když už jsme teda takhle do toho zapadli a otevřeme si na Hospodina trošku tu pusu drzejíc, než by možná jsme měli, takže on ve své lásce to nějak přikryje a nakonec stejně zase to jeho milosrdenství na nás nějak jako spadne. No.
2: Takže je nějaká lepší otázka než Bože, proč zrovna já?
3: No, taková jako košer otázka by byla asi Bože, jak to mám vydržet, no. Mě napadá teď teda v tuhle tu chvíli. Protože samozřejmě se nabízí otázka, Bože, proč se to stalo, a to je ještě horší, že jo. To prostě v okamžiku, kdy člověk začne přemýšlet, čím si to způsobil, proč se to stalo, kde je ta vyhýbka, kde se to prostě přehodilo ta kolej, tak to jsou nekonečné otázky a končí to v nějaké depresi nakonec, jo. Takže já si myslím, že na to si taky musíme dávat pozor a spíš prostě hledat u Boha tu sílu, no, Bože, dej mi sílu, dej mi milost, ukaž mi, jak z toho vyjít ven, protože apoštol Pavel vlastně má krásné zaslíbení, že Bůh nedá zkoušku nad naše síly a z každé zkoušky dá nějaké to východisko. Jo? Tak někde být musí. Takže Bože, kde je to východisko? Já ho nevidím, neslyším tě, nevím, co mám dělat. Dej mi moudrost, dej mi milost udělat další krok, který mě tím vším provede. No?
2: Zdá se mi, že lidé se dělí na jakési pomyslné dvě množiny. Někteří se litují a proto okolí je to velmi dobře pochopitelná emoce a litují toho človíčka, tak nějak se snaží mu pomoct. A pak jsou někteří, kteří svojí sebelítostí úplně dráždí to svoje okolí. V čem je problém?
3: Tak když pominu nějaké přirozené sympatie, antipatie, které k některým lidem chováme, ještě dřív než otevřou pusu, tak ta otázka zní, jako co tu sebelítost teda způsobuje, že? Co je tam příčinou. A já si myslím, že to, co nejvíc lidi dráždí, je, když člověk má takovou tu dětskou sebelítost. Jo? Když dospělý člověk se chová jako dítě, kterému prostě na tom pískovišti někdo vezme kyblík a lopatičku, ono se tam rozbrečí, vzteká, jo? A teď prostě celý svět se mu hroutí. Jo? Jde o banální věc, která se vyřeší prostě v jedné minutě, maminka vstane, prostě zase mu tu lopatičku jako vrátí, že? Ale někdy dospělí lidé se takhle chovají v takových jako banálních situacích a to vidím jako problém a to může fakt to okolí naštvat a s takovým člověkem asi málo kdo chce být v nějakém užším vztahu. Na druhou stranu, když někdo trpí sebelítostí prostě proto, že mu teď sdělili, že má rakovinu v terminálním stádiu, a nebo mu prostě zemře někdo z jeho blízkých, tak to je tak silně pochopitelné, že tam se nám chce plakat s ním a litovat ho spolu s ním, že? Takže tady asi bude někde ta hranice mezi tou akceptovatelnou a neakceptovatelnou sebelítostí.
2: Vy jste říkal na začátku, že sám máte zkušenosti se sebelítostí. Můžu se zeptat, jakou?
3: No spoustu. Co by se musel mít asi seriál těch pořadů, ale samozřejmě, tak jak už jsem mluvil na začátku o tom kazateli, tak já nevím, jestli je to problém každého muže, ale můj teda určitě někdy prostě ta sebelítost v tom manželství, že teda ty věci, jestli nerozumíme, nebo že manželka udělá něco jiného, něco jinak, než já bych si přál. Asi každý známe tu situaci, kdy třeba partner zapomene na výročí svatby, nebo na naše narozeniny, nebo na něco, nebo koupí nevhodný dárek jiný, než který jsme si přáli. Tak to jsou takové ty sebelítosti, které nás dokážou pořádně otrávit, když jde o banality. Já. Pro mě třeba osobně vždycky takovým jako lékem tady na to bylo přečíst si znovu 13. kapitolu 1. listu Korinským, protože tam, když pak si člověk přečte, že teda láska všechno vydrží a nepočítá křivdy, tak to tak jako člověka zahanbí natolik, že pochopí, že je hloupý, když kvůli takovým banálním věcem upadá do sebelítosti. No ale pak jsou samozřejmě vážnější věci, že jo? Tak když vám začne nějakým způsobem růst nějaká kolize, nějaká nedůvěra uvnitř vedoucího služebního týmu v církvi, kdy někdo špatně pochopí nějaké vaše rozhodnutí a vy třeba nedokážete nebo ani nemůžete třeba vysvětlit, proč, ale teď se na vaši hlavu snese nějaká kritika, tak ta sebelítost tam má samozřejmě nějaký prostor. A teď aktuálně já prostě to prožívám v těch zdravotních oblastech, protože dlouhodobě zápasím vlastně s chronickými bolestmi, lékaři neví, co je příčinou a taky jsem musel hledat způsob, jak z těchto věcí se dostat ven, abych nezůstal prostě jenom ležet, nekoukal do zdi, nebo na strop a nelitoval sám sebe, že?
2: To je těžké. Když vás to zmáhá, máte nějakou první pomoc? Nějakou tu 13. kapitolu?
3: No tady v těch věcech zdravotních se vždycky vracím s těch různým božím zaslíbením a k té elementární pravdě, že prostě Bůh nás miluje. A i když já tomu nerozumím, nedokážu si vysvětlit to, co se děje a připadne mi to hrozně nespravedlivý, protože jsem sportoval a snažil se žít zdravě a nejsem na ničem závislý, tak to nechápu, tak v tu chvíli si připomínám takové ty texty, takový ten známý text třeba v knize Přísloví v 3. kapitole, že máme prostě důvěřovat Hospodinu a nespoléhat na svoji rozumnost, nebo jak praví, nebo píše Izajáš na jiném místě, že prostě hold ty boží cesty a boží myšlení převyšují ty naše cesty a to naše myšlení tak jako nebe převyšuje zemi. A já prostě ty věci nepochopím, já nedokážu je vysvětlit, ale důvěřuji tomu, že Bůh ví, co dělá a že někde snad v té neviditelné oblasti, někde kolem mě, za mnou se děje nějaký zápas. Tak jako ten Job, že? Tak on taky nevěděl, proč se mu ty věci dějí. My to víme, protože to máme referované v tom jeho příběhu, ale on netušil, proč tak strašně trpí, že jo. Ale probíhal nějaký vlastně duchovní boj,

0: בשדך עורם ונסם עד העולם.
1: Nazahrnu mě mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližním mluví o pokoji, srdci však mají zášť.

0: Požehnal nás Hospodin, že vyslyšel mé prosby. Hospodin je má síla, můj štít, na něj se mi spoléhá.
1: Zachraň
0: Hospodin, svému kvěnictví.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Hostem dnešního pořadu je kazatel církve bratrské v Třinci, Lišbicích a také senior této oblasti Zdeněk Kašpárek. Dnes si povídáme o sebelítosti. My jsme tady v tom prvním vstupu se snažili zmapovat, jak se vlastně taková sebelítost projevuje. A mluvili jsme i o tom, že se nevyhýbá nikomu z nás. Pojďme teď do Bible. Právě proto, že Bible je vzácná kniha, která nic nelakuje na růžovo. Můžeme si projít některé konkrétní případy sebelitování. Vy jste říkal, že tam jsou, tak pojďme na ně.

0: No, tam je spousta takových třeba kratičkých momentů. Já třeba miluju tu pasáž příběhu o Eliášovi, který v podstatě na Karmelu nejprve zažije úžasnou boží moc, že se stoupí oheň z nebe na vodou nasáklou oběť. Prostě on tam porazí několik set proroků a kněží pohanských božstev a různých model. A prostě je úplně na top pozici a v zápětí na to tam čteme, jak utíká do pouště a sedá si tam pod nějaký ten keř a chce umřít. Jo? Rozumíte, člověk, který před chvíli zažil tak úžasný boží zázrak, prostě padá na zadek, je vyčerpaný, unavený fyzicky, duševně, duchovně a říká, bože, dost, prostě já chci umřít. Jo? Tak mě to hrozně pozbuzuje, že člověk tohohle typu může dojít i do téhleté fáze. Ale jinak jsou tam i takové jako pasáže jako delší, které jsou takovou anatomií nebo genezí možná sebelítosti. A to jsou třeba některé ty příběhy z doby exodu Izraele z Egypta do zaslíbené země. A já třeba mám moc rád ten text v Numeri v 11. kapitole, který popisuje právě ten moment, kdy už zase Izrael na poušti reptal proti Hospodinu. A mě jich strašně líto vždycky, protože já si dokážu představit, co prožívali, když z toho Egypta vycházeli. Prostě dostali vizi zaslíbené země, která oplývá medem a mlékem, kde bude strašně dobře. A živý Bůh, kterého viděli před chvíli dělat ty úžasné zázraky v Egyptě, Tak je s nimi a teď jim ještě rozdělí to moře a oni teda přejdou suchou nohou přes něj. No, to bychom všichni byli strašně happy a všechno bychom viděli růžovými brýlemi. Jestli znáte vlastně ten animovaný film Prince Egyptský, tak tam je to krásně, jak prostě projdou tím mořem a teď prostě zpívají, tančí, ty tamburínky tam mají a chřestítka a radují se z Hospodina. No a pak přijde realita, že jo? Přijde realita té pouště a teď jsou tam nějací ti nepřátelé a vypadá to, že Bůh jako nějak nezvládl logistiku, takže oni najednou jako nemají potravu pro sebe ani pro děti, nemají vodu, nemají potravu pro dobytek, pro ty stáda, která sebou táhli. No a právě v té 11. kapitole Numeri tam je krásně vidět, jak ta sebelitost roste a jak je vlastně jako nakažlivá. Jo? Tam oni vlastně v určitém momentu, kdy jim všechny ty věci nutné pro život jako chybí, tak začnou reptat, že? Začnou reptat, začnou se litovat, začne to o to přimíšeného lidu, nebo jak má český studijní překlad, tam má, že lůza, to znamená ti nežidé, neizraelci, kteří se k tomu průvodu směřujícímu do zaslíbené země připojili, zřejmě taky bývali otroci z Egypta, a ti začnou reptat jako první, jo, protože oni neznají Hospodina. Vlastně. Oni tak jako šli po těch zázracích, po těch emocích a najednou tváří tvář problémům reptají. A teď si stěžují, jo, teď si stěžují a začnou vidět tu minulost svoji otrockou nesmírně pozitivně. Jo. Najednou si idealizují minulost a proklínají přítomnost. Jo.
1: No. To je hrozně zajímavé, co říkáte, že sebelítost, ty splasklé představy vlastně vedou k reptání.
0: No. A teď oni tam je to, Bible to nádherně barvitě popisují, jak říkají, no, když jsme byli otroci, tak jsme se přežírali prostě tím pórkem a cibulí a melounama a ryby jsme měli zadarmo, jo. To, že jim někdo tloukl dozad bičem a dutkami, tak to už jako zapomněli v tu chvíli. No a teď jim nakazí ale i ten Izrael, že jo? Protože na začátku je to ta lůza, pak se k ním přidá ten Izrael, který začne mluvit stejnou řečí a nakonec je to i ten Mojžíš, který jako už jako ani, no on vidí samozřejmě ty Izraelce, jak trpí, ale začne vidět hlavně sebe, jo, a říká tam prostě, jako já tak trpím, jo, prostě bože, prostě proč mě necháváš tak trpět, jo. Takže tam je, jak se to přenáší, jak se to množí, ta sebelítost. A já si myslím, že to taky jako známe, že to známe z práce nebo ze školy. Prostě třeba je nám i relativně dobře, ale někdo začne reptat na šéfa nebo na učitele nebo na pastora v církvi. A hned se k němu někdo přidá, teď to bují, že jo, teď to bují a ta sebelítost začíná tím větší, protože to živí těmi slovy. Nakonec je to nějaká katastrofa, že jo. Oni nakonec nestoupili do té zaslíbené země. Kvůli tomu svému reptání samozřejmě. protože ono se pak projevilo ještě v dalších nějakých momentech a vlastně nakonec Bůh vystavil stopku a řekl, no tak ne, no, tak jako, když to pořád všechno vidíte tak negativně, tak ta zaslíbená zem prostě nebude, no. Tak to mě děsí, jo, z toho mi běhá trošku mraz na zádech.
1: To mě taky, to je tedy šílený důsledek toho, že se člověk nechá strhnout.
0: No. Já si myslím, že pro ně byl obrovský problém třeba v tom, že fakt jako nevěděli, on jim ten Mojžíš ani Bůh nikdy neřekli, jak dlouho na té poušti teda budou, že jo. To až potom se, po tom průšvihu s těmi zvěry, že jo, víš, že to bude 40 let, ale předtím to neví a teď, já myslím, že to je jedna z nejtěžších věcí, když člověk trpí a neví, jak dlouho to ještě bude trvat. Jo. My jsme schopni vydržet velké utrpení, ale jo, když máme dostat injekci nebo nám mají vrtat zub, no tak máme nějakou představu, jak dlouho to bude trvat, tak to vydržíme, že jo, pokud teda schováme dospělé, ano, jako malé děti zase. Ale když nevíme, jak dlouho to bude trvat, jo, jestli ta nemoc bude trvat měsíc, nebo bude trvat rok, nebo bude trvat 5 let, nebo už je to trvalý stav, jo, jestli to naše manželství za měsíc bude nádherný a zase se bude mít rádi, tak jako jsme se měli, když jsme se brali, anebo prostě do konce života si ponesu kříž, jestli s tím člověkem prostě nebudu rozumět. No, to je těžký. Jo. Já si pamatuju, když si, já miluju Jeseníky, teda, já z nich pocházím a v podstatě jsem tam vyrostl. A když jsme s rodinkou vyrazili na túru po hřebenech Jeseníků od motoristů Skřítek, vlastně nahoru na Ztracené kameny, kde to tam znáte, směrem na Pradět a došli jsme k Jelení Studánce a teď jsme měli zpátky k autu. Říkal jsem si, tak nepůjdeme zpátky tou samou cestou a vidíme taky něco jiného z těch nádherných hor. Sejdeme po svahu dolů a půjdeme po vrstevnici. No a jako logicky bylo jasný, že teda dříve nebo později, když půjdeme po té vrstevnici, po takové té cestě pro těžaře dřeva, takže musíme protnout tu turistickou cestu, že se k ní dostaneme. No, ale mě tu chvíli teda, samozřejmě to extrémní hloupost, ale mě tu chvíli vůbec jako nedošlo, že ta cesta po té vrstevnici může být x-násobně delší než potom hřebenu. Že jo? A teď my jsme šli a za každou zatáčkou jsme si mysleli, že už tam protneme tu turistickou cestu, že na ní navážeme a sejdeme teda na to parkoviště k autu a zase nic. Jo? Takže už to bylo po 10. nebo po 15. Jo, a fakt už nám jsme měli nohy dřevěný a furt jsme nevěděli, kde vlastně jsme. A jestli za dalším rohem tady už ta turistická značka bude, anebo ještě nás čeká dalších třeba 10 kilometrů. Jo, tak to bylo šílený. Jo, psychicky to bylo šílený teda.
1: S váma bych nechtěla jít na túru asi. Existuje nějaké řešení, nějaký lék na tu sebelítost, nebo jakým způsobem zpracovat situaci, kterou jsme tady teď popsali na tom izraelském lidu, i tom přemíšeném lidu, který vyšel do pouště? Začalo to tady těmi přemíšenci, ale nakonec to skončilo až u Mojžíše. A to opravdu je problém, když vedoucí se nechá strhnout. Takže co s tím?
0: No, vždycky je to o tom, že se musíme prostě vrátit zpátky k Bohu. No. Vždycky je to o tom vrátit se do písma, do biblických textů. Někdy nám v tom můžou pomoct přátelé nebo nějaké blízké osoby kolem nás. Tragédie je, když jsme v tom teda sami. No. To je pak jako hodně těžký, ale já věřím, že někdy nám prostě nezbyde nic jiného, než pak jako řvát k Bohu, jako řval ten Job a jako řval Jeremiáš, když byl v té studni, prostě topil se v bahně a Bůh nic nedělal pořád. Nebo David, že jo, v těch žálmech je to xkrát, kdy on dlouhodobě prožíval nějaké tlaky, nepřátelství, věci se mu sypaly, volal k Bohu a Bůh jako vypadal, že fakt jako ohluchnul. Ale stejně nakonec je to o tom, že nakonec se s tím Bohem prostě setká. No. A je řada textů, já už jsem tady některé ty texty jako nakousnul, ale myslím, že takovým úplně klíčovým je ten známý text ze 4. kapitoly listu Filipským, který prostě mluví o tom, že nemusíme být úzkostliví, ale můžeme v modlitbě všechny ty svoje starosti vložit na Hospodina společně s díku vzdáním, je tam teda napsáno. A ten jeho pokoj přijde. No. A tady k tomu se vždycky potřebuje nějak jako propracovat. Prostě nakonec stejně nezbývá, než to vložit na Boha. Mně se ten text moc líbí, protože on teda nemaže met někomu kolem pusy, protože on říká, že ty problémy mít budeme, že prostě budou ty úzkosti v tom křesťanském životě, že ta naše loď, to není ta výletní loď s těmi tenisovými kurty a bazény a koncertními sály, ale že to je nějaká ta válečná loď, jak řekl tuším John Wimber. Prostě jo, tak ten text říká, ano, prostě budou těžké věci, ale vy nemusíte zůstat v těch úzkostech, v těch straších, v těch bolestech. Můžete to vložit na Hospodina, Můžete to Bohu říct, můžete mu říct o těch svých problémech, můžete to na něj vysypat, on kvůli tomu nikdy nikoho nezavrhl. A pak můžete důvěřovat tomu, že když zároveň se dokážete dostat do toho módu děkování, že ten boží pokoj přijde a tu vaši sebelitost prostě přepere, no.
1: Znamená to takové to děkování navzdory tomu, k čemu mě to možná táhne, nebo co mám na jazyku a co mě zaměstnává mysl i srdce?
0: No, určitě. Já věřím tomu, že když Bible říká, že máme dávat Bohu oběť díků nebo oběť chval, že jo, tak to máme jak ve starém, tak v novém zákoně těch textů celou řadu. Takže to je opravdu oběť. My jsme si zvyklí na křesťanství, které má být takové jako spokojené, šťastné. No já tomu jako moc nevěřím, no. Nevidím to v Biblii. A my žijeme prostě v určitých zeměpisných šířkách, kde prostě se fakt jako máme dobře, jako prasátka v životě, ale to je spíš výjimka. No. My si myslíme, že to je normál, že to je samozřejmost, ale není to tak. V skutečnosti ten život je mnohem tvrdší a většina lidí na světě to tak jako prožívá. A prožívali to i ti apoštolové, prožívali to ty starozákonní postavy. A stejně se nakonec do toho módu děkování jako nějak jako dostali. Když vidíme ty Davidovy žalmy, že jo, tak on začne chválou, pak si Bohu postěžuje, pak vylije srdce, mluví o těch bolestech, o těch trápeních a zase skončí chválou a děkováním. No, takový úžasný sendvič davidovský. Já jsem si víckrát uvědomil, že když teda jsem třeba nemohl v noci spát jako nějakým bolestem nebo nějakým úzkostem, obavám, že to nemusím takhle jako být, jo? Že prostě můžu ten čas využít k tomu děkování, protože pořád navzdory teda těm problémům je spousta věcí, za které můžu děkovat. Můžu děkovat za úžasný lidi kolem sebe, za to, že nejsem sám, můžu děkovat za církev, můžu děkovat za to, co ještě mám zdravého, nebo co mi funguje. Proděkovat se až k tomu božímu pokoji, no.

0: Sebelítost je tématem dnešního pořadu, jehož hostem je Zdeněk Kašpárek, kazatel církve bratrské v Třinci Lišbicích a také senior této oblasti, oblasti Těšínska. My jsme v minulém vstupu skončili tím, že vlastně navzdory možná těm těžkým věcem, tomu všemu, co nás tlačí k zemi, je potřeba se nějak proděkovat k jinému úhlu pohledu, k jinému pohledu na věc, na sebe i na Boha. A vděčnost je v Novém zákoně skoro vždycky spojená s chválou, modlitbami, zkrátka slovy vyjadřovaným postojem. Je to tedy tak, že řeč, slova mohou změnit situace i to naše myšlení a životní postoj?
1: Jo, pevně tomu věřím. Mám moc rád jedno místo z knihy Přísloví ze 13. kapitoly, tam se píše, že ovoce svých úst se každý dobře nají. To je úžasná věc. Člověk se nají toho, co sám říká. A tak jako když prostě člověk je reptal a ta svá ústa prostě používá k reptání, k hořkostem, k pomluvám, výčitkám, tak ho může fakt jako sejmout i nějaká fyzická nemoc, nemluvě teda o těch duchovních problémech, které z toho pramení, tak to platí opačně. Věřím tomu, že když člověk děkuje, chválí navzdory, jak máme napsáno, i kdyby nevykvetl fík, kdyby pole nerodila, kdyby ve stájích nebyl dobytek, tak já budu s jásotem chválit Hospodina, no tak jo, to mimochodem je úžasná píseň. Tak Jde to a já si myslím, že to otevírá brány pro to, aby přišlo to boží požehnání, aby jsme vyšli teda z té sebelítosti a z těch hořkostí a byli naplněni tím božím pokojem.
0: To se nějak liší od propagovaného pozitivního myšlení, nebo je to to samé?
1: No, já si myslím, že to je trošku něco jiného než pozitivní myšlení, byť samozřejmě jsou tam nějaké podobnosti, paralely, ale pozitivní myšlení je prostě o tom, že člověk nemusí věřit Boha, že jo? Tak jako musí věci vědět pozitivně, musí být optimista, životní a ono to přinese nějaký efekt, ale my to stavíme na nějakém reálném základu, že jo? Nejde jenom o nějakou autosugestci, že jo? Jde o to, že věříme, že tady dobrý Bůh. Že tady dobrý Bůh a že on opravdu, jak vlastně říká ten Job, jako nakonec ten Bůh postaví nade vším, postaví se nad tím prachem a i kdyby ze mě strhali prostě to maso, tak já uvidím Boha, já se s ním sejdu. A tak my úplně jako nemůžeme nikomu zaručit ani sami sobě vnutit myšlenku, že prostě jednou tady na zemi se všichni budeme mít dobře, protože tak prostě jako nebude. Ale že jednou se mít dobře budeme, tak to pravda je, byť to samozřejmě možná bude až v tom božím království.
0: Takže mám prostě děkovat Bohu, i když to tak necítím, protože co se stane? Pocity se dostaví a změní situaci?
1: No, já si myslím, že Bůh požehná. Jo? Že to není o tom, že my něco si v sobě vyprodukujeme, jo? Ale že prostě ta chvála, uctívání a díku vzdání nějakým způsobem uvolňuje tu boží moc, uvolňuje boží požehnání. Že i ty postavy Bible prostě dokázaly Bohu být vděčný. Já prostě přemýšlím samozřejmě nad takovým tím Abrahamem, když mě obětovat Izáka, jo, to muselo být strašný. Jo. On stejně Bohu důvěřoval, nevíme tam, samozřejmě tam nevíme, jestli za něco děkoval, ale pravděpodobně ano, jo. Protože on prostě měl ten postoj důvěry, že Bůh mu toho Izáka vrátí vzkříšeného z mrtvých. Nebo si představuji to apoštola Pavla, který teda píše na jednom místě, kolikrát byl bičován, natlučen holý a pak tam taky píše, kolikrát ztroskotal na moři. A že den a noc strávil na širém moři. Jo? Teď si představí to Pavla, který prostě zakusil tu boží moc tolikrát. Křísil mrtvé, uzdroval nemocné, vymítal démony. A teď plave v tom moři, kolem něj možná nějací žraloci. On je tam jeden a půl dne v tom moři a volá k Bohu a Bůh se furt neozývá. Jo? Ale já věřím tomu, že když on říká, že máme být vděční, že máme bez přestání děkovat, takže to i na tom moři prostě dělal. A nakonec přistál úspěšně. Takže věřím, že to Bůh dojedná. Že to není, že my si něco vyprodukujeme v sobě, ale Bůh začne jednat.
0: Říkám si, když člověk taky jako tvrdošíně lpí na tom, že bude navzdory situaci, navzdory vlastním pocitům Boha chválit a děkovat mu, prostě Bůh mu musí stát za to. A teď, jak objevím takového Boha, který mi stojí za to?
1: No, tak na kříži asi, no. Tak bych to viděl, no. Protože to je gro, že jo, to je fundament všeho. Jestli Bůh tak miloval svět, že dal svého syna za mě na kříž, tak to je úžasný projev lásky, sebeobětování kvůli mně. Já jsem takhle v 18 letech v podstatě uvěřil, když by to nad knížkou Billyho Grahama Pokoj s Bohem nějak jako došlo, že teda Ježíše nepřibyli ani Římané, ani Židé, ale já svými hříchy, tak prostě v tu chvíli jsem si uvědomil tu boží lásku, proč ten Ježíš kvůli mně přišel. No, to je to, co mě vždycky nějak jako zvedne i v současnosti. No, nehledě k tomu, že si myslím, že nejde jenom o tu boží podstatu, ale my fakt máme i kolem sebe jako spoustu věcí, za které můžeme děkovat, a jsou takové každodenní všední věci. Nedávno u nás na shromáždění se jedna sestřička modlila úžasným způsobem, ona prostě taková delší modlitba a děkovala za takové banální věci, jo? Že prostě ráno je sluníčko a že měla chleba s máslem a nevím, prostě, že mají auto, které mohli přijet na shromáždění a že si měli co oblíct ráno. Přece tolik lidí na světě, kteří to prostě nemají, kteří to nemají. My jsme úžasně požehnaní, jenom prostě bereme ty věci jako samozřejmost. Takže když za ně začneme děkovat, bože, bolí mě ruka, ale díky, že ta druhá je aspoň zdravá. Díky za to, že jsem se mohl najíst, že nemusím trpět hlady, díky za to, že mám střechu nad hlavou, díky za to, že mám postel, díky za to, že mám auto, že mám přátele, že žiju v zemi, kde nepadají rakety. To je prostě tisíc věcí, za které můžu děkovat.
0: To je velká pravda. Ale ještě jinak, vlastně mířím k tomu, že je mnoho lidí, kteří mají nějaké ponětí o Bohu jako o nějaké entitě, jako o někom, nějakém soucnu. Jak vlastně můžu najít Boha jako toho, který je opravdu zdrojem požehnání a všeho dobrého v mém životě, s kterým o tom můžu mluvit?
1: No, jedině to vyzkoušet, no. Nedokážu si úplně představit. Tak samozřejmě apoštol Pavel třeba píše v listu Římanům, že člověk může poznat Boha, když bude koukat na hvězdy, že jo. Když bude koukat prostě na přírodu kolem sebe, tak i takhle lze poznat něco z boží lásky, z božího milosrdenství. Ale asi většinou je to tím, že člověk prostě řekne, bože, jestli jsi, tak přijď do mého života, prostě, tak se mi zjev, tak se mi dotkni. A třeba moje zkušenost asi řady lidí je, že když člověk je na počátku té svojí cesty víry, tak to tak jako funguje docela dobře, ta boží moc. Jeden můj kamarád říkal, že když uvěřil, tak všechny vlaky a autobusy, kterýma jezdil do školy a ze školy, tak nejezdili podle jízdního řádu, jezdili podle toho, jak on se modlil. Tak to tak jako nějakou dobu to takhle funguje. Takže to jsou takové ty momenty, kdy Bůh si hýčká ty svoje děti, kdy zahrnuje svým požehnáním, no a pak přijde třeba ten čas těch zkoušek, no. Já nevím, jestli to je úplně odpověď na vaši otázku, ale...
0: Já myslím, že jo, že ta výzva to zkusit, že to už je opravdu na každém z nás a boží odpověď může být různá. Chce to asi jenom poslouchat.
1: No, ono je jedno místo, že Bůh v Biblii přímo na jednom místě říká, zkuste mě, jo, tak jo. Tak někdy chce to Boha vyzkoušet, no.
0: Přesně tak.
2: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
0: Zpátky k sebelítosti. I když nechci nikomu nic podsouvat, tak osobně se mi zdá, že sebelítost je velké téma v současnosti, protože někteří odborníci říkají, že je doba emocionální a že na těch emocích hodně stavíme, hodně jim dáváme velký prostor ve svém životě, přemýšlení, rozhodování a podobně. A to znamená, že když je člověk orientovaný na svoje emoce, tak si moc věcí moc bere. Tak proč to tak je vlastně? Proč je teď ta emocionalita tak pro nás důležitá?
1: No, tak to je prostě ten postmoderní svět, postpravdivý, nebo jak ještě se tomu říká postkřesťanský, kde prostě jako kdyby nejde o pravdu, jde o ty emoce. Někdy mám pocit, jako že pravda lidi až tolik nezajímá, jde jim právě o ty prožitky. No. Připadá mi to smutný, ale pochopitelný. Že jo? Tak člověk si chce ten život tady na zemi nějak užít a chce se mít dobře. Ale děsí mě to. Děsí mě to. A myslím si, že to souvisí trošku i s tím, že v podstatě od malička dneska ta společnost i ta výchova v rodině je nastavována tak, jako aby jsme se měli dobře, aby jsme byli šťastní a vlastně všechno nám jako fungovalo. Někdy to jde až do takové té podoby té hyperprotektivní výchovy a takové té ochranářské společnosti, kdy lidi hlavně ví, jaké jsou všechny jejich práva a kdo by jim co měl dát a už nějak moc nepřemýšlí nad svými povinnostmi a co by měli dát oni, nebo případně jako oběť by měli dát oni. A to je velký problém. Já si myslím, že to je i odpověď možná na otázku, proč ty současné mladé generace jsou takové křehké, že jo, ty generace těch sněhových moček, jak se říká. No, prostě tak moc je všichni chrání od něčeho negativního, že nakonec je to prostě převálcuje ten normální život. Jo? My jsme to takhle asi neměli. No? Já teď nechci vypadat jako důchodce, který vzpomíná na starý dobrý časy, ale my jsme přece byli jako zvyklí od malička na to, že občas dostaneme pár facek. Jo? Teď nechci, aby někdo si myslel, že teda jsem pro návrat fyzických trestů do školy nebo něco podobného, ale prostě tak to bylo, to byla realita. Že jo? Tak člověk udělal něco blbě, učitel mu dal na vybranou, jestli chce poznámku nebo facku. Když řekl poznámku, tak mu tu facku dali doma rodiče. No. Ale zase tak jako nás ten život tak nebolel. Jo? A já mám pocit, že někdy nastupují třeba do zaměstnání, protože jsem dřív pracoval na nějaké manažerské pozici v neziskových organizacích a dělal jsem výběrová řízení, tak jakože někdy nastupují mladí lidé do práce a jsou překvapení, že mají nějaké povinnosti a že na ně někdo houkne, když prostě nepřijdou včas do práce a propadnou si do té sebelítosti, jo? Protože oni chtějí být happy, že? Oni chtějí být šťastní. Jako.
0: A je to opravdu problém mladé generace? Nebo jenom mladé
1: no,
0: generace.
1: Hlavně, no. I když jako samozřejmě i ta starší generace, jako tak ono se to dobře poslouchá, když vám někdo pořád říká, máte práva, že jo, máte práva, jako oni vám to musí dát. A když nechtějí, tak si najměte právníka a on vám to vyřídí, že jo. No ale pak neumíme snášet prostě bolesti, které jsou v podstatě jako neřešitelné. A oni jsou, jako v těch našich životech, o tom jsme dneska i mluvili, jsou věci, bolesti, které jsou prostě neřešitelné. Ať už bolesti vztahové, nebo emocionální, nebo fyzické, nebo finanční. Že? Samozřejmě vždycky si každá generace myslela, že když oni byli mladí, tak to bylo lepší, tak nechci vypadat jako staromilec, ale trošku se bojím toho vývoje. No. Pokud nedojde k nějakému zvratu, třeba k nějakému krásnému křesťanskému probuzení duchovnímu, tak se trošku bojím, kam to všechno směřuje. No.
0: No, na církev se vás teď chci také zeptat, jste kazatel, a tento trend se tedy musí prolínat nějakým způsobem i do církve. Vnímáte to i tam?
1: No, určitě, určitě. To je úplně to samé, jo, jako v tom zaměstnání. No. Tak někdo udělá něco blbě a vy ho se vší láskou upozorníte na tu chybu a když mu předtím řeknete 50 slov pozitivních, tak jakmile mu řeknete ty dvě negativní, tak je průšvih. Jo, tak je průšvih. Prostě má pocit, že ho nemáte rádi, prostě svět je plný lidí pozraňovaných církvemi a pastory. A jo, já chápu, že opravdu jako někdy církve nebo i my pastoři jednáme způsobem, který může člověka opravdu jako zranit a je pak potřeba teda samozřejmě z toho dělat třeba pokání, omluvit se, ale já se obávám, že většina těch lidí prostě jenom neunesla prostě elementární kázeň, napomenutí, prostě upozornění na něco, co fakt jako dělali špatně. No a když tam čtu prostě, jak apoštol Pavel píše Korinským, aby vydali tam toho svého kolegu, který teda žil v mimo manželském vztahu, ještě navíc se svojí nevlastní matkou, tak aby ho vydali satanu. No, dokážete si to představit ve svém sboru? Že by kazatel staršího z toho povstalo a říkal, máme tady člověka, prostě, který žije v cizoložství, dneska tady vydáme satanu. Jako, jo, no, tak to byste byli okamžitě v bulváru na titulní stránce jako sekta.
0: A to se říká, že už je jiná doba.
1: No, je jiná doba. No, je jiná doba. David říká v jednom žalmu, spravedlivý, ať mě třeba bije. Budu to považovat za voný olej, nebo tak nějak to tam je. Jo. Jako, takhle vůbec nejsme zvyklí myslet. Jo. Že když nás někdo napomene, tak bychom se to byli vděční. No. To je špatně. Já chápu, že je jiná doba. My jsme prostě sformovaní tou západní civilizací, která to hraje na to prostě být happy. No ale pak se nám to fakt jako promítá do církve a někdy nevíme, jak řešit hřích, jak teda upozornit člověka na to, že dělá něco elementárně špatně, aby neupadlo té sebelítosti, nezahořkl a neodešel do jiný církve třeba.
0: Může být sebelítost někdy užitečná? Třeba jako signál něčeho, co jsme dlouho přehlíželi?
1: No, tak asi dokážu si to představit třeba v situaci, kdy někdo je třeba zneužívaný svým okolím. To nemyslím jenom jako na sexuální zneužívání, ale prostě zneužívaný k nějakým usluhám nebo je terčem nějakých posměšků a pořád to tak jako nějak nese, až prostě najednou padne do sebelítosti, uvědomí si, že vlastně to je všecko k ničemu. A dokážu si představit, že v takovou chvíli člověk konečně pochopí, že musí změnit přátele, že musí změnit ten tým, ve kterém je, že nemůže být prostě v nějakých patologických vztazích, destruktivních vztazích. Takže jo, dokážu si představit, že člověka, když se dostane do takovéhle fáze, tak může napadnout tak a dost. Já si postavím nějakou hranici ve svém životě, přes kterou tyhle ty lidi už prostě nebudu dál pouštět. Začnu si víc vážit sám sebe a jdu do toho. Dokážu si představit ženu, prostě, která je opakovaně třeba podváděna svým mužem a která si řekne, jako pořád to trpí, pak pláče sama nad sebou, probrečí noci, pak si řekne, ale proč bych to vlastně měla zůstávat? Jako, teď, pokud by byla věřící, že jo, tak by byla za těchto těch okolností rozvod připouští, tak já tomu prostě udělám tlustou čáru. Jako prostě řeknu ne, já už se nenechám zneužívat a začnu svůj život žít jinak. Jo? Takže jo, dokážu si to představit, že to takhle ten pozitivní efekt a sebelítost mít může, byť se obávám, že většinou nám hrozí spíš teda ten negativní efekt.
0: Tak abychom nekončili úplně negativně. Máte nějaké povzbuzení na závěr, jako tečku tomu dnešnímu tématu?
1: No, povzbuzení pro mě je vždycky jako povzbuzením vrátit se k té elementární pravdě, že prostě Bůh nás miluje a že u něho to řešení nějaké prostě je. Jo? Že já tomu nerozumím, nechápu, nevím, kdy přijde, ale je postavit se znovu prostě na to boží slovo, na ty boží zaslíbení. Přece Bůh, který mě tak moc miloval, že dal svého syna za mě a připravil mi dokonce místo ve svém království, přijal mě za svého syna, udělal ze mě královského kněze, že jo, jak máme napsáno taky v Bibli, ten Bůh má se mnou určitě úžasný plán. Takže i když teď prostě nechápu, nerozumím své bolesti, nerozumím tomu, kde se nacházím a kam jdu, tak věřím tomu, že někde za tím horizontem, za který nevidím, prostě je to požehnání, je ten pokoj, je ta radost Bohu a ta odměna. No. Takže vidím to pozitivně.
0: Tečku za pořadem o sebelítosti dělá kazatel Církve bratrské v Třinci Ližbicích a také senior pro oblast Těšínska Zdeněk Kašpárek. Děkuji vám. Děkuji za to, co jste s náma sdílel i jak jste nám nastínil, co dělat v takových těžkých situacích života. A přeju vám hodně moudrosti a sil do další práce a také to kýžené uzdravení všech věcí, které vás trápí.
1: Moc děkuju a taky přeju vám redakci i všem posluchačům opravdu boží požehnání a pokud možno každodenní setkávání s milujícím Bohem.
0: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Přeji vám hezký den a někdy příště naslyšenou.

e-radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, archiv pořadů ke stažení a mnoho dalšího. 3x2tv.radio7.cz.

Krátce po čtvrté hodině v úterý 26. května vám příjemný poslech Rádia 7 od mikrofonu přeje Broňa Procházková. Uplynulou neděli jsme si připomínali svátek letnic, svátek seslání Ducha Svatého. Jak souvisí letnice s jarními židovskými svátky? O tom budeme rozjímat v modlitbách podle Bible s Danou Kenningovou za 15 minut.

A ještě jedna písnička, která nás přiblíží k pořadu Modlitby podle Bible. Dana Kenningová bude rozjímat na téma Letnice a židovství.

chléb, ovoce, víno, beránek. Biblická symbolika je fascinující a pomáhá nám pochopit víc do hloubky boží záměry a jednání. Pesach, svátek nekvašených chlebů, svátek prvotin, svátek týdnů, poslavnost přijetí Tóry na Sinaji. Víte, jak spolu souvisí? A proč Židé počítají Omer, 50 dní od Pesachu po Šavuot, tedy od Velikonoc k letnicím? V modlitbách podle Bible se zaměříme na objevování bohatství židovských kořenů naší křesťanské víry. V dnešním díle si připomeneme svátek letnic, darování Tóry na Sinaji. U poslechu vás vítá Dana Kenningová.

zaslíbené země. Obětovat první sklizeň ječmene Hospodinu jako výraz vděčnosti za jeho péči. Svátek prvotin připadá na první den po šabatu, který následuje po Pesachu. A je to den, kdy byl Ježíš vzkříšen jako první z mrtvých. Předtím zanechal v hrobě starý kvas našeho hříchu, který na sebe vzal. Zasvěcením první úrody je posvěcená celá sklizeň. Za okamžik si přečteme texty, které o tom mluví. Od svátku prvotin se počítá takzvaný omer, což znamená snopek. Snopek obilí, který obětovali Hospodinu. 7 týdnů. To je 7×7 dní, tedy 49. Číslo plnosti 40, ale ještě víc, 40 a 10. Číslo 40 má důležitou symboliku v Bibli. Kromě zmíněných 40 let putování Izraele pouští, byl i Ježíš 40 dní na poušti po svém křtu v Jordánu před začátkem své služby. 40 dní byl Mojžíš nahoře Sinaj, když mu Hospodin dal zákon. A to dokonce dvakrát, když první desky v hněvu roztříštil o zem při pohledu na Izraelce a zlaté tele. 40 dní se zjevoval vzkříšený Ježíš učedníkům a vyučoval je před svým na nebe vstoupením. Desatero je Božích přikázání. 50. léto je léto milosti, kdy se propouštěli otroci, navracela se půda původním majitelům a odpouštěly se dluhy. A z tohoto pohledu jsou letnice, Šavuot, svátek darování Tóry na Sinaji 50 dní po Velikonocích, zároveň svátkem Boží milosti. Protože Boží zákon je vždy spojen s milostí, je pro naše dobro, ale k tomu se ještě dostaneme. Šavuot se vždy slaví v neděli, první den po šabatu, tedy po posledním dni v týdnu, jako začátek něčeho nového. Podle rabínských výkladů je Izrael sice vysvobozen z egyptského zajetí, je vykoupen krví beránků, ale teprve při darování Tóry se stává Božím lidem ve smluvním vztahu a zavazuje se k poslušnosti a oddanosti Hospodinu jako jedinému Bohu Izraele. A postupně se podíváme, jak seslání Ducha Svatého zrcadlí a posunuje právě tuto událost. Na začátek pojďme prosit, aby nám Duch Svatý pomohl tyto důležité pravdy pochopit a přijmout za své celým srdcem. Duchu Svatý, jak nezměrná je Boží moudrost, kterou můžeme zahlédnout v symbolice biblických svátků. Prosíme, pomoz nám proniknout do reality, kterou tyto svátky znamenají i pro nás, křesťany z pohanů, o několik tisíc let později. Kéž promění náš pohled na Pána Boha, pomohou nám víc poznat jeho věrnost, moudrost, milost, plán spásy a jeho záměry s tímto světem. Proto, abychom mu mohli více důvěřovat i v našich osobních životech, situacích, kde se nacházíme. Otevři naše oči, uši i srdce. Jsme tady a teď, nasloucháme a odevzdáváme se ti. Amen.

ustanovení Pesachu, svátku nekvašených chlebů a svátku prvotin najdeme v knize Levitikus 23. kapitole. Toto jsou slavnosti Hospodinovi, bohoslužebná shromáždění, jež budete svolávat v jejich určený čas. 14. dne prvního měsíce na večer bude Hospodinův hod beránka. 15. dne téhož měsíce začne Hospodinova slavnost nekvašených chlebů. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. 1. dne budete mít bohoslužebné shromáždění, nebudete konat žádnou všední práci. Po 7 dní budete přinášet ohnivou oběť Hospodinu. 7. dne bude bohoslužebné shromáždění,

nebudete konat žádnou všední práci. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům a řekni jim, až přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet obilí, přinesete snopek jako prvotiny své žně knězi. Podáváním nabídne snopek Hospodinu, aby ve vás našel zalíbení. Druhého dne po dni odpočinku jej nabídne kněz podáváním. Ke vzkříšení Pána Ježíše prvního dne po sobotě, tedy na den svátku prvotin, se vztahují tyto texty. Koloským 1. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. A 1. Korinským 15. kapitola. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Římanům 11.16. Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb. Je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Pane Ježíši, chválíme tě, že jsi přemohl smrt a že skrze tebe a v tobě máme i my naději na vzkříšení. Nemusíme se bát smrti, protože ta je jen branou k věčnosti s tebou. Prosíme za všechny, kteří žijí svázáni strachem ze smrti, s pocitem viny, hanby, s břemenem hříchu, se kterým si neví rady. Pane, dej jim zakusit tvou lásku, která je silnější než strach. Dej jim ujištění o tvé milosti. Amen.

V modlitbách podle Bible dnes objevujeme hluboký význam jarních židovských svátků a především letnic, který dostávají skrze život a oběť Pána Ježíše. Než se dostaneme ke svátku letnic, přečteme si ze Starého zákona o svátku seslání Tóry na Sinaji, který se k němu pojí. Protože je to dlouhý text, přečtu jen část před tím, než dá Hospodin Mojžíšovi desky zákona. Exodus 19. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím, jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Hospodine, chválíme tě za tvou věrnost. Přijal jsi Izrael za svůj lid, abys skrze ně zjevil svou svatost celému světu. A přesto, že ve svém úkolu selhali, nezavrhl si je, ale stále s nimi počítáš. Prosíme, aby se k tobě navrátili a aby poznali v Ježíši svého Mesiáše, který sám naplnil to poslání. Amen. Od svátku prvotin se počítá 7 týdnů do svátku Šavuot, letnic. Text z Levitiku 23, který jsme četli před písničkou, pokračuje. V den, kdy kněz za vás bude nabízet váš snopek podáváním, připravíte Hospodinu k zápalné oběti ročního beránka bez vady a k němu přídavnou oběť, 2 desetiny éfy bílé mouky, zadělané olejem jako ohnivou oběť Hospodinu v libou vůni. K tomu i úlitbu, 1/4 hýnu vína. Až do toho dne, kdy přinesete dar svému Bohu, nebudete jíst chléb, ani zrní pražené, ani čerstvé. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích. Potom si odpočítáte ode dne po dni odpočinku, ode dne, kdy jste přinesli snopek k oběti podávání, plných 7 týdnů. Ke dni po 7. dni odpočinku napočítáte 50 dní a pak přinesete Hospodinu novou přídavnou oběť. Přinesete ze svých sídlišť chléb k oběti podávání. Budou to 2 chleby ze 2 desetin éfy bílé mouky. Budou upečeny kvašené, jakožto prvotiny Hospodinu. I zde je mnoho symboliky. Zmíním jednu. Při svátku týdnu se už přináší 2 chleby kvašené, což je výjimečné, protože kvas je ve Starém zákoně vnímán jako symbol hříchu. Podle výkladu mesiánských židů je to symbol toho, že Bůh nás přijímá takové, jací jsme, i s našimi hříchy. Hřích je vidět na pozadí zákona, který sami nedokážeme naplnit. Ale Bůh sám nás posvěcuje a proměňuje skrze Ducha Svatého, kterého seslal o letnicích do našich srdcí. A k tomu se ještě dostaneme. Proč právě 2 chleby a ne 1 nebo 3? Můžeme v tom vidět symbol židů a pohanů, které Bůh přijímá. Proč? Souvislost nacházíme v příběhu Moábské Rút, který se odehrává právě o letnicích a který končí sňatkem pohanské Rút a žida Boáze. A z jejich manželství se rodí o pár generací později král David a ze stejného rodu i Mesiáš. Není to úžasné? Bože, chválíme tě, že jsi vyvolil Izrael jako svého prvorozeného syna, abys skrze něj přinesl spásu celému lidstvu. Chválíme tě, že v Mesiáši a jeho oběti si spojil žida i pohana v jednoho nového člověka. V církev, tělo Kristovo, při seslání ducha o letnicích. Pane, prosíme za církev z národů,
aby znovu objevila své židovské kořeny a přijala zpět ty, od kterých se vědomně oddělila, mesiánské židovské bratry a sestry. Prosíme o jednotu v Ježíši, tak jak si ji zamýšlel, jak po ní toužíš, jednotu, kvůli které Ježíš umíral. Kéž jsme chlebem pro tento hladový svět. Odevzdáváme se ti. Prosíme o smíření všude tam, kde je rozdělení ve tvém těle. O milost pokání pro ty, kdo postavili zeď rozdělení. Abychom se sytili všichni z jednoho chleba u tvého stolu a pili z jednoho kalicha nové smlouvy lásky. Amen. Zaslíbení o Duchu svatém podle Ezechiele 36. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Hospodine, zákon byl napsán na kamenných deskách a naše srdce je kamenné kvůli hříchu. Prosíme, stvoř v nás nové srdce. Vlož do našeho nitra svého ducha. Uzdrav nás a budeme uzdraveni. Odpusť nám všechny naše hříchy, všechno, čím jsme se provinili proti tobě, proti bližním, proti lásce a proti životu. Odpusť nám naše vědomé i nevědomé hříchy. Odpusť, že se tak často necháváme vést srdcem, které nás ale vede na cestí, k tomu, co je pro nás pohodlné, protože naše srdce je plné sobectví, strachu, pýchy, různých klamů a falešných obrazů o tobě i o nás. Dej nám nové srdce, tvé srdce, které se nechá vést tvým duchem, bude mu podřízeno a bude vnímavé na jeho tichý hlas. Amen.

O letnicích, které si dnes připomínáme, slavíme seslání Ducha Svatého. Pro Židy je to svátek Šavuot, svátek slavení darování Tóry na hoře Sinaji. A o souvislosti těchto dvou svátků dnes mluvíme v modlitbách podle Bible, které připravila Dana Kenningová. Zajímavé symboliky je v těchto svátcích opravdu hodně. Při počítání omerů od svátku prvotin do svátku týdnů je například 9. omer věnován písmenu Tav, které symbolizuje skrytou boží dobrotu. Něco, co se děje pod povrchem, co se chystá, ale ještě není vidět. Stejně jako rašící pupeny skrývají dobrotu ovoce, které z nich vyroste a dozraje, tak se počítáním vyjadřuje očekávání a těšení se na něco nového, krásného a dobrého, co Pán Bůh chystá. Ovoce Ducha Svatého, láska, radost, pokoj. Abychom takové ovoce nesli, potřebujeme být připojeni na pravý vinný kmen. Pane Ježíši, uč nás věrně zůstávat ve Tvé blízkosti, v Tobě, a Ty zůstávej v nás. Aby skrze nás proudila míza Tvého ducha, Tvoje láska a Tvůj život, abychom nesli ovoce ke Tvé chvále. Aby byl na nás vidět Tvůj život, prosíme, zachovej nás při svém slovu. Amen.

Je ještě jeden hodně zajímavý detail, který se odehrál při uzavření smlouvy na Sinaji a seslání ducha o letnicích. Mojžíš byl nahoře Sinaj 40 dní a Izraelci nevydrželi tak dlouhou dobu čekat a přinutili Árona, aby jim stvořil zlaté tele. Když pak Mojžíš sestoupil z hory s deskami zákona a viděl Izraelce, jak uctívají zlaté tele, a viděl jejich nemravné jednání, přestože 40 dní předtím slibovali věrnost Hospodinu, rozlobil se. Levílci ten den dostanou za příkaz pobít všechny, kteří toho činu nelitovali, a bylo jich na 3000. Ve Skutcích 2. kapitole pak čteme toto. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Pak následuje Petrovo kázání a ve verši 42 čteme. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Pane, tam, kde zákon přinesl smrt kvůli naší svévoli, tam duch přináší život. Chválíme tě za dar tvého ducha, za dar nového začátku, za tvou velkou nezměrnou milost a prosíme o čerstvý přídavek tvého ducha pro tvůj lid. Abychom ve tvé moci žili věrně nový život a šířili dobrou zprávu o naději. Byli jedním tělem, žili a zvěstovali tvé slovo s odvahou, ve tvé lásce. Amen. S přáním, aby Pán vylil svého ducha do vašich srdcí, jako jarní déšť na všechna místa zprahlá žízní, se s vámi loučí a za týden naslyšenou těší u modliteb podle Bible Dana Kenningová.

Příští vydání relace Modlitby podle Bible v premiéře zachytíte ve vysílání v nedělním večeru v 21 hodin. To se Dana Kenningová vrátí ke své sérii o Ježíšových modlitbách. V neděli večer v 21.

Co se stane ve chvíli, kdy zapomínáme na rituály a jejich důležitost ve struktuře života? Lucie Endlicherová a Marek Macák přemýšlí o tom, co jsme jako společnost ztratili cestou a k čemu a proč je dobré se vracet. Poslouchejte Uši k duši po páté hodině.

0: Pátá hodina z úterý 26. května za námi. S vámi Rádio 7, u mikrofonu Broňa Procházková a před námi hodina, ve které k poslechu nabídneme nejprve relaci Uši k duši a za půl hodiny o půl šesté Kaleidoskop. Ten se zaměří na zodpovědnost za stvoření. S Milanem Hluchým se podíváme na biodiverzitu. Nejprve ale relace Uši k duši. Příjemný poslech.
1: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
2: My jsme minule slíbili, že budeme mluvit taky o duchovní oblasti, co se týká přechodů a změn. Tak to je téma dnešního setkání. Ahoj Marku.
3: Ahoj Lucie.
2: Já úplně na úvod se chci zeptat na věc, která mi vlastně visí v hlavě celou dobu. Ale přijde mi, že speciálně s tím duchovním životem tohle velmi souvisí. Protože mi přijde, že jako společnost intenzivně ztrácíme nějaké přechody, nějaké rituály, něco, co nás jakoby posouvá dál. Nevím, uvědomuji si, jak v židovství je takových věcí strašně moc a úplně kolíkují život toho člověka. A tím pádem je to nějak uchopitelné a přijde mi, že tohle to hrozně moc ztrácíme. Vidíš to na společnosti kolem nás a souvisí to i s tím ztrácením nějakých těch přechodů v rámci duchovního života?
3: Určitě. Já to vnímám jako druhou stránku toho, že žijeme ve věku individualismu a že žijeme ve věku subjektivismu v něčem. Co ti myslím? Že vlastně vnější rámce, společenské, náboženské, rituální a tak, tak jsou pro nás jako fikce. Něco, co je takový, že se to může a nemusí a je to takový sekundární vůči běžnému životu a to, co vnímáme jako reálné a jako nutné, vážné v životě, tak jsou naše pocity, to, co se nám chce, nechce, co musíme, naše subjektivní příběhy taky a tak. A to není tak, že by nebyly důležité, ale ztratil se nám takový ten vjem té objektivity toho života, toho, že prostě v nějakém třeba židovském formátu bez ohledu na to, jak se cítím a co si myslím a tak dále, tak prostě když budu mít těch 13 let, nebo kolika to je, tak prostě to je těch 13
2: tak
3: let,
2: je bar mitzvá,
3: kdy je bar mitzvá a je to, jo. A to prostě se blíží a s tím se nehne a všichni to vědí a podobně. A my vlastně jsme si z těch vnějších ritualizovaných aspektů udělali takové jako sociální fikce a tím jsme se vykořenili. A ono se to potom nahradí přirozeně, protože my jsme jako bytosti, které potřebují strukturu a žijeme v čase, proměňujeme se v čase, takže nějaká struktura se stejně jako bude vytvářet, ale když nemáme ten vnější rámec nějak, který sdílíme kulturně s nějakýma druhýma lidma, který bereme vážně jako vnějškově daný, tak nám tam zůstanou takové zbytkové nebo se vytvoří nějaké jiné. Takže třeba významný přechod v životě člověka je, když dostane mobil. Významný přechod,
2: ano,
3: jo,
2: ano.
3: Který je jako
2: významný přechod trojité uvozovky.
3: A tak, jiný významný přechod je, kdy má poprvé sex například, jo. Uh-huh. Významné může být, já nevím, co nás ještě napadne.
2: Když napíše první knihu, protože dneska každý chce napsat knihu.
3: A nebo když napíše první knihu, a nebo když dostane prvních 100 lajků.
2: Jo,
3: no, prostě najednou se to zahltí takovýmahle věcma, které jsou takový McDonaldový hrozně, jo, je to takový, jestli na tomhle má stát struktura života člověka, tak je to takový duchovní a duševní fast food.
2: No a taky je to strašně individualistický, mi přijde,
3: no, jasně,
2: ne?
3: Ano,
2: protože další věc je, že prostě když byla bar mitzva ve 12 nebo ve 13, tak to prostě bylo přesně dané a vztahovalo se to úplně na všechny a dobře, nechci to kalibrovat, ale zároveň prostě každý tam došel jako v jiné kvalitě, ale prostě byl to nějaký
3: mezník. Ale nebyla to otázka toho, cítíš se na to, necítíš se na to,
2: přesně,
3: jo?
2: Prostě byl to nějaký mezník a tak to bylo, jo? Zatímco, dobře, dejme tomu, že takhle dneska vnímáme maturitu, ale přijde mi, že to je ta jediná věc, protože už třeba co se týká vysokoškolského studia, tak jak každý končí jinak, prodlužuje, cestuje.
3: No ze vším se dá něco dělat, jo, všechno se dá nějak domluvit, jo, že jsme jako taková konzumní společnost nakonec vyprodukuje jako svět, ve kterém se skoro všechno dá domluvit a všechno se dá nastavit tak, jak to já chci, potřebuju a podobně. A pak jsme vydaní na pospas vlastním pocitům a vlastní vůli a pak ti lidi neumějí tu školu dokončit. Jo. Já nemám co říkat, já jsem studoval vysoko 9 let, ale. A ale teď je to hodně vidět. Já to znám teďko z pozice učitele totiž. Kdysi byla výjimka, teď se neomlouvám svým studentům, pokud nějaký poslouchají, kdysi byla výjimka, když někdo odevzdal závěrečnou práci, takovou tu malou, jo, nakonec prostě předmětu, tak někdo si občas dovolil, jako zdá, to může odevzdat pozdě a hodně se omlouval. Jo. Teďko napíše skoro každej a tak se jim to rozplizne a sami z toho mají jako divný pocit a najednou je ta škola celá amorfní pro ně, pokud jim teda nebude klást odpor a strukturovat je bez ohledu na to, jako, jak oni by si to chtěli jako přeskládávat. Jo. A tohle platí o spoustě věcí, že jak si to děláme po svým, tak vlastně nás dohání potom úzkost, nahlení nás depresivita, takový ten pocit, že nevím, zda vlastně ještě chci, nebo co vlastně nemám chci, zda chci dost. Když něco mám takhle, že jako nemusím a můžu s tím smlouvat, tak je to daleko víc o tom, zda se cítím, že na to mám a daleko víc budu řešit, zda já tohle vůbec jako můžu teď do toho, jo. A takže to budu různě podle svých úzkostí odkládat a čím dál tím více budu cítit jako vlastně nejistý. Přitom, kdyby to bylo pevně daný, tak už dávno to mám za sebou s větším nebo menším úspěchem a jsem o krok dál a prostě nějak jako rostu. Tak to je pro mě trochu metafora toho, v čem žijeme. Dnes věc se nám pak strukturuje podle našich úzkostí, obav a falešných představ. Jo.
2: Já doufám, že teď nezníme jako ti staří, jednak nejsme staří, nebo dobře, jako starší než tvoji studenti, ano. Ale jo, že teď nezníme jako ti staří, kteří říkají za našich mladých let, protože já doufám, že je v tom velmi slyšet tak spíš takové to, jako něco jsme si rozdrobili a tím jsme něco ztratili, protože o to jde, že jo, o to jde, že...
3: A já vím, ještě tam druhá věc, já vím, že kdyby mi bylo dneska o 30 let míň, nebo o 25, o 20 let míň, tak, že bych to zvládal možná ještě jako hůř, jo. Že jsem rád, že tolik věcí na mě nebylo a že tam přeci jenom ještě bylo víc pevnosti kolem a nemohl jsem si tolik věcí v životě nastavit, protože mě to prostě dalo rámec a strukturu a já si nemyslím, že jsem tak zralej a zvlášť tehdy, že jsem byl tak zralej, že bych si to ustál jakoby nebo zvládnul držet sám.
2: To je jedna z věcí, kterou si hrozně uvědomuju a pomáhá mi chápat dnešní mladé. Takové to vědomí, že vůbec nerozumím tlakům, pod kterými oni jsou, protože prostě já jsem vyrůstala v úplně jiné době s úplně jinými tlaky. Jo, takže po nich nemůžu chtít, aby obstávali ve věcech tak, jako jsem jich obstávala já, protože prostě oni rostou ve společnosti, která je totálně jiná.
3: No jasně, a tu jsme jim nechali my, jo.
2: Neříkej to.
3: Jo, takže to není, v tomhle smyslu to není jejich chyba, když už, ale je to jejich zodpovědnost. Ve smyslu, že oni se s tím musí popasovat a my s tím můžeme třeba pomoct, jo. A trochu mě od toho napadá takový, že vlastně jsou to spojený nádoby, ten tlak, jo. Že když není dostatek vnějšího tlaku, tak vzniká tlak vnitřní. Jo, a když je zase může být příliš vnějšího tlaku, to taky není jako totalitu nebo tak, jo. Ale nějaké rámce pevně dané. Já když jsem dokončoval vysokou, jo, tak já jsem měl mentora, který si mě tak vzal pod křídla, jsem psycholog a já jsem odkládal každý rok dokončení diplomky teda. A měl jsem k tomu spoustu důvodů, protože jsem už dělal to, co normálně člověk dělá
2: spoustu
3: po vysoké. Dobré důvody, už jsem dělal psychologickou práci, učil jsem, pracoval jsem v církvi hodně a tak. A trvalo asi 4 roky, než jsem tu diplomku dopsal. A vždy jsem mu říkal, teď už to určitě půjdete zvládnu a tak. A ono bylo jenom o tom, že já jsem se nemohl přestat připravovat. Já jsem jako načet 10x víc, než bylo třeba. On byl čím dál tím nespokojenější a nakonec vlastně mě jako domotivovalo, když mi řekl, vy to neuděláte. Protože jsem asi, já jim pokolikátý prostě znovu řekl, že to asi odložím o další semestr. Jo, a už to bylo opravdu jako bizarní. A trošku naše spolupráce stála na tom, zda budu mít ten titul. Jo. A on potom řekl, vy to nedokončíte. A to mě jako docuklo, protože najednou jsem dokončil za 2 měsíce. Že všechno bylo připravené, ale ta úzkost, toho zdá už dost. A ještě přece to můžu a ještě tohle.
2: Ale to je dobrý doklad, když vytrávíš tenhle příběh, tak to je dobrý doklad toho, jak si už mnohokrát říkal, že prostě potřebujeme to okolí. Že jo, že v tom rámcování toho života a v tom posunu v rámci těch přechodů, prostě si člověk nevystačí sám někdy.
3: No a je škoda, že jsem tohle neslyšel od někoho z církve. Protože on nebyl jako člověk věřící a to vlastně pomohlo, protože se nenechal utahat na to, v církvi se spousta lidí se mnou modlila za to, abych to dokončil. Ale
2: a nikdo ti neřekl.
3: Ale nikdo mi neřekl.
2: Makej, ne, neuděláš to.
3: nikdo mi nedal jasný nějaký, nikdo nebyl dost drsný, jo, tak řekněme. Pán Bůh mi velmi často posloužil pro lidi, kteří nejsou v mojí komunitě, kteří viděli nebo byli schopni říct věci, kterými lidi u mě, u nás v církvi neřekli.
2: Já vím, Marku, že jsem slibovala, že budeme mluvit o té duchovní části nebo těch rituálech v rámci duchovního života, ale obávám se, že to musíme nechat na příště. Já jsem to posunula úplně jinam. Ale chci se tě zeptat ještě na tuhle tu věc, protože dobře, mluvíme o tom, že ty přechody, které tam byly a které byly jasně dané, se nahradily těmi fast foodovými a těmi umělými, moc děkuji za to McDonaldové označení, to se mi moc líbí. Jenom přemýšlím, jak je poznat, jak se k ním vrátit, jak... protože mi přijde, že třeba jako v nějakém, a teď to řeknu úplně nejvíc bulvárně, ale nenapadá mě jiné označení. Prostě dneska ve všem EZU světě se tohle přece dělá a strašně se to vyvyšuje a říká se bez rituálu, jo, to nejde.
3: A je to pravda. A,
2: ano, ale zase mi to přijde přetížené na druhou stranu.
3: Já myslím, že se potřebujeme vrátit k vlastním kořenům. Jo? Neříkám, že se máme vrátit do minulosti nebo tak, ale že potřebujeme si být vědomi třeba tradice, který jsme vyšli. Dneska se nevyhneme tomu, že budeme znít jak staří lidé. Ale že se potřebujeme vrátit ke kořenům toho, když křesťanství má spoustu takových jako mezníků, které součástí už jenom, některé církve to mají víc, jo? Mají aspoň ten jakoby kalendář jakoby církevní, jo? Kde ten rok má nějaký rytmus.
2: A to je krásná věc, která mi
3: A to je nádherná věc. Schopnost oslavit dospělost v rodině nebo ve společenství. Asi potřebujeme jako vykutat takovéhle věci, které v daném společenství, v dané církvi, v dané spiritualitě i v dané kultuře tak byly kdysi a trošku. Asi to nepůjde, ono to nemůže jít se zhora. Ale myslím, že malý komunity to můžu dělat. Jo, sbory, rodiny, lidi na vesnici a tak.
2: Já jsem se přesně na tohle chtěla ptát, protože mi přijde, vlastně mi vytanulo takové to dobře a to není úplně individualistické, ale vlastně mi přijde hodně důležité, když něco takového má rodina.
3: Ano, ano.
2: Když si něco připomíná, protože, jo, a teď mají jako nějakou buď svůj způsob oslavy Vánoc, nebo svůj způsob oslavy narozenin, anebo prostě každý rok jezdíme na dovolenou sem, protože, nebo chceme na Valentína jít na výlet sem, nebo jo, prostě něco takového.
3: No, anebo táta vezme každé dítě v 15 prostě na
2: týdenní přechod
3: na týden do hor, jo. Je to způsob, jak si věnovat pozornost a zároveň něco, co strukturuje ten čas. A ještě jenom chci zmínit, ono totiž taková jiná ne-McDonaldová forma, která se nám potom vnucuje, tak je návrat k různým strukturám přechodu, které jsou toxické. Takže návrat k takovým jako k řádu, který připomíná fašistický tendence, nebo jo, různým způsobem takový ten řád, který už je vlastně útěk z toho amorfního světa do světa, který vlastně je už nelidský. Jo. A myslím si, že rituály a přechodové, které jsou dobré, tak jsou ty, které oni můžou být někdy jako drsné. Ten přechod hor s tím tátou třeba.
2: Jo.
3: Člověk může mít z toho respekt, jo? Nebo i ta, já nevím, v psychologii máme atestace, jo, kterých se bojí postavit a právem, ale velmi snadno se tam nanominuje nějaká ideologie, která chce dělat řád a která chce kastovat lidi a která chce dělat přechody ve jménu. Otázka je ve jménu, čeho to děláme. Jo? Ve jménu, čeho se to dělá doopravdy. Protože vidíme ve společnosti, u nás tolik ne, ale v zahraničí, třeba že ve jménu Krista, tak se
2: dělají věci, které,
3: jako
2: ano,
3: formy,
2: ano.
3: Které vlastně jsou jako velmi, velmi antikristovské v mnoha věcech, ale když je to živé a přirozené, tak je to něco, co bychom potřebovali.
2: Když tě poslouchám, tak si říkám, že u toho prostě člověk nikdy nesmí ztratit svoji svobodu.
3: Ano.
2: Že to je podstata toho, že jo, že pořád je to jako, a tím nechci říct, zvolím si to, jestli to chci udělat nebo ne, ale spíš takové to, jestli to moji svobodu neznásilňuje natolik, že už to ze mě vlastně ubírá tu lidskost.
3: No a taky kým mě to činí. Zda mě to, ten rituál by mě jestli rituál třeba v nějakém armádním výcviku v nějaké zemi, která je zaměřena více totalitně, tak má vést k tomu, že ty lidi se odosobní natolik, že přestávají vnímat druhé jako lidi, tak je to rituál, který vede k odličtění. Mm-hmm. Jo, my potřebujeme rituály, které nás vedou k více dohloub toho být člověk, jo, a být jako člověk, který je pro druhý funkční a bezpečný.
2: Marku, tak koukám, že prostě duchovní přechody a rituály si necháme na příště, protože dneska nic moc, omlouvám se, že jsem to posunula jinam, ale tak jsem ráda, že jsme probrali i tuhle tu část. Končí Uši k duši, loučí se Lucie Endlicherová
3: a Marek Macák.

V závěru pořadu Uši k duši připomeňme, že i tento program najdete na podcastových místech a také v archivu na webu Rádia 7. Příští vydání v pátek o 8:30 přináší díl, který Lucie Endlicherová a Marek Macák nazvali Jednou nohou v nebi.

Rozmanitost vede ke stabilitě. Diverzifikované prostředí vytváří dobrý prostor pro další organismy a nakonec i člověka. Pohled do různých ekosystémů zprostředkuje rozhovor s biologem Milanem Hluchým za pár minut s polovinou 6. hodiny.

0: s Milanem Hluchým, biologem, člověkem, který pracuje, zabývá se ekologickým zemědělstvím, se bavíme o zodpovědnosti člověka ke stvoření. Už jsme nahlédli na ten lidský úkol, úděl Adama, který pojmenovával a měl pojmenovávat zvířata, a je to úkol, který trvá dodnes. Stále se objevují nové druhy, na druhou stranu ale také různé druhy mizí z naší půdy, z našeho života, z našeho okolí. Jaké to má dopady? Co to může přinášet i pro nás? O tom dnešní rozhovor. Vítejte, Milane, u mikrofonu.
1: Děkuji za pozvání a přeju pěkný den.
0: Biodiverzita, rozmanitost života, to je jeden z pojmů, o kterém jsme se bavili minule. Co vlastně přináší, proč potřebujeme mít biodiverzitu, ten rozmanitý život?
1: Zase, pokud se na to budeme dívat z pohledu biologa a křesťana současně, určitě nevyjmenuju všechny ty roviny, ale aspoň pár, které mě napadají. Pán Bůh stvořil velmi, napadá mě slovo dokonalý, velmi dobře fungující prostředí, do kterého postavil člověka, řekněme ekosystém, a ten ekosystém je nesmírně složitý, má miliony zpětných vazeb a výsledkem je, že ten systém je stabilní. To znamená, to boží stvoření, které označme biodiverzitou, vytváří stabilní prostředí pro existenci člověka. Ale to je jenom jedna rovina. Další věc je třeba, že já vidím stvořitele Hospodina jako jakéhosi nepochopitelně dokonalého génia, který si hraje a který vytváří, tak jako geniální hudebník, skladatel, komponuje, takže ho prostě napadají hudební myšlenky a teď je nějak zachytí, tak Pán Bůh vytváří a skutečně miliony druhů organismů. Třeba minule jsme zmínili, v České republice bylo zdokumentováno výskyt asi 3 500 druhů motýlů. A teď, když se podíváme, to je spíš takový chudší ekosystém, ten náš. Nemáme velehory pořádné, nemáme nějaké stepy, nemáme pralesy a přesto 3 500 druhů motýlů. A já řeknu třeba jenom jiný příklad biodiverzity. Moje první cesta do tropu vedla na Novou Guineu, na tu západní část, do Irianu, která je součástí Indonésie. A asi 4 dny jsme tam s kolegou strávili na zhruba 40 metrů vysoké dřevěné věži, která byla vyšší než okolní deštný prales, nebo tak zhruba byli jsme na úrovni korun deštného pralesa. V celé Evropě je známých teď odhadem zhruba 35 druhů motýlů čeledi lišaj, tam patří možná známý ten lišaj smrtihlav nebo lišaj olandrový, taky krásní velcí motýly v nádherných zářivých barvách, skutečně klenoty přírody. A za jeden večer na té věži nám na jednu výbojku, na jedno světlo, znova zopakuju, v Evropě od Gibraltaru po Ural je zná, a od Švédska až po Sicílii je známých cirka 35 druhů lišajů, a tam jsem to počítal, tak za jeden večer jsem těch druhů chytil minimálně asi 55. A to si myslím, že jich bylo ještě víc, ale že jsem to okamžitě nerozlišil. Jenom to, co jsem poznal, tak bylo 55 druhů, to znamená, za jeden večer jsem nachytal téměř dvojnásob na jednom místě na kraji pralesa toho, co je v celé Evropě. To je nepředstavitelná biodiverzita. Říká se, že v původním tropickém deštném pralese a v jihovýchodní Asii jsou vůbec vlastně jako nejzachovalejší a nejdiverzifikovanější ty deštné pralesy, tak na jednom hektaru nenajdete 2 stromy stejného druhu. To je nepředstavitelné. To znamená diverzita. Diverzita svým způsobem, neplatí to úplně absolutně, ale v podstatě se dá říct, že diverzita rovná se stabilita. My se snažíme třeba o co nejdiverzifikovanější sady nebo vinice, protože taky jsou nejstabilnější a ty naše jabloně, meruňky nebo réva vina, kterou tam pěstujeme, tak má menší tlak chorob a škůdců, když žije v diverzifikovaném ekosystému jak půdy, mezi půdami je obrovský rozdíl. Říká se, že půda je jedním z extrémně diverzifikovaných ekosystémů. Například v množství půdy, které člověk nabere do dlaní, je víc živých organismů, než je na Zemi lidí. Řekněme 10 miliard organismů. Viry, bakterie, houby, roztočí a teďka celá řada členovců a tak dále. Nepředstavitelná diverzita. A to všecko slouží k tomu, aby vlastně to poskytlo ve výsledku, já nechci říct, že to bylo stvořeno proto, ale jeden z efektů je, že to poskytuje velmi komfortní prostředí pro růst rostlin. A znova, čím diverzifikovanější, tedy jinými slovy, čím zdravější ten ekosystém, ať je to půda, nebo ten les, nebo nějaká louka, tím je taky, řekněme, stabilnější, schopný nám přinášet větší efekty, no a taky krásnější.
0: Mně se teď možná v kontrastu vybavila smrková monokultura, ten les, který možná známe, procházíme, a je tam smrk, smrk, smrk, pod ním pár jehličí, občas nějaká kytička, ale vlastně je taková, dalo by se říct, že ten les je bez života. Jak možná lidi přispíváme? Jaké jsou ty hlavní problémy dneška?
1: Já bych řekl, že tím hlavním problémem je neznalost, neinformovanost, nepoučenost. Dneska, my jsme minule zmínili příklad ekosystému jako jakýchsi dokonale fungujících hodinek, které člověk buď to k ním přistoupí jako špičkově vyučený znalý hodinář s příslušnými znalostmi a vybavením a nějak jemněje se řídí, anebo jako nepoučené čtyřleté dítě, které si vezme kladívko, kleště a šroubovák a myslí si, že ty hodinky opraví. Tak toto jsou krajní případy dvou takových přístupů k tomu ekosystému. To znamená, já bych řekl, v první řadě je potřeba mít pokoru. Přistupovat k tomu, co dělám, byť to byla práce lesníka, nebo zemědělce, nebo třeba, já nevím, výrobce nějakých strojů, tak přistupovat k tomu zodpovědně a s pokorou a se znalostmi. Pak teda je potřeba opravdu jako hlubokých znalostí, to je veliký problém. Dnešní doba, jeden z fenoménů doby je, že každý má právo na svůj názor, ale na základě toho si taky spousta lidí omylem myslí, že taky všemu rozumí a může o všem rozhodovat. To je obrovský problém. Ty důsledky vidíme všude kolem sebe. Ale v principu hluboce poučený přístup s pokorou a za mě ještě jaksi zodpovědnost vůči stvořiteli a vůči stvoření vytváří jakýsi mix předpokladů pro to, aby člověk se choval rozumně, aby si poskládal ty kritéria hodnot, a teď asi mluvím hodně teoreticky. To znamená, vraťme se k tomu příkladu toho lesa. Já žiji na Vranově u Brna a 18 000 hektarů lesů kolem Vranova ve 20. letech minulého století, to znamená řádově před stolety, prezident Tomáš Garrigue Masaryk dal do vínku tehdy zakládané Vysoké škole zemědělsko-lesnické v Brně, dneska Mendelova univerzita. A ty lesy mají celou tu dobu existence velmi inteligentní způsob obhospodařování, to znamená, ty monokultury smrků, které jste tady zmínil, se tam vyskytují na malinkých kouscích, jenom v podstatě téměř nejsou, ale jsou to druhově bohaté, hodně původní bučiny a teď smíšené lesy, plné života, plné hub, plné rostlin, plné hmyzu a tak dál. Tímto způsobem poučení, oni mají nějaký ekologický certifikát hospodaření a tímto způsobem se tam hospodaří. No a opačný příklad je, když vám lesník řekne, já jsem tady o to, abych pěstoval dřevo. Ty zemědělec jsi zodpovědný, to jsem slyšel od jednoho lesníka, ty zemědělec jsi zodpovědný za to, aby ti tvé pole s pšenicí a s kukuřicí dávalo maximální výnosy. Ono to není pravda, výnos je optimální, není maximální, to jsou dvě různé věci, to by vyžadovalo taky jaksi diskuzi. A nemluv mě do toho, krásný les vypadá tak, že je to co nejefektivnější produkce dřeva. No a všichni víme, jak to skončilo před 10-15 lety, říká se kůrovec a klimatická změna. To je daleko hlubší problém. Tam šlo o jakési poškození, dlouhodobé poškození spadem dusíku, přerušením mykorýzních vazeb mezi těmi smrky a houbami v půdě, na kterých je ten smrk závislý, no a ten kůrovec to jenom dorazil. Ale v podstatě extrémně zjednodušený ekosystém, zaměřený jenom na tu produkci dřeva, no a skončilo to kolapsem, katastrofou.
0: Ono vlastně i ta biodiverzita ovlivňuje ty okolní ekosystémy, ať už ten les, jsou tam zvířata, je tam život, ovlivňuje tu louku, která je vedle a nějakým způsobem se podporují, když fungují správně. Je něco, co můžeme možná každý z nás tak tímhle směrem udělat, jak se třeba zamýšlet, zabývat tím rozvojem toho prostředí, rozvojem života kolem?
1: Odborníci, kteří vlastně studují celoplanetární problémy udržitelnosti života na této zemi, nejenom života lidského, ale jaksi vůbec, tak říkají, že ztráta biodiverzity je problémem číslo jedna. Postupuje nesmírně rychle a má nesmírně silné negativní dopady a jaksi hrozí kolapsem. To znamená, jestliže bych to měl nějakým způsobem přibrzdit, ovlivnit, zastavit a přispět v tom procesu, je možné žít tak, abych se na tom nepodílel. První základní věc je vůbec uvědomit si, že ten problém existuje. A potom se zajímat o to, co já, ať v roli kazatele, nebo v roli zemědělce, nebo v roli nějakého učitele, jakékoliv oboru života, práce, podnikání, můžu stovkami malých řešení ovlivňovat tento problém. Pokusím se říct aspoň jednu věc. Já, když jsem se zamiloval do těch svých motýlů někdy v těch 12 letech, tak jsem asi v 15 letech, měli jsme dva vinohrady v Mikulově, a ptal jsem se otce, tati, proč se tam leje ten metation. To byl přípravek, chemický přípravek proti obalečům, housenkám obalečů v hroznech. Ono to navíc ještě nehezky, jako smrdělo, řeknu, nehezké slovo. Bylo to vysoce jedovaté, každý rok se otrávili na Jižní Moravě pár lidí tím, že si to traktoristi v družstvech nalili do lahve od piva nebo od nějaké limonády, no a pak omylem se toho napil a to bylo to poslední, co v životě udělal. Takže tenhle ten metation se tam lil, no a otec mi řekl, to tam musíme do toho postříku dát proto, aby nám housenky nepoškodily hrozny a pak by to sežrala plíseň a neměli by jsme zdravé hrozny. A pak někdy v 15-16 letech mě došlo, že vlastně úlety těchto látek zabíjí ty krásné motýly na těch palavských stepích, na těch palavských kopcích. No a začal jsem nad tím přemýšlet, no a přemýšlím o tom dodnes a podařilo se to, že v podstatě z vinic v České republice se nám podařilo vypoklonkovat víc jak 99% syntetických insekticidů. To znamená, ve vinohradech celé České republiky už se dneska místo tun až desítek tun těchto jedů, které se tady používaly před 30-40 lety, tak se dneska používá několik málo kilogramů nebo litrů. To je obrovský úspěch a na té pálavě je to vidět tím, že ty populace hmyzu, a to nejsou jenom motýly, ale brouci a všelijaká sarančata a tak dál, včeličky, samotářské včelky, neubývají. Ta druhová diverzita se tam nějak drží. Co je problém, tak že celá ta republika je zasažena, celé zemědělství je kromě toho vinařství závislé na těchto látkách, které tu diverzitu, když mluvíme o hmyzu, tak poškozují.
0: Tady dnes musíme skončit, ale v tématu biodiverzity budeme ještě pokračovat příště. Naslyšenou.
2: Na biodiverzitu se zaměří i příští setkání Pavla Kóla a Milana Hluchého. K poslechu je nachystáno v pátek o 9:30 dopoledne.

Od 6. hodiny nás dělí už jenom kratonké chvilinky, už jen pár minut. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Broňa Procházková, která přeje dobrý start do nového dne.

keď je príliš ticho kvôli hluku, ktorý je v tebe.

Příjemné dobré ráno, krátce po 6. hodině v úterý 26. května 2026 vám ze srdce přeje z brněnského studia Karolína Vološinová. Před námi je toho dnes hodně, tak pojďme rovnou skočit do toho rovnýma nohama a představíme si pořady, které nás čekají v tom nadcházejícím období, to znamená mezi 6. a 10. hodinou. Tichý čas přináší klidný start dne s božím slovem ve 6:45. Nechte se inspirovat i vy.

štěstí, zdraví. Pardon, samozřejmě to sem úplně nepatří, ale patří se určitě vysvětlit, co to znamená. O církevních narozeninách a o tom, co to znamená pro nás a pro církev, tak o tom bude ve 6:45 přemýšlet Marek Bárta, biblické úvaze. Příznivé teploty lákají ven do parků, zahrad a lesů, co nabízí ale městské akce pod širým nebem, Den pro Brno a party pro přátelé znakovky prozradí magazín v 7 hodin. S dalším pozváním na hlubinu až na rovinu srdce přichází ranní telefonát v 7:30.

Společně s Jiřím Zdráhalem otevíráme 36. kapitolu Jeremiášova proroctví. Poslouchejte Bible Guide v 8 hodin.

Být někde v pozadí a podporovat toho, který vede. Zástupci ředitele jsou ve specifické pozici. Jsou do určité míry vedoucími, ale nemusí mít takový vliv na pracovníky. V čem se liší první a druhá pozice z pohledu vedení, rozebírá Petr Raus, emeritní vedoucí, na vícero pozicích. Pořad 3D Talk dá nahlédnout do vedení z druhé řady o 8:30. Bůh chce rozšířit zprávu evangelia a tím i své požehnání ke všem národům. Každý následovník Krista v tom může hrát svou roli. O sdílení dobré zprávy bude ve své závěrečné úvaze hovořit Ingrid Hrubá. Relace Základy startuje v 9:30. V Brně, Plzni, Bratislavě i Košicích, v Aténách, Remeši a na dalších místech už stál s taktovkou za pultíkem dirigenta. Na jedno jeho mávnutí reaguje orchestr okamžitě. Jak Ondrej Olos diriguje vlastní život? Jak ho řídí a kterým směrem ho vede? O hudbě uvnitř i vně člověka, o naději a radosti promluví v zákoutí v 10 hodin. Věřím, že ráno 26. května je nejen protknuté čerstvým vzduchem, ale i pořady, které vás doufáme, my v Rádiu 7, občerství. Tak hezké vstávání.

Kapelu Frendi teď vystřídá Kerstin Getty s celkem už starším chvalospěvem See What Morning. Smrt je mrtvá, láska zvítězila, Kristus zvítězil a my budeme s ním královat, neboť on žije, Kristus vstal z mrtvých. A to platí nejen na Velikonoce nebo o Velikonocích, ale i dnes tohoto rána.

6 hodin 17 minut, krátce po čtvrt na 7, je prostor nahlédnout do Božího slova a vy můžete rozhodně se mnou. Můžete nalistovat nebo naskrolovat takzvaně, pokud máte digitální Bibli, první list Janův. Budu číst z 2. kapitoly první 2 verše v překladu studijního, českého studijního překladu. Moje dítky, toto vám píše, abyste nezhřešili. A jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého. On je smírčí obětí za naše hříchy. A nejen za naše, ale i za naše, pardon, i za hříchy celého světa. Oslovení dítky zahrnuje celou rodinu. Není to jenom odkaz nebo informace pro malé děti, ale pro nezletilé, ale pro každého z nás, protože jsme Božími dětmi. A tyto dva verše připomínají, že přestože se pereme s hříchem, s něčím, co není úplně pohodě a není to chování, není to nastavení myšlení, není to upřeno na Boha, nejde to tím směrem, nesměřuje to k němu, tak

neutíká tak, jak by měl, je prostě ucpaný. Tak to je v podstatě takový příměr naší situace, kdy nás blokuje nějakým způsobem hřích v našem životě. A možná se ho snažíme schovat, nebo nějak to udělat, aby se na něho nepřišlo. No ale vlastně nic nepomáhá a ten odtok neustále je ucpaný. No a pak přijde Ježíš a nejenže ten špunt vytáhne z té vany nebo z té sprchy, ale on ho pročistí, ten odpad celý prošťouchne a najednou voda klesá a odtok je čistý. A tak je to i v našem životě. Ježíš Kristus zemřel za všechny. Sám se stal tím odpadem, dejme tomu, který definitivně způsobil to, že nám je odpuštěno a můžeme k Pánu Bohu přijít skrze tu smírčí oběť. Pane Bože, děkuji ti za nové ráno. Děkuji ti za ten stát, kdy s myšlením a nastavením můžu směřovat k tobě a můžu začít s tebou. A prosím, Pane, i pro tento den, pro další posluchače, aby si byl tím, kdo ty jejich životy v uvozovkách prošťouchne, kdo jim dá smysl a kdo nastartuje tu loď života s čerstvým větrem na plachtách. Prosím, Pane, za to, aby si nás směřoval k sobě, tak nějak přitahoval od toho, co není od tebe, co nás akorát stahuje, co nás akorát ucpává, nebo myslíme si, že nám to přináší radost, potěšení a svobodu, ale ve skutečnosti nás to smýšlení, chování zotročuje. Tak tě, Pane, prosím, zvu tě do těchto situací, do těchto životních okolností, aby si nás osvobodil. Už si to udělal jednou provždy a věřím, že když tě pozveme do života, takže to můžeš udělat pokaždé znovu, dokud trvá milost. Amen.

V 6.30 posloucháte ranní vysílání na Rádiu 7, dospívala kapela Ovca a zpívali o tom, že ve tvém světle chci kráčet, v božím světle tvé světlo se nemění. Co se nám ale docela rapidně změnilo za posledních pár týdnů, je předpověď počasí. Na dnešní den Český hydrometeorologický ústav ustanovil, že bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 23 stupňů. Bude slabý během dne kromě západní poloviny Čech mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, roztylové podmínky velmi dobré ráno a večer mírně nepříznivé. Tak to, abych si vzala ručník, jak byl včera ten ručníkový den, a hodně vody.

Kapela Lindy potřebují tvou pomoc a změnit své smýšlení. Vystřídá je Forest Frank s písní Sunshine. Věřím, že přichází probuzení, ležím na slunci a nechávám pronikat slunce. Tak ať i to slunce dnešní den proniká na vás.

Kdo věří v Syna Božího, má svědectví v sobě. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život. Kdo nemá Syna Božího, nemá život.

Dnešní biblická úvaha z pera Marka Bárty bude o církevních narozeninách. Ještě předešlu, že se jedná tedy o letnice, které letos proběhly tuto neděli.

Církev se narodila vlastně o letnicích, když na bázlivé apoštoly sestoupil Duch svatý. Tuto neděli, ve svatodušní neděli, proto bude církev slavit zhruba 1982. narozeniny, pokud jsem to spočítal dobře. Dříve jsme byli zvyklí zpívat v Čechách k narozeninám Živio, živio, živio, živio, mnoga lieta, mnoga lieta. V současné době je populárnější zpívat už spíš Happy birthday to you. Ale myslím, že můžeme být vděční Zdeňku Svěrákovi a Jaroslavu Uhlířovi, že se pokusili složit pro účely oslav narozenin něco ryze českého. Díky nim můžeme k narozeninám světového křesťanského společenství zaspívat

hlavně to zdraví. Proč bychom my, křesťané, měli zpívat štěstí a zdraví a ne třeba hodně božího požehnání? Protože boží požehnání znamená štěstí a zdraví, a to nejenom pro církev. Pokusím se to přeci jen ale vysvětlit ve spojitosti s přečtenými úryvky z Velepísně. Kdy je církev šťastná? Když je zamilovaná. Šalamounova píseň může být jen souborem lehce erotických předsvatebních písní, ale už od pradávna je rabíni a posléze i křesťanští vykladači chápali jako vyjádření milostného vztahu mezi božím lidem, jakožto nevěstou, a Bohem, co by ženichem. A myslím si, že platí obojí zároveň. Erotika totiž nevyvěrá jen ze vztahu mezi dvěma lidmi, ale přímo tryská ze vztahu mezi Bohem a lidmi, lidmi a Bohem. Bůh může být neuvěřitelně sexy a lákat nás. A my jim můžeme být vábeni a chtít se mu oddat, jako se třeba žena oddává muži. A i v nás má Bůh zalíbení, podobně jako muž v ženě. A i my Boha přitahujeme a rajcujeme, že nám nedá pokoj, flirtuje s námi, chce nás svést, nechce nás nechat jiným bohům a bůžkům a modlám. Žárlí na nás. To, že se Bohem milovaní a do věrného vztahu lákaní lidé často raději uchylují do různých duchovních nevěstinců, ještě nedokazuje, že mezi společenstvím věřících a Bohem nemůže být obrovsky silné pouto lásky. Nevěrnost lidí vůbec nedokazuje, že vztah víry nemůže být hlubokým mileneckým vztahem. Tam, kde chybí milenecká láska mezi církví a Bohem, Bohem živým, Bohem tvořícím nové věci, Bohem oživujícím, tam nemůže být církev šťastná. Když církev chodí za jinými, chřadne. Kde lidé Bohu jeho lásku neoplácejí, tam se církev radši sama ukájí při bujných představách různých bůžků, nadvlády, moci, peněz. Ukájí se psychicky, sociálně, právně a správně i teologicky. Církev neochotná oddat se svému pánu, církev bez naděje, církev, která se zajišťuje jen svými výkony, nemůže být skutečně šťastná. Církev nespoléhající na milost lásky, církev bezvášně věrného očekávání, církev nevyhlížející toužebně svého pána, aby jí táhl, nemůže být šťastná. Církev, která nebuduje vnitřní vztahy v lásce, ale pouze bedlivě pozoruje svůj narcistický obraz ve statistikách a médiích, taková církev nemůže být opravdu šťastná. Ale my přeci máme pro církev přání jediný. Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Církev musí po Bohu toužit. Musí toužit po skutečném, opravdovém splynutí s jeho vůlí. Musí chtít se jím a jen jím nechat obšťastnit. Musí toužit po oplodnění Božím slovem. Jinak si koleduje o to, že začne přebírat staropanenské manýry samotaření, nevrlosti a zloby. Církev musí Boha chtít stále hledat a nacházet a třeba zas bolestně ztrácet a znovu hledat a nalézat. Pokud se církev například začne domnívat, že jí už Bůh na dobro patří, že ho má v chomoutu, ponenáhlu se rozhovoří o Bohu žárlivě milujícím a mocném, jako o našem taťkovi, o našem dědovi, nebo ještě hůř, jako o svým starým. Pak přestane být šťastná. Bůh má jméno, nevyslovitelné, je tajemstvím, vzrušujícím tušením, za kterým se jde kamkoliv, pro kterého je lehko snést jakékoliv trápení a pronásledování. Vztah k Bohu je vztah lásky.
žár lásky, který neuhasí ani velké vody, ani rozvodněné řeky ateismu, ani žádné povodně cynismu. Žár lásky, žár ohně, plamen Hospodinův. Ten podpaluje veškeré naše jistoty a zapaluje nás a my svítíme světu. Přejme církvi takové štěstí. Vždyť máme přeci pro církev přání jediný. Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví. To druhé, zdraví církve, závisí samo sebou, jako u každého z nás, i na stáří. Ale vlastně daleko ještě víc než na stáří, na tom, za jak staré se považujeme a jak staří se cítíme. Podobně je to i se stářím církve. My vlastně nevíme, jak je církev stará. 1982 let se zdá být z hlediska lidského života poměrně úctyhodná řádka let. Ale třeba církev ještě nedošla ani do puberty. Třeba se ještě pořádně ani nezamilovala. Třeba si jen čte v Bibli jako v bravíčku a sní o Bohu jako o romantickém princi na bílém koni a dělá si různé až fetišizující upomínkové předměty a vylepuje si kostely plakáty, aby věděla, koho že to platonicky miluje, ale ještě nevyšla ze svého pohodlného dětského pokojíčku vystlaného plyšáčky. Třeba církev ještě není ani dívkou navdávání, která chce podniknout dobrodružství a třeba i utéct z domova a pohádat se svými vychovateli o svou svobodu. Třeba ještě církev není ani plodná. Třeba její rozšíření po světě zaonačili jen její dlouhodobí pěstouni, paní Moc s panem Strachem, a ne její odvaha následovat a oddat se Hospodinu žárlivě milujícímu. Nebo je snad církev už příliš stará? Už má nejlepší léta za sebou? Skoro 2000 let, to by mohlo být už dost, ne? Či dokonce církev už ovdověla? Že by už jen vzpomínala na svého někdejšího manžela, po kterém kdysi dávno zatoužila, baže, a s kterým užila spoustu rozkoší, baba, ale dnes je z ní už nebohá stařenka. Zuby jako stádo ovcí před stříháním, jež z brodiště vystupují a z nichž každá vrhne po dvou, dávno vypadaly. Projevilo se už na babušce církvi naplno to, co říkával Einstein o lidském stáří, že člověk je tehdy starý, když už nespí společně se svými zuby? Je už církev opravdu bez zuba? A proměnili se její koloušci v opelichané jeleny, kteří už dávno schodili i to poslední paroží? Je církev tak stará, že už nikoho není schopná odkojit? Nebo leží už církev na LDNce, či snad dokonce v hospici? Šílená představa, ale obávám se, že poměrně hodně rozšířená, a to i mezi některými křesťany. Nevěřím, že církev je puberťačka, a nechci ani věřit, že je prastarou madam, utápějící se ve vzpomínkách a zoufalicky oprašující ve svém staromódním salonu voskové figuríny. Církev, křesťanské společenství, učedníci a učednice Ježíše Krista a Pána, církev, ta je stále mladá a krásná a svůdná mladá žena v rozpuku. A to ne proto, že bychom my, kdo se k církvi hlásíme, byli takoví, mladí a toužící a v rozpuku. Ale protože nás Bůh takové chce mít. Bůh nás stále miluje a omlazuje svým mladistvým duchem, duchem vznikání, duchem služby a utrpením pro lásku. My ani nemůžeme mít rádi církev kvůli ní samotné. To bychom měli mít pak rádi i lidi, kteří se v ní zhlukují a kteří se k ní hlásí. A to je někdy nepřekonatelná představa. My ale církev musíme mít rádi, protože ji miluje Bůh. On nás učí lásce jedněch k druhým.
protože se kvůli každému z nás nasazuje. Pokud Boha opravdu milujeme, nezbývá nám, než milovat i ty své příšerné bližní. Milovat je, laskat se s nimi, mít s nimi trpělivost a neustále je zkoušet svádět do vztahu božského milování, do vztahu odpouštějící, smířlivé a pokojné lásky. To je největší zázrak, který zažívám. Církev naplněná samými notorickými puberťáky, grázly, apatickými břídily, vzteklými aktivisty, starci a stařenami, nafoukanými intelektuály, nemocemi prolezlými lazary, falešně zpívajícími i žijícími faráři a kazateli. Tuto církev si Bůh zamiloval a chce z ní mít nevěstu bez poskvrny. Stále nám říká do omrzení: jak jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není, vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď. Tak jako všichni pomáhají nevěstě na svatbě a společně s ní jakoby omládnou, i my se máme snažit naši církev učinit sexy a přichystanou a bez poskvrny. Například zpěvem, všemožnou službou druhým, modlitbami, přípravou bohoslužeb, péčí o děti a o mládež. Láska Boží nám vždy znovu a znovu dává sílu církev přistrojovat do krásy a do té nejúžasnější podoby, i když sami tu svou podobu mezi beďary teprve hledáme, nebo ji už pomalu pod tíhou svraštělé kůže hledáme jen těžko. Láska Boží nás při spolušňoření církve činí dospěle zamilovanými a zároveň nás stále omlazuje. Tak i když někdy nevíme, čí jsme, dospívejme radostně a láskyplně církvi k jejím narozeninám Svěrákovu a Uhlířovu písničku. Dobré je, že jsi na světě, koukni, jak rádi máme tě, štěstí zdraví, štěstí zdraví, hlavně to zdraví. Když už se církev narodí, dej Bůh, ať málo marodí, štěstí zdraví, hlavně to zdraví.

0: Tak tuto velmi melodickou zpěvavou úvahu v podání Marka Bárty o církevních narozeninách uslyšíte v repríze odpoledne 15 minut po 15. a zítra v 6.45 bude mluvit Pavel Mošner o pokušení na poušti.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Bylo 7 hodin v úterý 26. května 2026. V 7.30 nás čeká ranní telefonát na velmi zajímavé téma a pozvánka na aktuálně taky zajímavou akci. No a před námi je teď pravidelný magazín.

Je tady nový týden a s ním i další dávka magazínu. Ten dnešní pozve na dvě akce, které se uskuteční už tuto sobotu. Vítejte u poslechu.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín a provází vás jím Karolína Vološinová. Den pro Brno se chystá na sobotu 30. května na prostranství před Janáčkovým divadlem. Za organizací stojí misijní uskupení Tělo v pohybu, jehož iniciátorkou je naše spolupracovnice Jiřina Gina Čunková. Součástí týmu je i Kristy Exnerová, nová hudební redaktorka Rádia 7. Den pro Brno, tedy přesněji Den Brna, už probíhá každoročně 15. srpna, kdy připomíná nepovedené švédské obléhání města v 17. století. Ten sobotní Den pro Brno se ale nejspíš nebude vypravovat tak hluboko do historie. Jaký tedy bude jeho obsah?
1: Ano, do historie nepůjdeme. Zajímavé je, že jsem to vůbec nevěděla, tedy ten Den pro Brno, tak děkuji, podívám se na to. Den pro Brno je vlastně celodenní festival. A jednou větou bych asi řekla, že to je potěšit lidi, potěšit Brňany, potěšit kolendoucí, přinést nějakou naději, pozbudit, popovídat, seznámit.
2: Zároveň tohle není jediná akce, kterou s názvem Den pro chystáme. Tak by mě zajímalo, jak vlastně vznikla ta myšlenka pořádat akci nějaký Den pro město.
1: Úplně první Den pro vznikl ve Zlatých horách, kdy jsme takovou premiéru měli tohodle Den pro, už bych řekla, že to je taková značka Den pro. Probíhal ve Zlatých horách, potom probíhal v Opavě, probíhal v Krnově a nakonec bude i v sobotu v Brně. A ta myšlenka vznikla, myslím si, že to má dvě roviny. Jedna rovina, že máme určitě srdce pro evangelizaci, máme srdce pro to říct o Ježíši lidem ve městech. A druhá taková myšlenka je spojit církve dohromady. Dělá to opravdu zázraky. Je to nádherný, když se církve spojí a udělají jednu velkou akci společně.
2: To zní moc zajímavě, protože propojovat církve, to je moc krásná myšlenka. Někdy to musí být moc velká práce, předpokládám, zvlášť ano. Pokud člověk přijde zvenku. Dej nám prosím nahlédnout trošku do těch příprav. Jak dlouho celou takovou akci chystáte? Jak dlouho trvá, než proběhne Den pro?
1: Tak úplně první věc je, že se sejdeme s nějakými církvemi a vůbec jim řekneme, jaká je myšlenka Dne pro. A pak čekáme, jestli se nějaká církev chytne nebo ne, jestli bude chtít do toho s námi jít. A proto Brno to bylo, že jsme si řekli, že když půjdou 4 církve do toho, tak do toho jdeme. A 4 církve do toho šly, takže se podílejí na téhle akci tady pro Brno Bratrská jednota baptistů, InLife, potom Křesťanské sbory Brno a Křesťanské společenství Brno. A potom založíme WhatsApp skupinu a začínáme si psát, jak by to kdo viděl, co by tam chtěl. A potom probíhají samozřejmě osobní setkání, kde se scházíme, vymýšlíme program. Pak je tam krásný vidět, že někdo je opravdu připraven na to vzít si na starost dětský program. Někdo je připraven na to zařídit ty technické věci. Jiný zase, jo, ale že se to tak hezky propojí a spojí, až z toho vznikne obrovský festival. Ale samozřejmě zatím stojí i že musíme obíhat úřady, ptát se na to, jestli můžeme vybírat prostranství, což jsem ani taky netušila, že třeba na trávě nesmí být skákací hrát a další věci. A tak se mění i ten program tady s tím a nakonec se nám to podařilo, takže v Brně to bude před Janáčkovým divadlem a dokonce se nám i tady v Brně podařila záštita primátorky, tak to se pak i líp jedná.
2: To úplně chápu. Ještě než se dostaneme k programu samotnému. Mně přijde, že Den pro má přece jenom trošku už nějakou danou kostru. Ale ještě než ji odhalíme, tak bych se chtěla zeptat z druhé strany. Bude to brněnské setkání něčím speciální?
1: Asi vždycky je to speciální i tím, kdo to připravuje a jak se na tom zhodneme, ale myslím si, že jedna taková novinka bude stan naslouchárna, která bude sloužit pro lidi, ať si potřebují s kýmkoliv popovídat a že tam budou opravdu připravení lidi, bude to i krásný, bude to tam pohodlný, bude tam káva a lidé, kteří možná občas mají potřebu někomu něco říct a možná potřebu říct to někomu, někomu, kdo je úplně nezná, pro ně bude nějakým pozbuzením, potěšením a budou tam moci do té naslouchárny přijít.
2: Součástí programu jsou pravidelně věci, které jsou pro děti, pak jsou tam hudební vystoupení, vím, že se objeví kapela Timothy, vím, že budeš zpívat ty s Ginou, vím, že tam bude Pavel Dyrda se svou novou kapelou a tak dále. Mě by zajímalo, na co se těšíš ty sama v rámci toho programu.
1: Já se asi nejvíc těším na to, až tam budou probíhat ty děti, až tam budou procházet ty lidi a budeme si moc povídat s nima. Fakt se na to těším. Samozřejmě se těším i na to, až budu zpívat, ať už s Ginou, anebo s Grace, tu potom na večerní bohoslužbu. A na tu večerní bohoslužbu se těším asi z toho programu nejvíc, ne proto, že bych tam zpívala, ale protože tam bude probíhat i společné žehnání, jak církve navzájem, tak samotnému městu Brnu.
2: Tohle je tedy program, který bude probíhat tuto sobotu na prostranství před Janáčkovým divadlem v Brně. Začíná se kdy a končí se kdy?
1: Začíná se v 11 hodin, kde bude dětský program, různé soutěže a nějaké stanoviště a odměny a tak dále. Bude tam i divadlo, Slepičí pohádka, tuším se to jmenuje. A potom od 2 hodin začínají kapely a začíná skvělá folková kapela Terebint. Končit to bude někdy kolem 8 hodiny.
2: Super, moc děkuji za pozvání. A teď chci přidat to, když jsme mluvili o Dnipro, jako v podstatě o značce, tak já vím, že kromě Dne pro Brno, který bude probíhat tuto sobotu, se už brzy chystá také Den pro Opavu, je to tak?
1: Den pro Opavu bude hned za týden, takže 6. a bude to vlastně druhý ročník, což se povedlo, že minulý rok bylo poprvé, taky církve se spojily dohromady a tak je to nadchlo a pozbudilo, že do toho jdeme znova.
0: Říká Kristýna Exnerová z pořadatelského týmu Dne pro Brno. Stejnojmenné webové stránky, tedy denprobrno.cz a denproopavu.cz, nabízejí další podrobnosti. Najděte si, co vám bude vyhovovat a nezapomeňte se přidat.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Už 10. rokem se křesťanský sbor v Ostravě Porubě věnuje neslyšícím, kterým tlumočí bohoslužby do znakového jazyka. K této příležitosti se rozhodli uspořádat párty pro přátel znakovky. Co vše tato služba i samotná akce obnáší, popisuje v následujících minutách Pavlína Křistková.
1: Ta služba stojí na faktu, že jsme před 10 lety na půdě křesťanského sboru u nás v Porubě otevřeli dveře zájemcům o znakový jazyk. Výuku u nás započala neslyšící lektorka s certifikovanou výukou a nedoslýchavá dívka, kterou dotoval náš sbor a účastníci platili jenom minimální poplatek za jednotlivé lekce. V našem záměru bylo jenom se přiblížit prostřednictvím kurzu veřejnosti z okolí, ukazovat na potřebu Ježíše a to se vlastně děje dodnes. V té době jsem žádného neslyšícího vůbec neznala. Ale pán Bůh, jak už to bývá, tak měl jiný plán a jednoho dne se u nás objevil neslyšící středoškolák, čerstvě obrácený a pokřtěný a toužil po obecenství věřících. A on se stal hnacím motorem. On totiž prahl po Božím slově a přišel si pro pomoc. A potřeba mu pomoct a zúročit moje chabé znalosti mě donutila k větší houževnatosti a k vytrvalosti, ale v praxi mi také ukázala zásadní problémy, třeba to, že i tento inteligentní neslyšící člověk má obrovský problém porozumět psanému projevu. Protože neslyší ani svůj vlastní hlas, nedávají mu smysl háčky, čárky, takže různá slova mu splývají. Třeba bazén, bázeň a mnoho dalších slov jsou pro ně nesmírným chytákem a vůbec neznají synonyma jejich prostého výčtu znaků. Je mnoho slov, která znají jenom v jednom tvaru a jiný je pro ně záhadou, například hynout. Nebo různé odnože sloves a přídavných jmen. To je pro neslyšícího past, protože český jazyk je pro něho cizí jazyk. Neslyšící z 90% nečtou, protože nerozumí a knihu si neužijí. Zbytek neslyšících sice čte, ale tápe a potřebuje pomoc. Jejich přirozený mateřský jazyk je znakový jazyk. Takže, aniž bychom to plánovali, najednou byli pravidelně ve sboru 3-4 neslyšící muži. A pak k nám pán poslal skupinku neslyšících věřících z Valašského Meziříčí a taky z Brna, ale vzdálenost jim nedovoluje docházet pravidelně, takže se vidíme nárazově. Ale oni jsou pro nás skutečným přínosem jak stran posunování se ve studiu, tak v motivaci jít dál, protože oni se netají tím, že si naší práce váží. V současnosti se věnujeme osvětě o problémech neslyšících, naše mládež ve sboru se učí jednoduchým znakům, nejenom bohoslužbu, ale všechny akce církve jsme schopni s dvěma dalšími sestrami tlumočit a snažíme se tvořit zázemí věřícím neslyšícím, aby mohli mezi nás přivádět své přátelé ze světa.
0: Co je třeba udělat pro to, aby bylo Boží slovo neslyšícím srozumitelné? Stačí používat český znakový jazyk?
1: Je to právě složité. Je zapotřebí tu květnatou a košatou biblickou mluvu převést do znaku, aby měli jasno. Ten text vlastně musíme zestručnit a upravit slovosled. Jsme vděčné, že nám bratři vycházejí vstříc a hrubý nástřel kázání nám vzhledem k naší službě posílají s předstihem, abychom se stihli připravit. My nejsme tlumočnice v pravém slova smyslu. Každá máme svoji práci a připravujeme se na nedělní kázání ve volném čase, který krademe rodinám nebo vlastním povinnostem a osobním zájmům. Naši neslyšící musí taky vyvinout nějakou snahu, aby pochopili, protože naše zprostředkování do znakového jazyka je mnohdy kostrbaté a amatérské, protože v tom jedeme relativně krátce, jenom 10 roků.
0: Jaké jsou rozdíly mezi vnímáním tichého světa oproti tomu našemu?
1: Je to mnoho rozdílů. Neslyšící třeba nerozumí ironii. Oni jsou oproti nám přímí. Někdy vám řeknou něco rovnou. To, co my skrýváme, nebo to tak říkáme mezi řádky, protože by to byla prostořekost říct to na rovinu, tak oni s tím nemají problém. Oni vám to hnedka napáří. Neslyšící nerozumí našemu humoru a nechápou naše vtipy. A naopak my se nesmějeme tomu, co jim připadá humorné. Neslyšící k nám chovají nedůvěru. Oni byli až do revoluce v 89. se svojí znakovkou potlačování. Na veřejnosti nesměli znakovat. Pouze rodina nebo řádové sestry ovládali znakový jazyk, takže u nich přetrvává vědomí, že slyšící neslyšícím nemůžou rozumět. Dnes už je naše společnost někde jinde a my se velice snažíme ten jejich mýtus zbořit, ale oni pořád kladou jejich komunitu a názory neslyšících na první místo. A třeba se dosud nestalo, že by neslyšící, který hledá Boha, přišel mezi nás sám. To se stane jedině v doprovodu věřícího neslyšícího.
0: K 10. výročí používání českého znakového jazyka u vás jste se rozhodli uspořádat party pro přátele znakovky. Jak bude probíhat? Kdo může přijít?
1: Party není pouze jenom pro uživatele, ale pro všechny. Zveme širokou veřejnost a hlavně rodiny s dětmi proto, abychom bořili hradby a předsudky. Abychom už děti učili, že jsou mezi námi odlišnosti, ale že se jich nemusíme stranit a držet si odstup. Máme v plánu příjemné odpoledne s programem, ve které se všichni naučí pár znaků a s těmi se propojíme ve hrách s tou naší cílovou skupinou. Děti si přijdou na své, protože bude připraven skákací hrad, malování na obličej a cukrová vata. A patronát nad tím hlavním bodem programu má Hands Dance. To je seskupení, které tlumočí známé písničky, tvoří divadlo a další kulturní počiny pro neslyšící publikum. A právě Hands Dance povede podvečer v tomto duchu s tím, že zapojí slyšící a zase vznikne prostor, ve kterém všechny rozdíly pominou a budeme si rovní. Doufám, že tam pár lidí získá motivaci učit se znakovat, protože to má smysl. Závěr večera vyvrcholí tombolou, ve které nebudou chybět jak zábavné, tak hodnotné ceny, ale to už nechme jako překvapení. A já bych touto cestou chtěla pozvat posluchače, které moje informace zaujaly, překvapily. Nebo ty, kteří chtějí zažít netradiční odpoledne ve společnosti lidí s dobrou vůlí. Přijďte do Ostravy na ulici Provozní a tam to na naší velké zahradě 30. května odpoledne propukne. Oficiální začátek je až ve 2. Těšíme se na vás.
0: Ve vaší církvi se snažíte naplnit verš z přísloví Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. Je tento verš motorem ve vaší službě?
1: Je to přece skvělé, že Pán Bůh, stvořitel vesmíru, myslel i na takové detaily v životě neslyšících, že dal slyšícím pokyn se o nich sdílet a vytvářet jim lepší podmínky pro život našich blížních. A další verše zmíním. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům. To je z 2. Petrova listu. A nebo miluj Hospodina celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a myslí. A miluj svého blížního jako sám sebe. Kdo je můj blížní? Ten, který prokazuje milosrdenství. Tak jdi a jednej taky tak. To se píše v Lukášovi 10.
0: Pavlíno, prozraďte prosím v závěru, jestli chystáte v tomto roce nějaké další akce.
1: Celé léto u nás bude ve znamení akcí, právě proto, že disponujeme krásnou zahradou. Party je předvoj a každý účastník odejde s přehledem programu o prázdninách v ruce. Od září by měla začít další nízkoprahová

0: oblíbené. A dál uvidíme, kam nás pár povede.
1: Zve Pavlína Křistková za tým připravované párty. My dodáváme, že dnes máte poslední možnost se přihlásit, a to na webových stránkách www.ksop.cz.

Honzo Knížka vystřídá teď kapela We Are Messengers s písní Keep Your Head Up. I když život teď není růžový, nebuď skleslý, nebude to tak navždy. Navíc Ježíš na tebe čeká v cíli. Tak udrž si svou hlavu nahoře, drží nahoře.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Jak identifikovat základní nemoci srdce? Jak vést lidi k jejich uzdravení? Těmto otázkám se bude věnovat seminář, který na konferenci 7 nemocí srdce povede Dave Petty, ředitel misijní organizace Josiah Venture. Konferenci pořádá spolek Boží dům. Jeho vedoucí Štěpán Kavka je teď naším hostem. Štěpáne, vítejte, dobré ráno.
4: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
3: Předpokládám, že ta konference není určena lékařům nebo někomu, kdo by se zajímali o takové ty fyzické nemoci srdce, jako infarkt myokardu nebo arytmie a podobně. Komu je tedy konference určena?
4: Konference je určena lidem, kteří se v církvi zabývají pastorací nebo slouží lidem na nejrůznějších úrovních a setkávají se s jejich bolestmi, s jejich prožíváním i s jejich hříchy a snaží se jim pomoct. A nebo i lidi, kteří se na to připravují, nebo to mají na srdci, mají touhu prostě pomoct dalším v jejich problémech. To znamená, ať už od vedoucích mládeže, vedoucích skupinek, pastoračních pracovníků až po pastory.
3: Co čeká toho, kdo na konferenci přijde? Prozradíte prosím více detailů?
4: Jak bylo řečeno, tak vlastně jediným řečníkem je Dave Petty, který nás provede právě touhletou oblastí a určitě možná posluchači znají jeho knížku Bůh Otec, kde se zabývá právě tématem identity člověka, jeho vztahem k Bohu a přijetím a nemocema srdce. A takže on bude mluvit o různých aspektech toho, co lidi trápí. Takže budou přednášky, bude tam potom čas práce v malých skupinkách, kde vlastně si lidé budou trénovat pastorační dovednosti v nějakém bezpečném prostředí. A bude zde i čas na osobní odpočinek, je to v krásném místě v přírodě, takže myslím, že je to i příležitost se navzájem poznávat a třeba si sdílet o svých službách nebo se předávat nějaké zkušenosti mezi účastníky naprosto tak spontánně.
3: Z názvu konference plyne, že lidské srdce může být zasaženo různými nemocemi. Jak tomu porozumět?
4: Tak jak už bylo řečeno, nejsme tady kardiologové, ale je to symbolické vyjádření vlastně nějakých skutečností duchovních, kde nejsme duchovně v pořádku, co nám brání v naší osobní svobodě nebo i plnosti vztahu s Bohem a kde potřebujeme Boží zásah a proměnu. V Izajášově 61. kapitole je proroctví o Mesiáši, na které se potom Ježíš odkazuje v té synagoze v Kafarnaum, kde jedno z těch vyjádření je, že ovazuje rány zraněným v srdci. A tak si to nějak představujeme, že Bůh chce ovázat i ty naše rány, aby nebylo to srdce nemocné a že to Ježíšovo poslání, a věřím, že i poslání církve je, aby nás uvedl do svobody a do plnosti toho ty Boží přítomnosti a Boží slávy, kterou pro nás má.
3: Jako lidé si přejeme být fyzicky i duchovně zdraví, ale ne vždy jde vše podle našich představ. Co je podle vás i s ohledem na vaše zkušenosti v roli poradce důvodem, že lidé snadno onemocní v uvozovkách jednou z těchto nemocí?
4: Všechny tyhle nemoci plynou z nějakých věcí, které jsme třeba prožili už v dětství, odmítnutí, traumata a podobně. A vlastně si člověk často nechá nebo jimi prochází celý život a snaží se nějakým způsobem s nimi vyrovnat. Ať už zdravým nebo nezdravým způsobem. A i když lidé potom uvěří a stanou se křesťani, tak často to nemají zpracované. A samozřejmě to ovlivňuje jejich pohled na svět i na sebe sama. A druhá věc je, jsme v těle, jsme pořád tady na tom světě, který je padlý a nejsme dokonalí sami, a takže se navzájem zraňujeme a necháváme se zraňovat a jednáme v mnoha městech nezrale. A já věřím, že právě potřebujeme i tyhle věci uchopit a že církev může být místem, kde se lidi učí jít do hloubky, řešit si svoje zranění, svoje bolesti i svoje špatné nějaké postoje, protože Boží milost je to, co dává sílu. A tak mám touhu, aby církev právě byla místem uzdravení jak těla, tak duše a místem růstu do podoby Krista. A že tohle s tím všechno souvisí.
3: Která z těch 7 biblických nemocí je podle vás mezi věřícími největším kamenem úrazu? Tím míním buď největší problém, nejtěžší nebo nejčastěji se opakující?
4: Těžko říct, vždycky záleží na tom, jak hluboko v té nemoci je. Ale určitě to všechno plyne i z nějakého našeho nějakého pacitu odmítnutí nebo nehodnoty. A to se potom na různými způsoby snažíme ve svém životě zaplnit. Takže myslím, že všechny ty věci mají nějakým způsobem místo, abychom se jimi zabývali, ale vždycky záleží asi konkrétně, který člověk co chce řešit. Myslím si, že jedním z takových klíčů je odpuštění, pokání a přijetí té Boží milosti.
3: Vy sám jste jeden z poradců týmu Božího domu. Co vaše role obnáší? Pro koho tady jste?
4: My sloužíme hlavně věřícím, protože vlastně děláme křesťanské poradenství, ale i jsme sloužili nevěřícím, protože vlastně ty principy, ty biblické principy, na kterých stojíme, jsou úplně stejné pro věřící i nevěřící. A nejsme ani psychologové, ani nějaký psychoterapeuti, ale snažíme se přinést ty biblické pohledy a biblické principy. Takže pracujeme právě s odpuštěním, pokáním. Snažíme se lidem přinést Boží milost, že život každého člověka je pro Boha důležitý a že Bůh chce lidem vrátit tu hodnotu, jakou jim dal, ale zároveň potřebují proměnu a potřebují se pokořit před Bohem. Při poradenství vlastně s lidmi hovoříme o jejich problémech, trápeních a postojích, ale přitom se snažíme i naslouchat Duchu Svatému, co třeba je za scénou, co sami ty lidé neřeknou nebo ani neumějí pojmenovat, ale Duch Svatý může ukázat ty kořeny a můžeme potom se tomu věnovat, modlit se s nimi a dávat ty věci Bohu. Je to všechno vlastně založené na tom, že hledáme Boží řešení pro ty lidi. Lidi se můžou objednat přes webové stránky, můžou za námi přijet, ale poskytujeme i poradenství online.
3: Pojďme zpátky k tomu aktuálnímu tedy setkání, kde se můžeme dozvědět bližší informace o konferenci.
4: Buď to na našich webových stránkách Boží dům.cz bez interpunkce, nebo na Facebooku. Je tam možnost se ještě na tu konferenci přihlásit ještě během tohoto týdne. A zde i zjistíte třeba i víc o nás.
3: Dodám, že konference proběhne od 5. do 7. června. Registrace tedy finišuje v neděli 31. května. Hostem dnešního ranního telefonátu byl Štěpán Kafka, jeden z organizátorů konference 7 nemocí srdce. Děkuji mockrát za pozvání, za to, že jste byl hostem. Ať se konference vydaří.
4: Děkuji taky moc, že jsme i tady mohli nějak představit tu službu a já přeju teďka i posluchačům i vám i mnoho pokoje a Boží přítomnosti pro dnešní den. Ať vás Pán ochraňuje, vede a potěšuje.

Znám standardní předvářku. To je vše, co jsem kdy poznal a mohu se na to spolehnout. Ale při pohledu zpět vím, že už nikdy nebudu sám. To je v momentě, kdy člověk pozná Boží lásku, před kterou se nelze přetvarovat.

0: Minula 8 hodina, vy posloucháte ranní vysílání na Rádiu 7 v úterý s datem 26. května 2026. Vysíláním vás provází Karolína Vološinová. V 8.30 nás čeká 3D talk se dílem Jak vést z druhé pozice s Vojtěchem Barotem a Petrem Rausem. A teď je prostor pro další díl biblického průvodce s Jiřím Zdráhalem a knihou Jeremiáš. Dobrý poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 36. kapitola. V době krále Joakima, který nakonec zemřel v babylonském vyhnanství, nechal Jeremiáš na základě božího vedení zapsat svá proroctví o skáze Judska na svitek. O tom čteme. Ve 4. roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, dostal Jeremiáš slovo od Hospodina. Vezmi si svitek a zapiš do něj všechna slova, která jsem k tobě mluvil o Izraeli a Judovi a o všech národech ode dne, kdy jsem k tobě promluvil za dnu Jošiášových až do dnes. Když dům Judy uslyší o všem tom zlu, které na ně chci dopustit, snad se každý z nich odvrátí od své zlé cesty, abych jim odpustil jejich hříchy a zločiny. Jeremiáš na boží pokyn zapsal proroctví, která od Boha přijal. Takto podobně se k nám dostaly všechny prorocké knihy a vlastně celá Bible. Ježíš nikdy nespochybnil boží inspiraci knih Starého zákona. V evangeliích Ježíš citoval ze Starého zákona více než 250krát. Nejčastěji z knihy Žalmů, pak z Deuteronomium a knihy Izajáš. Při žádné citaci nespochybnil ani autorství, ani text samotný. Ježíš považoval za spolehlivý i tak neuvěřitelný příběh ze Starého zákona, jako jsou Jonášovi 3 dny v břiše velryby. O tom čteme. Tehdy mu někteří ze znalců písma a farizeů odpověděli: Mistře, chceme od tebe vidět nějaké znamení. On jim však řekl: Zlé a cizoložné pokolení vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš 3 dny a 3 noci v břiše velryby, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Ježíš také věřil, že města Sodoma a Gomora skutečně existovaly. Věřil také v proměnu Lotovy ženy na solný sloup při útěku ze Sodomy. Pamatujte na Lotovu ženu. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoliv by jej ztratil, ten jej zachová. A Ježíš také věřil v pravdivost příběhu Adama a Evy. Když se ho farizeové ptali na téma rozvodu, odpověděl citací slov, které jsou v knize Genesis součástí příběhu Adama a Evy. O tom čteme. Tehdy za ním přišli farizeové a pokoušeli ho. Smí člověk z jakéhokoliv důvodu zapudit manželku? Co pak jste nečetli, odpověděl jim, že Stvořitel je od počátku učinil jako muže a ženu a řekl, proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo? A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj. Zpět k Jeremiášovi. Jeho slova zapisoval písař Báruch. Toho potom Jeremiáš poslal na chrámové nádvoří, aby z tohoto svitku četl všem, kdo tam budou. Bylo to v den, kdy byl vyhlášen celonárodní půst. Jeremiáš Báruchovi řekl, mám zákaz vstupu do Hospodinova domu. Proto tam jdi ty a přečti lidem Hospodinova slova, která si zapsal do svitku, jak jsem ti je diktoval. Přečti je všem, kdo budou v postní den přicházet z judských měst do Hospodinova domu. Snad začnou Hospodina prosit o slitování a každý se odvrátí od své zlé cesty. Vždyť Hospodin tomuto lidu hrozí velikým a zuřivým hněvem. O tom se dozvěděli vysoce postavení hodnostáři, kteří naslouchali Jeremiášovým proroctvím. Slova, která slyšeli, je znejistila a tak přinesli svitek králi. Zároveň ovšem poradili Báruchovi, ať se i s Jeremiášem pro jistotu ukryjí. Když velmoži uslyšeli všechna ta slova, vyděšeně se podívali jeden na druhého a řekli Báruchovi, musíme to všechno oznámit králi. Pověz nám, jak si všechna ta slova sepsal, ptali se Bárucha. Diktoval ti to Jeremiáš? Ano, on sám mi všechna ta slova diktoval, odpověděl jim Báruch, a já jsem je zapisoval inkoustem do knihy. Běžte se s Jeremiášem ukryt, řekli na to velmoži Baruchovi, ať nikdo neví, kde jste. Král Joakim se ale slov proroctví nezalekl. Svitek spálil a chtěl nechat Bárucha s Jeremiášem zatknout. To se mu ovšem nepodařilo. Joakim nebyl jako jeho otec Jošiáš. Ten naopak svitek s písmem chránil a jeho reakce na boží slova byla jiná. Bylo to v době, kdy při úklidu chrámu nalezli ztracenou knihu Mojžíšova zákona. Přinesli ke králi Jošiášovi a četli mu z ní, podobně jako četli Jeremiášova slova králi Joakimovi. Jakmile král Jošiáš uslyšel slova zákona, roztrhl své roucho a přikázal, jděte se za mě a za zbytek Izraele a Judy dotazovat Hospodina ohledně slov té nalezené knihy, vždyť je na nás vylit nesmírný Hospodinův hněv. Jeden král před božími slovy padl na kolena, druhý jimi pohrdl a zničil je. Jeden král boží slova přijal, druhý je odmítl. Nezlehčujme písmo. Buďme jako ten zbožný král, který boží slova neodmítl.

0: Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra vždy v 8 a v 18 hodin. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Reprízu tedy, jak jsem zmínila, uslyšíte v po 18. hodině. Předchozí díly jsou k dispozici v archivu na webu Rádia 7 a na podcastových platformách.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Je 8 hodin 13 minut. Posloucháte ranní vysílání na Rádiu 7 26. května 2026. Dnešní svátek trošku voní dálkami a rozhodně si při něm můžete připadat jako na divokém západě. Svátek totiž slaví Filipové, milovníci koní. Právě takový je význam tohoto původně řeckého jména. Filip, kterého dnes můžeme vzpomenout, se celým jménem jmenoval Filip Neri. Narodil se roku 1515 v italské Florencii. Byl synem florenského notáře a rodiče si přáli, aby byl obchodníkem. On si však zvolil duchovní dráhu. V 18 letech opustil otcův krám a odešel do Říma, kde se živil vychovatelstvím. Vedle toho psal poezii, studoval filozofii a teologii. V Římě se tehdy veřejná morálka dostala na ten nejnižší stupeň a Filip se začal tímto problémem vážně zabývat. Hlavní náplň svého života však viděl v práci s mládeží. Při kostele, v němž působil, nechal vystavit takzvanou oratoř, kde se konala biblická setkání a diskuze. Poprvé zde také zazněly hudební skladby na biblická či jiná náboženská témata, zpívané solovými hlasy a sborem. Odtud název oratoria. Filip se stal brzy známý po celém Římě a získal si postupně vliv na celé město. Ani on však neunikl kritice. Někteří lidé jej nepochopili a nechtěli, či neuměli se smířit s jeho nekonvenčním chováním ani s jeho misionářskými metodami. Své vlastní dary se snažil předat i druhým. Lásku k Bohu i lidem, pokoru a smysl pro správné jednání, šlechetnost a veselou mysl. Zemřel 26. května roku 1595 v Římě.

26. května, tak to je termín, datum, kdy se nejenže také něco přihodilo důležitého, ale také je důležité si připomínat osobnosti nejen církevní historie, ale třeba i národního obrození a nebo československé literatury. Května roku 1538 Jan Kalvín a jeho následovníci byli vykázáni z Ženevy. Kalvín žije následující 3 roky v exilu ve Štrasburku. Května roku 1700 se narodil šlechtic, zakladatel Ochranova a biskup jednoty bratrské Mikuláš Ludvík Zinzendorf. Mikuláš velmi brzy pochopil, že jeho život beze zbytku patří do božích rukou. Toužil po diplomatické dráze, ale vyměnili za prostou službu lidem kolem sebe. V roce 1722 přišli na jeho statek Betelsdorf první nekatolíci především ze severu Moravy, kteří žádali o azyl. V Horní Lužici v Sasku vzniká osada Hernhut, Ochranov. Místo, z něhož vyšlo množství misionářů, centrum církve moravských bratří. Náš způsob, kterak hlásati spasení, jest tento. Představovati každému srdci laskavého beránka, jenž zemřel za nás. Ač byl syn Boží, obětoval se za naše hříchy jako náš Bůh. Náš prostředník mezi Bohem a lidmi, náš vzor, náš bratr, náš kazatel, náš utěšitel, náš spasitel. Zvěstujeme jeho krev a jeho lásku až k smrti. Ano, k smrti na kříži. V našich rozmluvách a důvodech neuchylujeme se ani čtvrt hodiny od lásky plného beránka. Nejmenujeme žádnou ctnost jedině v něm. Od něho a skrze něho. Nekážeme žádné přikázání než víru v něho, žádné jiné ospravedlnění než to, které dobil on, žádné jiné posvěcení než tu výsadu více nehřešiti, žádnou jinou radost než tu býti jemu na blízku, o něm přemýšleti a konati to, co se líbí jemu, žádnou jinou ztrátu než tu ztratiti jeho a jeho požehnání, žádné jiné neštěstí než to býti v jeho nelibosti. Žádný jiný život než ten, který jest v něm, prohlásil co biskup obnovené jednoty bratrské.

26. května roku 1900 se narodil český básník Vítězslav Nezval. Z děl, která stojí za pozornost, zmiňme alespoň básnické sbírky S bohem a šáteček, Žena v množném čísle či Básně noci, divadelní hru Manon Lescaut nebo dětskou knížku Anička, Skřítek a slavněný Hubert. Dnes si připomínáme 150 let od úmrtí českého spisovatele, historika a politika Františka Palackého. Český vlastenec, autor slavných pětidílných dějin národa českého v Čechách i na Moravě, psal česky i německy. A to je z dnešního kalendária vše. Připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: Jak ve z druhé pozice? O tom bude další díl 3D Talku s Vojtou Barotem a Petrem Rausem.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve s Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Petr Raus, emeritní ředitel Rádia 7, také emeritní místopředseda Rady církve Bratrské a dnes už v zaslouženém důchodě, mimo službu, sportem téměř nedotčen a původním povoláním zemědělec. Petře, vítám tě v pořadu 3D Talk.
3: Děkuji za pozvání.
2: V tomto pořadu zpovídám hosty o jejich zkušenostech a přemýšlení o vedoucovství, a to nejen v církvi. Ty máš hodně zkušeností s vedoucovstvím v církvi, mimo církev, v církevních nebo paracírkevních nebo křesťanských organizacích. Byť jsi byl ředitel Rádia 7, kde jsi byl číslo 1, tak co se církve bratrské týče, tak jsi byl místopředseda rady. Jaké to je, když nejsi hlavní vedoucí, ale jsi vlastně ten druhý?
3: Je to jiné, to je třeba říct, ale já k tomu musím taky povědět, že když jsem končil ředitelování v Transport Rádiu, což je tedy dnešní Rádio 7, tak jsem si velmi oddechl. Zatímco když jsem končil působení v té pozici místopředsedy Rady církve bratrské, tak mi to bylo nesmírně líto a rada mi chyběla. Čímž nechci říct, že by ten tým v Rádiu 7, v Transport Rádiu, byl horší nebo špatný, vůbec ne. Já jsem se v rádiu cítil naprosto jako doma a taky, jak jsem šel do důchodu, tak jsem se tam hned vrátil jako dobrovolník. Práce s těmi lidmi byla skvělá, úžasná, ale mě prostě to první místo moc nesvědčí. Když jsem odcházel z té pozice ředitele, říkal jsem si, ředitelem už nikdy více. Ale ta druhá pozice, ta je příjemnější. Nečiní mi problém převzít odpovědnost, nedělá mi potíže se rozhodovat. Vlastně teoreticky by mě ta první pozice vyhovovat měla, ale nevyhovuje. Radši jsem na té druhé židli a podpírám, podporuju toho, kdo je v čele, podsouvám mu různé myšlenky a nápady, to ano, ale mám to raději. No, měl jsem to raději, teď už je mi to jedno.
2: Čím to je, že je to velmi podobná práce, ale velmi vlastně jiná?
3: Já jsem o tom moc nepřemýšlel, ale z takových těch letmých zamyšlení a pohledů dneska si říkám, že je to možná přístupem těch lidí kolem. Já mám takovou neúplně dobrou zkušenost z necírkevní pozice. Já jsem byl taky jednu dobu vedoucí tvůrčí skupiny v České televizi. A bylo pro mě zajímavé, jak se změnilo chování zejména kolegyň, když jsem se dostal na tu jakoby první pozici, nebo na té úrovni první pozici. Kdežto ten druhý, ten je takový normální kolega, sice trošku výš, ale nic moc. A to je pro ten kontakt s druhými lidmi minimálně v České republice příznivější.
2: Takže jsi byl takový víc přístupný svým podřízeným nebo kolegům?
3: Ano, byli jsme víc na jedné lodi, na jedné rovině. Zajímavé je, že v tom rádiu, kde jsem dělal ředitele, tam to takhle úplně nebylo, protože ta organizace tehdy byla mladá, tedy vysílání Transport Rádia v českém jazyce běželo od přelomu let 68-69, tam ta tradice je dlouhá, ale do České republiky to přišlo až v roce 90. A tam já jsem v tom roce 91 potom nastupoval. Takže ten tým byl mladý a nezavedený, nezaběhaný, všechno se začínalo od píky, protože ta práce, která běžela do té doby u Jirky Dedeciuse v Domku, měla naprosto jiný charakter. Měla úplně jiné problémy a úplně jiné přednosti, fungovalo to jinak. Čili my jsme byli na startu něčeho úplně nového a dělali jsme všichni všechno, takže já jako ředitel jsem taky uklízel podlahy. Prostě byli jsme opravdu na jedné rovině. Takže tam to takhle nebylo, ale v těch pozdějších. Myslím, že tenhle ten vliv, ten přístup druhých lidí k tomu, kdo je úplně v čele, že je prostě jiný.
2: V čem to může být pozitivní, v čem může být dobré, když je člověk ten první?
3: Má poslední slovo. A někdy v krizových situacích, kdy opravdu je třeba se rozhodovat rychle a s jasným dopadem, protože když by se to rozhodnutí nerealizovalo hned a plně, tak to může mít závažný dopad, negativní dopad na tu organizaci, tak v takovýchto situacích ten ředitel nebo ten první má mimořádné postavení, samozřejmě i mimořádnou odpovědnost, ale on může tu organizaci zachránit nebo může jí výrazně pomoct. To ten druhý nikdy nemůže, leda na základě jakési dobrovolnosti těch ostatních, že oni si řeknou, ano, teď je situace takováhle, zlá, budeme toho druhého respektovat, jako by byl první. To se může stát. Ale v zásadě ten vrcholový má silnější páky, silnější pozici, může zachránit. Já jsem prošel ještě komunistickou vojnou a jednu velmi dobrou věc jsem si z té doby přinesl. Jedno ponaučení, protože tam nás učili, rozkaz se nejdřív poslechne a pak se o něm přemýšlí. A já jsem si uvědomil, že ve chvílích krizí je tohleto strašně důležité, životně důležité. Proto si myslím, že i děti je třeba vést k tomu, aby nejdřív poslechli, pak o tom přemýšleli. Protože když mě dítě běží do ulice a já mu budu vysvětlovat, jak to je nebezpečné, tak může být taky za chvilku po něm.
2: V čem jsou pozitiva té druhé pozice? V čem je to možná lepší než být první?
3: Protože, jak jsem už říkal, ti ostatní lidé mají k tomuhle člověku trochu jiný vztah, jiný přístup. A protože i ta druhá pozice dává mnoho příležitostí a mnoho možností, jak tu organizaci formovat, jak jí pomáhat, jak jí vést. V tomto případě ve spolupráci s tím prvním, ale já rád dělám ve spolupráci s někým. S někým, kdo má stejný cíl, stejný motiv, stejné nastavení. Když jsem byl v radě církve, ale stejné to bylo i v tom rádiu. A v té církvi tam to bylo velmi zřetelné, protože my jsme nastoupili jako rada. Já jsem byl 3 funkční období v té radě. A v tom prvním období jsme nastoupili jako rada z velké části nová. To byla velká obměna. Ale ten tým už mnoho a mnoho let předtím fungoval jako evangelizační odbor církve. Čili my jsme byli sehraný tým, který najednou nastoupil do té nové pozice a byli jsme velmi sehraní a velmi naladění na jednu notu. A to trvalo vlastně po celá ta 3 období, i když tam potom k nějakým změnám docházelo. Ta rada byla skvělá a pro mě to bylo opravdu i domovské zázemí, duchovní zázemí a zároveň tvůrčí tým, který reálně hledal to, co je k církvi k prospěchu. I když to někdy byly třeba kroky, které tu radu zbavovaly pravomocí. Ale vnímali jsme, že to je církvi k prospěchu a šli jsme do toho.
2: Litoval jsi někdy, že jsi v té druhé pozici a že nemůžeš třeba vždycky rozhodnout to, co bys chtěl?
3: Ne, to se mi nestalo nikdy, protože já jsem v té druhé pozici byl buď v sekulárním prostoru, kde mě to zas až tak moc netrápilo, anebo v církvi, kde zase jsem si mohl říct, no na té první pozici je Hospodin. A on si to srovná nakonec tak, jak to bude vůbec nejlepší. Nikdy mě to nevadilo. Byl jsem rád na té druhé.
2: Jak může člověk v té druhé pozici vést, když nesouhlasí s tím, co má dělat?
3: Teď záleží na tom, o jaký druh nesouhlasu jde. O jaký problém jde. Protože já jsem se svými spolupracovníky i velmi dobrými spolupracovníky často v něčem nesouhlasil. Každý máme jiné pohledy na nejrůznější věci, ale většinou jsou to prkotiny. Běžně v církvi ty prkotiny hrají největší roli, že? Největší konflikty ve sborech vznikají o tom, jestli má být ubrus na stole páně červený nebo zelený a jestli mají být lavice nebo židle a prostě ty podstatné a důležité věci. Ale když tedy dojde opravdu na nějaký konflikt, nebo spíš střet názorů, tak musím zvážit, jestli ta věc stojí za konflikt, jestli v té věci je ten můj názor, byť jsem na něj po léta zvyklý, jestli je opravdu v pořádku, potřebuju si to znovu promyslet, promyslet si motivy, které mě k tomu názoru vedou, o co to mám opřené, aby to bylo věcně správné. A když zjistím, že to věc důležitá je, a že to mám zdůvodněné, tak se to musím pokusit tomu svému v tu chvíli protivníkovi vysvětlit. Protože všechna naše rozhodování by měla stát na racionálních argumentech. Pro mě je v tomhletom klíčový postoj pána Ježíše, ten nikdy neřekl, mám pocit, že by to mělo být takhle. Vždycky říkal, je psáno. Čili když najdeme pádné argumenty, tak potom jde o to, jestli ten druhý má pádnější argumenty a nějak se domluvíme, anebo mě přesvědčí, že tedy já se mýlím a bude to po jeho. A pak, ale to bych řekl, že je ve výjimečných případech, dojde k situaci, že on má své argumenty a své přesvědčení, já mám také své argumenty a své přesvědčení, každý to vidíme tak, že ty naše argumenty jsou lepší a přitom jde o neslučitelné pozice, tak pak je na místě z té pozice odejít.
2: Možná nás teď poslouchá někdo, kdo je na takové druhé pozici. Co bys poradil takovým lidem, kteří možná nesouhlasí s tím, co mají dělat a musí to dělat, anebo naopak neví, jak přispět k tomu vedení? Protože se možná podceňují nebo necítí, že jsou slyšeni?
3: Tady narážíme ovšem na jednu otázku, velmi pro mě zásadní otázku. Jestli ten člověk je vedoucí nebo není vedoucí svou podstatou. Já se osobně domnívám, že vedení se nedá naučit. Respektive dá se naučit nějaké techniky, nějaké mechanismy, nějaké metody a může to nějakou dobu fungovat, ale to ještě nedělá vedoucího vedoucím. Domnívám se, že člověk se vedoucí musí narodit, buď tím je, anebo není. Musí být vedoucí a ta druhá věc, která je podstatná, musí mu jít o ten cíl, o tu věc. Ve chvíli, kdy začne prosazovat svoji pozici, protože on je přece ten vedoucí a měl by být slyšen, tak to je špatně. To je zase dobře jít od toho a přestat to dělat. Ale pokud jde o tu věc, o ten cíl, o poslání té organizace, tak potom už je to jenom věc hledání těch dobrých argumentů a způsobu jejich prezentace, aby mi ti moji spolupracovníci a ten můj nadřízený, ten první, aby mi dobře rozuměl. A pak už je to o té váze argumentů. Buď se ukáže, že pravdu má on a já to musím respektovat, nebo odejít, anebo se ukáže, že pravdu mám já a on to buď respektuje, anebo ne, a to je taky chvíle, kdybych odcházel. Protože pokud se jde proti prospěchu té organizace, který je zřetelně prokazatelný, tak to není k dobrému.
2: Mluvíme tady o vedení vlastně v církvi, zmiňovali jsme Ježíše v Bibli. Jak může člověk poznat, že je Bohem povoláván k tomu být číslo dvě na celý život nebo na určitý čas? A jak poznat, že to je jenom jako kdyby mezikrok, aby se naučil další novou věc, než postoupí do té první pozice?
3: Zajímavá věc, že Pán Bůh nám většinou takovéhle věci neukazuje. On téměř nikdy neřekne, dělej tohle, protože za 20 let tě pověřím tady tím. Pán Bůh většinou přijde a řekne, tohle opust a začni dělat tohle. Teď. On si tu přípravu nechává ve své režii. On nás nechá něco dělat a my vůbec netušíme, že to je příprava na něco. Dva praktické příklady z mého života. Úplně člověk by řekl absurdní, ale pro mě velmi realistické při zpětném pohledu. Já když jsem byl na gymplu, když jsem byl tělem i duší entomolog, nemyslel jsem si, že někdy budu dělat něco jiného, tak jsem patřil k několika málo studentům, kterým ředitelství školy svěřilo školní rozhlasové vysílání. Čili já jsem na tom gymplu dělal rozhlasové pořady. Vůbec jsem netušil, že za x let budu profesionální rozhlasák. Když jsem vyhrál jednu studentskou biologickou soutěž, tak jsem jako výhru dostal filmovou kameru, osmičku. Netuše nic o tom, že za mnoho a mnoho let budu pracovníkem České televize a budu dělat na produkci filmu. Takže to jsou takové drobnosti, se kterými si Pán Bůh hraje a které se nám ukážou až opravdu v tom zpětném pohledu.
2: Závěrem se možná zeptám, co bys poradil člověku, který možná je moc ambiciózní nebo velmi cílevědomý a chce být ten číslo jedna, ale nemá být. Má být zatím číslo dvě.
3: To je velmi těžká věc, protože nejhorší vedoucí jsou ti, kteří chtějí být vedoucí. To je obecná pravda. Většina božích služebníků v Biblii se tomu bránila. když měli něco splnit, tak většinou nechtěli. Mojžíš je toho nejkrásnější případ, že měl být vedoucím národa, vedoucí postavou, která je vyvede ze zajetí, a on říká Pánu Bohu, já ne, pošli si koho chceš. Takoví lidé jsou lepší. Když někdo moc touží po pozici, tak by ji neměl dělat. Ale když někdo usiluje o ten cíl a má za to, že na té pozici vedoucího by měl možnosti a schopnosti, jak tomu opravdu pomoct, a nejde mu o něj samého, ale o tu věc, a navíc chce se rozhodnout podle toho, co Pán Bůh chce, tak potom bych řekl, ano, to vnitřní vědomí Božího povolání je velmi důležitá věc. Ptát se Pána Boha, co mě řekne. Ale stejně tak důležité je ptát se církve. A teď záleží na tom, na jaké je to úrovni. Pokud je to úroveň sboru, tak ptát se svého staršovstva a brát jejich názor velmi vážně. Pokud je to na úrovni denominace, ptát se vedení denominace. Pokud je to na úrovni světové, tak potom se ptát celé ekumény.
2: To je taková hezká rada na závěr. Díky moc, Petře, že jsi tady se mnou dneska byl. A od mikrofonu se loučí Vojta.

0: Reprízu 3D tolku o tom, jak vést z druhé pozice, naladíte ve středu v 19.45. Pořad najdete také na podcastových platformách nebo na webu v archivu Rádia 7.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Nejen písně, ale i vysílání celkově z pořady, které obsahuje Rádio 7, které sdílí do éteru na veřejnost, tak se týkají víry, týkají se vztahu s Bohem, týkají se křesťanství. Před námi je písnička Meaning of Life, Smysl života, kde Josiah Queen zpívá Život bez tebe je tak bezmocný a nesmyslný. A právě o tom, co Pán Bůh pro nás, pro lidi udělal, jak se to projevuje v individuálních životech našich hostů i nás samotných, tak o tom mluvíme. A to reflektuje vysílání 24/7 a jsme moc rádi, že žijeme ve svobodné zemi, kde toto je možné sdílet a vy si můžete svobodně vybrat, jestli toto vysílání naladíte nebo ne, třeba na DAB přijímačích, ať už v autech nebo u vás doma. Pokud vysílání vás oslovuje, čerpáte z něj, dává vám sílu a můžete ji podpořit, tak budeme moc rádi. Ať už modlitevně nebo finančně, budeme moc rádi, když se k nám tímto způsobem přidáte. Představte si, že za loňský rok bylo registrováno skoro 248 tisíc, téměř 800 nových osobních automobilů právě se zabudovaným systémem DAB, kde nás můžete naladit. Tím pádem minimálně tolik takový počet lidí může každý den zaznamenat vysílání a něco z jeho obsahu. Pokud vás vysílání oslovuje, čerpáte z něj, budeme rádi, pokud se k nám přidáte, jak už jsem zmínila, můžete se třeba modlit také za nás, můžete o něm vykládat dalším lidem. Více informací o našich pořadech, o situaci v redakci, o dění a o pořadech i archivy najdete na webu www.radio7.cz. Stále probíhá kampaň Hledáme 500 statečných, která si klade za cíl najít mezi posluchači 500 nových dárců, kteří by byli ochotní podpořit pravidelným měsíčním darem 1000 korunou práci tímto způsobem, protože jim to dává smysl a protože můžou. Samozřejmě rozumím tomu, že ne pro každého je to dostupné, pro někoho je to moc, ale když se ta částka rozdělí mezi více lidí a spojíte síly tímto způsobem a složíte se na rádio takto, tak to možné je, věřím tomu. Takže toto je možnost, jak nás podpořit. Děkujeme moc za to, kteří nás podporujete dlouhá léta. I za ty z vás, kteří jste třeba se přihlásili k podpoře včera, anebo ji zvažujete dnes. Máte prostor 24/7, budeme moc rádi, když nám napíšete na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz.

Krátce po deváté v úterý 26. května 2026 vás zdraví ze studia Rádia 7 Karolína Vološinová. Tu další společnou hodinku strávíme v doprovodu nejenom fajn energické hudby, ale také v 9.30 energickým impulzem, který nám dodá v pořadu Základy Ingrid Hrubá. A završíme tak tento 16-dílný seriál Základu křesťanství v jejím podání o sdílení dobré zprávy v 9.30 a po 10. hodině nahlédneme do zákoutí dirigenta Ondreje Olose s Lucí Endlicherovou o určování rytmu života. Tak v tohle je v kostce náš program, nebude chybět ani pozvání na některé akce a také k poslechu pořadu Rádia 7 a že jich je

0: Ano, jemu je dána všeliká moc.
1: Amen. Možná jste slyšeli o akci Noc kostelů, která se každoročně koná pod záštitou Ekumenické rady církví. Ta se koná i letos, 29. května, v celé České republice. Tak možná, když třeba cestou na autobus míjíte nějaký kostel nebo nějakou modlitebnu, tak můžete se podívat, jestli třeba letos nemají nějaký program připravený a můžete se podívat dovnitř do jejich prostor, zjistit něco o historii, a také o tom, čím ta církev žije. Tolik Noc kostelů 29. května. Celý program najdete na webu nockostelu.cz. Kickstart my heart and take my soul to the OR, 'cause I can't find a pulse, can't find the beat.

Od 5. do 7. června proběhne v prostorech táborové základny Royal Rangers Křídla setkání pro muže kolem ohně. Na programu kromě biblického vyučování, pobytu v přírodě, osobního stišení nebo modliteb je naplánovaný pěší výlet a také společenství. Řečníkem tohoto setkání organizace kolem ohně stojí Tomáš Polívka, takže více informací najdete o této víkendovce i o případně dalších akcích, které se chystají na webu kolemohně.cz.

V magazínu už dnes bylo řečeno, i v ranních telefonátech byla řeč o dnu pro, tak den pro Brno, ten bude tuto neděli, ale den pro Opavu, ten bude následovat v sobotu 6. června od 13 do 20 hodin. Festival v parku na Ptačím vrchu, vstup zdarma, na programu budou koncerty, talk show na téma Neumím to, ale chci, o vztazích v rodině. Bude také dětský program, rozhovor s opavským primátorem Tomášem Navrátilem o rodině. No a můžete se těšit na kapely Spotlight, Ginu Kirsten, Timothy nebo Benjamína Drápala. Můžete přijít v Opavě na Ptačím vrchu 6. června od 13 do 20 hodin.

Církev křesťanské společenství pořádá celoKS shromáždění 7. června od 11 hodin v pražském hotelu Olšanka na Žižkově. Tématem letošního setkání je církev majakem i přístavem. Organizátoři píší, že budou rádi, pokud přijdete v co největším počtu a pozbudíte tak ostatní sourozence z různých koutů naší země. Program bude plný seminářů o sdílení evangelia v sekulární škole například, nebo o službě vnitřního uzdravení, co to je a jaké jsou zkušenosti, proč a jak začít službu s místy uzdravení. Jsem starý, ale pořád je to někdo, komu na mě záleží. Služba v domovech pro seniory. A mnohem více najdete, včetně dalších podrobnějších informací, na webu ks.cz. Kázání bude mít Lubomír Ondráček a chvály se skupení z křesťanského společenství Turnov. Více informací najdete na webu ks.cz. Uzavírání přihlášek na toto setkání je do zítra, tedy do 27. května.

Celosvětovou modlitevní iniciativu Modlitby za Jižní Evropu od 14. do 21. června koordinuje organizace Operace mobilizace, takzvané OMCO, a jde jim o to, abychom jako křesťané po celém světě se spojili v modlitbách za Jižní Evropu, kde mnozí znají tradiční křesťanství, ale osobní vztah s Ježíšem zatím nezažili. Tak to je výzva organizátorů od 14. do 21. června. Detailní informace, včetně nějakých modlitevních podnětů a také odkaz na aplikaci, která vás může tímto týdnem provést, najdete na webu www.om.org.

tisíce let, my zhlédli jsme se v nových idejích. Pryč jsou tisíce let, my smazali jsme taky slovo hřích. Avšak není líp.

Tak to byl Jet Trouble, novinka v našem archivu s písní Praise. O něm určitě ještě uslyšíte, až se pohovky naplno ujme nová hudební redaktorka Kristýna Exnerová. Ode mě ještě, já mám tady na rozloučenou pro vás nejeden dárek, jeden z nich je konečně zpracování rozhovoru s americkým zpěvákem, textařem Jeremy Kempem z tiskové konference Festivalu United z loňského roku. A ten rozhovor, tím rozhovorem vlastně završíme to naše putování po albech Jeremyho Kempa, které jste mohli ta zpracování slýchávat teď v pohovce aktuálně. No a uslyšíte také ukázky z jeho posledního alba Deeper Waters z roku 2024. A provázet vás budu tedy já a dubbingem opatřil náš spolupracovník Pavel Hromádka. Tady je ukázka z alba. Mimochodem, ten rozhovor najdete, nebo v premiéře ho odvysíláme namíchaný s hudbou dnes po 21. hodině. Pokud byste to nestihli ani v premiéře dnes po 21. nebo ve středu po 17. a nebo v sobotu 30. května popolední, tak vás potom odkážu. Během příštího týdne by měl být i na našem YouTubeovém kanálu Radio7.cz alespoň ten rozhovor čistě v češtině nadabovaný. Takže tomu vás zvu a tady je ukázka z toho alba. Jedno z mých a Anetčiných, Anety Lofitkové teda, oblíbených písní Closer to You z alba Jeremyho Kempa Deeper Waters.

Posloucháte Rádio 7 v 9 hodin 50 minut v úterý 26. května. Já bych vás ještě ráda pozvala také k poslechu Akademie. V církvi se můžeme setkat s mnoha pohledy na duchovní dary i na Ducha Svatého. Pro někoho je nedílnou součástí života s Bohem, pro jiného jsou důležité projevy. V čase letnic si připomínáme seslání Ducha Svatého na církev, jaká je biblická zkušenost a jak hledět na události knihy skutků. S Rozhlasovou akademií se vypravíme na Broadfest, kde hovořil David Novák o křtu v Duchu Svatém. Více v repríze dnes po 22. hodině na Rádiu 7.

Miroslav Makovička zažil rodící se novou denominaci. Apoštolská církev byla oficiálně ustanovena v roce 1989, těsně před sametovou revolucí. Pionýrské počátky i vlastní růst v poznání Pána Ježíše popisuje v relaci Řeka života, kterou naladíte. Zítra, ve středu 27. května v premiéře po 10. hodině, nebo ve čtvrtek 28. května po 13. a v neděli 31. května po 22. hodině. A také k dispozici na podcastových platformách po odvysílání. Hey.

0: FM, Radio7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Posloucháte dopolední vysílání na Rádiu 7. Od mikrofonu vás ještě chvíli provází Karolína Vološinová v úterý 26. května 2026. Někdy více otázek než odpovědí nabízejí setkání, která přináší pořad Zákoutí. Hosty, kteří jsou ve svém hledání názoru na život, na cestě, zve mikrofonu Lucie Endlicherová. Dnes to bude tedy rozhovor s Ondrejem Olosem. Určovat rytmus životu. Mějte se moc hezky, přeji vám krásný poslech. Od mikrofonu se loučí Karolína Vološinová a dalším dnem a odpolednem vás bude provázet Kuba Lofítek.
0: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

O hledání životních cest a zdrojů jsme mluvili s dirigentem Ondrejem Olosem. Dalšího zajímavého hosta uvítáme v zákoutí v neděli v 18.30. Bude to Miroslav Hlinka.

V úterý 26. května 2026 vás 11:03 od mikrofonu Rádia 7 zdraví Kuba Lofítek, který bude průvodcem vysílání v následujících hodinách. Co jsme jako tým Rádia 7 připravili až do 14. hodiny, prozradí programový přehled.

Náš svět je plný slov. Útočí na nás ze všech stran a skoro není, kam se před nimi schovat. Občas se necháme strhnout k představě, že čím lepší vztah, tím více slovy bude vyjadřován. To je ovšem omyl. O řeči a mlčení uvažuje glosa Petra Rause. Naleďte si od 10. hodiny 45. minuty. Cesty na úřad, nejrůznější dokumenty, které je třeba doložit, asi nikoho nebaví. I to je jeden z důvodů, proč digitalizovat státní správu a úřady. Ale má to i svá úskalí. Kdy je digitalizace prospěšná a kdy se může proměnit v nástroj moci, uvažují průsečíky s Mariánem Možuchou 15 minut po 11. Čtvrt hodiny po 12. se završí povídka Mirka Vostrého Noční výpravčí. Čtení na pokračování dostane příchuť tajemna a podtrhne sílu lítosti, která přehodí výhybku ke smíření. Knihu Muzikant na jezeře posloucháme v nastudování Vladimíra Hausera. Bůh má schopnost oslovovat srdce a používá si k tomu různé způsoby. Jak může oslovit 16-letého hocha, který nosí džínovou bundu s plackami a nášivkami různých heavy metalových kapel spolu s cínovou lebkou, ale táčkem Ježíště miluje? I o tom uslyšíme v rozhovoru s kazatelem Karlem Fáberem ve fortepiánu ve 13 hodin. Písničky s přáním pro potěšení a povzbuzení k vám budeme posílat od 14. do 15. hodiny. To bude prostor, do kterého i vy můžete aktivně vstoupit. Rádio 7 vysílá Rádo. Rádi vám budeme dělat společnost i dnešní dopoledne. Ať se vám dobře poslouchá.

0: Připomínka toho, že láska je krásná a opravdová, zněla od kapely Reliant K. Máte rádi ticho? Nebo vás mlčení druhých znervozňuje? Pojďme v následujících 5 minutách přemýšlet o mezilidské komunikaci.
1: Glosa Petra Rause.

Starý zákon obsahuje i prastarý příběh muže jménem Job. Byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého. V kratičké době přišel o svoje nemalé bohatství, o svých 10 dětí, opustilo ho zdraví. O všem tom zlém, co ho potkalo, se doslechli jeho 3 přátelé. Dohodli se spolu, že mu půjdou projevit soustrast a potěšit ho. Rozhlíželi se po něm už zdaleka, ale nemohli ho poznat. Propukli v hlasitý pláč, roztrhli své řízy a rozhazovali nad hlavou k nebi prach. Seděli potom spolu s ním na zemi po 7 dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná. Tak je to psáno v závěru 2. kapitoly této biblické knihy. To mě zaujalo. Přišli, sedli si a mlčeli. Po týdnu pak mluvit začali a i když říkali věci, které by pravděpodobně říkala i většina dnešních křesťanů, kteří berou svou víru vážně, z biblického textu je evidentní, že jejich komentáře ani jejich rady nebyly dobré, nebyly moudří, nepochopili Boží jednání, o to mi teď ale nejde. Jakkoliv byli ti 3 nerozumní, prokázali se jako dobří přátelé. Kdyby to nebyli přátelé, kdyby to byli jen kamarádi, asi by mluvili hned od chvíle příchodu. Snažili by se poradit, pomoci. Přátelé ale mlčeli. Myslím, že právě tady potkáváme jeden rozdíl mezi přítelem a kamarádem. S kamarádem se potkáváme, abychom spolu mluvili. Když se potkám s přítelem, bývají slova nadbytečná. Ne, že bychom spolu nemluvili, pokud je co konkrétního probírat, probereme to, většinou to ale nebývá nutné. Rozumíme si i beze slov. Mlčet je ovšem umění. Ne vždycky je na místě. Potřebujeme se učit, k čemu je kdy vhodný čas, však to tak říkal už biblický kazatel. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas mlčet i čas mluvit. Je zlé mlčet v čase mluvení a mluvit, když přijde čas stichnout. Jak to poznat? Jak rozlišit, čeho je třeba? Potřebujeme to rozlišovat. Mnoho konfliktů, neporozumění a zklamání pramení právě z neschopnosti rozpoznat příhodnost času. Míváme pocit, že ten, kdo o nás stojí, kdo k nám má dobrý vztah, s námi bude mluvit kdykoliv a často, možná neustále. Nevím, jakou máte zkušenost vy, myslím ale, že s tím, jak ubývá manuálních profesí, se moje zkušenost stává stále obecnější a běžnější. Mluvit a formulovat po mně vždycky chtěl nejvíc můj zaměstnavatel. Když jsem odpoledne odcházel z práce, těšil jsem se, že teď už po mně nikdo žádnou formulaci chtít nebude. Nechtěl bych redukovat svůj vztah k nejbližším lidem na úroveň zaměstnanec-zaměstnavatel a i takový vztah naplnit mluvením. S lidmi blízkými rád mlčím. Mluvit v čase, který není k mluvení určen, bývá na obtíž. V biblické knize Přísloví dokonce najdeme upozornění, kdo začasného jitra příliš hlasitě dobrořečí svému bližnímu, tomu se to bude počítat za zlořečení. Je dobré pamatovat na mnohé biblické rady, jaké nacházíme nejen v knize Přísloví, říkají například, kdo je bez rozumu, pohrdá svým druhem, kdežto muž rozumný mlčí. Nakonec i Ježíš upozorňoval, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Někdy ale nastane čas mluvit. Pak je třeba mlčení přerušit. Stejně tak je ale třeba vážit, co vyslovíme.
Apoštol radí, z vašich úst ať nevýjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.

O mlčení a mluvení uvažovala glosa Petra Rause. V repríze ji nabídneme ve čtvrtek v 9:30 a v pátek v 16 hodin.

Minula 11. hodina 26. května posloucháte dopolední vysílání Rádia 7, rádia, které nechce předávat laciné odpovědi a instantní návody na život, právě naopak. Chce probudit srdce i mysl posluchačů k promýšlení biblické zprávy o naději a záchraně v Ježíši Kristu. To dělá Rádio 7 už od počátku své existence. Celá tato práce a služba stojí na modlitbách a finančních darech podporovatelů. A my jako tým Rádia 7 jsme vděční za každého stávajícího i nového dárce či modlitebníka. I vás zveme k těmto formám spolupráce. Více informací o možnostech podpory najdete na našich webových stránkách www.radio7.cz, kde představujeme také kampaň 500 statečných. V sekci Zapoj se pak najdete další tipy na možnou spolupráci se naším rádiem. Teď už k aktuální 60-minutovce. Relace Průsečíky, která propojuje umělou inteligenci a duchovní svět, dostane prostor v 11.15. Zbylý čas vyplníme hudbou, teď to bude například kapela BCC Worship. Dobré poslouchání přeje Kuba Lofítek.

Kapela Sanctus Real ve skladbě Sing si klade otázku, můžeme se vrátit tam, kde jsme začali? Když stvoření žilo pokojně ve tvých rukou, než začaly války. Všechny ty roky, kdy jsme byli rozděleni, nás Ježíšův hlas jemně volá domů. Takže tato píseň a poté už průsečíky s Mariánem Možuchou a Pavlem Kolem o digitalizaci státu.

Ve středu v 18.30 nabídneme reprízu tohoto vydání průsečíku s tématem digitalizace státu. V příštím týdnu se zaměříme na téma úloha AI v dezinformacích.

Dnešní svátek trošku voní dálkami a rozhodně si při něm můžete připadat jako na divokém západě. Svátek totiž slaví Filipové, milovníci koní. Právě takový je význam tohoto původně řeckého jména. Všem Filipům tedy krásný svátkový den.

12. hodinu překročíme společně s Klaudií Isaky a skladbou Heaven, ve které zpívá Dovol mi na chvilku se zastavit a rozjímat o tvé velikosti a kráse.

Znělka ohlásila pravé poledne. Vysíláním Rádia 7 vás v úterý 26. května provází Kuba Lofítek. Čtení na pokračování a knihu se názvem Muzikant na jezeře nabídneme ve čtvrt na jednu. Teď už vás zvu k polední modlitbě, ta je nedílnou součástí našeho vysílání. Dobrý Bože, děkuji ti za novou příležitost vysílat v rámci Rádia 7 a posílat dál k lidem tu zprávu o tobě, o tom, že je tady milující Bůh, který stojí o srdce člověka, o vztah s námi. A děkuji za to, že ten vztah je možný, protože ty jsi z té své strany udělal maximum pro to, aby ten vztah, který kdysi byl blízký a který se hříchem narušil, aby mohl být znovu obnovený. Děkuji ti, Bože, že tvůj syn Ježíš Kristus je ten největší dar lidstvu, že v něm můžeme prožít to smíření s tebou, že díky tomu, že on se postavil na to naše místo, vzal ten náš trest na sebe a vybojoval nám smíření, odpuštění, nový začátek, tak právě v něm máme všechna tato požehnání i tu novou naději. Naději na setkání s tebou, naději na to, že život smrtí nekončí. A tak toužím po té naději pro každý den, aby se jenom nevztahovala k nějaké vzdálené budoucnosti, ale aby byla tím aktivním doufáním v tom každodenním životě pro každého z nás. Děkuji za to, že i dnes můžeš přijít s tou novou porcí svého povzbuzení, svého vyučení, svého napomenutí, svého potěšení pro každého z nás. A děkuji za to, že i vysílání Rádia 7 tomu může být nápomocno. Že mohou jít k lidem, kteří jsou ochotní slyšet a naslouchat ta slova o naději, o pokoji, o smíření, o novém začátku, který každému člověku nabízíš. Amen.

Píseň s názvem Zaslúbenie zněla v podání Miriam Chovancové. No a než otevřeme další stránky knihy Muzikant na jezeře, tak je tady kapela Adoráre se skladbou Kdyby čas nebyl.

Ve čtení na pokračování se dnes završí povídka Mirka Vostrého Noční výpravčí z knihy Muzikant na jezeře. V minulém dílu výpravčí Andrejevič vzpomínal, jak nastoupil do služby v Jedlové a spřátelil se se strojvůdcem Janderou, otcem mladého muže, který sedí před ním. Osudného dne 8. června 1979 byl Andrejevič rozrušený kvůli problémům v manželství a proto zapomněl přehodit výhybku. Vlak odjel na špatnou kolej a srazil se s protijedoucím nákladním vlakem. Strojvedoucí Jandera zahynul. Andrejevič se za svou chybu celý život nenávidí a je odsouzen vypravovat každý pátek noční vlak, který se záhadně objevuje bez strojvůdce a zase mizí. Muži před sebou nabídne, aby tento vlak odřídil. Janderův syn bojuje mezi nenávistí a soucitem. Nakonec však lítost převáží a s bláznivou nabídkou odřídit neexistující vlak souhlasí. Čte Vladimír Hauser.

Andrejevičovi se ulevilo, dokonce bych řekl, že měl radost. Ten vlak přijede za... Počkejte. Podíval se na hodiny, co visely na stěně. Přijede přesně za 12 minut. Vy nastoupíte, vlezete do kabiny, to vám bude trvat tak 2 minuty, a potom máte 6 minut na to, abyste se v kabině kouknul, co a jak. Připomenete si, jak se to rozjíždí, a pak už jenom pojedete. Já vám dám odjezd ve 47 a vy prostě pojedete. A zase se vrátíte. Tak jo, souhlasil jsem rezignovaně. Prostě pojedu. Bylo mi jasný, že to celý je absolutní nesmysl, jenže, jak jsem říkal, ten hluboký smutek v jeho očích a teď zas taková naděje, prostě jsem mu nemohl říct, co si o tom myslím. Jo, málem bych zapomněl, ozval se Andrejevič. Nebojte se, já vám tu výhybku přehodím. Vy pojedete na Děčín, ne na Lípu. Něco mi říká, že od Lípy dneska přijede nákladní vlak, takže kdybyste před sebou viděl jeho světla, tak se nebojte, on pojede po jiný koleji. Vy na Lípu nejedete, jedete na Děčín, je to jasný? Jasný, potvrdil jsem. Chtěl jsem to mít rychle za sebou a zase zalíst do spacáku. Andrejevič mi ještě zdůraznil, když proti sobě uvidíte světla vlaku, tak nespomalujte. Já jsem vám přehodil výhybku a vy jedete na Děčín. Jo, pojedu jak o život, ujistil jsem Andrejeviče, který mu teď oči hořely jako v horečce. Hlavně se z tohohle divného snu brzo probudit a na nic si nepamatovat. To bylo jediný, po čem jsem v tu chvíli toužil. Vyprahlo mi a tak jsem do sebe obrátil svůj hrníček, jenomže v něm už nebyla ani kapka. Andrejevič mi z konvice dolil vystydlý čaj a já jsem to s povděkem vypil. V tu chvíli Andrejevič zvedl prst a zašeptal, slyšíte, už přijíždí. Jasně, už přijíždí, ty magore, pomyslel jsem si. Ale pak jsem, a co mi nebudete věřit, fakt uslyšel vzdálený brumlání dýzlového motoru. Přibližovalo se to a otáčky se postupně snižovaly, až se ustálily na pomalým volnoběhu. Znělo to, jako když přede obrovský kocour. Andrejevič ze zdi sundal červenou čepici, ze skříňky vedle stolu vzal plácačku, z kapsy vylovil píšťalku a otevřel dveře. Jak jsem se zvedal ze židle, tak jsem skrz ty dveře uviděl motorák. Na třetí koleji stála stará M262 v plný parádě a ve světle nádražních lamp byla tak trochu tajemná, jako z nějakého eisenboňáckého hororu. Pořád ale stejně krásná, jak jsem si ji pamatoval, když s ní jezdil táta. Dole je tmavě červená, nahoře smetanová. A z oken se linulo takovýto teplý, sametově měkký světlo. Úplně mě přitahovala jako magnet. Šel jsem pomalu k ní, jak ve snu, a na obrubníku jsem spatřil kocoura. Kouknul na mě a pak zas na ten vlak. A seděl jak přibitej. Jak jsem se k tomu vlaku blížil, všiml jsem si, že je úplně prázdnej, ani jeden cestující. Do kabiny strojvůdce jsem ale neviděl, byla tam tma, tak mě napadlo, že odtud třeba vykoukne táta. No jo, byl jsem si tím skoro jistý, jenomže nevykoukl. Když jsem přišel až ke kabině a nahlídl dovnitř, viděl jsem, že tam nikdo není. Ani táta, ani žádnej jiný strojvůdce. Ničemu jsem nerozuměl, ale to bylo v tu chvíli jedno. Bylo potřeba odjet a jediný, kdo to mohl udělat, jsem byl zřejmě já. Tak jsem vlezl do kabiny a začal vzpomínat, kde jsou ty nejdůležitější knoflíky, hejblata a ukazatele. Podařilo se mi rozsvítit v kabině, ale vypínač dálkového světla jsem nenašel. Na nic, pojedu jen

plyšová myš, která dělávala v kabině společnost mýmu tátovi. Takže tohle nebyl jen tak nějaký motorák. Já mám řídit tátův motorák.

0: Výpravčí Andrejevič stál před nádražní budovou a čekal na čas odjezdu, který byl v jízdním řádu napsaný před 17 lety, ale teď už ne. Pak se najednou otočil a zmizel v kanceláři. Za okamžik vyběhl a pospíchal ke mně. Otevřel jsem boční okno a on mi podal hrnek.
1: Myslel jsem, jestli se vám nebude hodit trocha čaje, tak jsem vám ho dolil. Řekl trochu udýchaně, ale s úsměvem. Není zrovna horký, ale teplej ještě je. No, spíš skoro studený. Jo, a když nemám to mlíko, tak jsem vám tam kápnul trochu rumu. To mě teda pobavilo.
0: Že bych si před jízdou dal panáka, to se mi ještě nestalo. I bez toho rumu bych neměl řídit, vždyť jsem v sobě měl 4, vlastně 5 piv, když počítám to lávový, ale byl jsem si jistý, že v tomhle případě to vadit nebude. Napil jsem se, ten na mě fakt nešetřil, to nebyl čaj s rumem, ale rum s jemnou příchutí čaje. Mělo to takovou sílu, že kdybych to vyžáhnul všechno, tak ten vlak neudržím na kolejích. Postavil jsem hrnek na pultík vedle přístrojové desky a čekal, až mi Andrejevič dá odjezd. Byl jsem příšerně nervózní a zároveň, nebudete mi to věřit, jsem v celém těle cítil takový to mrazivý chvění, jako když se těšíte. Jo, já jsem se na tu jízdu vlastně docela těšil. Poprvé v životě budu řídit vlak úplně sám. A navíc to je tátův vlak. Víte, měl jsem tak trochu pocit, že když to dokážu, tak tím tátovi udělám radost, nebo že na mě bude hrdej. Každou chvíli jsem čekal, že Andrejevič zvedne plácačku a zapíská. On ale najednou vykročil k vlaku. Vyklonil jsem se z okna a on na mě: za minutu jedete. Hned za nádražím se tratě rozdělujou. Vy pojedete napravo na Děčín. Je možný, že od Lípy bude za chvilku přijíždět náklaďák. Kdybyste ho náhodou před sebou viděl, tak se nelekněte. Já jsem vám přehodil výhybku na Děčín. Hlavně se nebojte a nespomalujte. Ty poslední věty pro něj musely být důležitý. Říkal je totiž už podruhý a hodně naléhavě. Dobře, tak jedu na Děčín a nemám zpomalit, ani kdybych viděl, že proti mně jede vlak. Znělo to naprosto bláznivě. Ale já, jak jsem byl tak nějak v euforii, jsem byl ochotný to fakt udělat. Bylo mi totiž jasný, jak to Andrejevič myslí. Já jedu na Děčín a ten nákladák přijede od Lípy. I kdyby to vypadalo, že se řítí proti mně, nemůžeme se srazit, protože jedeme každej po jiný koleji. Teda, jestli Andrejevič správně přehodil výhybku. Tady jsem trochu znejistil. Z mého rozjímání mě vytrhl zvuk píšťalky. Pohlédl jsem k nádražní budově a před ní stál Andrejevič se zvednutou zelenou plácečkou. A ten kocour seděl pořád na obrubníku vedle něj a jako by mě pozoroval. On i Andrejevič byli ozářený zepředu lampou a měsícem ze strany. Kdyby se to bejvalo dalo vyfotit, tak jsem mohl vyhrát nějakou soutěž. To bych ale musel mít foťák. A taky bych nesměl mít zrovna odjezd. Odbrzdil jsem a posunul páku dopředu. Otáčky motoru se zrychlily a já jsem se začal rozjíždět. Lampy, co jsou v kolejišti, pomalu mizely za mnou. Jedna, druhá, třetí. Tu poslední jsem už minul docela rychle. Na tachometru bylo něco přes 30. Kolejiště se začalo zužovat do jediné koleje,

a já jsem vyjížděl z nádraží a vlak pořád nabíral rychlost. Teď už mi na cestu svítil jen měsíc a ty moje dvě světla, takže jsem moc daleko neviděl. Co jsem ale viděl celkem zřetelně, zrovna v tu chvíli, kdy jsem projížděl poslední výhybkou, byly tři světla, které se vynořily z lesa kousek přede mnou. Dvě slabší dole a jedno oslnivě jasný nahoře. Proti mně jel vlak. Při téhle rychlosti jsme od sebe mohli být tak 10 vteřin, spíš míň. Nevěřil byste, jak rychle dokáže tělo vyprodukovat čůrek potu. To moje bylo v téhle disciplíně zřejmě rekordmanem, akorát já jsem to dřív nevěděl. Téměř okamžitě jsem měl mokrý čelo a to, co mi teklo po zádech, byl malej niagarský vodopád. Jo, a taky mě udivilo, kolik myšlenek vám může prolítnout hlavou v tak krátkým momentu. Měl jsem sto chutí zastavit a aspoň trochu zmírnit ten náraz, který musel každou vteřinu přijít. Jenomže Andrejevič říkal nespomalovat. Jasně, a já budu poslouchat chlapa, co mi svojí blbostí zabil tátu, to určitě. Jenomže on tentokrát výhybku určitě přehodil. A jestli považoval za důležitý, abych nespomalil, tak bych měl přidat plyn. Brzdí, ten vlak jede přímo na tebe. Těch myšlenek bylo mnohem víc, ale tohle jsou ty hlavní, abyste si to uměl představit. Už jsem měl ruku na brzdě. Najednou, aniž bych to nějak promyslel, jsem ji přesunul na plynovou páku a šoupnul ji na vyšší rychlost. Táta by to udělal taky tak, určitě jo. Když Andrejevič prohlásil, že mě poslal po správný trati, tak to tak bude. Jedu na Děčín a s tím vlakem se minu. A jestli ne, no, jestli ne, tak se za chvilku setkám s tátou. A víte, že mě v tu chvíli tahle vyhlídka nijak neděsila? Poslední vteřina. Byl jsem oslněný tím dálkovým světlem, takže jsem nic neviděl a ničím jsem si nemohl být jistý. Byl bych ale přísahal, že ten náklaďák jede po mý koleji. A pak už nic.

0: Neměl jsem tenkrát nejmenší představu, jak to vypadá v nebi. A nemám ji ani teď. Jednu jsem ale věděl docela přesně. Farář v kostele, kam jsem několikrát zabloudil, určitě nic neříkal o něčem vlhkým, teplým a drsným, co se vám bude pohybovat po obličeji. A taky to předlo. Otevřel jsem oči. Na spacáku, co jsem v něm byl zakuklený až po krk, ležela kočkovitá šelma, šedivá, a jazykem mi drhla tvář. A dokud jsem ho měl zavřený, tak i oko. Pokaždý mi trvá díl, než se probudím k životu, ale tohle ráno snad nemohlo být pomalejší. Kocour mě důkladně olizoval ještě pěknou chvíli, než jsem pochopil, kde to jsem. Bylo světlo a ty veliký kulatý hodiny pod stropem ukazovaly 6:30. Čas vstávat. Nechtělo se mi, byla ještě zima. Jenže kdybych měl čekat, až mě pod tou střechou rozehřeje slunce, tak bych tam ležel do pozdního odpoledne. Dřív tam totiž slunce nedojde. Posadil jsem se a kocour s hlasitým, trochu ukřivděným mňoukáním se skočil na zem. Rozlídl jsem se. Nádraží bylo stejný jako večer. Kolejiště prázdný a kancelář výpravčího vypadala zrovna tak opuštěná. To jsem si mohl myslet. Takový pěkný, záhadný dobrodružství a on to byl jenom sen. Byl jsem zklamaný, ale ten sen byl neobvykle živej a já jsem věděl, že si ho budu navždycky pamatovat. Kocour se zase zatvářil hladově. Tyhle zvířata prej nemají v obličeji svaly, kterýma by se mohli nějak tvářit. Myslím jako, že se tváří furt stejně. Jenomže on, a na to bych přisahal, to uměl. Teď zrovna nasadil výraz umírám hladem a můžeš za to ty, tak s tím koukej něco dělat. Možná to ale taky byl jeho jediný výraz. Hele, víš, že díky tobě mám k snídaní jenom tatranku a ta ti včera zrovna nevoněla, tak si běž chytit hraboše, jo? Dělal, že nerozumí. Nechal jsem kocoura kocourem a vstal jsem, že si uvařím čaj. Pak ale nevím proč mě napadlo, že se ještě jednou půjdu podívat na tátu, teda na jeho pomníček. Věci zůstaly na lavičce a já jsem šel podél kolejí na konec nádraží, tam, co už jsou jen ty dvě koleje, na Lípu a na Děčín. Tátův pomníček byl stejnej, jak jsem ho viděl večer. Na děčínský trati se ale bělalo něco malýho, čeho jsem si večer nevšiml. Popošel jsem blíž a tam na jednom pražci stál hrnek. Zvedl jsem ho. Jednota. A v hrnku až do půlky čaj. To mi hlava nebrala. Měl jsem za to, že jsem už z hůru, jenže se nejspíš mejlím. Čuchnul jsem si. A co byste řekl, že jsem ucítil? Rum. Tak to bylo přesně to, co jsem v tu chvíli potřeboval. Vyžahl jsem to na ex a s hlavou úplně prázdnou jsem se s hrničkem v ruce vydal přímo po kolejích zpátky k nádraží. Zaklepal jsem na dveře kanceláře a pak zkusil kliku. Bylo otevřeno. Z vedlejší místnosti jsem slyšel nějaký štrachání. Potom všem jsem si byl jistý, že se odtamtud vynoří Andrejevič, a do toho hrnku mi naleje čaj. Před chvilkou jsem ho zalil a touhle dobou už bude akorát. Chvilku jsem počkal a výpravčí přišel. Andrejevič to ale nebyl. Co byste potřeboval? Zeptal se, když mě uviděl. Několik vteřin jsem mlčel, než jsem zpracoval to překvapení, že to není Andrejevič. Tenhle hrnek je váš, ne? Jo, mám tu dva takový. Vlastně dneska ráno ten druhej nebyl na svým místě. Myslel jsem, že jsem ho večer nechal tady na stole. Kde jste ho našel? Vzal si ode mě ten hrnek a asi i na dálku cítil rum, protože se zarazil a zblízka si k němu čuchnul. Tak nevím, jestli je to ten můj. Já rum nepiju. Pil jste z něj vy? Přikývl jsem. Bude to ten váš, našel jsem ho tamhle venku. Výpravčí vypadal jako celkem příjemný člověk. Tak jsem se osmělil. Nezlobte se, že jsem tak zvědavý. Jak dlouho jste výpravčím tady v Jedlový? Takovou otázku od člověka, který ho vidí poprvé, nečekal, ale klidně odpověděl: dost dlouho. Od 79. tenkrát v létě se tu uvolnilo místo, tak jsem dal i mě. Proč vás to zajímá? Místo odpovědi jsem vyzvídal dál. V té době tady jezdil noční vlak na Děčín. Chvíli před půlnocí, teď už v jízdním řádu není. Výraz v obličeji výpravčího prozrazoval, že ho čím dál víc zajímá, proč mu kladu takový divný otázky. Jo, ten tady jezdil. Já už ho ale nepamatuju. Zrušili ho po jedný bouračce. Stará M262 to byla a to byla jediná, co jezdila přes Jedlovou. Další sem pak už nedali. Asi snadno odhadnete, na co jsem se zeptal pak. Znal jste Andrejeviče?
1: Jo, znal.
0: Ale jestli mi hned neřeknete, proč se vyptáváte, tak vám nic víc nepovím. Byl už trochu podrážděný. Můj táta, co jezdíval s tím nočním motorákem, ho znal. Rád bych ho našel. Ne tátu, Andrejeviče. Kdybyste mi mohl poradit, jak ho najdu, tak bych vám byl vděčnej. Výpravčí přikývl. Za Andrejevičem musíte do Dolního Podluží. Kde přesně bydlí, to se budete muset doptat tam, nejlíp v hospodě, tam vědí všechno. Moc si o toho ale neslibujte, všichni říkají, že to je divný patron. Od té doby, co mám na svědomí tu srážku vlaků, je zatrpklej a není s ním řeč. Sám jsem ho jednou, to už je díl, potkal a nic příjemného to nebylo. Takovej nešťastnej bručom to je. No, není divu po tom, co se mu stalo. Jestli ho ale opravdu chcete najít, tak do toho Podluží jeďte. Půjdete tamhle kousek přes les, přijdete na hlavní silnici a tam je zastávka autobusu. V Podluží pak budete za pár minut. Jak jsme spolu mluvili, koukal jsem chvilku na výpravčího a pak zas kolem po kanceláři. Něco mi padlo do oka. Bylo to kulatý a červený a pořádně zaprášený. To jsem viděl i takhle z dálky. Ta čepice, co tamhle visí, ta není vaše, že ne? Vy máte tu svoji na hlavě. Výpravčí se podíval tam, co jsem ukázal. Ta tu byla vždycky, já ji vůbec nevnímám. Kdybyste mi ji neukázal, tak o ní nevím. Myslím, že patří Andrejevičovi, řekl jsem. Kdyby vám to nevadilo, já bych mu ji dal, až ho najdu. Výpravčí se zamyslel. To samozřejmě můžete, ale nevím, jestli mu uděláte radost. Co jsem slyšel, tak se snaží zapomenout, že kdy dělal výpravčího. Když na tom ale trváte, tak si ji klidně vemte. Vzal jsem čepici, venku pod střechou jsem si uvařil čaj a snědl tu tatranku. Kocour, který asi pochopil, že se ode mě už ničeho nedočká, byl pryč. Nejspíš si vzal k srdci moji radu a šel si ulovit hraboše. V Podluží jsem se zeptal, kde Andrejevič bydlí, a hospodská mě poslala do domku u řeky kousek za poštou a nezapomněla mě upozornit, že je divnej. Má prej takový vyhaslý, strašně smutný oči a není s ním žádná řeč. Trochu jsem se začal obávat, koho tam potkám. Zazvonil jsem u branky a čekal. Chvilku na to se otevřely dveře a v nich chlap. Byl to Andrejevič. Jenže mnohem starší, než jak jsem s ním mluvil v noci. Šedivej, vlasy prořídlý, plno vrásek. Už takhle na dálku jsem ale viděl ty jeho oči. Byly veselý a plný života. Takový, co má člověk, který toho hodně prožil a zase se z toho dostal. Pojďte dál, povídal, jako kdyby mě čekal. Vůbec se nedivil, co tam chci, ani se neptal, kdo jsem. Dáte si čaj? Před chvilkou jsem ho zalil a touhle dobou už bude akorát. Seděli jsme spolu u čaje A vlastně jsme ani moc nepovídali. Spíš jsme mlčeli a mezi náma byla pohoda. Taková, jakou si člověk naplno užívá a radši ani nemluví, aby ji nezaplašil. Vlastně jsem tady, abych vám něco dal. Je to vaše? Podal jsem mu červenou čepici. Andrejevič ji chvilku ohmatával a prohlížel a nakonec si k ní přivonil. A mlčel. Pak se podíval na mě a prohlásil, jo. A bylo to. Čaj byl dopitej a byl čas se zvednout. Jak mě Andrejevič vyprovázel ke dveřím, povídá, teď už je všechno, jak má bejt, že jo? Přikývl jsem.

hospoda za chvíli zavírá, pivo máme skoro dopity, tak se asi zvednem, ne? Pomalu se začínám těšit do spacáku. Dneska nebude úplně, jako byl tenkrát. Měsíc ale bude svítit i tak. Ustelu si na lavičce, ale spát ještě nepůjdu. Sednu si na obrubník a dám si ještě jedno pivo. Lahvovou dvanáctku, co jí pro tuhle příležitost mám v batohu. Až ji otevřu, tak přijde ten šedivej kocour a ve svitu měsíce bude úplně stříbrnej. Ví, že i dneska mám pro něj lahůdku, po který se bude olizovat ještě ráno. Pečenou šunku od kosti. To on neví, vím to zatím jen já. A kdyby měl málo, tak vytáhnu prvou slovenskou klobásu. Víte, jak to je. Někdo chodí na dušičky na hřbitov a já jezdím začátkem června do Jedlovy.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser. Hudba Jonatan Kaleta. Osmé pokračování této knihy nabídneme ve vysílání zítra ve 12.15.

To mocné jméno Ježíš vyznává mimo jiné také kapela Lift Up. Dozněla jejich skladba Já věřím. Teď pro změnu překročíme hranice. Slovenská kapela Till I Get Home a skladba Najhlbšia túžba.

Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. 1. Tesalonickým 4.14.

0: Bylo 13 hodin. V aktuální 60-minutovce se dostane na reprízu pořadu Fortepiano. Jelikož se nejedná o premiéru, případné ohlasy či dotazy, prosím, nevolejte do studia. Můžete nám je poslat e-mailem na adresu radio7@radio7.cz. Inspirativní poslech přeje v úterním odpoledni s datem 26. května Kuba Lofítek.
1: Fortepiano.

0: Bůh je neskutečně kreativní. Vidíme to všude kolem sebe, když pozorujeme přírodu i veškeré tvory, které na ní žijí. Ovšem tím jeho kreativita nekončí, protože nás miluje, hledá způsoby, jak nás oslovit. Uslyšíme to i v dnešním pořadu, ve kterém vítám Karla Fábera. Začíná fortepiano a u mikrofonu je také Lenka Malinová. Karle, vítej.
1: Ahoj.
0: Odkud jsi přijel?
1: Já jsem přijel z Říčan, z těch vzdálenějších, tedy od Prahy.
0: A čím se zabýváš, co je tvoje povolání?
1: Jsem kazatelem církve bratrské, tam v Říčanech.
0: A rodinu máš?
1: Mám dva dospělé syny a manželku.
0: Manželku taky máš.
1: Tu mám taky, ano.
0: Tak je to v pořádku. Tak my si dneska budeme povídat trošku o tom tvém životě, jak to bývá pravidlem v tomto pořadu. Já budu ráda, když nám dáš nahlédnout do těch různých zákoutí. A když jsem o tobě se chtěla něco trošku dozvědět a psal jsi mi, tak jsem zjistila zajímavé věci a já budu ráda, když je osvětlíš potom. Rychlé šípy... První bod. Milovník přírody, ale také příznivec metalové hudby a hospody. Jak to jde dohromady? Je to trošku proti sobě, ne?
1: No, z dnešního pohledu i mně to přijde hodně proti sobě, až bych to označil, že to byla taková schizofrenie, kdy vlastně dva úplně neslučitelné životní styly jsem žil v jedné osobě, kdy přes víkend jsem byl ten milovník přírody, jezdili jsme na vandry, hráli jsme si na rychlé šípy, na skauty a přes týden jsem chodil do hospody na fotbal a žil jsem úplně jinak.
0: Pak si zase v té přírodě trošku načerpal kyslík, že? Protože v té hospodě ho moc není.
1: No, je to tak.
0: O jaké době se to bavíme? Jaká jsou to léta, kdy si tohle prožíval? To už si nebyl asi malé dítě, do hospody by tě nepustili, nebo by ti tam minimálně nenalili?
1: No, to je jako zajímavé, protože já vlastně... To občas tak jako říkám, že já jsem na své osmnáctiny se přestal opíjet. Takže oni mi nalili, ale já jsem vlastně těsně před osmnáctýma narozeninama uvěřil a pak už jsem tuhle tu potřebu neměl.
0: Aha, tak to jsem teda netušila, že tě to postihlo ještě dřív, než jsi byl plnoletý. No dobře, tak vyrůstal jsi v době, kdy ještě tady byl ten komunistický režim, je to tak?
1: Je to tak.
0: Kdy jsi dětství si prožil tedy v komunismu, nebo jak to bylo? Zasaď nám to trošku časově.
1: No tak já jsem vlastně se narodil v 69. roce, takže krátce po okupaci. A celé dětství jsem prožil v komunismu a vlastně to bylo i zajímavé, že já jsem nikdy nějak neměl moc příležitostí se o Pánu Bohu něco dozvědět. A možná to tak komunisti nemysleli, ale díky tomu, jak to zakazovali, tak ve mně vyvolali o tu větší touhu po něčem takovém.
0: Po čem jsi vůbec toužil? Chodil jsi do přírody, ale zároveň do hospod. Co jsi hledal?
1: No, to je právě to, že to zní trochu jako divně, ale já jsem na obou dvou těch místech hledal lásku, přijetí, opravdovost, na nějaký naplnění a smysl života, jako taková touha potom být někde, někam patřit, tak vlastně to všechny ty místa, kde jsem byl, tak to naplňují.
0: Je zajímavé, že Pán Bůh jednal zvláštním způsobem a jednal i za komunismu a i když církev nebyla žádaná a nebylo to něco, co by ten režim podporoval, tak přesto tady byla. Kdy ty ses dostal poprvé do církve? Jakože církve.
1: No, já jsem do církve se dostal vlastně až hrozně pozdě, někdy v 16 letech. A do té doby jsem vlastně jako o křesťanství věděl akorát, že teda na Vánoce je to o nějakým Ježíškovi, což mě ale až tak nezajímalo. Mě zajímaly ty dárky a to, že je volno. A pak občas jsem se, že tak člověk potká nějaký kostel občas, ale to vůbec, tomu jsem vůbec nerozuměl a přišlo mi to prostě, že s tím nemám nic společného.
0: Je zvláštní, že Pán Bůh oslovuje člověka tak, jak to potřebuje. Co oslovilo tebe? Co bylo takovým tím prvním ťuknutím?
1: Tak mě celkově, jako co se týče vůbec vztahu k Bohu, přišlo, že vždycky jsem od malička nějak věděl, nebo to je příliš silné slovo, ale prožíval, cítil, že něco jako musí být, jo, něco nad náma, nějaký. Neuměl jsem to pojmenovat, v té době jsem hledal různé věci, takže moje oblíbené zájmy jako mimozemšťani nebo indiáni s jejich manituem. No a vlastně pak až po té, co jsem nějak se trošku dozvěděl o křesťanství, tak to mi zapadlo. Že to
0: a kde
1: jsi
0: dozvěděl
1: co
0: o křesťanství?
1: O křesťanství jsem se dozvěděl takovým zajímavým způsobem, zvlášť na Rádiu 7, z toho budu mít radost, protože můj starší bratr, někdy to bylo rok 85, 86, můj starší bratr jako poslouchal různá zahraniční rádia a psal si, tenkrát ještě poštou, jo, psal si o vysílací časy. A mezi těma různýma zahraničníma rádiema bylo taky TVR a oni mu poslali ty vysílací časy a spolu s tím mu poslali nějaké brožurky, například právě vztah jako stvoření a stvořitel a taky mezi těma věcma byly i samolepky, z které jedné jsem si udělal placku, kterou jsem pak nosil. Na té samolepce bylo Ježíš tě miluje. A kdybyste mě tenkrát potkali, tak byste se mě asi lekli, protože jsem měl džínovou bundu s různýma nášivkama, jako Iron Maiden a další. Takovou olověnou lepku jsem měl pověšenou na kapse a mezi tím vším jsem měl Ježíš Kristus tě miluje.
0: Zajímavá společnost. V zajímavé společnosti se ocitl ten nápis Ježíš tě miluje.
1: Je to tak a vlastně takhle vymoděn jsem jednou jel do Tuzexu, to ano. Mladší nebudou vědět, co to znamená, ale...
0: No popiš to, co to byl Tuzex.
1: To byl speciální obchod, kde se dalo koupit zahraniční západní jako zboží za bony, které se legálně nedali koupit, že? To se muselo někde vyšmelit. A já jsem si jel koupit džinovou bundu novou. A na zastávce mě potkal jeden kluk z Žižkovského sboru v Praze a ten mě oslovil překvapivě, říkal, jako jestli věřím, když nosím placku s nápisem Ježíš Kristus tě miluje. A já jsem mu celkem popravdě řekl, že ne, ale že mi to zajímá, že to je něco, co nějak...
0: Se ti asi líbila nějak? Se ti líbila ta placka, nebo ta samolepka?
1: Ta placka byla velmi jako zajímavá. Ve škole si ji spolužáci pučovali. A jeden, když takhle s ní chodil, tak se vrátil a říkal, že v tramvaji nějaký lidi to od něj chtěli koupit. A tak já jsem mu vynadal, že to neprodal, protože jsme mohli mít na pivo.
0: No, vidíš to. Když se vrátím ještě k tomu vysílání Transport Rádia, jenom osvětlíme, že se vysílalo ze zahraničí, tedy z Monte Carla. A pokud si dobře pamatuji, tak to vysílání bylo, ta stanice šla naladit, byla velmi blízko Rádia Luxemburg. A tak když někdo chtěl poslouchat zahraniční vysílání v češtině, tak mohl docela snadno se tam k tomu dostat.
1: Je to možné, že tady tím způsobem se to dostalo až k nám.
0: Takže je tady nějaká propojka, že Transport Rádio nějakým způsobem zasáhlo i do tvého života, tehdy ještě co by mladí. Díka. Ale to ještě nebylo to, kdy Pán Bůh zaklepal na to tvoje srdce.
1: Ten kluk, který mě oslovil, tak mě pozval na shromáždění, tenkrát na Žižkov v Praze, kam jsem skutečně dorazil. Akorát to pro mě nebylo úplně jako ideální, protože jsem přece jenom poslouchal ten metal a nechci se nikoho dotknout, ale dýchavičné harmonium a kancelářské písně nebylo to můj šálek kávy, co by mě oslovilo.
0: Jsi dostal do jiného světa najednou.
1: Ale úplně. Ale je zajímavý, že mě, jakoby pro mě to až tak jako nezajímalo, protože já jsem to tak nějak byl spojený, že to asi patří k tomu křesťanství, a tak jsem to jakoby úplně neřešil. Ne, nelíbilo se mi to, ale zároveň to pro mě nebyl důvod, proč bych jakoby nějak s tím nechtěl nic mít.
0: Je zajímavé, že tuto zkušenost má asi mnoho lidí, zvlášť z minula, že když přišli do církve, že tam se zastavil čas, že jako kdyby se ocitli v jiném století a úplně v jiném světě, že...
1: Je to tak, no. Ale tenkrát mě to nepřišlo nic jako
0: ale přesto,
1: divného.
0: No. Přesto všechno, pán Bůh tam byl a pán Bůh nějakým způsobem oslovoval člověka, i když přišel do takového prostředí.
1: Je to tak?
0: To je ten zázrak. No takže jsi přišel tady do toho jiného světa a co?
1: No tam jsem párkrát chodil, ale problém byl samozřejmě, že já jsem o víkendech jezdil na ty vandry, takže v neděli jsem jako nechodil, jenom občas, na mládež jsem chodil různě nějakou dobu, ale pak to postupně vyšumělo, no a po roce mě ten kluk poslal znova a řekl, co, jako kde jsem, jak jsem na tom, a zase mě pozval a to byla evangelizace v Praze, v Soukenické ulici, v církvi bratrské. A já jsem tam šel a tam byla výzva, abych povstal, já jsem celou dobu stál, tak to bylo, ale zároveň byla výzva, aby jsme šli jako kdo má zájem, tak o tom dál hovořit, tak jsem šel do té místnosti a tam jsme se bavili a jedna sestra, která potom v mém uvěření hrála celkou významnou roli, tak na mé otázky s mimozemšťanama a s indiánama a tak říkala, no o tom se můžeme bavit celé hodiny, ale jestli nějaký mimozemšťani jsou nebo nejsou, to pro tvůj život nemá vůbec žádný význam. Ale to, jestli přijmeš Ježíše, to může tvůj život změnit. A já jsem říkal, že chci, akorát jsem říkal, no já až přijdu domů, tak to udělám. Což k čemu už nedošlo v tu chvíli.
0: Jak to tak bývá.
1: Ale vlastně začal jsem si číst Bibli, začal jsem se modlit. Asi jsem v té době o sobě říkal, že jsem křesťan, zároveň jsem neměl úplně problém chodit do té hospody. A vlastně takový ten okamžik, který bych označil jako znovuzrození nebo uvěření, už dlouho potom, bylo, když jsem se jeden večer modlil k Bohu, četl jsem kázání nahoře, kde Ježíš celkem jasně představuje nějaký svůj program. A tak jsem se pak modlil a řekl jsem, Bože, jako chci takhle žít, ale asi to nedokážu. Tak mi s tím budeš muset pomoct. A myslím, že pán Bůh to vzal vážně.
0: Co to znamená, že to vzal vážně? No, co se stalo? Stalo se něco?
1: No, stalo se spoustu zajímavých věcí. Například jsem se přestal opíjet.
0: Už ti to nechutnalo?
1: Ne, to by pořád chutná, ale nemám potřebu to přehánět. Uhum. Ale hlavně já jsem tak nějak vždycky cítil, že to, co jsem od Pána Boha přijal, že chci dávat dál. Takže pro mě bylo tak nějak jako samozřejmé, že jsem se snažil zapojovat do různých jako aktivit, do dorostu, pak do mládeže. A pak nastal takový čas, kdy jsem přijal pozvání na kazatelskou stanici, kterou jsem nějakou dobu vedl, a nakonec přišlo pozvání do vikariátu. A do kazatelské služby teda.
0: To ale byl nějaký proces, který určitě trval několik let.
1: Dlouhý proces.
0: Dlouhý proces. Tak po písničce ještě se k tomu trošičku vrátíme.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová, mým hostem Karel, a to Karel Fáber, který přijel z Prahy, aby nám povykládal o svém životě. Už jsme se dozvěděli takové ty základní obrysy tvého života, co naplňovalo tvůj život, když jsi byl náctiletý, když jsi miloval přírodu a zároveň hospodu i tu metalovou muziku, prostě takový zvláštní koktejl si měl ve svém životě. A potom si přišel do církve, kde si začal poznávat něco úplně jiného, tvůj život se začal pomalu měnit. A já bych chtěla, abychom se zastavili chviličku u té sestry, o které jsi mluvil, protože si myslím, že to je docela jako důležité, když člověk, který je v tom procesu hledání nebo objevuje teprve i co to znamená věřit v Boha, že je hrozně důležité, když má někoho, za kým může přijít a kdo ho podepře, no, možná chápe, že?
1: Je to tak, ta sestra jmenuje se, nebo Ela Mančalová, ona už zemřela, ale ona měla opravdu obrovské srdce pro lidi, jako jsem byl já. A pamatuju si na jeden takový příběh, událost, která to tak celé dokresluje, kdy já jsem úspěšně složil závěrečné učňovské zkoušky a pak jsme to šli s kamarádama zapít. Ale bylo to úterý, kdy byla biblická hodina v Soukenické. A já jsem si tak večer po pár pivech vzpomněl, že chci Pánu Bohu poděkovat, že jsem to udělal. A tak jsem se sebral a šel jsem na biblickou hodinu, kde ve dveřích mě teda odchytla tahle sestra. Ptala se, jako, co se děje, tak jsem jí říkal, že jsem udělal tu školu a že chci Pánu Bohu poděkovat. A ona byla tak moudrá, že mě nevyhodila rovnou, ale že to vzala vážně a pomodlila se mnou, poděkovali jsme Pánu Bohu a pak mě teda poslala, ať se jdu domů vyspat.
0: Ona viděla, v jakém si stavu.
1: Myslím, že každý musel vidět, v jakém jsem stavu.
0: Moudrá žena. Už to byla starší sestra?
1: To byla v té době mi připadala samozřejmě starší, takže mohla být v mém věku dneska.
0: Díky Bohu za takové lidi.
1: Je to tak.
0: Já si myslím, že je strašně důležitý ten start, který člověk má i myslím na to, když začne žít jinak, než doposud žil, že ten start je strašně důležitý a je strašně důležité, kým je obklopen. Jo, co mu pomáhá a co nepomáhá, protože potom tím se nastaví ty věci do budoucna. Aspoň já to tak ve svém životě mám, že také vzpomínám, jak jsem mohla chodit do kazatelské rodiny a jak mi to hrozně pomáhalo, že jsem tam mohla složit svoje starosti, bolesti i radosti, že tam vždycky byl ten čaj a buchta a prostě ta otevřená náruč, že jo?
1: Je to vždycky úžasný, když se člověk potká s někým, s kým může, u koho může být takový, jaký je, že jo, na nic si nehrát. No, navíc já jsem opravdu moc rád za ten sbor, kde jsem vyrostl, protože aspoň tenkrát to bylo takové jasné, že evangelium je jasná záležitost. Naučil jsem se opravdu milovat Bibli, brát jí vážně a všechno kolem toho. Pak na druhou stranu Pán Bůh mě tak vedl, že jsem se i setkal s charizmatickým hnutím. Tenkrát na Maniny jsem chodil k Danu Drápalovi, že církev křesťanské společenství ještě neexistovalo. A tak tam jsem zase se učil, že to, co čtu v té Bibli, že to není jenom a nemá být jenom teorie, ale že máme to očekávat ve svém životě, tak jsem se modlil za různé věci. A tam vlastně by asi stálo za to říct taková událost, která mě potkala, než jsem šel na vojnu, protože to bylo v 89. roce,

0: co mám dělat, že nechci přísahat, že jak to mám jako zařídit. A tam jsem prožil vlastně takový nejradikálnější mojí zkušenost, kdy ke mně opravdu, věřím tomu, Pán Bůh promluvil a řekl mi, jdi na vojnu, já tam tu přísahu zruším.
1: No, to je docela troufalá myšlenka, že? Já přísahu zruším.
0: To bylo uprostřed komunismu, i když někteří říkají, že to už bylo na konci, akorát já jsem to tak rozhodně nevnímal. Mm-hmm. A tak jsem šel na vojnu. To v říjnu, 28. října jsem skládal přísahu, no a pak byl 17. listopad, kdy se všecko změnilo a já jsem někdy v červnu roku 90 šel domů, mám propouštěcí list z armády a přísaha pro mě neplatí.
1: Tak se to naplnilo. Co se stalo s tou metalovou muzikou? Přestal jsi úplně poslouchat, nebo jsi jenom vyhledával podobný žánr, ovšem s jiným obsahem?
0: Metalovou muziku mám pořád rád. Všimně mi to, že když to je nahlas a rychle, že to je dobře. Ale samozřejmě jsem vděčný za křesťanské, takže například tam Adonai je moje milovaná skupina. No. Ale moc jich není, no.
1: Moc jich není, no. No, o muzice se nebudeme dál bavit, to je zase moje téma, já bych se rozvykládala, ale nejsem tady od toho, abych vykládala já. Mám tady svého hosta, Karla Fábera, kterého jsem si pozvala proto, aby dal nahlédnout do toho svého života. Ty jsi říkal, že od té doby, co vstoupil Pán Bůh do tvého života, tak jsi měl touhu vyprávět o něm a říkat dalším lidem to evangelium, tu dobrou zprávu. Ovšem, každý se nestane potom kazatelem jako ty. Jaká tam vedla cesta?
0: No, já jsem neprožil žádný takový jako nadpřirozený povolání do kazatelské služby, ale právě takovým postupným procesem. Pamatuju si jednu situaci, kdy jsme s jedními americkými misionáři dělali English campy a oni se ptali, proč nejsem kazatel. Tak jsem říkal, no nikdo mě do toho nepozval. A oni se shodli, říkali, no hele, kdyby jsme čekali, až nás do toho někdo pozve, tak bychom nikdy nezačali dělat tady tu práci. Tak to byl jeden z takových střípků, který mě vlastně potom dovedl až do toho, kdy jsem přijal to pozvání do vikariátu a nakonec se mi podařilo i dosáhnout té ordinace, což nebyl úplně jednoduchý proces v mém případě.
1: Nebyl jednoduchý proces, možná ten proces, to slovo proces je tady na místě, protože člověk asi musí projít nějakým i tím vnitřním procesem k tomu, aby mohl takovou službu dělat. Čím ty jsi prošel takovým těmi změnami, které Pán Bůh chtěl udělat ve tvém charakteru, v tom, jak jsi žil, protože nějaká cesta vedla k tomu, než se stal tím kazatelem, byl jsi, říkal, v Betlémě, to byla také určitě cenná zkušenost.
0: To právě chci říct, že to asi nejradikálnější nebo největší dopad na moje nějaké formování měla právě ta zkušenost, že jak jsem odešel z té vojny, tak jsem pak musel na civilku a to jsem si zařídil v Kloboukách u Brna v komunitě Betlém, kde jsme se starali o tělesně postižený a to byla vlastně pro mě obrovská škola. Jednak jsem nikdy do té doby s žádnýma tělesně postiženýma neměl jako zkušenost nějakou zásadní. A tam jsem objevil, že to není tak, že já jim někomu pomáhám, ale že naopak od nich spoustu věcí přijímám a obohacuje to můj život. Když vidím lidi, kteří nemůžou chodit a zvládají krizové situace líp než já, tak si říkám, to je, oni by si měli právo stěžovat a ne já. A oni mě pozbuzovali a dodávali jako naději. A zároveň ta druhá stránka věci byla, že v té komunitě bylo zastoupeno vlastně všichni lidi z různých aspektů křesťanství, takže od ultracharismatiků až po katolíky a bylo jako zajímavé s těma lidma jednak vést

0: rozhovory, ale vlastně ve finále potom zjistit, že tam jsme stejně proto, aby jsme někomu druhému pomáhali a sloužili a ne, aby jsme vedli řeči, tak to bylo, to mi hodně otevíralo oči.
1: Pomohla ti tahle zkušenost potom v té následné práci, kterou si dělal? Uvědomil jsi třeba jako, protože tak třeba se umím zorientovat nebo cokoliv?
0: To nevím, to se neuvědomuji takhle přímo, ale určitě, protože že do té doby jsem tak byl v nějaké bublině, jak se dneska říká, a přišlo mi něco samozřejmého z těch křesťanských věcí a najednou jsem zjistil, že jsou křesťani, kteří to vidí úplně jinak.
1: Trošku jiné náhledy.
0: A jsou to stejně dobrý křesťani jako já, takže to je celkem jako obohacující.
1: Jo, určitě ano. Možná bys mohl trošku přiblížit, v čem spočívala ta tvoje práce. Myslím si, že mohl by tady být takový trošku idealistický náhled na to, že to spočívá v tom, že ty lidi na tom vozíčku různě postižené prostě vezmeš někde, aby se dostali mimo zdi té budovy, kde trávili ten čas, ale to je docela náročná práce.
0: No, asi to náročná práce je, ale to jsem byl ještě mladý, takže to jsem jako zvládal, ale samozřejmě to znamenalo jakoby fyzicky těm lidem pomáhat, nebo my jsme to měli tak rozdělený, že já jsem měl starost jednoho kluka vlastně pořád a on nemohl ani sedět, na takovém vozíku vlastně ležel a s tím jsem trávil většinu času, ale my jsme se snažili právě vytvářet komunitu, kde bylo jedno, jestli je člověk zdravý nebo má nějaký handicap a rozhodovali jsme o všech těch věcech společně a snažili jsme se opravdu jim dát zakusit, že jsou normální lidi ze všim všudy. Pamatuju se nějakou situaci, kdy jsem s jedním klukem jel do obchodu, on byl návštěvník a on měl hrozně kravaty. Jo. A on si jel koupit kravatu a byli jsme v tom obchodě a paní prodavačka samozřejmě mluvila na mě, jako co chceme. A já říkám, já nic nechci, zeptejte se jeho. On normálně umí mluvit a řekne vám to. Jo, že prostě člověk si najednou uvědomí.
1: Nevíme si rady, že jak ano, mluvit s takovými lidmi.
0: Uh-huh. Jo, tak jsem zjistil, že nejlepší je mluvit s vámi normálně. Oni buď to nám odpovědi nebo nějak naznačejí, ale... Ale
1: a koupili jste kravatu?
0: Koupili jsme asi tři.
1: Tři kravaty. Tak si dovedu představit, jak v Betlémě v tom středisku někdo je na vozíčku nebo na tom lehátku a má tu kravatu. Nosili potom?
0: Ono pořád. A oblek.
1: A oblek. No, to je hezký.
0: Což já jsem nikdy nedělal, takže on mě furt jako nutil a tak jsme se navzájem jako...
1: Zůstalo v tobě něco tady z toho období, k čemu se třeba občas vracíš, nebo co přineslo nějaké hodnoty do tvého života?
0: No, taková ta úcta k jinakosti, to určitě. Na druhou stranu jsem přesvědčený o tom, že člověk potřebuje mít nějaké pevné kořeny, aby mohl mít tu úctu k jinakosti. Jo, že někdy jako mám pocit, že dneska ten důraz na to, jak všichni všechno, takže vlastně potom nikdo neví, kdo je kdo. Ale pokud jsme si jistí, jsem přesvědčený o tom, že když jsem si jistý, kým jsem, tak pak můžu přijímat a necítit se ohrožený tím, že je někdo jiný.
1: Znát tu svou identitu, tak. Že se to tak jako dneska říká ano. Hodně, ale víme všichni, co to znamená. Přesně jsi to řekl, vědět, kým jsem. Mít tu jistotu, kým jsem. Tak dáme další písničku.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Na číslo 608 566 773 můžete psát přes SMS nebo WhatsApp. Nebo můžete využít e-mail studio@radio7.cz.
1: Na Rádiu 7 pokračuje pořad Fortepiano, u mikrofonu je Lenka Malinová a host je Karel Fáber, toho času kazatel už jak dlouho? Dlouho, že?
2: Dlouho. Zůstaneme u toho, že dlouho.
1: Já vím, no, ta čísla, já taky ta čísla moc, než bys to spočítal, tak budeme radši mluvit dál. Povídáme si o tvém životě, co tebe oslovilo, co tebe přivedlo k tomu, že jsi otevřel svůj život Pánu Bohu a co tě přimělo k tomu, abys potom dál byl tím nositelem té dobré zprávy. Funguje pořád ta věta Ježíš tě miluje?
2: No, věta Ježíš tě miluje, to je otázka, jestli funguje. Já myslím, že na jednu stranu je to pro spoustu lidí takový klišé, že je to prostě jenom nějaký reklamní poutač bez obsahu. Ale na druhou stranu všichni toužíme po lásce, všichni toužíme po přijetí, po vztahu, který naplňuje náš život. A tady je potřeba říct, že Ježíš to všechno naplňuje, že to doopravdy je v něm. A tak tedy to nefunguje jako nějaká hláška, ale funguje to jako příklad, funguje příklad našeho života s Kristem. Pokud lidi na nás uvidí, že odpouštíme našim nepřátelům, že nesobecky milujeme, že pomáháme druhým a že náš život s Kristem má stabilitu, získává v něm stabilitu, tak to je mnohem víc než nějaké řeči o lásce a o tom, že Ježíš nás miluje. Lidi potřebují vidět tu realitu. Jenom mě u toho napadá můj oblíbený citát Františka z Assisi, který údajně řekl, kažte evangelium všemi způsoby, a když to bude nezbytně nutné, použijte i slova.
1: To je asi to ono, tím životem, že? Tím životem být světlem, být svědectvím o tom, že Pán Bůh je živý a že něco dělá v lidském životě. Určitě ano.
2: Myslím, že lidi byli na to vždycky hákliví a dneska o to víc na nějakou přetvářku a dělání věcí jenom proto, aby se dělali bez toho vnitřního obsahu. A pokud chceme být přesvědčivý, pokud chceme přinést někomu něco, tak musíme mít ten vnitřní obsah.
1: Myslíš, že se evangelium je pořád stejné, ale trošku se mění způsob, jakým je neseno určitě během té historie až do dnešní doby a i v tom našem životě, jak ho procházíme, tak se mění věci a mění se způsob vyjadřování a všechno. Teď na tohle jsem tě nepřipravovala, jo, na tuhle otázku, ale schválně. Jo. Myslíš si, nebo je to tak, že když si začal tu kazatelskou službu, já nevím, v 90. letech, nebo já nevím, kdy to bylo přesně, a teď, že říkáš trošku něco jiného, máš takovou nějakou ústřední zprávu, ústřední poselství, které je pořád stejné, nebo je to teď trošku jiné, než to bylo?
2: No, zase se na to dá odpovědět dvěma způsobama. No. Myslím si, že to ústřední poselství je pořád stejné, jenom to provedení se doufám mění k lepšímu teda. No. Takže někdy jsem objevil nějaké nahrávku svého starého kázání a říkal jsem si, že obdivuju ty posluchači, že to poslouchali.
1: Tak asi tak, jo.
2: Nevím teda, co říkají dneska, jo, ale...
1: Myslím na to, že třeba vznikají různé církve, společenství, kde se klade důraz na to oslovit mladé lidi, tak musíme mluvit jejich jazykem, musíme dělat to, co se jim bude líbit, musíme přizpůsobit tu církev tomu způsobu života, který žijí ti lidé a tak dále. Mohla bych pokračovat dál a dál.
2: To má zase dva rozměry, jo, protože dá se to udělat dobře a dá se to udělat špatně. Když jako se budeme přizpůsobovat lidem ve světě za každou cenu, tak nám vlastně z toho evangelia nic nezbyde. A zároveň, když budeme chtít trvat a lpět na těch našich starých osvědčených postupech, tak budeme nesrozumitelní. Tak jsem přesvědčený, že je potřeba se držet té staré zvěsti, která je pořád stejná, ale dávat jí nový obsah a novou formu a nové způsoby tak, aby tomu lidi v dnešním světě rozuměli. Což, když se podíváte na Ježíše, tak ten to přesně dělá.
1: Mm-hmm. Co potřebují lidé dnes slyšet? Je to jiné než před 20 lety třeba?
2: Já myslím, že to je pořád stejné. Ale ten způsob se trošku mění a tam mi přijde, že občas ne úplně k dobrému, že já když jsem uvěřil, tak jeden z motivů, proč když jsem nad tím přemýšlel, tak bylo, že pokud Bůh existuje, tak ten můj život, který žiju, tak kvůli tomu musím skončit v tom pekle. No. A říkal jsem si, no co mám dělat, abych tam neskončil. To byla ta hlavní otázka. A dneska mluvit o pekle je v podstatě jako neslušné. To se vlastně nesmí. A mluví se o tom, jak nás Bůh miluje. Což je samozřejmě pravda. Bůh nás miluje a je tady pro nás. Ale pokud zůstane jenom u toho a neposuneme se i k tomu, že my jsme vůči Pánu Bohu taky něčím povinováni a jsme tady pro něj, tak máme jenom půlku toho evangelia.
1: Je to jenom půlka, není to celé evangelium. Je to tak a možná jsme v době, kdy je to čím dál těžší nazývat ty věci tak, jak jsou v Bibli napsané, takové to nekompromisní. Jak to řekl Pán Ježíš, že? Pán Ježíš jako nedělal žádné takové kompromisy, říká ano, ano, ne, ne.
2: Je to tak a v podstatě to je moje jako celoživotní otázka, nebo celoživotní, co jsem křesťanem. Když se díváme na Ježíše, tak on nehřešil, byl právě nekompromisní, šel jasně za Pánem Bohem a zároveň ho ty lidi, ty hříšníci ho milovali. Tak to je pro mě otázka, na kterou nemám odpověď. Jak to ten Ježíš dělal? Že je miloval, neříkal jim, že je všechno v pořádku, říkal jim naopak, že je potřeba něco změnit, a zároveň je miloval a oni to tak vnímali. A my to neumíme a vždycky si vybereme jenom tu jednu polovičku. Buď to je všecko jedno, Pán Bůh je kamarád, s kterým tady dělá tvoje přání, anebo zase dáme důraz na to, že na toho přísného Pána Boha. Ale Ježíš to uměl tak pěkně propojit.
1: No máme se co učit od něj.
2: Neustále.
1: Máme se co učit od něj. V čem je to tajemství? Jestli je to opravdu to, že ty lidi vnímali, že je má rád? A potom také, i když to bylo těžké slyšet někdy, ta jeho slova, tak potom ale dopadala do těch srdcí a přinesla něco, nějaké ovoce. Jestli ta láska je to nejdůležitější? Asi jo?
2: Já bych řekl, že ano. Už nepochybně, nejméně 2000 let.
1: Nejméně 2000 let. No, my jsme už skoro trošičku v té poslední části našeho dnešního povídání a mě by zajímalo, jestli jsi někdy za tu dobu, co jsi kazatelem, z toho chtěl utéct. Jestli jsi řekl, tak už toho bylo dost.
2: Jestli utéct, to nevím, ale vím, že jednou byla taková situace, kdy jsme řešili, co dál, a pro mě bylo obrovským vysvobozením, kdy jsem právě hledal, jestli jak to řešit, a byla to situace, kdy jsem si uvědomil, že Pánu Bohu můžu sloužit i jinak než jako kazatel. Že to není...
1: Opravdu.
2: Že to není bezpodmínečně nutné. Tak pak nakonec jsem kazatelem zůstal, ale bylo to pro mě jako důležitý, že Pán Bůh, když bude chtít, tak si mě použije nějakým jiným způsobem.
1: Myslím na to, že ten život, který žijeme, není život bez překážek. Musíme překonávat různé překážky, někdy i krize, zkoušky a tak dále. A že někdy, když si tady povídáme, tak mohlo by se zdát z těch rozhovorů některých, že všechno plyne tak nějak jako volně, krásně a že to na sebe navazuje. Jak bys nazval ty ten svůj život? Od té doby, co jsi uvěřil, plyne to v klidných vodách? A nebo jsi měl také období, kdy jsi fakt jako musel bojovat?
2: No já myslím, že mám neustále období, kde musím bojovat. Mm-hmm. Že,
1: za co bojuješ?
2: No jednak, abych byl věrnej tomu, co říkám. Že bych nechtěl se dostat do bodu, kdy o něčem kážu a něco jiného žiju. A to není úplně samozřejmé a jednoduché. A taky mě trápí to, že ty lidi okolo mám pocit, že o to evangelium nemají zájem. A přitom vím, že je to nejlepší, jako co by ve svém životě potřebovali.
1: A mají nebo nemají?
2: Zájem? Mm-hmm. Já myslím, že to je právě složitá otázka, že oni dneska nemají zájem o to organizované křesťanství, ale když potom člověk vidí, jaký mají zájem o ty jako jiné duchovní jako věci, tak to mě úplně fascinuje.
1: My jsme se o tom bavili s mladými lidmi, se kterými se scházíme, že máme takové ty určité zábrany oslovovat lidi, že nám to přijde někdy trapné a bojíme se dopředu, máme ty předsudky, bojíme se dopředu toho odmítnutí. Ale že když to překonáme, takže většinou ta odezva není negativní.
2: Asi jak kdy. Já mám takovou zkušenost, ta je teda negativní trochu. Přečetl jsem si v nějaké příručce, že apoštol Pavel, když kázal, tak šel na ta místa, kde bylo hodně lidí. No, tak jsem si říkal, jo, tak dobrý, tak jsem někde v Praze na ulici viděl nějakou skupinu lidí, říkám, tak musím jako apoštol Pavel, vezmeme jich 5 na 1. A když to celé skončilo, tak jsem si já doplnil teda k příručce další jako poznámku, že to je hezké, že když osloví člověk víc lidí, tak to má větší jakoby účinnost, anebo je to taky o to větší jako ostuda.
1: No, trapas.
2: Když vám vynadá jeden, je to dobrý, když vám vynadá 5, tak je to horší.
1: Vynadali ti.
2: Nedopadlo to úplně dobře.
1: I takové věci se někdy stávají a zase se můžeme podívat na to, že nejsme jediní, kdo něco takového zažívají a že je to v podstatě úplná maličkost oproti tomu, co prožívají někde křesťané v jiných koutech naší země koule, tak nám to může pomoct překonat, že jo,
2: tady
1: tu nepříznivou situaci. Poslední otázka. Jaká byla církev, když jsi ji poznal a jaká je teď a co potřebuje podle tebe, podle tvého vnímání?
2: Církev, kterou jsem poznal, tak byla vlastně hrozně uzavřená. Byli jsme, že bylo ten komunismus, byli jsme, jakoby, církev byla, jak bych to řekl, církev byla takovou oázou proti tomu nepřátelskému světu tam venku. A to myslím, že díky Bohu jsme tady tu mentalitu buď to opustili, nebo se snažíme opustit.
1: Už jsme taky úplně v jiném kontextu.
2: Ano, no ale myslím, že některým lidem to zůstalo pod kůží hodně.
1: Ano.
2: A že potřebujeme se to učit, co to znamená, že jsme součástí té společnosti a můžeme oslovovat lidi různýma způsobama. A hlavně přijímat a ukazovat jim tu lásku Kristovu. Tak jako ta sestra, která mě přijala v mém pivním opojení, tak a neodmítla mě, ale brala to vážně, tak já se pořád znovu a znovu musím učit brát vážně ty lidi, kteří ty věci dělají úplně jinak.
1: Aby církev byla otevřená pro všechny.
2: Přesně tak. Jenom taková ilustrace malá. My jsme vždycky se snažili, aby teda byly i jiné písně než kancionálové na shromáždění a pro některé to bylo nepochopitelné a pro mě je taková jakoby dneska výzva Vždycky si říkám, jestli až přijde nějaká mládež, že by chtěli na shromáždění chválit Pána Boha třeba hip-hopem, tak jestli jako...
1: Jestli by to někteří přežili.
2: Jak to, no, ale jestli bych to přežil já, jako...
1: No, no, to je opravdu otázka. To je slovo do pranice.
2: Ale je to jenom muzika.
1: Je to jenom muzika a je to jenom otázka nějakého vývoje, že? A nějakého i vkusu a životního stylu, protože to se mění.
2: Je to tak.
1: Takže buďme otevření, to myslím, že bychom si mohli z rozhovoru s Karlem Fáberem vzít. Buďme otevření pro lidi, kteří jsou jiní než my. Není to snadné, ale můžeme se to učit, že, společně.
2: Je to stálý zápas.
1: Měl bys na závěr nějaké povzbuzení pro lidi, kteří poslouchají?
2: Povzbuzení bych měl v tom, že má smysl se držet Krista. Má smysl ho brát vážně a i když celý svět bude říkat, že to je jinak, tak mu můžeme věřit. A zároveň, aby jsme právě byli otevřený a milosrdní k těm lidem okolo nás. Aby jsme, tak jak jsem říkal, tak jak to dělal Kristus, tak podle mého jsme povoláni k tomu, aby jsme tady ten boj, ten zápas každodenní vedli o to být věrní té pravdě a zároveň byli otevřený lidem v těch situacích, ve kterých jsou.
1: Tak to jsou slova Karla Fábera, dnešního hosta pořadu Fortepiano, které zrovna teď končí. Od mikrofonu se loučí také Lenka Malinová. Přeji vám boží blízkost a také další dobré kroky směrem k Pánu Bohu i k lidem.

jako David tančit, jak Pavel víno mít, jak sila zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálím kůži mou, mám Boha jak Šadrák, Mešak a Abednego. Jako Mojžíš projdu, vody se rozdělí, uvidím zemi za svým.

jak Marie chci dát a mezi lvy tam brány jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout jako Jericho.

0: Milovat jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Jsme s vámi dnem i nocí.
2: Rádio 7. Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz.

Znělka nás převedla přes hranici 14. hodiny. Odpoledním vysíláním Rádia 7 s datem 26. května vás provází Kuba Lofítek. Také v následujících hodinách vás zveme k poslechu a čerpání ze zdrojů Rádia 7. Co všechno je pro vás připraveno, poodkryje přehled pořadů.

Písničky s přáním pro potěšení a povzbuzení posíláme k vám od 14. do 15. hodiny. Stačí si napsat nebo se dovolat do studia a ladit Rádio 7. Církev má narozeniny. Tak zní podtitul biblické úvahy, kterou v 15 hodin 15 minut uslyšíme v podání Marka Bárty. List Římanům představuje celkem ucelenou teologii apoštola Pavla. Jak přemýšlel o soudu a spravedlnosti, zjistíme v 15.45 při čtení z Bible. Závěrečná část série Ikona dřevo mezi světy samozřejmě nabídne shrnutí a klíčové myšlenky celého cyklu, abychom si mohli odnést to nejdůležitější do svého každodenního jednání a prožívání. Relace Překročit hranice startuje v 16 hodin. Magazín s pravidelnou dávkou aktualit bude připraven k poslechu o 16:30. Navlékat koupené korálky je sice prima, ale když si je sami vyrobíte od úplného základu, to je teprve ta pravá paráda. Po 17. hodině začneme navlékat pohádkové korálky, které jsme pro vás vyrobili přímo u nás v rádiu. Společně s pastorem Jiřím Zdráhalem budeme otevírat 36. kapitolu Jeremiášova proroctví. Relaci Bible Guide poslouchejte po 6. večerní. Tolik programová nabídka pro dnešní odpoledne. Díky za vaši přízeň, mějte příjemný čas, třeba i s poslechem Rádia 7.

0: Necelých 60 minut mezi 14. a 15. hodinou může i dnes patřit vám. Písničky na přání jsou příležitostí pro každého, kdo by chtěl nechat zahrát svou oblíbenou píseň, ať už pro sebe nebo pro někoho blízkého. Tady jsou kontakty.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: Jako první dostane prostor skladba Rájem v podání kapely Učedníci. Je to písničkové přání posluchačky Ivy, která pro dnešní den volala z Ludgeřovic a písničku posílá Milence do Prahy, Radce do Jilemnice a Mílovi do Vizovic.

Hned na první píseň reagovala posluchačka Milena, která pro změnu posílá písničkový dáreček Ivě a Radce a je to skladba s názvem Ze známých důvodů, za kterou stojí Jitka Ilíková.

Do studia Rádia 7 se dovolala také posluchačka Emílie a její písničkové přání pro dnešní den je skladba O velký Bože. Posílám tedy sestře Emílii a také všem, kteří posloucháte.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Stále jsme ještě v první polovině úterních písniček na přání, takže máte dostatek času využít kontakty, které právě zazněly. Možná někdo z vás měl, řekněme,

Doznívá skladba Je mi fajn kapely Way to Go a v úterních písničkách Na přání zase pomalu polehounku sklidníme. Jsou tady Křesťané Ostrava Music se skladbou Před božím trůnem v nebesích.

Další písnička v úterním vydání písniček na přání poletí všem dnešním svátkovým oslavencům. To jsou dnes Filipové a význam jména Filip znamená milovník koní. Tak tady mám připravenou jednu skladbu od Johna Marka Macmillana, Unbroken Horses, neskrocení koně. Je to píseň o napětí, které se odehrává v každém z nás. Napětí mezi dobrými věcmi a zlými tužbami.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Do konce dnešního vydání písniček na přání zbývá zhruba 15 minut a to je čas, který ještě můžete využít pro to, abyste se dovolali nebo dopsali k nám do studia, abychom mohli zahrát nějakou vaši oblíbenou píseň. Minuty, které jsou před námi, budou patřit Lidii Zoubkové a skladbě Karmínová stuha.

Skladba Či bděm, alebo spím, pochází z dílny kapely Timothy. Je to single z letošního roku. No a my se vrátíme o 2 roky zpátky, rok 2024. Skladba Jsi král, za kterou stojí kapela Heart of Worship.

0: Vyměřený čas pro písničky na přání se blíží ke svému konci, milí posluchači. Novou příležitost nechat zahrát písničku na vaše přání budete mít opět zítra, krátce po 14. Dnešní výběr uzavřeme společně s Pavlem Helanem a skladbou Vyprávěj.
1: U Genezareckého jezera

Je úterý 26. května, krátce po 15. hodině, ladíte odpolední vysílání Rádia 7, za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Před námi je biblická úvaha Marka Bárty v 15.15 a čtení z Bible ve 3/4. Prostor dostane novozákonní list Římanům. Nyní vás zvu k modlitbám za Ukrajinu, situaci na Blízkém východě, v Perském zálivu i další oblasti, kde není pokoj. Buďme prostřednictvím modlitby oporou těm, kteří to potřebují.

Děkuji ti, Bože, za tento vyhrazený čas, kdy můžu prostřednictvím modlitby se obracet k tobě s prosbou o ty, kteří prožívají na vlastní kůži válečný stav. Jsou na místě, kde se bojuje, kde není pokoj. A ty všechny ty oblasti na světě vidíš, ať už je to Ukrajina, Blízký východ, situace v Perském zálivu. Vidíš i ty mnohé další místa a situace, o kterých třeba ani my z médií nevíme. A tak tě chci dnes prosit za lidi, kterých se tyto konflikty bezprostředně dotýkají. Ty vidíš každého, kdo je v té bojové vřavě. Vidíš každého, komu válka vzala budoucnost, naději, střechu nad hlavou, někoho blízkého. Tak i dnes chci za tyto lidi prosit, za to tvé přicházení do té jejich situace, za sílu nést to, co nesou, za naději do budoucnosti. Prosím za to, aby pomoc, která na ta postižená místa míří, aby mohla dojít svého cíle. A děkuji za lidi, kteří se stále dávají k dispozici a chtějí sloužit druhým, chtějí pomáhat, chtějí přinášet pokoj, lásku, naslouchání, modlitbu. Děkuji za to, že si každého takového člověka můžeš použít. A ty vidíš i tu vyčerpanost všech těch, kteří pomáhají. Tak prosím o obnovu sil i pro ně. O připomínku toho smyslu, proč to dělají. Dej prosím milost ukončení těch válečných konfliktů. Prosím za Ukrajinu jako za národ, aby mohli mít tu milost nového začátku. Aby ty boje mohly skončit. Aby mohly povstat k nějaké obnově. Děkuji za to, že ty přicházíš do životů těch lidí, kteří v té beznaději se obrací k tobě s prosbou o pomoc. Děkuji za to, že jsi Bůh, který je blízko, jsi Bůh, který slyší. Amen.

Bůh odpouští každý hřích a přestoupení tomu, kdo ho prosí o odpuštění. Je to vášnivý Bůh, natahuje k nám své ruce a volá: vraťte se, moji synové. Znělo ve skladbě Godful of Passion v podání Shila Ben-Hoda. S 15:15 přichází čas pro biblickou úvahu Marka Bárty.

Církev se narodila vlastně o letnicích, když na bázlivé apoštoly sestoupil Duch svatý. Tuto neděli, ve svatodušní neděli, proto bude církev slavit zhruba 1982. narozeniny, pokud jsem to spočítal dobře. Dříve jsme byli zvyklí zpívat v Čechách k narozeninám Živio, živio, živio, živio, mnoga léta, mnoga léta. V současné době je populárnější zpívat už spíš Happy birthday to you. Ale myslím, že můžeme být vděční Zdeňku Svěrákovi a Jaroslavu Uhlířovi, že se pokusili složit pro účely oslav narozenin něco ryze českého. Díky nim můžeme k narozeninám světového křesťanského společenství zaspívat cíl.

baví hlavně to zdraví. Proč bychom my, křesťané, měli zpívat štěstí a zdraví a ne třeba hodně božího požehnání? Protože boží požehnání znamená štěstí a zdraví, a to nejenom pro církev. Pokusím se to přeci jen ale vysvětlit ve spojitosti s přečtenými úryvky z Velepísně. Kdy je církev šťastná? Když je zamilovaná. Šalamounova píseň může být jen souborem lehce erotických předsvatebních písní, ale už odpradávna je rabíni a posléze i křesťanští vykladači chápali jako vyjádření milostného vztahu mezi božím lidem, jakožto nevěstou, a Bohem, co by ženichem. A myslím si, že platí obojí zároveň. Erotika totiž nevyvěrá jen ze vztahu mezi dvěma lidmi, ale přímo tryská ze vztahu mezi Bohem a lidmi, lidmi a Bohem. Bůh může být neuvěřitelně sexy a lákat nás. A my jim můžeme být vábeni a chtít se mu oddat, jako se třeba žena oddává muži. A i v nás má Bůh zalíbení, podobně jako muž v ženě. A i my Boha přitahujeme a rajcujeme, že nám nedá pokoj, flirtuje s námi, chce nás svést, nechce nás nechat jiným bohům a bůžkům a modlám, žárlí na nás. To, že se Bohem milovaní a do věrného vztahu lákaní lidé často raději uchylují do různých duchovních nevěstinců, ještě nedokazuje, že mezi společenstvím věřících a Bohem nemůže být obrovsky silné pouto lásky. Nevěrnost lidí vůbec nedokazuje, že vztah víry nemůže být hlubokým mileneckým vztahem. Tam, kde chybí milenecká láska mezi církví a Bohem, Bohem živým, Bohem tvořícím nové věci, Bohem oživujícím, tam nemůže být církev šťastná. Když církev chodí za jinými, chřadne. Kde lidé Bohu jeho lásku neoplácejí, tam se církev radši sama ukájí při bujných představách různých bůžků, nadvlády, moci, peněz. Ukájí se psychicky, sociálně, právně a správně i teologicky. Církev neochotná oddat se svému pánu, církev bez naděje, církev, která se zajišťuje jen svými výkony, nemůže být skutečně šťastná. Církev nespoléhající na milost lásky, církev bez vášně věrného očekávání, církev nevyhlížející toužebně svého pána, aby jí táhl, nemůže být šťastná. Církev, která nebuduje vnitřní vztahy v lásce, ale pouze bedlivě pozoruje svůj narcistický obraz ve statistikách a médiích, taková církev nemůže být opravdu šťastná. Ale my přeci máme pro církev přání jediný. Štěstí zdraví, štěstí zdraví, hlavně to zdraví. Církev musí po Bohu toužit, musí toužit po skutečném, opravdovém splynutí s jeho vůlí. Musí chtít se jím a jen jím nechat obšťastnit. Musí toužit po oplodnění Božím slovem. Jinak si koleduje o to, že začne přebírat staropanenské manýry, samotaření, nevrlosti a zloby. Církev musí Boha chtít stále hledat a nacházet a třeba zas bolestně ztrácet a znovu hledat a nalézat. Pokud se církev například začne domnívat, že jí už Bůh na dobro patří, že ho má v chomoutu, ponenáhlu se rozhovoří o Bohu žárlivě milujícím a mocném, jako o našem taťkovi, o našem dědovi, nebo ještě hůř, jako o svým starým. Pak přestane být šťastná. Bůh má jméno, nevyslovitelné, je tajemstvím, vzrušujícím tušením, za kterým se jde kamkoliv, pro kterého je lehko snést jakékoliv trápení a pronásledování. Vztah k Bohu je vztah lásky,
žár lásky, který neuhasí ani velké vody, ani rozvodněné řeky ateismu, ani žádné povodně cynismu. Žár lásky, žár ohně, plamen Hospodinův. Ten podpaluje veškeré naše jistoty a zapaluje nás a my svítíme světu. Přejme církvi takové štěstí. Vždyť máme přeci pro církev přání jediný. Štěstí, zdraví. To druhé, zdraví církve, závisí samo sebou, jako u každého z nás, i na stáří. Ale vlastně daleko ještě víc než na stáří, na tom, za jak staré se považujeme a jak staří se cítíme. Podobně je to i se stářím církve. My vlastně nevíme, jak je církev stará. 1982 let se zdá být z hlediska lidského života poměrně úctyhodná řádka let. Ale třeba církev ještě nedošla ani do puberty. Třeba se ještě pořádně ani nezamilovala. Třeba si jen čte v Bibli jako v bravíčku a sní o Bohu jako o romantickém princi na bílém koni a dělá si různé až fetišizující upomínkové předměty a vylepuje si kostely plakáty, aby věděla, koho že to platonicky miluje, ale ještě nevyšla ze svého pohodlného dětského pokojíčku vystlaného plyšáčky. Třeba církev ještě není ani dívkou na vdávání, která chce podniknout dobrodružství a třeba i utéct z domova a pohádat se svými vychovateli o svou svobodu. Třeba ještě církev není ani plodná. Třeba její rozšíření po světě zaonačili jen její dlouhodobí pěstouni, paní Moc s panem Strachem, a ne její odvaha následovat a oddat se Hospodinu žárlivě milujícímu. Nebo je snad církev už příliš stará? Už má nejlepší léta za sebou? Skoro 2000 let, to by mohlo být už dost, ne? Či dokonce církev už ovdověla?

společně se svými zuby? Je už církev opravdu bez zuba? A proměnili se její koloušci v opelichané jeleny, kteří už dávno schodili i to poslední paroží? Je církev tak stará, že už nikoho není schopná odkojit? Nebo leží už církev na LDNce, či snad dokonce v hospici? Šílená představa. Ale obávám se, že poměrně hodně rozšířená, a to i mezi některými křesťany. Nevěřím, že církev je puberťačka, a nechci ani věřit, že je prastarou madam, utápějící se ve vzpomínkách a zoufalicky oprašující ve svém staromódním salonu voskové figuríny. Církev, křesťanské společenství, učedníci a učednice Ježíše Krista a Pána, církev, ta je stále mladá a krásná a svůdná mladá žena v rozpuku. A to ne proto, že bychom my, kdo se k církvi hlásíme, byli takoví, mladí a toužící a v rozpuku. Ale protože nás Bůh takové chce mít. Bůh nás stále miluje a omlazuje svým mladistvým duchem, duchem vznikání, duchem služby a utrpením pro lásku. My ani nemůžeme mít rádi církev kvůli ní samotné. To bychom měli mít pak rádi i lidi, kteří se v ní zhlukují a kteří se k ní hlásí. A to je někdy nepřekonatelná představa. My ale církev musíme mít rádi, protože ji miluje Bůh. On nás učí lásce jedněch k druhým, protože se kvůli každému z nás nasazuje. Pokud Boha opravdu milujeme, nezbývá nám, než milovat i ty své příšerné bližní. Milovat je, laskat se s nimi, mít s nimi trpělivost a neustále je zkoušet svádět do vztahu božského milování, do vztahu odpouštějící, smířlivé a pokojné lásky. To je největší zázrak, který zažívám. Církev naplněná samými notorickými puberťáky, grázly, apatickými břídily, vzteklými aktivisty, starci a stařenami, nafoukanými intelektuály, nemocemi prolezlými lazary, falešně zpívajícími i žijícími faráři a kazateli. Tuto církev si Bůh zamiloval a chce z ní mít nevěstu bez poskvrny. Stále nám říká do omrzení: jak jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není, vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď. Tak jako všichni pomáhají nevěstě na svatbě a společně s ní jakoby omládnou, i my se máme snažit naši církev učinit sexy a přichystanou a bez poskvrny. Například zpěvem, všemožnou službou druhým, modlitbami, přípravou bohoslužeb, péčí o děti a o mládež. Láska Boží nám vždy znovu a znovu dává sílu církev přistrojovat do krásy a do té nejúžasnější podoby, i když sami tu svou podobu mezi beďary teprve hledáme, nebo ji už pomalu pod tíhou svraštělé kůže hledáme jen těžko. Láska Boží nás při spolušňoření církve činí dospěle zamilovanými a zároveň nás stále omlazuje. Tak i když někdy nevíme, čí jsme, dospívejme radostně a láskyplně církvi k jejím narozeninám Svěrákovu a Uhlířovu písničku. Dobré je, že jsi na světě, koukni, jak rádi máme tě, štěstí zdraví, štěstí zdraví, hlavně to zdraví. Když už se církev narodí, dej Bůh, ať málo marodí, štěstí zdraví, hlavně to zdraví.

Vyslechli jsme biblickou úvahu Marka Barty s názvem Církev má narozeniny. Další zamyšlení nás čeká zítra v 6:45. Pavel Mošner bude hovořit o pokušení na poušti.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: smutná,
1: když jsi smutná,
0: když se bojíš,
1: když se bojíš,
0: když nevíš, co ti vlastně je. Otoč stránku, obrať list, jsi jediná, kdo může číst. Neboj se a přemýšlej, to lidi jsou hloupí, svět není zlej. Svět může být krásný místo, když se necháš pohladit.

0: když se ti smějou, že víc jak oni bys být měla.
1: Otoč stránku, obrať list, jsi jediná, kdo může číst
2: tvý srdce.
1: A co v něm máš, jen ty znáš krásu, kterou ukrýváš.
0: Najít si svou cestu může někdy strašně těžký být, poznat svoji sílu a vlastně.

0: tak si ho chraň. To není hřích. A ať se lidi tváří, jak jen chtěj, nejspíš jen záviděj, že jejich život je obyčejnej.
1: Dnešní svátek trošku voní dálkami a rozhodně si při něm můžeme připadat jako na divokém západě. Svátek totiž slaví Filipové, milovníci koní. Právě takový je význam tohoto původně řeckého jména. Krásný sváteční den všem Filipům.

0: kalendárium.
1: Připomeňme si události a osobnosti spjaté s 26. květnovým dnem. Května 1538 byli Jan Kalvín a jeho následovníci vykázáni z Ženevy. Kalvín žije následující 3 roky v exilu ve Štrasburku. Mikuláš Ludvík Zinzendorf, šlechtic, zakladatel Ochranova, biskup jednoty bratrské, se narodil 26. května roku 1700. Mikuláš velmi brzy pochopil, že jeho život bez zbytku patří do božích rukou. Toužil po diplomatické dráze, ale vyměnil ji za prostou službu lidem kolem sebe. V roce 1722 přišli na jeho statek Bettelsdorf první nekatolíci, především ze severu Moravy, kteří žádali o azyl. V Horní Lužici v Sasku vzniká osada Hernhut Ochranov. Místo, z něhož vyšlo množství misionářů, centrum církve moravských bratří. Května 1879 se narodil biskup Gorazd, vlastním jménem Matej Pavlík, český pravoslavný duchovní. V kryptě chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Praze skrýval po atentátu na Heidricha československé parašutisty, mezi nimi Gabčíka a Kubiše, kteří atentát uskutečnili. 18. června 1942 byl chrám obklíčen. Všichni parašutisté se odmítli vzdát a nakonec v boji padli. Biskup Gorazd byl ve veřejném přelíčení odsouzen k smrti a popraven.

26. května 1876 umírá František Palacký, český spisovatel, historik a politik. Vlastenec, autor slavných pětidílných dějin národa českého v Čechách i v Moravě, psaných německy i česky. Kalendárium s datem 26. května připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: V relaci čtení z Bible otevíráme druhou kapitolu novozákonní knihy Římanům.
1: Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, ať si kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Vždyť sám děláš to, co soudíš. Víme, že Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na pravdě. Myslíš si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš totéž? A nebo snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti, schovívavosti a trpělivosti? Nechápeš, že tě Boží dobrota vede k pokání? Kvůli své tvrdosti a nekajícímu srdci však proti sobě hromadíš hněv, který se zjeví v den hněvu a Božího spravedlivého soudu. On odplatí každému podle jeho skutků. Těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost věčným životem. Těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem. Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo. Předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní nikomu. Všichni, kdo hřešili bez zákona také zahynou. Všichni, kdo hřešili pod zákonem, budou souzeni zákonem. Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ale ti, kdo zákon plní. Pohané nemají zákon. Ale když sami přirozeně dělají, co zákon žádá, pak jsou zákonem sami sobě. Nemají sice zákon, ale prokazují působení zákona zapsaného v jejich srdcích. Dosvědčuje to i jejich svědomí. Jejich vlastní myšlenky je někdy obvinují a jindy obhajují. Takto bude podle mého evangelia v onen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Ježíše Krista. Ty si ovšem říkáš Žid, spoléháš na zákon a chlubíš se Bohem. Znáš jeho vůli a víš, co je správné, neboť se učíš ze zákona. Pokládáš se za vůdce slepých a světlo zatemněných, vychovatele nevědomých a učitele nedospělých, neboť máš zákon za stělesnění poznání a pravdy. Když poučuješ druhého, proč se nepoučíš sám? Kážeš, nekrať? A přitom sám kradeš? Říkáš, necizolož? A sám cizoložíš? Štítíš se model a přitom pácháš svatokrádež? Chlubíš se zákonem a přitom zneuctíváš Boha porušováním zákona? Jak je psáno? Pohané pohrdají Božím jménem kvůli vám. Obřízka má totiž cenu, jen pokud dodržuješ zákon. Pokud zákon porušuješ, z tvé obřízky nic nezbylo. Kdyby neobřezaný člověk dodržoval ustanovení zákona, nebude se mu to počítat za obřízku? Není tělesně obřezán, ale plní zákon. A tak odsoudí tebe, který i s literou a obřízkou zákon porušuješ. Pravý Žid totiž není ten, kdo je jim zjevně. A pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jim vnitru a má srdce obřezané. Duchem, ne literou. Takový dojde chvály nikoli od lidí, ale od Boha.

Z úterý 26. května minula 16. hodina. Posloucháte odpolední vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. A právě teď přichází čas pro další z našich pořadů. Přeji příjemný poslech.

0: překročit hranice? Protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Už 9 týdnů jsme se v tomto pořadu věnovali kříži, symbolu, který je neodmyslitelně spjatý s křesťanstvím, protože ukazuje na zástupnou smrt Božího syna. Závěrečnou část celého cyklu uslyšíte opět v podání Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové.
2: Ježíš skrze svoji smrt se dostal do podsvětí mezi duchy v žaláři, kteří tam čekají, především těm neposlušným z období Noema, ale pointa zůstává, že se tam dostal do říše mrtvých k těm, kteří byli drženi smrtí a jejími sluhy v zajetí. A než se smrt zpamatovala, co se děje, Ježíši královský a její království vybrakoval skrze sílu dobré zprávy. A to je to, co znamená evangelium o svém vítězství. A mnozí teologové v historii si myslí, že když Ježíš přišel vyplundrovat ten poklad, tu celou lidskou rasu, která byla držena smrti v zajetí, takže nakonec tam smířil úplně všechny ze sebou. Svatý Epifanus z Kypru napsal ve 4. století, jeho tělo bylo opravdu pohřbeno a po 3 dny zůstalo bez duše, dechu a bez pohybu. Bylo zabaleno v plátně, vloženo do hrobu, přikryto kamenem a zapečetěno. Jeho božství však nebylo ani zapečetěno, ani pohřbeno. Společně s jeho svatou duší sestoupilo do nejspodnějšího světa a osvobodilo tamní zajaté duše. Jeho božství zničilo osten smrti, rozbilo mříže a spoutalo železo. Takhle církevní otcové představují, co se stalo mezi tím velkým pátkem a mezi neděli vzkříšení. Že oni vidí Ježíšův kříž víc než jenom jeden z mnoha křížů. Oni vidí Ježíšův kříž jako doslova událost kosmického převratu. Proza na to nestačí. Nestačí to popsat slovy. Je to tak silný obraz, že k tomu potřebujeme umění, poezii, kresby, malby. A to je jeden z důvodů, proč mám velice rád pravoslavnou ikonu zkříšení. Koupil jsem si svoji vlastní, když jsem byl v Jeruzalémě před rokem. A tady vám ale ukážu ikonu zkříšení z fresky v církvi Spasitele v Istanbulu z roku 1320. Ale freska je z roku 1320. A je to freska vzkříšení. A na té fresce vzkříšení vidíte spoustu věvů, o kterých se dá mluvit. Dole je spoutaná bytost. To má být spoutaný ďábel nebo spoutaná smrt, která je poražena tím, že Ježíš se stoupil do pekel. Kolem ní je plno klíčů od smrti a pekla. A pak Ježíš říká, já mám všechny klíče od smrti a pekla, už ďábel je nemá v ruce, já je mám. A Ježíš stojí na dveřích do pekla, které se rozpadly tou jeho invazivní silou, protože Ježíš sám říká, že brány pekla neobstojí. A takže když Ježíš přichází do pekla, tak rozrazí ty dveře. On tam nepřišel jako vězen, on tam přijde jako vítěz a rozrazí dveře. A postaví se tam jako vítěz. A na té ikoně vzkříšení Ježíš není nikdy sám. Je obklopený zlatem a modrou barvou. To implikuje, že Ježíš vládne na nebi i na zemi. Že vládne pod zemí, že vládne kdekoliv, že naplnil sám sebou celý ten prostor. Ale není tam nikdy sám. Je tam spousta dalších lidí. Jsou tam různí spravedliví starého zákona, kteří čekají na své vykoupení. Vždycky je tam David, Šalamón, Jan Křtitel. A jedna věc, která se mi na té ikoně vzkříšení líbí úplně nejvíc, jsou ty dvě postavy, které Ježíš drží za zápěstí. Všimněte si, že nedrží za ruku, jako nějak milé, ale za zápěstí, chytne je tady za zápěstí a vytrhává je ze smrti. Tyhle dva staří lidé, tenhle starý muž a stará žena. Ježíš tam sestupuje a vytrhává je z moci smrti. A tyhle dva lidé reprezentují, a uhodli jste to určitě, jestli jste nad tím zamysleli. Je to Adam a Eva. Je to Adam a Eva, kteří tam čekají celý svůj život na své vlastní vykoupení. A Ježíš je vytrhává pryč. Není to, že oni se snaží, je to, že Ježíš je vytrhává pryč z moci smrti. Adam, my ho bereme jako osobní jméno, ale Adam v překladu znamená lidstvo. A Eva v překladu znamená živá. Takže přeneseně to, co tady Ježíš vytrhává z moci smrti, je celé živé lidstvo. Vytrhává z moci smrti. Někdy nám nestačí proza popsat, co Ježíš udělá na kříži, a potřebujeme k tomu obrazy, které nám vizuálně trochu představí tu ohromnou sílu kříže. Brian Zahn napsal, když se smrt odvážila spolknout lidství Krista, byla následně zevnitř zničená božstvím Krista. Je to proto, že smrt nikdy nemůže udržet vevnitř život. Život je vždycky silnější než smrt. První křesťané nechápali kříž a zkříšení jako dvě události, oni to chápali jako jednu velkou událost, kdy Ježíš skrze svůj kříž přichází ke vzkříšení, protože život je vždycky silnější než smrt. A skrze vzkříšení toho ukřižovaného jeho přítomnost naplňuje celý vesmír jeho přítomností a to je jeho cílem, to je jeho záměrem. Když dnes lidé umírají, tak už nejdou na nějaké místo utrpení, místo čekání, ale setkávají se s svým stvořitelem, který pro něj je spasitelem a soudcem, pro někoho spasitelem, pro někoho soudcem. A slyší možná od nich slova, která zaznamenává Jan ve zjevení, kde říká, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý a hle, žijí na věky věku. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí. Já mám klíče smrti i podsvětí. Smrt už nevládne, už tě nemusí držet v šachu, už tě nemusí držet ve strachu. Proto je kříž takový zázrak. A proto má kříž tak zázračnou moc. Ne samotný objekt kříže. Když si postavíme kříže, vytetujeme kříže, budeme nosit kříže na řetízku, to samo o sobě nic nezmění. A tohle je jenom symbol, ikona, ale to, co kříž reprezentuje, má tak ohromnou moc. Když totiž Ježíš stává z mrtvých, je to víc než jenom, že se fyzicky probudí. Byť to je toho součástí. Je to zcela něco nového. Ježíš svým vzkříšením začíná úplně novou etapu. Je prvotina našeho vlastního vzkříšení. Tak o něm mluví apoštol Pavel, že je prvotina toho, co se stane nám všem. Je novým Adamem, skrze kterého přichází na všechny lidi spasení. Tak jako ten první Adam a skrze jeho pád, my jsme se stali součástí toho příběhu, tak Ježíš je nový Adam, nové lidstvo, nová věc. Ježíš je Immanuel, Bůh, který je vždycky s námi, který nám dává život. My umíráme spolu s Kristem, abychom mohli žít. Pověsili jsme naše vlastní já na kříž spolu s Kristem, aby naše tělo plné zozvyku a návyku a špatných impulzů bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Jsme smíření s Bohem, jsme přátelé s Bohem, jsme spolupracovníci s Bohem, jsme pozváni do nového světa skrze dveře, kterými jsou kříž. A ten nový svět už začal a plně se projeví, až se Ježíš vrátí a bude to opravdový návrat krále. Ale dnes žijeme v čase mezi tím, kdy Bůh něco začal a co se plně teprve projeví a je to čas, ve kterém očekáváme zázrak. Zázrak ve vděčnosti na nádherného dílo, protože kříž je hrozný a nádherný zároveň. Kříž je zázračný. Kříž je popravčí nástroj pro dokonalou, mučivou smrt. V temnotě a osamění se stal ale dveřmi do života, kde všechno zkvétá. Kříž je místem, kde všechno zkvétá. Proto taky očekáváme zázrak. Zázrak, že už nikdy na světě nebudeme se muset cítit sami. Ať se v našem životě děje cokoliv, ať procházíme údolí stínu smrti, tak můžeme očekávat zázrak Boží přítomnosti. Můžeme očekávat zázrak, že si nás Ježíš nakonec přitáhne k sobě skrze svoje smíření, že si nás přitahuje k sobě celý náš život. Zázrak, že se nemusíme na sebe dívat jako na slabé a bezvýznamné, protože Ježíš nás miluje takové, jací jsme a zaplatil za nás velkou cenu svůj vlastní život. Zázrak, že věci nemusí zůstat v tichu a temnotě porážky, protože neděle přichází. Zázrak kříže, který se zjevil ve vzkříšení. Zázrak, že už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Kříž je krásný, protože díky němu můžeme, ba musíme očekávat zázrak.
1: My jsme v samém závěru série, ve které jsme se 10 týdnů věnovali kříži, jeho významu, tomu, co se na kříži vlastně stalo a tomu přesahu do našeho života. Lukáši, kdybychom to dnes měli shrnout, co by si lidé po poslechu této série měli konkrétně odnést do života?
3: Pro křesťana je kříž nejdůležitější symbol a nejdůležitější moment Ježíšového působení. My vnímáme, že základem křesťanství je Ježíšovo vzkříšení z mrtvých, že to je to, co stojí za vznikem církve a je to pravda. Ale bez kříže by vzkříšení nemělo smysl a bez vzkříšení by kříž neměl smysl. Ty dvě věci jsou společné, události velikonočního víkendu jsou základem celého křesťanství. A my někdy o kříži mluvíme ledabyle, nechápeme ten duchovní význam a praktický význam, který to pro nás znamená. Nechápeme, co to znamená skutečné vysvobození ze smrti, z moci prostě hříchu, ďábla, temnoty. A myslím si, že potřebujeme pochopit, že kříž je brána do úplně nového světa, do světa, ve kterém můžeme očekávat Boží zázrak, ve kterém můžeme očekávat jeho působení a který nakonec navrací zpátky a do mnohem lepší varianty to, co bylo hříchem zničeno a poznamenáno.
1: Říká Lukáš Targoš, autor série Ikona dřevo mezi světy. Lukáši, moc děkuji za tvůj čas i za to všechno, co jsi sem přinesl. Těším se na slyšenou zase za týden.
3: Mějte se hezky a těším se také.
1: Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Naslyšenou.

Další seriál, který se v pondělí v 9.30 otevře v relaci Překročit hranice, nese název Josef, životní jízda. Takže na život tohoto starozákonního hrdiny se budeme moci v následujících 10 týdnech zaměřit.

Hledáme 500 statečných dárců ochotných podpořit práci Rádia 7 tisíci korunou měsíčně. Přidáte se? Naši práci je slyšet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Rádio 7 v proudu dobrých zpráv.

0: To byla spolupráce kapely SP a projektu Godzone a skladba Boh mě je mrtvý. S 16. hodinou 30. minutou přijde čas magazínu, ve kterém se podíváme na konferenci 7 nemocí srdce a také do prostředí kurzu Alfa, kteří si vzali pod svá křídla také prostředí škol. Teď bude hrát Michael W. Smith a skladba Were You There?
1: Were you there when they crucified my Lord?

0: že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

0: Jak identifikovat základní nemoci srdce a vést lidi k jejich uzdravení? Této otázce, respektive těmto otázkám, se bude věnovat seminář, který na konferenci 7 nemocí srdce povede Dave Petty, ředitel misijní organizace Josiah Venture. Konferenci pořádá spolek Boží dům, jeho vedoucí Štěpán Kafka ji v následujících minutách blíže představí.
1: Konference je určena lidem, kteří se v církvi zabývají pastoraci nebo slouží lidem na nejrůznějších úrovních a setkávají se s jejich bolestmi, s jejich prožíváním i s jejich hříchy a snaží se jim pomoct. A nebo i lidi, kteří se na to připravují nebo to mají na srdci, mají touhu pomoct dalším v jejich problémech. To znamená, ať už od vedoucích mládeže, vedoucích skupinek, pastoračních pracovníků až po pastory.
2: Co čeká toho, kdo na konferenci přijde? Prozradíte prosím více detailů?
1: Jak bylo řečeno, tak vlastně jediným řečníkem je Dave Petty, který nás provede právě touhletou oblastí. Určitě možná posluchači znají jeho knížku Bůh Otec, kde se zabývá právě tématem identity člověka, jeho vztahem k Bohu, přijetím a nemocem a srdce. On bude mluvit o různých aspektech toho, co lidi trápí, takže budou přednášky. Bude tam potom čas práce v malých skupinkách, kde vlastně si lidé budou trénovat pastorační dovednosti v nějakém bezpečném prostředí a bude zde i čas na osobní odpočinek, je to v krásném místě v přírodě, takže myslím, že je to i příležitost se navzájem poznávat a třeba si sdílet o svých službách nebo se předávat nějaké zkušenosti mezi účastníky a prosto tak spontánně.
2: Z názvu konference plyne, že lidské srdce může být zasaženo různými nemocemi. Jak tomu porozumět?
1: Jak už bylo řečeno, my nejsme tady kardiologové, ale je to symbolické vyjádření vlastně nějakých skutečností duchovních, kde nejsme duchovně v pořádku, co nám brání v naší odpovědní svobodě nebo i plnosti vztahu s Bohem a kde potřebujeme Boží zásah a proměnu. V Izajášově 61. kapitole je prorocí o Mesiáši, na které se potom Ježíš odkazuje v té synagoze Stafanmal, kde jedno z vyjádření je, že ovazuje rány zraněným v srdci. A tak si to nějak představujeme, že Bůh chce ovázat i ty naše rány, aby nebylo to srdce nemocné a že to Ježíšovo poslání a věřím, že i poslání církve je, aby nás vedl do svobody a do plnosti ty Boží přítomnosti a Boží slávy, kterou pro nás má.
2: Jako lidé si přejeme být fyzicky i duchovně zdraví, ale ne vždy jde vše podle našich představ. Co je podle vás i s ohledem na vaše zkušenosti v roli poradce důvodem, že lidé snadno onemocní v uvozovkách jednou z těchto nemocí?
1: Všechny tyhle nemoci plynou z nějakých věcí, které jsme třeba prožili už v dětství, odmítnutí, traumata a podobně. A vlastně si člověk často nechá, nebo jimi prochází celý život a snaží se nějakým způsobem s nimi vyrovnat. Ať už zdravým nebo nezdravým způsobem. A i když lidé potom uvěří a stanou se křesťani, tak často to nemají zpracované. A samozřejmě to ovlivňuje jejich pohled na svět, i na sebe sama. A druhá věc je, jsme v těle, jsme pořád tady na tom světě, který je padlý a nejsme dokonalí sami, takže se navzájem zraňujeme a necháváme se zraňovat a jednáme v mnoha městech nezrale. A já věřím, že právě potřebujeme i tyhle věci uchopit a že církev může být místem, kde se lidi učí jít do hloubky, řešit si svoje zranění, svoje bolesti i svoje špatné nějaké postoje, protože Boží milost je to, co dává sílu. A tak mám touhu, aby církev právě byla místem uzdravení jak těla, tak duše a místem růstu do podoby Krista a že to s tím všechno souvisí.
2: Která z těch 7 biblických nemocí je podle vás mezi věřícími největším kamenem úrazu? Tím míním buď největší problém, nejtěžší nebo nejčastěji se opakující?
1: Těžko říct, vždycky záleží na tom, jak hluboko v té nemoci je, ale určitě to všechno plyne i z nějakého našeho pocitu odmítnutí nebo nehodnoty a to se potom různými způsoby snažíme ve svém životě zaplnit. Takže myslím, že všechny ty věci mají nějakým způsobem místo, abychom se jimi zabývali, ale vždycky záleží asi konkrétně, který člověk co chce řešit. Myslím si, že jedním z takových klíčů je odpuštění, pokání a přijetí té Boží milosti.
2: Vy sám jste jeden z poradců týmu Božího domu. Co vaše role obnáší? Pro koho tady jste?
1: My sloužíme hlavně věřícím, protože vlastně děláme křesťanské poradenství, ale i jsme sloužili nevěřícím, protože ty principy, ty biblické principy, na kterých stojíme, jsou v podstatě stejné pro věřící i nevěřící. A nejsme ani psychologové, ani nějaký psychoterapeuti, ale snažíme se přinést ty biblické pohledy a biblické principy. Takže pracujeme právě s odpuštěním, pokáním. Snažíme se lidem přinést Boží milost, že život každého člověka je pro Boha důležitý a že Bůh chce lidem vrátit tu hodnotu, jakou jim dal, ale zároveň potřebují proměnu a potřebují se pokořit před Bohem. Při poradenství s lidmi hovoříme o jejich problémech, trápeních a postojích, ale přitom se snažíme i naslouchat Duchu Svatému, co třeba je za scénou, co sami ty lidé neřeknou nebo jmenovat, ale Duch Svatý může ukázat ty kořeny a můžeme potom se tomu věnovat, modlit se s nimi a dávat ty věci Bohu. Je to všechno vlastně založené na tom, že hledáme Boží řešení pro ty lidi. Lidi se můžou objednat přes webové stránky, můžou za námi přijet, ale poskytujeme i poradenství online.
2: Pojďme zpátky k tomu aktuálnímu tedy setkání, kde se můžeme dozvědět bližší informace o konferenci.
1: Buďte na našich webových stránkách Boží dům.cz bez interpunkce, nebo na Facebooku. Je tam možnost se ještě na tu konferenci přihlásit ještě během tohoto týdne a zde i zjistíte třeba i víc o nás.
0: Říká Štěpán Kafka a my dodáváme, že konference se uskuteční 5. až 7. června ve Starém dvoře v Třemošnicích. Přihlášení končí tuto neděli 31. května.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Šířit evangelium můžeme dnes mnoha způsoby a na různých místech. I prostředí za dveřmi škol potřebuje slyšet dobrou zprávu. Organizace Kurzy Alfa si právě školy vzala pod svá křídla, aby mladým lidem evangelium přibližovala. Co si pod takovými kurzy představit, prozradí koordinátorka Alfy pro mládež Iva Jeníčková.
1: Co se týče kurzu Alfa, tak se vlastně jedná o program, který slouží církvím, aby mohli pozvat hosty, které touží, třeba svoje přátele, nebo svoje známé, nebo třeba rodinu, která do církve by běžně nepřišla. A je to vlastně pro jakoukoliv skupinu lidí. Kurzy Alfa jsou postavené tak, že to může být pro školáky věku dorostu, mládeže, pro dospělé. Dokonce existují kurzy Alfa, které jsou i pro třeba podnikatele zaměřené, nebo třeba směrem k důchodcům, takže pro jakoukoliv skupinu lidí. Jsme opravdu takhle otevření. A je to program, kdy ti lidé vlastně přijdou, zažijou příjemné prostředí, takové nízkoprahové takzvaně, dostanou tam dobré jídlo, následně uslyší promluvu, která může být formou buď videa, anebo přímo řečníky přednáší a potom se o tom diskutuje. Takže opravdu takové velmi přirozené, příjemné, takový způsob, jak se dozvědět o základech křesťanství. Jsou tam témata jako kdo je Ježíš, co pro nás Ježíš udělal, co je víra, jak číst Bibli a tak dále. Takže takové opravdu příjemné základy víry, bych řekla.
2: Co je náplní vaší práce nebo služby v roli poradkyně kurzů pro mladé?
1: Tak já sám přiznám, že nejsem jenom poradce kurzů pro mládež. Já se snažím pomáhat se vším možným. Veronice Filipové, která je ředitelkou, a nově jsme tak trošku předali tuhle tu roli už mladší generaci, takže momentálně to spíš dělá Tomáš Coufal mladší. Ale určitě pořád ještě pracuji v této roli a teď se zaměřuji především tedy na školy, protože jsem byla pedagoškou. Takže co se týká mě, tak já jsem v těch školách se pohybovala poměrně dlouho a ráda bych tahle ten program pomohla učitelům zapojit do škol a samozřejmě i studentům, kteří mohou uspořádat kurzy Alfa pro mládež na své škole i klidně sami. Zároveň se snažím tady pomáhat a radit mladším kolegům a snažím se nějakým způsobem navazovat další vztahy s církvemi a s vedoucími různých mládežnických organizací, tak aby mohli Alfu použít jako programy ve své práci.
2: Plánujete s blížícím se závěrem školního roku navštívit školy? Jak probíhají přípravy a co je cílem vaší práce?
1: My se zatím ještě nesnažíme navštěvovat vyloženě školy. My se spíše snažíme momentálně kontaktovat učitele, abychom jim o tomto programu řekli, aby věděli, že existuje i ta verze Alfy do škol. Podařilo se nám Alfu pro školy už uspořádat na několika místech, nebo spíše učitelům se to podařilo a měli jsme s tím dobrou zkušenost. A tak jsme teď udělali například školení pro dalších 10 potenciálních vedoucích kurzů Alfa na několika školách. Zase jsme se setkali, řekla bych, s poměrně úspěchem, že se to líbilo. A dál se tedy snažíme oslovovat učitele a seznamovat je s tím, že Alfa ve škole vůbec není problém uspořádat, že je to možné, že teď máme nový kurz, který je uspůsobený jak časově, tak způsobem, tak i moderností vlastně mladé generaci, takže z toho hlediska je to ideální materiál a je použitelný jak na církevních školách, kde se snažíme tedy informovat. Posílali jsme přes autority do škol i materiály, aby se učitelé s tím mohli seznámit a nabízíme školení jak individuální, tak hromadná, takže spíše to touto cestou. A potom do budoucna bychom učitele v momentě, kdy se rozhodnou pořádat Alfu ve své škole, tak rádi doprovázeli, což jsme všem nabídli. Takže v momentě, kdy ten učitel řekne, ano, já bych rád Alfu do školy, tak my se s ním domluvíme a třeba když se rozhodne pro září, tak my budeme do té školy skutečně docházet, buď já nebo kolegové, a seznámíme s tím ten tým studentů, kteří by se zapojili do Alfy a do jejího pořádání spolu s učitelem a budeme vlastně tomu učiteli k ruce. Takže skutečně pak už budeme chodit do škol.
2: Nevždy a všude je povoleno mluvit na školách o Bohu. Co lze dělat podle vás proto, aby vedení škol a podobných institucí změnilo svůj postoj a přístup?
1: tady bych řekla, že to je dost často o nějaké souhře a o nějaké informovanosti, protože rozumím tomu, že nemusí ředitelům být příjemné, kdyby se někde mluvilo o víře třeba jenom jménem jedné církve a ani by se třeba nebyli jistí tím, co to je za církev, jestli to není nějaká sekta, jestli to těm studentům není vnucováno, tak to chápu, že by pro ně mohlo být nepříjemné. Ale co se týče kurzu Alfa, tak ty se pořádají na školách běžně v Irsku, v Americe, v Holandsku, prostě na mnoha místech Evropy. A samozřejmě u těch církevních školách je to jednodušší, ale máme teď zkušenosti s tím, že na škole, kde je třeba nějaké větší procento věřících studentů, tak si uspořádali studenti sami Alfu s pomocí učitele a nebyl s tím problém. I když to byla škola, která nebyla vlastně církevní, ale v momentě, kdy to bylo ze strany studentů jako takových, tak pak tam ten problém by měl odpadat. Ten ředitel, pokud by si s nimi dobře promluvil a všechno by nastavili správně, tak by s tím problém mít neměl. Takže co se týče tohoto, tak ano, tady ten problém může vznikat spíše třeba špatnou komunikací nebo strachem, někdy i správným strachem těch ředitelů, co se tam vlastně bude přesně dít. Ale když tam ta komunikace bude dobře provedena a my rádi s tím taky pomůžeme studentům, že kdokoliv by chtěl a měl zájem dělat Alfu na svojí škole, tak my moc rádi pomůžeme tuto komunikaci nějakým způsobem uhladit. A zároveň máme i materiály, kde jsme se snažili zvýraznit v rámci vzdělávacím plánu ten průnik mezi Alfou a tím, co ta škola jako taková by měla i studentům předávat, protože tady se jedná o hodnoty, jako je naučit se naslouchat názorům druhých, chápat, že někdo to může vidět jinak, naučit se diskutovat způsobem, abych druhým neubližoval a aby to bylo v bezpečném prostředí. Takže tohle to všechno ta Alfa sebou nese a rozhodně se to prolíná s cíly, které i ten rámcově vzdělávací plán školní má. Takže z tohohle hlediska si myslím, že Alfa je skvělá, že i když tam přijde někdo, kdo vůbec křesťanstvím nesouhlasí nebo naopak má názor protichůdný, tak se tam nemusí cítit špatně a může slyšet postoje druhých, může se je vyslechnout a není k ničemu nucen.
2: Obecně se říká, že Česká republika patří mezi nejvíce ateistické země. Na čem bychom jako křesťané měli podle vás zapracovat? Co změnit, aby naopak rostla víra v Krista? A proč vlastně?
1: Je pravda, že ze statistik tohleto vyplývalo, ale je to spíše inklinací nebo tím, k čemu se lidé hlásí, protože obecně, co mám zkušenost, tak studenty a nejenom studenty, i dospělé lidi, kolegy a tak dále vždycky zajímaly ty otázky, které se týkaly duchovna. Kladli si otázky ve svém životě, měli zájem o to se setkat vlastně s Bohem, kolikrát to tak i pojmenovali, nebo si tohle ověřit, jestli Bůh existuje, jestli je dobrý, jaký k ním má vztah. Ale ten strach tam byl z toho k něčemu se přihlásit a už vůbec se nechtěli hlásit k církvi. Ta církev byla pro ně něco, co symbolizovalo možná nějaké staré křivdy nebo staré prohry, stará ublížení a bylo to pro ně takové nepřijatelné. Takže určitě bych řekla, potřebujeme změnit profil církve, potřebujeme to, aby církev mohla začít být takovým bezpečným prostředím pro lidi i pro mladé. Určitě si myslím, že mladá generace v současnosti nemá ten problém jako rozdělovat denominace, takže když budeme spolu spolupracovat, tak věřím, že to taky bude určitým poselstvím o tom, že věříme v jednoho Boha, máme se rádi a ten Bůh je láska a spojuje nás. To je takové další poselství, že mladí lidé nechápou nějaké jako rozpory mezi církvemi a je jim jedno, do které církve dost často chodí, hlavně když to splňuje to, co oni potřebují, že se tam můžou prostě setkat s Bohem a že se tam budou cítit dobře a bezpečně. Takže na tom bychom určitě měli zapracovat. A pak si myslím, že je to taková srozumitelnost a autentický život. To je pro mladou a věřím i střední generaci v současnosti velmi důležité, abychom to, co žijeme, tak tomu i věřili, měli z toho radost, aby náš život byl takový, že oni by ho chtěli žít taky. V momentě, kdy budeme zničení, strhaní, nevrlí nebo takový jako pohroužení do sebe a spíš jako negativističtí, tak ti lidé to uvidí a řeknou si, no tak tenhle život, proč bych ho chtěl? Co ten člověk má navíc, jo, oproti mně? Takže to si myslím, že bychom na tom určitě měli zapracovat. A co změnit, aby naopak rostla víra v Krista? Určitě tohleto. Já bych řekla, pořádejte Alfu, ale to by znělo trošičku samolibě možná nebo příliš přímočaře. Určitě modlete se a hledejte, co můžete ve svém společenství, ve své farnosti udělat tak, aby tam lidem bylo dobře. aby tam vám bylo dobře, spolu, navzájem, abyste budovali vztahy, který tam máte. A když někdo přijde, tak aby se tam cítil dobře, aby se tam mohl setkat s Bohem, aby měl dostatečný bezpečný prostor na to prozkoumat, co ta víra vlastně je. A proč bychom to měli dělat? To jsem se vzpomněla na svědectví, které nám říkal jeden muž, který prošel kurzy Alfa a vlastně stal se věřícím. On říkal, no proč bych měl na Alfu někoho pozvat? Protože to je to nejlepší, co jsem zažil, co se mi mohlo stát. A chtěl bych, aby to zažili i ty ostatní. Takže jestli prožíváme, že Bůh nám dal něco, co má hodnotu, to stojí za to, aby jsme se rozhodli mu ten život dát. Jestli nám víra něco dává, to, že můžeme Boha znát, nám dává pokoj, jestli nám to dává radost, jestli jsme vděční za spasení, tak pak si myslím, že to je motivace, proč bychom měli jít dál a proč bychom měli vlastně o tahle té své naději, o téhle své radosti říkat i dalším, aby ostatní mohli tenhle ten dar od Boha přijmout, protože víra je dar. A je ze slyšení Božího slova, takže potřebujeme to Boží slovo říkat ostatním. Ale myslím si, že je důležité, jakou formou to děláme. Co když budeme to říkat způsobem musíš, nesmíš, nesmíš, nebo prostě tady tyhle ty pravidla jsou tady, tak je přijmi, nebo Bible se říká, že jsi hříšník, tak koukej činit pokání. Tak tohle cesta asi nepůjde, ale věřím, že když třeba použijeme Alfu a připravíme příjemný prostředí, kde je prostor pro otázky druhých lidí a je tam prostor pro jejich pochybnosti, takže potom je tam i prostor pro to, aby se jich mohl Pán Bůh nadpřirozeně dotknout a oni tu víru mohli přijmout nebo objevit i u sebe.
2: Děkuji moc krát za to přiblížení. Jaké další novinky a plány kurzy Alfa chystají? Co vás v nejbližší době čeká?
1: Když to vezmu přes tou mládežnickou oblast, tak tam v současnosti spolupracujeme s vedoucími církví v oblasti dorostu, to znamená taková to mladší spolčo v katolické církvi a v těch protestantských, to obvykle bývá pojmenováno dorost nebo mladší mládež, protože naše nejnovější série je vlastně věkově zařazena od těch 12, 13 do nějakých 17, to, co byla natočena v roce 25, takže tam chceme oslovit tuhletu generaci, protože se nám opravdu to série moc líbí a je opravdu pro tu dobu. To znamená, že se to dotýká otázek, které ti lidé řeší. Podnikali se výzkumy a ptali se mnoha mladých lidí, které otázky je zajímají, jaké problémy řeší. To je pro ně přímo, takže se snažíme oslovovat vedoucí dorostu a právě skupin mládežníků těch mladších, aby se rozhodli tedy Alfu udělat i pro svoje dorostáky, pro tuhletu generaci. Potom se snažíme ano oslovit školy, jak už bylo zmíněno, a byli bychom rádi, kdyby i studenti se nebáli, jakýkoliv student, 2-3 kamarádi můžou Alfu udělat pro svoje kamarády na své škole, třeba jenom o nějaké pauze, vůbec není problém, aby to nějak komplikovali, takže to se taky snažíme, to je další náš takový směr. Teďkon v současnosti taky se těšíme na Noc kostelů, kde jsme připravili prezentaci a materiály, takže kdokoliv, kdo pořádá ve sboru nebo ve farnosti Noc kostelů, tak jim rádi pomůžeme zpropagovat jejich Alfu, kterou třeba na podzim potom plánují pořádat. A nebo ta prezentace je vhodná i pro svoje otázky pro kohokoliv, takže to je taky určitě zajímavé doplnění Noci kostelů, kterou můžou pořádat vaši posluchači. A dále také se chceme zapojit do fotbalového mistrovství, které bude, i když tak trošičku okrajově, připravujeme materiály zase, které propojují vlastně kurzy Alfa pro mládež s takovou jako malou ukázkou kurzu Alfa pro mládež právě s tím probíhajícím fotbalovým mistrovstvím, abychom mohli oslovit i mladé fotbalisty, ke kterým se jinak asi hůře dostáváme a tady chceme spolupracovat s organizací Ambassadors. A co se týče Alfy pro dospělé, tak tam se bude natáčet zase nová série, která má být zase novým způsobem trošičku zaměřená, takže na to se taky těšíme, ale to ještě potrvá určitě nějaký ten rok, protože to se musí natočit a potom nadabovat. To je určitě dlouhodobější.
0: Dívá se dopředu Iva Jiníčková z týmu Alfy pro mládež. Všechny zmíněné akce i konkrétní kurzy najdete na webových stránkách www.kurzyalfa.cz.

Závěrečná 60-minutovka odpoledního programu bude patřit Broně Procházkové a pořadu Korálky. Ze studia Rádia 7 se loučí Kuba Lofítek. Díky za vaši přízeň. Mějte příjemné dny a buďte s Bohem.

kousek, trošku větší, v dlaních dokulata vymodelovat, tak ještě dírku, trošku to popraskalo, ale to spravím. Je, ahoj děti, vítá vás Broňa. Co dělám? Korálky. Vyráběli jste si někdy korálky? Nemyslím navlékat předpřipravené korálky, ale udělat si i ty kuličky s dírkou k navlékání. Třeba z tvrdnoucí hmoty. Zase tak těžké to není. To se vezme kousek hmoty, co vypadá jako plastelína nebo hlína. Maminka vám ji koupí v papírnictví nebo hračkářství. V dlaních ukoulím kuličku, pomocí špejle udělám dírku. Špejlí raději trochu zahýbu, aby dírka byla dostatečně velká. Opatrně, aby se neudělaly praskliny. Nechám stvrdnout a mám korálek. A můžu ho třeba nabarvit nebo nechat tak. Že není úplně kulatý, že je všelijak šišatý. To přeci nevadí. Je jedinečný a mimořádný a je prostě můj. Děti, co kdybychom dnes navlékli podobné námi vyrobené korálky? Pořad Korálky to je hodina, kdy do vysílání posíláme jednu pohádku a písničku za druhou jako korálky na nit. Písničku vyrobit neumím, ale ty pohádky, to by možná šlo. Vymysleli jste už nějakou pohádku nebo příběh? Myslím, že každý člověk nějaký příběh vymyslel, možná i popovídal, ale málo kdo ho pak napsal. Zapsat příběh do slov, to už je těžší. Dnešní korálky tedy budou speciální a zvláštní. Na nitku vysílání navlékneme pro radost vyrobené korálky. Cinkat budou jako kapky deště.

tak doma sedět. A mnohem lepší je lítat venku, kde ti dá štěstí svojí navštívenku.

Ano, začneme s tím hned teď. Na nitku navlékneme první korálek. Pohádku napsala Veronika Nejedlá a přijala nám ji i do Rádia 7 namluvit.

Jednou se v mraku zrodila kapka a jmenoval se Kapička. Různé další kapky si říkali, kde už všude byly, a tak si Kapička řekla, já bych taky chtěla procestovat celý svět. A tak řekla své mamince přírodě, maminko, chtěla bych odcestovat někam do daleka, třeba... A než to dořekla, ocitla se v deštném pralese. Trošku se tam porozhlédla a řekla si, tady to není nic pro mne, a vypařila se zpátky do mraku. A zase říkala své mamince přírodě, maminko, chtěla bych odcestovat někam do daleka, ale už ne do pralesa, třeba... Než to dořekla, ocitla se u moře. Tam se Kapičce líbilo, hezky se tam vyhřívala, ale bylo tam takové teplo, že se zase vypařila do mraku. A v mraku opět říkala své mamince přírodě, mami, chtěl bych odcestovat někam do daleka. Matka příroda si s ní už nevěděla rady, tak ji poslala do pouště. V poušti teprve Kapička viděla, jak je v pralese a u moře dobře. V poušti vládlo slunce. Bylo tam hodně velké teplo. Půda byla vysušená tak, že z ní zbyl jen písek. A pak Kapička uviděla rodinu se dvěmi dětmi. Kapička hned zavolala své sestřičky, aby jim trošku zalili půdu. Aby se tam dalo něco vypěstovat. Také jim dali napít. Rodina Kapičce poděkovala a Kapička jim na oplátku popřála, ať se jim daří, a odpařila se zpátky do mraku. A tam říká své matce. Maminko, chtěla bych ještě někam, ale už nedaleko. Teď to může být blízko. Matka příroda jí řekla, ať skočí rovnou pod sebe. Kapička tak spadla do České republiky jedné holčičce do skleničky a říká jí. Ahoj, nechtěla bys vyprávět můj příběh? Ano. Chtěla, řekla holčička. A taky Kapička vyprávěla, jak byla v pralese, kde je moc deště a vlhko. Potom u moře, kde je moc teplo. A jak jí matka příroda poslala do pouště a bylo tam samé utrpení. Holčička se zeptala, proč v poušti není moc kapek? Kapička jí odpověděla. Moje maminka příroda si dělá, co chce. A na poušť trošku zapomíná. A i kdybychom jí to připomněli, tak nás neposlechne. Holčička si uvědomila, že je hrozně ráda, kde žije a že není na poušti. Všichni si važte, kde jste a toho, co máte, může být i hůř.

0: pohádku o kapičce napsala a načetla Veronika Nejedlá. U namluvení příběhu pro rozhlas musí člověk osvědčit další šikovnost a Verča se toho zhostila výborně. Veronika začala psát asi od 11 let. Ze začátku jí to prý moc nešlo, dokonce dostávala ve škole i špatné známky, ale slohové práce se ve škole odevzdávat museli, tak musela i ona pokračovat ve psaní. A najednou to začalo jít. A začalo jí to i bavit. Tak mě napadá, co ji vlastně na tom psaní baví. Víte co? Pojďme se jí zeptat. Co tě na psaní baví?
1: Baví mě vymýšlet si vlastní svět. Něco, co mě baví a co jinak nemám. Něco, co není úplně tak nějak možné. A dávat si do toho vlastní myšlenky.
0: Když začneš psát příběh, víš, jak dopadne? Nebo se to vyústění rodí až v průběhu?
1: Rodí se to velmi náhodně. Většinou si tak nějak chystám v hlavě, co chci do příběhu napsat. A když začnu psát, skoro celé to většinou předělám. Protože mi to nedává logiku, jak to začnu psát a napadají mě mnohem lepší myšlenky. A většinou, když si čtu nějaký svůj příběh pár měsíců, let zpátky, tak si říkám, že bych ho teďka napsala úplně jinak, protože mě k němu napadají mnoho dalších větví a konců, jak by to mohlo dopadnout.
0: Na základě čeho se tvůj příběh zrodí? Vymyslíš si postavu, nebo se někomu něco děje, nebo tě zaujme nějaké prostředí? Co je na startovní čáře? Od čeho se to celé odpíchne?
1: Většinou, jak říkám, je to hodně náhodné, co mi zrovna padne do oka, ať už je to postava nebo nějaká konkrétní věc či záležitost, nebo nějaké chování nějakých lidí, něco, na co bych chtěla poukázat. A to je třeba v té kapce vody, kterou jsem vám ukazovala, na problémy toho, že si často lidi neuvědomují, jak dobře se mají a že může být i mnohem hůř a že teďka se lidi někteří mají i mnohem hůř a že my se máme dobře.
0: Co bys doporučila dětskám, kteří měli chuť psát, zkusili to a třeba se jim to nevydařilo a teď váhají, jestli má cenu to vůbec zkoušet znovu, co bys jim doporučila?
1: Já bych rozhodně doporučila, aby to zkoušeli znovu, protože se to může podařit až časem a i když někdo na to může mít jiný názor než vy, tak určitě se najdou i lidé, kteří s vámi v tom, co napíšete, budou souhlasit.
0: Máš hodně příběhů, které si ještě nenapsala, ale máš je v hlavě, v srdci?
1: Ano, mám hodně příběhů, většinou hodně s ním, co bych chtěla napsat, že by se to dalo nějak stvárnit, ty mé myšlenky. Třeba aj hodně sny si pamatuju a pak se mi právě stalo, že i od toho snu jsem se odvíjela. A většinou mé příběhy se odvíjí také hodně na tom, co zrovna vidím okolo sebe. Třeba v televizi, když se při psaní dívám na televizi, tak tam můžu vidět nějakou reklamu, pohádku, film, cokoliv. A v tom mě něco chytne a tu danou věc si trošku poupravím podle sebe, ale je to jakoby ten základní nápad, který měl někdo jiný, ale já jsem se ho vlastně předělala.
0: Tak ti přeji, aby se ty příběhy, které máš v hlavě, v srdci, aby se dostaly na papír, protože myslím, že budou stát za to.
1: Děkuju.

zpívali Rozinky. Když nás má někdo rád, když nám fandí, dá to člověku jistotu a sílu pro výpravy za novými věcmi a pro vynalézání a tvoření, třeba i psaní. Tak vám děti přeji, ať můžete prožívat plnou jistotu toho, že vás mají ti vaši lidé a Pán Bůh moc rádi. V rozhovoru s Verčou mě zaujalo, jak zmiňovala, že někdy třeba i rozvíjí nápad někoho jiného, že danou věc si poupraví. Co kdybych další pohádkový korálek vytvořila já? Co kdybych vám popovídala známou pohádku, ale trošku upravenou? A abyste se také mohli zapojit, součástí budou zvuky, u kterých můžete hádat, kdo je dělá. Jdeme na to!

Zasadil dědeček v zoo řepu. Jestli se divíte, co dělá dědeček v zoo a proč tam sází řepu, tak připomínám, je to pohádka. V pohádkách se takovýmto podružnostem nedivíme. Tak tedy, zasadil dědeček v zoo řepu. Řepa rostla, až byla veliká, převeliká. Chtěl ji dědeček vytáhnout. Táhl, ale řepa se ani nepohnula. Řekl si dědeček, v zoo nejsem sám, kdo by mi tak mohl pomoci? Dědečkovi přišel na pomoc. Slon. Slon za dědečka, dědeček za řepu. Táhli, ale řepu nevytáhli. Je nás málo, naznal slon. Zavolal na pomoc. Lva. Lev za slona, slon za dědečka, dědeček za řepu, táhli, ale řepu nevytáhli. Potřebujeme další posily, řekl lev. Zavolali na pomoc. Opici šimpanze. Opice za lva, lev za slona, slon za dědečka, dědeček za řepu, táhli, ale řepu nevytáhli. Hej, potřebujeme další síly, volali na ostatní zvířata v zoo. A kdo přišel na pomoc? Hyena. Ne, nemyslím bezcitný člověk, myslím hyena zvíře. Řve sice ošklivě a taky tak vypadá, ale jinak je to velmi zajímavý tvor. Hyena za opici, opice za lva, lev za slona, slon za dědečka, táhli, ale řepu nevytáhli. My snad nedostaneme ven, divili se spolu. Kdo nám jenom pomůže? Spolu v poho platí v zoo. Na pomoc přispěchala... Malinkatá surikata. Surikata za hyenu, hyena za opici, opice za lva, lev za slona, slon za dědečka, dědeček za řepu, táhli, hej, rop, až řepu vytáhli. To byla veliká řepa. Pak si spolu na ní pošmákli. Počkat, pošmákli, lev je masožravec, hyena jak by smet. No ale jsme v pohádce, tak co by ne?

0: Jak se vám pohádka líbila, co?
1: Bavila vás?
2: Mně ano.
1: Je, ona by šla vyprávět i jinak. Mám nápad. Popovídám vám ji ještě jednou a znovu budete moci hádat zvuky. Ano?

0: zasadil dědeček řepu. Na poli, kde jinde by jí asi tak zasadil v zoo. Řepa rostla, rostla, až byla veliká, převeliká. Chtěl ji dědeček vytáhnout. Táhl, táhl, ale řepa se ani nepohnula. Řekl si dědeček, kde já teď seženu někoho na pomoc? A dostal nápad. Použij sílu strojů. I dovezl si dědeček na pomoc. Kombajn. Kombajn za dědečka, dědeček za řepu. Tahali, táhli, ale řepu nevytáhli.
1: No což, potřebujeme násobit sílu.
0: I došel dědeček pro... Traktor. Traktor za kombajn, kombajn za dědečka, dědeček za řepu. Tahali, táhli, ale řepu nevytáhli. Jestli se divíte, jak to, že řepu nevytáhli ani se silou dvou výkonných motorů, tak jsme v pohádce, jasný? I napadlo dědečka, že zapojí... Osobní auto, ano. Auto za traktor, traktor za kombajn, kombajn za dědečka, dědeček za řepu. Tahali, táhli, ale řepu nevytáhli. Řekl si dědeček, že

Mixer. Mixer za motorku, motorka za auto, auto za traktor, traktor za kombajn, kombajn za dědečka, táhali, táhli, babička zavolala, hej, rob, a řepu vytáhli. To byla veliká řepa. Co s ní pak udělali? Pošmákli si na ní? Ani ne, i když jak se to vezme. Dědeček z ní udělal biopalivo pro své

Další pohádku o veliké řepě už vyprávět nebudu, nebojte. Nechám to totiž na vás. Kde všude mohl dědeček zasadit řepu a kdo mu tam přišel na pomoc? Co myslíte? Holky, kluci, můžete to vymyslet a popovídat mámě nebo tátovi. Nebo nám to pošlete do rádia.

Posloucháte Korálky, hodinu, ve které navlékáme do vysílání jednu pohádku a písničku za druhou jako korálky na nit. Dnes navlékáme vytvořené pohádkové korálky. Podobně jako když si z hmoty vyrobíme jednotlivé korálky s dírkou, které pak navlékneme na šňůrku, dnes posíláme k vašim uším příběhy, které nenajdete v knížce, které nenapsal pan spisovatel nebo paní spisovatelka a přesto mají svého autora. Pohádku před námi jsem vybrala z těch, které pro Rádio 7 napsali studenti Brněnského gymnázia.

nebylo, v jednom lese, na jednom palouku, žil malý cvrček. Byl to fortelný brouček. Domeček měl udělaný v kořenech starého vykotlaného dubu a bydlení mu všechna zvířátka v lese mohla závidět. Měl malou předsíňku a světničku a všude měl bezvadně uklizeno. Pod postýlkou se mu neválel prach ani papírky od bonbonů a právě tam mu jeho nejlepší kamarád, mravenec Ferda, vytvořil skrýš. Hádejte, co v ní měl cvrček schované? No přece, své krásné malé housličky. Bylo to to nejcennější, co cvrček mohl mít. Ty housličky se dědily po generace. Hrál na ně už jeho děda, tatínek a nyní sám cvrček. Se svými housličkami cvrček vyhrával jednu soutěž za druhou. Ceny vždy spravedlivě rozdělil mezi kamarády v lese a na sebe

ani moc nemyslel. Hrál hlavně pro radost. Zvířátka z lesa ho za to měla ráda. Žádná svatba, žádná oslava v lese se neobešla bez Cvrčka a jeho muziky. Cvrček, který věděl, že talent není všechno, několikrát denně, pravidelně na palouku pilně trénoval a všichni ho rádi poslouchali. Překrásná hudba byla slyšet široko daleko.

Co to? V neděli se chystala oslava prvních narozenin malého zajíčka Ušáčka a už několik dní předem bylo v lese nezvyklé ticho. Housličky slyšet nebylo. Všichni se divili, že by cvrček přestal trénovat. Tomu nikdo nevěřil. Aby tak onemocněl, strachovali se kamarádi a vydali se cestičkou k vykotlanému dubu. Na palouku u domečku seděl cvrček, celý schoulený a usedavě plakal. Věřte nebo ne, přes noc mu někdo jeho housličky ukradl. Nešťastný cvrček nevěděl, co si má počít, byl úplně bezradný. Bez housliček se oslava narozenin přece konat nemůže. Všechna zvířátka se dala do pátrání. Prohlédli kdejaký koutek i skulinku, ale housličky nikde. Co si zajíčci o cvrčkovi pomyslí? A Ušáček? Vždyť první narozeniny jsou přece jen ty ze všech nejprvnější. A tak tam cvrček seděl a byl smutný. Oslava se blížila, cvrček seděl doma, hlavu v dlaních. Žádná práce ho netěšila a cvičit nemohl, na nové housličky mu nezbývaly peníze. Mravenec Ferda se na to nemohl dívat, až jednoho slunečného rána ho konečně něco napadlo. Obešel všechna zvířátka a něco jim pošeptal. Všichni souhlasně pokyvovali hlavou a tak Ferda zanedlouho pozbíral od zvířátek všechny ceny a dárky, co jim kdy cvrček rozdal. Vydal se do města do obchodu a řekl paní prodavačce, co se stalo. Ta měla naštěstí slabost pro houslové koncerty a taky, a to hlavně, měla dobré srdce. Ferda jí všechny dárky prodal zpět a za peníze koupil housličky nové. Ani nevíte, jakou měl cvrček radost. Z housliček? A možná ještě o trochu víc z toho, že má tak dobré kamarády. Hned začal trénovat, cvičil od rána do večera, aby dohnal, co zameškal. Všichni kamarádi poslouchali a byli šťastní, že mohli cvrčkovi pomoci a že se hudba do lesa vrátila.

A už tu byl ten slavný den. Pro malého ušáčka, zaječí rodinku a vůbec pro všechna zvířátka v lese. Ušáček obíral z narozeninového dortu marcipánový jetelíček, cvrček hrál, všichni tancovali a byli šťastní, že to tak dobře dopadlo. Ale najednou si ušáček utřel pusu od dortu, zmizel, zase se objevil, vylezl za cvrčkem na pařez, vytáhl jakoby nic také housličky a začal hrát. Všichni o něm měli úžasem, ne nad jeho hraním, ale nad tím, kde asi ušáček vzal takové krásné housličky. Už asi všichni víte, a přišla na to i zvířátka. Vzal je cvrčkovi ze skrýše pod postýlkou, když jednou zvědavě prozkoumával jeho domeček. Nemyslel to špatně, nechtěl cvrčkovi provést nic zlého. Chtěl se prostě naučit hrát jako on a mělo to být pro cvrčka překvapení. Překvapení to tedy bylo pro všechny. Cvrček se nezlobil, ale ušáček musel slíbit, že bude 3x týdně chodit do houslí a doma poctivě cvičit. Od té doby byla v lese slyšet hudba dokonce dvojhlasně a mravenec Ferda musel vyrobit skrýš na housličky i pod postýlku ušáčkovi. Až půjdete někdy do lesa, dávejte pozor. Dobře poslouchejte, zda uslyšíte cvrčka. Nebo snad ušáčka? Kdo ví, ani zvířátka v lese už to kolikrát nerozeznají.

Za pohádkový korálek o Cvrčkovi navlékneme písničku o Cvrčkovi. V celku o travném Cvrčkovi. Zpívat a pozor, na hudební nástroje budou hrát děti. Opět zní Rózinky.

Víte, co se mi líbí na Rádiu 7? Že tu vznikají pohádky. Vážně. Pro naše vysílání byla vytvořena už spousta pohádek. Tuto napsala a načetla Kateřina Hodecová. V našem pohádkovém archivu je z ní moc krásný korálek. Byla tmavá, hluboká noc a na nebi zářily hvězdy. Miliony hvězd. Karolínka ještě nikdy tolik hvězd neviděla. Zdály se tak blízko. Natáhla z otevřeného okna ruku, jako by se jich chtěla dotknout. Ale v tom se cosi pohnulo v křoví, co rostlo poblíž, a holčička ruku zase rychle stáhla, jak se lekla. Je tu všechno nové a zvláštní. Povzdychla si. Nechtěla jsem jet. Ale maminka s tátou se rozhodli odjet do Afriky učit malé děti číst a psát a počítat, a tak musela s nimi. Doma nechala kamarády, babičku s dědou a taky Andulku, modrobílého ptáčka, kterému říkala Ferda, přestože to byla holka. Měla za sebou první školní den. Doufala, že mezi děti zapadne, ale co pak to jde? Všichni mají barvu jako čokoláda a ona se svými blondětými vlásky je prostě nepřehlédnutelná. Děti se na ní pořád sahali a tahali ji za copánky, připadala si jak v cirkuse. Táta se smál a říkal, že to přejde, ale kdy? Zatím to tak opravdu nevypadá. A taky je tu vedro, i v noci. Karolínka si otřela čelo a smutně usedla na postel. Slyšela, jak vedle táta s mámou pravidelně oddechují a spí hlubokým spánkem po namáhavém dni. Jenže ona ne a ne usnout. Vstávej, pohladila maminka Karolínu po blonděté hlavičce. Musíme do školy. Dcerka neřekla ani slovo, jen se posadila na postýlce a houpala nohama. Mami, jak dlouho tady budeme? Jak to myslíš, vždyť jsme sotva přijeli. Zkusíme to rok a pak se uvidí. Klidně tu zůstaneme, když se nám to bude líbit. Otočila se maminka od vařiče, na kterém bublala voda na čaj. Karolínka se pokusila usmát. Viděla, jak jsou rodiče nadšení, protože jet do Afriky, to byl jejich sen. Konečně tu jsou, mají práci, za kterou se dlouho modlili. Oblékla se a po snídaní všichni tři nasedli do džípu a odjeli do školy. Jau. Karolíně se skoro zatmělo před očima. Proč jí ten kluk ubližuje? Proč ji tahá za vlasy? Proč ji nenechá být? Byla přestávka a děti se s křikem honili po školním dvoře, zatímco učitelé zůstávali ve stínu školy. Děti na Káju mluvili řečí, které nerozuměla. Tahali jí za copy, všichni křičeli, skákali, no mumraj, jaký si jen dovedete představit. Naštěstí právě vyšel jeden z učitelů a zazvonil na veliký zvonec. Děti všeho nechali a utíkali do třídy. Školní dvůr se vyprázdnil. Karolínka tam chvíli stála. A pak se otočila a utíkala ven, pryč od těch křiklounů, divokých kluků i čokoládových holek. Běžela, než jí došel dech. Sluníčko pálilo a ona si až teď uvědomila, že nemá ani trochu vody. Ale vrátit se? Nikdy. Znovu se rozeběhla, když v dálce uviděla stromy. Tam bude stín. A skutečně, větve stromů jí milosrdně ochladily rozpálenou hlavu. Pomalu se vydýchávala a zacházela stále hloub do lesa. Voněl a byl plný velkých zelených listů a krásných květů. Holčička se začínala trochu bát. Co když tu budou hadi? Hrozně se bála pavouků.
A teď jí přišlo už ale úplně hloupé, že utekla. Otočila se, ale cesta jakoby zmizela. Vůbec netušila, kudy se sem dostala. Znovu se rozběhla a pak začala volat. Les na chvíli stichl, ale pak se znovu rozezněl svým rytmem divoké africké přírody. Karolína věděla, že je zle. Všimla si, že se sešeřilo a stmívání je v Africe velmi rychlé. Úzkostlivě se rozhlédla kolem a vidá, tamhle je ve kmeni otvor přesně pro ni. Dlouho nepřemýšlela a vtiskla se do tmavého otvoru, šťastná, že má aspoň malý úkryt, kde bude chráněná před zvěří a hmyzem.

A znovu byla noc. Hluboká a tmavá. Ani hvězdy teď děvčátko nevidělo. Bylo jí chladno. Bála se, nemohla spát. Co to jen udělala? Takový nerozum utíkat. Táta to přece říkal. Před problémy se neutíká, jinak by člověk musel utíkat celý život. Doteď tomu Kája moc nerozuměla. Ale teď jí to připadalo úplně jasné. Zakručilo jí v břichu a najednou si uvědomila, jaký má hlad. Opatrně vystrčila hlavu ze svého úkrytu, kolem byl klid tmavé noci. A najednou uslyšela kroky. Rychle se zase schovala a kroky se zastavily těsně před jejím úkrytem. Karolína zatajila dech. Bez hnutí stála jako přikovaná, pak opatrně vydechla, když se najednou ozvalo: je to někdo? Málem vykřikla, jak se lekla. Co teď? Má se ozvat? Nakonec nevěděla, jestli se víc bojí zůstat v lese dál sama, anebo má strach z neznámého. Tady jsem, ozvala se nesměle. A v tom jí do očí zasvítila baterka. No sláva, ozvalo se s úlevou. Světlo baterky sjelo na zem a veselý hlas ze tmy říkal: všichni se bojí, kam se ztratila, ale já jsem jim říkal, že tě najdu. Kdo jsi? Zeptala se Kája, pořád ještě oslepená baterkou. Kazim, zněla odpověď. Jsem tvůj spolužák, ale toho jsi nemohla všimnout, když se s náma nebavíš. Zaznělo trochu uraženě. Já? Vyhrkla Karolína. Vždyť mi jenom ubližujete. Já ne, řekl Kazim, a než stačil říct něco dalšího, Karolíně tak zakručilo v břiše, že se raději zeptal: asi máš hlad, že? Koukej, tohle se dá jíst. A zhýbl se k zemi, ze které sebral něco jako ořech. Rozlouskl to a podal jí. Jes. Žízeň máš taky, že? Vzal ze země kámen a do kůry stromu, v jehož dutině se předtím schovávala, vyryl malou jamku, která se hned začala plnit tekutinou. Tady se napij, řekl a ustoupil, aby měla dost prostoru. Pak si sedli ke stromu zády a opřeli se o jeho pórovitou kůru. Vybrala si ten nejlepší úkryt v celém lese, usmál se Kazim. Tohle je baobab. Strom, kterému se u nás říká královna lesa. V jeho kmeni se schováváme, když potřebujeme bezpečí. Z jeho kůry pijeme, jeho plody jíme. Až ho uvidíš ve dne, bude se ti možná zdát, že roste kořeny vzhůru. Ale to je jen pověra. Usmál se Kazim a zeptal se: a jak se vlastně jmenuješ ty? Karolína, řekla Karolína. Karolina? Pokoušel se opakovat Kazim. To je moc dlouhé. Budu ti říkat Kali, řekl, přehodil si nohu přes nohu a povídal o lese, zvířatech, Africe a dětech ve škole, až z toho Karolína, tedy vlastně Kali, usnula. Stávej, uslyšela Kája veselý hlas Kazima. Jde se domů. Víš, jaký musí mít vaši strach? No jo, lekla se a v tu ránu byla na nohou. Běžela za svým novým čokoládovým kamarádem lesem a pak vysokou trávou až ke škole, kde už ji vyhlíželi rodiče i učitelé a spolužáci. Kája se tiskla mamince v náručí a překotně jí vyprávěla, jak se zlobila a proto utekla. Jak se v lese bála a jak ji Kazim našel a taky, že zná královnu lesa. Jo a mami, říkej mi Kali, to vymyslel Kazim, víš, pro děti je Karolína moc dlouhé jméno, ale Kali umí vyslovit všichni. Maminka byla ráda, že je dcerka v pořádku zpátky, a tak si všechno další vysvětlování nechala na večer, až budou doma a v klidu. Tak dobře, ty moje malá Kali. A dala jí pusu. A pak se chytli s tatínkem za ruce a poděkovali Pánu Bohu, že je zase všechno v pořádku. A jejich dcerka má první

Na hodinovou nitku pořadu Korálky se vejde už jenom jedna písnička. Dnes jsme navlékali pohádkové korálky, které vytvořil, vymodeloval, napsal a vyzdobil někdo spojený s Rádiem 7. Vznikly tak moc hezké korálky, co myslíte? Děti, nechtěli byste i vy napsat pohádku? Stačí klidně i krátká. A pokud ještě neumíte psát, tak ji popovídejte mámě nebo tátovi. Oni ji napíší a pošlou k nám do rádia. Odměna vás nemine. Navlékli jsme korálky, nitku zauzlovat, tak, ať se nám korálky nerozsypou. Kdy zas budou pohádky? Stačí týden počkat.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Pěkný úterní večer 26. května po 18. hodině. Z Rádia 7 vás jako obvykle touto dobou zdraví Daniel Zeman, který vás bude provázet následujícími pořady. Nejprve přivítáme pastora Jiřího Zdráhala s dalším dílem biblického průvodce Bible Guide, ve kterém pokračujeme obsáhlým proroctvím proroka Jeremiáše.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 36. kapitola. V době krále Joakima, který nakonec zemřel v babylonském vyhnanství, nechal Jeremiáš na základě Božího vedení zapsat svá proroctví o skáze Judska na svitek. O tom čteme. Ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, dostal Jeremiáš slovo od Hospodina. Vezmi si svitek a zapiš do něj všechna slova, která jsem k tobě mluvil o Izraeli a Judovi a o všech národech ode dne, kdy jsem k tobě promluvil za dnu Jošiášových až do dnes. Když dům Judy uslyší o všem tom zlu, které na ně chci dopustit, snad se každý z nich odvrátí od své zlé cesty, abych jim odpustil jejich hříchy a zločiny. Jeremiáš na Boží pokyn zapsal proroctví, která od Boha přijal. Takto podobně se k nám dostaly všechny prorocké knihy a vlastně celá Bible. Ježíš nikdy nespochybnil Boží inspiraci knih Starého zákona. V evangeliích Ježíš citoval ze Starého zákona více než 250krát. Nejčastěji z knihy Žalmů, pak z Deuteronomium a knihy Izajáš. Při žádné citaci nespochybnil ani autorství, ani text samotný. Ježíš považoval za spolehlivý i tak neuvěřitelný příběh ze Starého zákona, jako jsou Jonášovi 3 dny v břiše velryby. O tom čteme. Tehdy mu někteří ze znalců písma a farizeů odpověděli: Mistře, chceme od tebe vidět nějaké znamení. On jim však řekl: Zlé a cizoložné pokolení vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš 3 dny a 3 noci v břiše velryby, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Ježíš také věřil, že města Sodoma a Gomora skutečně existovaly. Věřil také v proměnu Lotovy ženy na solný sloup při útěku ze Sodomy. Pamatujte na Lotovu ženu. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoliv by jej ztratil, ten jej zachová. A Ježíš také věřil v pravdivost příběhu Adama a Evy. Když se ho farizejové ptali na téma rozvodu, odpověděl citací slov, které jsou v knize Genesis součástí příběhu Adama a Evy. O tom čteme. Tehdy za ním přišli farizejové a pokoušeli ho. Smí člověk z jakéhokoliv důvodu zapudit manželku? Copak jste nečetli, odpověděl jim, že Stvořitel je od počátku učinil jako muže a ženu a řekl: Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo? A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj. Zpět k Jeremiášovi. Jeho slova zapisoval písař Báruch. Toho potom Jeremiáš poslal na chrámové nádvoří, aby z tohoto svitku četl všem, kdo tam budou. Bylo to v den, kdy byl vyhlášen celonárodní půst. Jeremiáš Báruchovi řekl: Mám zákaz vstupu do Hospodinova domu. Proto tam jdi ty a přečti lidem Hospodinova slova, která si zapsal do svitku, jak jsem ti je diktoval. Přečti je všem, kdo budou v postní den přicházet z judských měst do Hospodinova domu. Snad začnou Hospodina prosit o slitování a každý se odvrátí od své zlé cesty. Vždyť Hospodin tomuto lidu hrozí velikým a zuřivým hněvem. O tom se dozvěděli vysoce postavení hodnostáři, kteří naslouchali Jeremiášovým proroctvím. Slova, která slyšeli, je znejistila, a tak přinesli svitek králi. Zároveň ovšem poradili Báruchovi, ať se i s Jeremiášem pro jistotu ukryjí. Když velmoži uslyšeli všechna ta slova, vyděšeně se podívali jeden na druhého a řekli Báruchovi: Musíme to všechno oznámit králi. Pověz nám, jak si všechna ta slova sepsal, ptali se Bárucha. Diktoval ti to Jeremiáš? Ano, on sám mi všechna ta slova diktoval, odpověděl jim Báruch, a já jsem je zapisoval inkoustem do knihy. Běžte se s Jeremiášem ukryt, řekli na to velmoži Baruchovi, ať nikdo neví, kde jste. Král Joakim se ale slov proroctví nezalekl. Svitek spálil a chtěl nechat Bárucha s Jeremiášem zatknout. To se mu ovšem nepodařilo. Joakim nebyl jako jeho otec Jošiáš. Ten naopak svitek s písmem chránil a jeho reakce na boží slova byla jiná. Bylo to v době, kdy při úklidu chrámu nalezli ztracenou knihu Mojžíšova zákona. Přinesli ji ke králi Jošiášovi a četli mu z ní, podobně jako četli Jeremiášova slova králi Joakimovi. Jakmile král Jošiáš uslyšel slova zákona, roztrhl své roucho a přikázal, jděte se za mě a za zbytek Izraele a Judy dotazovat Hospodina ohledně slov té nalezené knihy, vždyť je na nás vylit nesmírný Hospodinův hněv. Jeden král před božími slovy padl na kolena, druhý jimi pohrdl a zničil je. Jeden král boží slova přijal, druhý je odmítl. Nezlehčujme písmo. Buďme jako ten zbožný král, který boží slova neodmítl.

To byl pastor Jiří Zdráhal a další díl biblického průvodce Bible Guide. Setkat se s ním na Rádiu 7 můžete zase zítra, a to v 8 a v 18 hodin. A s čím se můžete na Rádiu 7 setkat dnes večer, to si povíme po písničce Jiřiny Džiny Čunkové.

úterním večeru 26. května posloucháte Rádio 7. Večerním vysíláním vás provází Daniel Zeman. A co všechno můžete slyšet, to si řekneme právě teď. První ohlédnutí za letošním ročníkem ostravského Church Mashupu zprostředkuje talk show No Filter. Umění žasnout si můžete procvičit od 18.30. S knihou Další Ariščina dobrodružství se ve čtvrt na osm ponoříme do dalšího příběhu Fenky Šarplaninského psa. Kanafásek zve děti na vyprávění o tom, jak Ariška pásla ovečky. Knihu napsala Markéta Millerová, vydalo nakladatelství Advent Orion. Vyrůstat v milující křesťanské rodině nemusí být zárukou povědomí o tom, co to přesně znamená křesťanem být. Co se muselo stát, aby se z abstraktní, nesrozumitelné představy stala skutečnost, po které zatoužil? Jak se křesťanská identita rodiny, ve které vyrůstal, stala i jeho vlastní? A jak se to projevilo na jeho postojích a chování? O tom bude vyprávět Jakub Čermák v pořadu Stopy od 7:45. Dokážete rozpoznat rozdíl mezi skutečnou pomocí a lákavými sliby, které ve skutečnosti vedou do záhuby? Před toto zásadní varování nás staví další část pořadu Světem Bible, v níž se zaměříme na poselství 11. kapitoly starozákonního proroka Zachariáše. Poslouchejte výklad teologa Johna Vernona McGeeho 15 minut po 8. večerní. Putování tvorbou amerického zpěváka Jeremyho Kempa uzavřeme přímo na tiskové konferenci festivalu United 2025 v záznamu rozhovoru s ním samotným. Uslyšíme také ukázky z jeho alba Deeper Waters z roku 2024. V církvi se můžeme setkat s mnoha pohledy na duchovní dary i na Ducha Svatého. Pro někoho je nedílnou součástí života s Bohem, pro jiného jsou důležité projevy. V čase letnic si připomínáme seslání Ducha Svatého na církev. Jaká je biblická zkušenost a jak hledět na události knihy skutků? S rozhlasovou akademií se po 22. hodině vypravíme na Broadfest, kde mluvil David Novák o křtu v Duchu Svatém. 15 minut po 23. hodině se pak završí povídka Mirka Vostrého Noční výpravčí. Čtení na pokračování dostane příchuť tajemna a podtrhne sílu lítosti, která přehodí výhybku ke smíření. Knihu Muzikant na jezeře posloucháme v nastudování Vladimíra Hausera.

Dnešní svátek tak trochu voní dálkami a rozhodně si při něm můžete připadat jako na divokém západě. Svátek totiž slaví Filipové, milovníci koní. Právě takový je význam tohoto původně řeckého jména. Filip, kterého dnes můžeme vzpomenout, se celým jménem jmenoval Filip Neri. Narodil se roku 1515 v italské Florencii. Byl synem florentského notáře a rodiče si přáli, aby byl obchodníkem. On si však zvolil duchovní dráhu. V 18 letech opustil otcův krám a odešel do Říma, kde se živil vychovatelstvím. Vedle toho psal poezii, studoval filozofii a teologii. V Římě se tehdy veřejná morálka dostala na ten nejnižší stupeň a Filip se začal tímto problémem vážně zabývat. Hlavní náplň svého života však viděl v práci s mládeží. Při kostele, v němž působil, nechal vystavět takzvanou oratoř, kde se konala biblická setkání a diskuze. Poprvé zde také zazněly hudební skladby na biblická či jiná náboženská témata, zpívané sólovými hlasy a sborem. Odtud název oratoria. Filip se stal brzy známý po celém Římě a získal si postupně vliv na celé město. Ani on však neunikl kritice. Někteří lidé jej nepochopili a nechtěli či neuměli se smířit s jeho nekonvenčním chováním ani s jeho misionářskými metodami. Své vlastní dary se snažil předat i druhým. Lásku k Bohu i lidem, pokoru a smysl pro správné jednání, šlechetnost a veselou mysl. Filip zemřel 26. května roku 1595 v Římě.

0: kalendárium.
1: 26. května roku 1538 byli Jan Kalvín a jeho následovníci vykázáni z Ženevy. Kalvín žil následující 3 roky v exilu ve Štrasburku. Roku 1700 se narodil Mikuláš Ludvík Zinzendorf, šlechtic, zakladatel Ochranova, biskup jednoty bratrské. Mikuláš velmi brzy pochopil, že jeho život beze zbytku patří do božích rukou. Toužil po diplomatické dráze, ale vyměnil ji za prostou službu lidem kolem sebe. V roce 1722 přišli na jeho statek Bethelsdorf první nekatolíci, především ze severu Moravy, kteří žádali o azyl. V Horní Lužici, v Sasku, vzniká osada Hernhut, Ochranov. Místo z něhož vyšlo množství misionářů a stalo se centrem církve moravských bratří. Náš způsob, kterak hlásati spasení, jest tento. Představovati každému srdci laskavého beránka, jenž zemřel

něho a skrze něho. Nekážeme žádné přikázání než víru v něho. Žádné jiné ospravedlnění než to, které dobil on. Žádné jiné posvěcení než tu výsadu více nehřešiti. Žádnou jinou radost než tu býti jemu na blízku, o něm přemýšleti a konati to, co se líbí jemu. Žádnou jinou ztrátu než tu ztratiti jeho a jeho požehnání. Žádné jiné neštěstí, než to býti v jeho nelibosti. Žádný jiný život, než ten, který jest v něm. To prohlásil Mikuláš Ludvík Zinzendorf, coby biskup obnovené jednoty bratrské. Připomeňme také narození biskupa Gorazda, vlastním jménem Matěje Pavlíka, českého pravoslavného duchovního. Přišel na svět roku 1879. V kryptě z chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Praze skrýval po atentátu na Heidricha československé parašutisty, mezi nimi Gabčíka a Kubiše, kteří atentát uskutečnili. 18. června roku 1942 byl chrám obklíčen. Všichni parašutisté se odmítli vzdát a nakonec v boji padli. Biskup Gorazd byl ve veřejném přelíčení odsouzen k smrti a popraven. Rovného roku 1900 se narodil český básník Vítězslav Nezval. Z děl, která stojí za pozornost, zmíníme alespoň básnické sbírky S Bohem a šáteček, Žena v množném čísle či Básně noci, divadelní hru Manon Lescaut nebo dětskou knížku Anička Skřítek a Slaměný Hubert. Jiný český básník, Oldřich Mikulášek, přichází na svět o 10 let později, v roce 1910. Oldřich Mikulášek pracoval jako redaktor Československého rozhlasu i Lidových novin. Nejznámější je ovšem jeho básnické dílo. Zmiňme například prvotinu Černý bílý, Ano ne, nebo nejoceňovanější sbírku Agog. A ještě mám před sebou jméno Pavla Filipiho, českého evangelického teologa, který se narodil roku 1936. Po studiích na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě, dnes je to Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, působil Pavel Filipi jako farář Českobratrské církve evangelické. V roce 1978 byl jmenován profesorem pro praktickou a ekumenickou teologii na Evangelické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1999 až 2005 byl děkanem této fakulty. A na samý závěr dnešního kalendária zmíním ještě snad všem známé jméno českého spisovatele, historika a politika Františka Palackého. Jehož úmrtí si roku 1876 připomínáme. František Palacký byl český vlastenec, autor slavných pětidílných dějin národa českého v Čechách i v Moravě, psaných česky i německy.

0: Večerní pohoda na Rádiu 7. S kalendářem jsme se dostali až k 6:30, kdy je na Rádiu 7 prostor pro talk show No Filter. Účastníci letošního ročníku ostravského Church Mashupu, za kterým stojí platforma citychurch.cz, si od 15. do 17. května mohli procvičit své umění žasnout. Dejme teď prostor organizátorům k malému ohlédnutí.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí citychurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Další No Filter.

0: Petr máme tady, tak vás zdravím, milí posluchači, a zdravím taky Tomáše a Lukáše. Ahojte.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: A všechno je nejlepší, všechno nejlepší. My nahráváme a Milan má narozeniny.
0: Ano, děkuju. Děkuju za přání.
1: Vy už to posloucháte jindy, ale to nevadí.
0: Jo, tak já si to tady užívám, mám kávičku doma a...
1: No, jak se cítíš?
0: Jak se cítím? Cítím se dobře. Dal jsem po ránu 20 kliků, tak si říkám ještě dobrý pořád.
2: Buď zdrav je opravdu důležitá výzva.
0: Ano, tak vlastně to zapadá do série, kterou teda dneska opustíme. Děláme takový jako odskok od série Buď zdrav.
1: Ale vrátíme se k ní zase, nebojte.
0: Vrátíme se, ještě je tam hodně o čem mluvit, ale dneska se posuneme, nebo budeme mluvit o mashupu, protože minulý víkend proběhl Church Mashup v Ostravě a teďka možná jenom krátce připomenu, co to je. Mashup je vlastně, a nerad to říkám, jako, ale aby si to lidi dovedli představit, tak je to něco jako divná jiná konference, která by sice mohla na první pohled vypadat, ano, tak se sjeli někde na jedno místo nějací lidi, takže to je konference, ale mashup je vlastně, že se na jedno místo sjedou různí lidé z různých míst a dělají něco se stejným záměrem. A je to tak, že vlastně do Ostravy, kde jsme tu akci pořádali, do divadla pod Novou radnicí, čili úplně centrum města, se sjeli různí lidé z Ukrajiny, ze Slovenska, z Česka samozřejmě, nevím, jestli tam byl někdo z Německa, z různých prostě míst a byli jsme spolu. A taky vlastně na tu akci přišli lidé, kteří jsou z města, kteří nemají žádné církevní prostředí jako za sebou. Takže to fakt byl takový mashup. Dělali jsme nějakou venkovní hru pro děti zážitkovou, ale pak jsme měli skvělé hosty pozvané, kteří měli přednášky v průběhu toho dne, a večer jsme se rozprchli do místních podniků, kde jsme seděli, vykládali, bylo to vlastně super. Tuhle tu část na mashupu mám asi skoro nejradši, že prostě večer máme čas na sebe, na přátelství, na to mluvit spolu. Tak to jenom, abych zopakoval, o čem mashup je, a téma bylo umění žasnout. A když už mám takový dlouhý úvod, tak jenom ještě připomenu nějaké řečníky nebo témata. Takže řečníci jako headliner byl Marek Orko-Vácha, ale taky Saša Fleck, Tibor Máhrik, Marian Lipovský s Luďkou, Pavel Mazura a třeba taky Lukáš Kryško byl mezi řečníky, ale mezi mentory tam. Takže to jsou lidé, kteří tam byli, čili vidíte, skvělá sestava, a ty témata pod tím hlavním tématem umění žasnout byly žasnout v biologii a teologii, nebo taky když dobro bolí, Ježíš je odpověď, ale co je otázka, žasnout v době války, na počátku bylo aha, a ozvěna věčnosti v nás. A ještě jsem zapomněl jednoho významného řečníka, a to je Petr Hůšť, který tam taky byl. Doplnili byste ještě něco na úvod k mashupu, co je potřeba říct, na co jsem zapomněl?
2: Taky tam byly chvály a tady bych jako vyzdvihl třeba Toma a jeho skvělé bubenické výkony, ale i organizačně technické, protože to bylo úžasné. A i když to byl třeba jenom Marián ráno, tak byly ty jako vlastně velmi, velmi hezké a velmi příjemné chvály. Tak já jsem si užíval i tuto část.
0: Jo.
2: Takže mashup není jenom o slovech, ale je to o potkávání se, je to o chválách a právě, že jsme tam nebyli jenom sami pro sebe, ale byli jsme tam vlastně s naším Bohem, se kterým jsme se měli možnost potkávat i skrze ty řečníky, i skrze to téma.
0: Jo, přesně tak, a chválím mimochodem. Já jsem se to taky strašně užíval. Prostě mám rád chvály, kdy člověk se nemusí bát za hudebníky, že něco zkazí. Jako, já vím, že taky jste tam měli slabší chvilky, to moje, ale... ne, to, že by to člověk jako úplně poznal, nebo by mu to trhal uši, jo, něco, tak... Jsem rád.
2: A v pátek to byly Lachovi, takže i ty a jejich skupina skvělá, která překvapila tahací harmonikou a saxofonem.
0: Jo, jo.
2: Což ke chvalám je vlastně absolutně divný, ale vlastně superový zvuk.
1: A mě baví, na Lachových mě baví to, že vždycky vytáhnou hodně mladou sestavu, nebo mladé lidi do té kapely, a dávají možnost jako si zahrát takhle různým lidem, co mě na tom baví, že to není jako pojďme po té nejlepší možné kvalitě nebo nejlepších možných hudebnicích, co máme, ale pojďme zapojit lidi, co je třeba jim dát příležitost. A to mně přijde, že je součástí toho jejich stylu těch chval, že prostě dávají příležitost lidem, kteří by třeba normálně na takovou akci nepřišli.
0: Jo, a to je taky asi silný prvek. A už se dostáváme k tomu, jakože i moderace. Klára, která je vlastně z generace jako Toma, to znamená 30, a k tomu Kamča, které je 18 nebo 17, a učí se moderovat, jakože zase ten princip i toho, prostě zatahujeme nové mladé lidi do služby a učíme se, nebo učíme je, jako jo, že vlastně, potom jsem viděl, že vlastně ty prvky jako dobré moderace fakt se projevují v konkrétní církvi, jako, protože v neděli jsme měli vlastně normální církevní den, že jo, tak jsem viděl, jak prostě Kamča jako moderovala v podstatě tu kvalitu přenesla jako do lokální církve, jo, což bylo super.
3: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Ale pojďme se podívat na highlighty, jo? Co bychom zmínili, nebo takhle, když teďka s odstupem několika dnů se díváme na mashup, na to téma umění žasnout, tak co z toho bychom označili jako top, jako něco, co bylo fakt, jako co nám zůstane v mysli, to bychom s vámi chtěli sdílet teďka a možná pojďme od Lukáše. Luky, pojď ti do toho.
2: Jo, samozřejmě já mám strašně moc rád Marka Rukováchu, protože on spojuje právě ty světy, které jsou tak strašně daleko od sebe, a to je teologie, etika a zároveň biologie nebo věda. To samo o sobě bylo pro mě úžasná věc ho vidět naživo, protože jsem ho viděl poprvé, ale posloucháno mám spoustu přednášek. Je fakt, že pro některé mohlo být těžké, hlavně těch záplava jmen filozofů a různých vědců. To téma obecně se přesně jako hodilo k tomu, co on vlastně je. On se opravdu umí žasnout, nebo on umí žasnout nad čímkoliv a nad vším, co vlastně řeší ve svém životě, protože právě má roli i toho kněze. Ale mě zaujalo takový ten poslední část toho jeho kázání nebo povídání, kde on povídal o moci slova. Já jsem si to nikdy neuvědomil, ale on vlastně říkal, že i katolický kněží vlastně mají možnost ustanovovat slovem do nějakého nového stavu, do nějaké nové podstaty. Že vlastně tě ustanoví tím, že řeknou, staňte se manželi, a oni jsou pak manželé. Takže vlastně on tím demonstroval to, že člověk má obrovskou moc v rámci toho, když používá slova. A že ta moc je vlastně nebezpečná, ale zároveň i velká a důležitá. A mně to přišlo jako úžasná věc si nad tím tak trochu jako zameditovat a popřemýšlet, že jako je opravdu u mě, jako že žasnu nad tím, jak lidské slovo může ovlivňovat okolí. Jo, to znamená, když někoho pochválíš a pozbudíš, tak to může mít jako mnohem, mnohem větší důsledek v jeho životě, než si osobně myslíš. No a taky obráceně, že jo, ve chvíli, kdy jsi kritický nebo kyselý na lidi, tak můžeš být jako ten, který otráví nebo znepříjemní někomu život. Tak to byl takový, pro mě takový aha moment.
0: Super. Je pravdou, že Marek Orkovách a po jeho přednášce jako sebevědomí většiny posluchačstva jako jde rapidně dolů, protože on jede prostě hodinu bez poznámek v zásadě. A teď tam jako strká ty citáty, letopočty a tak. To je, a je to hluboké, tak jak ty si říkal, prostě tyhle ty myšlenky tam prostě jsou, jo, jakože to byl to docela zážitek, no. Tome, co pro tebe byl highlight?
1: Jo, tak pro mě už ten samotný to téma, to umění žasnout, tak když k tomu právě Marek Orkovácha dělal ten úvod nějaký a už když jsme s ním komunikovali v přípravě, tak vlastně to umění žasnout není v těch velkých věcech nebo v těch zázracích, ale umění žasnout je v tom se radovat z těch každodenních záležitostí a nacházet tady ten úžas úplně v těch obyčejných věcech. A myslím si, že to je pravda, že člověk, kdyby si třeba navykne na nějaké věci a přijde mu to normální a vlastně tím pádem ztrácí to umění a tam motivace toho slova nebo celé té přednášky bylo jako nacházet to právě v těch malých každodenních věcech a tím si člověk udělá i lepší život, jo? Nebo radostnější život, když se naučí žasnout jenom z toho, že opravdu to sluníčko ráno vyšlo a že je hezký den a že prostě se ráno člověk probudil a má před sebou další dobrodružství, tak to mi přijde moc hezké. Jo, a pak měli jsme nějaké rozhovory i po cestě v autě, když jsem ho vyzvedával a tak, a to bylo všechno moc, moc příjemné. Je to takový ten řečník, co je stejný, jak kdyby mimo stage, jako na stage, vlastně povídá dál, ta přednáška neskončila, ani nezačala, ona sotva vystoupil, tak vlastně ta přednáška pokračovala, navazovala na sebe až do oběda a potom zpátky na vlak.
0: K těm maličkostem, vlastně on tam často používal i příměr dítěte, jo, že děti to umí žasnout. A já jsem včera viděl kratoučké video od mého vnuka, který měl jako bublifuk, a oni mají pejska, jo, a ten pejsek prostě skákal za těma bublinama a ten Timík se tak jako řechtal, tak se smál, jo, že je to prostě přesně pro mě ten obraz toho umění žasnout jako dítě, jako jo, že prostě tak se jako, no prostě, jo, že úplně to na tom dítěti, jako jak poskakuje smíchy, jako je to vlastně krásné, no, takže to je prostě umění žasnout nad takovýma drobnostma, to je umění. Mhm. Jako za mě tam bylo víc věcí a já jsem samozřejmě nesl nějakou jako takovou tu zodpovědnost nebo nervozitu celý ten víkend, jestli řečníci přijedou včas nebo budou mít České dráhy zpoždění a my tam budeme zpívat chvály ještě další půl hodinu. Takže to ovlivnilo moji jako soustředěnost, ale jedna věc, která vlastně nezazněla v přednášce, ale až potom u oběda, kdy seděl u stolu jako Saša Flek, my jsme tam seděli v takovém jako kroužku, Zdenka, moje žena, taky ten Vácha a tak. A vlastně tam zaznělo ten jeden citát: když zakopneš, podívej se, jestli jsi nezakopl o zlato. Údajně to řekl nějaký papež, jako původně, neví se, kdo to jako přesně jako vyřknul. Mně to úplně zapadá do toho citátu z Bible, Římanů 8:28, víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Jo, ale to vyjádření, že když zakopneš, podívej se, jestli jsi nezakopl o zlato, jako je to pro mě, je to trochu mimo to téma, jako umění žasnout, nebo nevím, ale mně to přijde strašně výstižné, jo, že jako budeme dělat chyby, ale podívejme se, jestli to není zlato, co jsme zakopli, jestli jsme tím nenašli něco prostě cenného, nebo respektive možná to tam dokonce i hledat v tom, jako jo, nebo já nevím, jak to interpretovat, tohle tu myšlenku, ale podívat se a hledat, jestli to není náhodou něco cenného, co se dá vlastně, nebo z čeho se máme poučit, prostě co je to zlato pro budoucnost, jo. Tak to je asi pro mě nejsilnější myšlenka. A je to teda od oběda, není to úplně z přednášky. No.
2: Mě obecně u něho bavilo, jak vlastně říkal, i to, že čím je starší, tak tím se ještě víc diví, i když toho jako zná jako strašně moc a mohl by dělat přednášku v podstatě kontinuálně, tak sám vlastně se nazval jako ten, který čím je starší, tím má větší údiv nad tím, jak vše funguje, jak jako je vše dobře uděláno. Tak jenom malá inspirace, že čím starší budeme, tak možná víc se umět divit a víc jako padat do takové ne infantilnosti, ale jako spíš úžasu.
0: Jo. A já myslím, že ještě jedna věc, kterou možná můžeme otevřít tady už jako na rádiu a v tom veřejném podcastu. Jedna věc je podívat se na ten obsah, ale druhá věc je, a možná to můžeme ještě ve speciálu potom víc rozebrat, ale teďka jenom otevřít, podívat se na akci nebo na mashup nebo na konferenci nebo nedělní bohoslužbu z pohledu hodnot a vize. To je něco, co si myslím, že je hrozně důležité. Obvykle, když skončíme nějakou akci nebo něco, tak to hodnotí, jo, tak byli tam lidi, nebyli tam lidi, jo, bylo tam kafe, nebylo tam kafe, jo, nebo jakože hodnotíme takové ty věci jako povrchně, ale pro mě je zajímavé se na to podívat jako z toho pohledu, jako skutečně ta akce naplnila to, co jsme chtěli. Vlastně stalo se to, co, za co jsme se modlili, za co prostě, jo, a zapadá mi to jako do vize, vlastně první věc, kterou jsem dělal, tak jsem si říkal, takže jaká je vlastně, jaký je ten sen, jo, takže City Church má vizi skutky 16.5 a tak církev rostla vnitřně i navenek a počet bratří rostl každým dnem, jo. A tak jsem se na to díval jako z pohledu, tak rostla vnitřně, to znamená, rostli jsme vnitřně, jako, a potom taky ale navenek. A ta otázka je, jako byli jsme relevantní pro lidi kolem sebe, aby i ti, kteří jsou necírkevní, nebo nevěřící, tak prostě, aby tomu rozuměli, jo, a byli tím přitahováni, jo. Takže to byl můj pohled taky, a myslím, že to je i inspirace, jako nedívat se na akci, jenom jestli byli tam lidi, nebo nebyli, nebo něco, a pršelo, nepršelo, ale jako jestli to naplnilo to, k čemu jako směřujeme. Máte k tomu třeba nějaký koment, nebo jak byste to vnímali třeba z pohledu vize?
1: Tak vize té akce byla daná nějaká od tebe nebo od toho našeho core týmu, tak tam jsme některé měřitelné cíle, některé jsme splnili, některé ne, nebo ne úplně, pak byly nějaké neměřitelné cíle. Ty si myslím, že ještě na to potřebuji nějaký čas to zhodnotit, jestli to tak bylo nebo ne. A pak ty hodnoty v City Church máme tři. A to je to, že jsme tam, kde je nás potřeba, tak to bych řekl, že částečně jo, jsme potřeba, chceme být ve městě, takže asi jo, částečně. Mělo to přesah i v tom, že jsme komunikovali některé příběhy, které vyjadřovali to, že jsme tam, kde nás potřeba. A pak je tam to, že chcem být autentičtí, ale zároveň usilovat o kvalitu. To si myslím, že se splnilo. Spíš ta autenticita, než ta kvalita, ale zase na druhou stranu, když se člověk podívá na ty řečníky, ty přednášky, tak vlastně všechny byly super. I přednášející, které jsem třeba nikdy předtím v životě neslyšel, tak předčili mnohonásobně očekávání. Takže vlastně jo, možná některé jako technické věci nebo tak se nepovedly. To už je ta autenticita zase, že to prostě nějakým způsobem přiznáš a vlastně uděláš z toho nakonec výhodu než nevýhodu. Jo, tak to je asi...
0: No, a ten růst vlastně, to trochu souvisí s tím měřitelným.
1: Ano.
0: Jako, jo, tak to je to, na čem nám záleží, to hodnota, tak to jo, se povedlo rozhodně.
1: Oproti minule to rostlo, no, takže no, výborně. No. Už jenom v pátek, když začínal předprogram, který probíhal venku, tak vlastně už jsme měli 60 lidí, kteří prošli tím předprogramem a to ještě akce ani nezačala, takže to bylo moc fajn.
0: Luky, tvůj pohled na tyhle ty věci?
2: Já myslím, že se na to díváme strašně jako subjektivně a každý se na to dívá subjektivně. Já jsem zažil právě ty post věci, kdy jsme seděli s lidma a povídali o tom, co zažili a podobně. A já mám pocit, že jsem v těch lidech viděl jakože určitý jako naplnění, nebo nějaký jako, že nebylo tam nějaký naštvání, nebylo tam nějaký jako zklamání, nebo rozjaření z něčeho. A proto pocitově hodnotím to, že to vlastně bylo úspěšný v tom, že to zasáhlo. Jo, jestli jsme se chtěli jako se propojit, jo, a propojili jsme několik věcí dohromady, bylo to město, byli to lidé, kteří jako možná jsou dál od církve, ale jsou to i lidé, kteří jsou v rámci církví a v rámci i společenství, jako v rámci City Church, tak se vlastně podařilo udělat jako zvláštní mix jako lidí, kteří se potkali na jednom místě. A jestli je něčem ta akce jako úžasná a zajímavá, tak si myslím, že právě v tomhle tom, že se potkají zvláštní lidi, kteří by možná běžně se nepotkali, z různých jako zkušeností církví, z různých jako historií a podobně. A to, když se dá na jedno místo, tak vznikne vlastně něco zajímavého. Já jsem vnímal to zajímavý, jo? Že to bylo jako fakt jako inspirující. Čímž to maličko jako říkám, že pojďte se na příští mashup, který pravděpodobně někdy bude v budoucím příští rok, přijďte se podívat, protože si myslím, že tohle není úplně běžný, že většinou ty konference se dějou buď uvnitř denominace, nebo nad jedním konkrétním problémem, ale tady já mám pocit, že ten mashup je právě dávání věcí dohromady, že to téma sice je nosné, ale zároveň nosné je i to propojování a to se povedlo úplně skvěle za mě. Super.
0: A jenom jeden příběh, ještě to, co mě vlastně těší, vždycky hledám takové ty duchovní dotyky tam. A slyšel jsem jeden příběh, jedna mladá slečna se potkala s druhou na mešapu z jiných společenství, vlastně se viděli jenom párkrát, neznají se. Ta jedna říká té druhé, jako, že se za ní chtěla modlit, takže se modlili spolu, ale pořád to bylo takové jako, ok, tak trochu jako, že bez nějakého hlubšího vztahu, ale pak se dostali jako po té modlitbě, začali si povídat o tom, o pocitu nedostatečnosti, jo. A najednou to začalo nabírat jako hloubku a ta jedna z nich řekla, že pořád si připadá před Pánem Bohem jako nedostatečná, jo. Ano, a ta druhá holka 2 dny předtím koupila nějakou maličkou taštičku, na které bylo napsáno anglicky jako ty jsi jako dostatečný, jo, enough or, nebo něco takového. A prostě najednou ona vytáhla jako tu malou taštičku s tím nápisem a prostě dala jí to. A prostě tam to jako brutálně zarezonovalo, jako že si padli kolem krku a modlili se potom dál. Tak to jsou ty dotyky jako duchovní, které tam vždycky hledám a jsem vděčný, že tyhle ty příběhy jako začínám slyšet, nebo už to začíná jako dobíhat, tak věřím, že i tohle to se tam prostě dělo, no. Tak to je hezký, no. Dobře, já myslím, že jsme na konci no filtru teďka, takže posuneme se do speciálu, takže tím se loučíme s našimi posluchači, mějte se moc hezky, nebojte, budeme pokračovat v sérii Buď zdrav zase, ale taky budeme tady sdílet postupně třeba z nějaké části nějakých slov nebo přednášek, ukázání, to, co bylo na mešapu, tak aspoň máte teďka takový jako obecný přehled o tom, co se tam dělo nebo o čem to bylo. Takže děkujeme za pozornost, díky Luky a Tome, že jste byli dneska v No Filtru a my jdeme teda všichni 3 do speciálu. Mějte se hezky.
1: Čau, čau.
2: Ahoj.

0: hosta pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Nashledanou u No Filteru se budou Milan a Tom Michalkovi, případně s nějakým hostem, těšit zase v pondělí ve 11:45 dopoledne na Rádiu 7. Mezitím tento díl ještě opakujeme, a to v sobotu hned dvakrát, ve 16:45 ráno a ve 10:45 dopoledne.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Minula 19. hodina úterý 26. května. Posloucháte Rádio 7 a u mikrofonu je Daniel Zeman. S knihou Další Ariščina dobrodružství se ve čtvrt na osm ponoříme do dalšího příběhu Fenky Šarplaninského psa. Kanafásek zve děti na vyprávění o tom, jak Ariška pásla ovečky. Knihu napsala Markéta Millerová, vydalo nakladatelství Advent Orion. Ve tři čtvrtě na osm si potom v pořadu Stopy svědectví o božím jednání poslechneme vyprávění Jakuba Čermáka o tom, co se muselo stát, aby se z nějaké abstraktní, nesrozumitelné představy o Bohu stala skutečnost, po které zatoužila.

Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Římanům 4, 4 až 5.

nejlepší, co můžu, jak Marie chci dát. A mezi lidem pěny, jak Daniel, budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

0: Ahoj děti. Na Rádiu 7 už na vás čeká Kanafásek a s ním další dobrodružství Fenky a Ryšky. Vydáme se s ní na pastvu za ovečkami i za kocourem Hltavcem. Knihu, ze které čteme, napsala Markéta Millerová, načetla Zdena Staňková, hudbu složil Marcel Brouk, vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2024.
1: Jak jsem zkoušela pást ovečky. Teplé letní dny plynuly jeden za druhým. Po obědě za mnou přišla panička a oznámila mi, že se vydáme na výlet. Aryško, pojedeme k tetě Heleně a máme pro tebe překvapení, usmála se panička. Teta Helena má velké hospodářství a určitě se ti tam bude líbit. To bude paráda, řekla jsem si v duchu a spokojeně jsem zavrtěla ocasem. Bytě jsem skočila do auta a zamířili jsme na Šumpersko. Cesta byla dlouhá, trvala přes hodinu a půl, ale má radost byla tak velká, že jsem to trmácení přežila bez větší újmy. Auto zastavilo před velkým stavením. Z domu vyšla teta Helena, statná žena s kudrnatými vlasy. Páničci se s ní přivítali a já také. Pak jsem uviděla jejich černého psa. Myslím, že to byl Rottweiler, ale byl hodný. Pořádně jsme se očichali a už jsme byli velcí kamarádi. Na rozlehlém dvoře stál starší traktor a vedle něj byla branka, kterou jsme prošli do hospodářské části. Páni, tolik slepic, hus a kačen jsem pohromadě ještě neviděla. Co to? Pozor, něco slyším. Spoza jakési boudy jsem uslyšela dusot kopítek. Víte, děti, co se to ke mně přiřítilo? Dvě ovečky s beranem a koza se dvěma kůzlaty. Byla jsem nadšená. Jen si vás trošku očichám a pak se vám budu náramně věnovat, pomyslela jsem si naivně. Snažila jsem se k ním přiblížit, ale marně. Začali přede mnou couvat a pak se dali na úprk. Počkejte, já si vás chci jen očichat, volala jsem na ně. No což, jsem pastevecký pes a mám to pasení a zhánění nějak v krvi, řekla jsem si. A tak jsem je začala nahánět k boudě. Moc se chlubit nebudu, jak to dopadlo. Páničce se mi smály. Koza do mě trkla a beran do mé hlavy narazil tou svojí hlavou tak, že se mi udělaly mžitky před očima a sedla jsem si z toho na zadek. No to byl zážitek. Musím se příště chovat jinak, méně zbrkle, aby se mě cizí zvířátka nebála. Tehdy jsem byla malá holka, teď už jsem velká a v novém domě nemám na starosti ovečky, ale hlídání domů páníčků. Dětí a své tříčlenné kočičí smečky. Tudíž vlastně nepasu ovečky, ale kočky. Vždyť už je od minula znáte, jmenují se Baruška, Ocásek a Hltavec. Mám je moc ráda. Čas od času je musím prohnat, aby nezlenivěli a nemysleli si, že jsem nějaká kočičí máma. Největším společníkem pro mé hrátky je starý kocour Hltavec. Ocásek a Bára jsou moc rychlí a hbití. Když mám tu svoji škádlící náladu, čekám, až se Hltavec vrátí z nějakého svého kocouřího výletu. Často už nic nechytí a tak se spoléhá v krmení na páničky. Vždy si ale hrdě a spokojeně vykračuje k domovu. Já v tu dobu ležím před dveřmi a pozorně sleduji situaci. Jakmile se protáhne brankou, sednu si a koukám. Hltavec se najednou zarazí a hledí na mě. Asi něco tučí, říkám si v duchu. Začne mě pomalu obcházet velkým obloukem. V hlavě mi bleskne vaše lidské přísloví. Co se vleče, neuteče. Že by to platilo i v případě Hltavce? Mžiku vystřelím jako blesk. Udělám dva skoky a už jsem u něho. Chytnu ho v rozběhu za kožich na hřbetě a začnu s ním zametat dvůr. To je nářku, prskání a mňoukání. Pak ho pustím a on si lehne na záda a políčkuje mě pacičkami, někdy i škrábne lehce na činichu. momentě, kdy znehybní a jen tak leží, šťouchám do něj pacičkami, aby se trochu hýbal. To pak začne znovu prskat, mňoukat a uši stáhne dozadu. Po chvíli se znovu rozběhne. Opět ho chytnu a uklízím s ním dvůr a tu vyjde na zápraží panička, protože slyší velký hluk a vynadá mi, abych hltavce nechala na pokoji. Hltavec pak rychle uteče a sedne si na zítku. Tam se dá do vysoušení svého mokrého kožíšku. Jak si s ním hraju a tahám ho v tlamě, celý se zamokří. Ani nevím, jak je to možné, ale obvykle vyvázne s velkou slinou na hlavě. Pak sedí na zítce a zlobí se, že se mu špatně smívá. To je hrůza! Jako kdybych si dal hlavu do kýble s lepidlem! Stěžuje si zoufale. Během očisty a vysoušení kožichu mě obezřetně sleduje. Pak se skočí dolů a zase jsme dva skvělí kamarádi. Alespoň děti vidíte, že u nás na dvoře se pořád něco děje. Přemýšlela jsem, co vám ještě o nás pastevcích povím. My šarplanínci nejsme jediný pastevečtí psi, jsou i další. Tak třeba kousek od nás je Slovensko. Tam mají na pastvinách čuvače. Pase ovečky je to taky dobrý hlídač, ochránce a pačův společník. Kousek pod Slovenskem leží Maďarsko. Maďarsku mají komondora. Ještě dál za Maďarskem je Slovinsko. V této zemi je vzácným plemenem krašský pastevecký pes. Říká se mu krašák. Je to taková moje zmenšenina. Na východ od nás je rozlehlá země Rusko. Kavkazák se jmenuje podle pohoří Kavkazu. Je o něco drsnější než jsem já. A teď se přesuneme z východu na západ a jich směrem k moři, a to rovnou k Atlantickému oceánu, který omývá pobřeží Portugalska. Estrelský pastevecký pes je jedno z nejstarších plemen Iberského poloostrova. Setkáme se s ním jak v nížinách, tak i na nejvyšších horských pastvinách. A nesmíme zapomenout ani na pyrenejského horského psa. Patří mezi velké bílé pastevecké psy, vzbuzující respekt a je původem z francouzských Pyrenejí. Sotva jsem vám něco pověděla a už domů dorazila celá moje kočičí smečka. Přišli z lovu a pucují si kožíšky na sluníčku. Hltavec na mě nejistě kouká. Že bych ho opět trošku poškádlila? Uvidíme. Páni, to zase bylo náročné vyprávění. A tentokrát je moc dlouhé. Už jste děti unavené. A hele, zrovna se hltavec vyvalil do trávy a spokojně mžourá do sluníčka. To je vhodná příležitost. Tak a jdu na něj. Už moc nemůžu mluvit, začínám se rozbíhat. Tak zase zítra. Ahoj.
0: Představte si, děti, že Ariška je jako vy. Má v sobě spoustu šikovnosti a nápadů, ale občas je prostě potřeba vědět, jak na to. Jako šarplaninský pes má v sobě od malička zakódováno, že má hlídat a pást ovečky. Je to její přirozený talent, něco, co má v krvi. Jenže, když se na ty ovečky a kozy na statku poprvé celou svou štěněcí silou a zbrklostí vrhla, nedopadlo to moc dobře. Stejné je to i s námi lidmi. Mít na něco talent nebo chuť do práce samo o sobě nestačí. Než se něco naučíme, potřebujeme trpělivost, rozvahu a trénink. Každý nezdar je totiž jen další krůček k tomu, abyste v tom byli opravdoví mistři. Však to znáte, když se třeba učíte jezdit na kole nebo psát. Dnes jsme v Kanafásku poslouchali příběh z knihy Další Ariščina dobrodružství, kterou napsala Markéta Millerová, četla Zdena Staňková, hudbu složil Marcel Brouk. Vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2024. Na pokračování se můžete těšit zase zítra večer ve 7:15 na Rádiu 7.

Posloucháte Rádio 7, blíží se 7:45. To přijde na řadu pořad Stopy svědectví o Božím jednání, ve kterém nám dnes Jakub Čermák popovídá o svém setkání s Bohem a proměně svého života.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Dnes uslyšíme příběh Jakuba Čermáka, kterého se doptával Kuba Lofítek. Dobrý poslech vám přeje za tým Rádia 7 Milan Remeš.
1: Ahoj, já jsem Kuba a dneska bych vám chtěl povědět o mé cestě za Bohem. Já jsem vlastně vyrůstal od malička v krásné mluvící křesťanské rodině, kdy opravdu rodiče nás s láskou vedli k Bohu. Každý týden jsme navštěvovali křesťanské společenství, takže už od malička jsem slýchával a vnímal to, co křesťanství znamená. Zároveň jsem získal i pár neuvěřitelně skvělých kamarádů na celý život, kteří jsou mi oporou a musím říct, že v tomhletom mi rodiče dali fantastický základ, ale nikdy jsem vlastně nevěděl, co to přesně znamená být křesťan, následovat Boha. Bylo to pro mě strašně moc abstraktní a jelikož jsem fotbalista, tak jsem už od mala jezdil na kempy Ambassadors, kteří vlastně pořádají, spojí fotbal s křesťanstvím. A na jednom z těchto kempů, kdy vždycky večer bylo nějaké slovíčko o Bohu a zároveň byla spousta chval, tak jsem vlastně cítil, že to je pro mě ta správná cesta, že takhle chci žít, že se dá spojit i fotbal s křesťanstvím a že to je něco pro mě důležitého. A když jsem přijel domů, tak jsem říkal mamce, že se chci nechat pokřtít, že jsem se rozhodl právě na kempu Ambassadors. Od té doby se samozřejmě moje víra stále vyvíjí. Je to občas náročné, občas radostné, ale to nejdůležitější na tom je, že můžu každou tu chvilku prožívat s Bohem, že mu můžu svěřit úplně všechno, co se v mém životě děje. A to je na tom to nejlepší, že tu vždycky pro mě někdo je, o koho se můžu opřít. A určitě bych moc rád vás všechny povzbudil, jestli nevíte, jak to udělat, nebo jestli byste taky chtěli zažít tuhletu volnost a svobodu, tak se určitě můžete pomodlit. A modlitba neznamená nějaká dlouhá báseň, kterou musíte odříkat, ale klidně stačí říct jenom, Bože, jestli seš, tak se mi ukaž. A pokud to budete myslet opravdu vážně a budete o tom mít zájem, tak věřte, že se vám Bůh ukáže.

0: Zaznělo, že jsi vyrůstal v křesťanské rodině. Bral jsi to od malička jako výhodu, jako něco, za co jsi vděčný, nebo přišly i třeba chvíle, kdy jsi to v životě bral jako handicap? Proč musím tohle, proč musím tam, nebo proč si třeba nemůžu žít po svém, nebo dělat to a ono? Bylo to vyrůstání v křesťanské rodině vždycky požehnáním, něčím dobrým v tvých očích, nebo to někdy bylo handicapem?
1: Občas to bylo náročné, tak jsem si samozřejmě říkal, proč musím v neděli stávat brzy a všichni můžou vyspávat. A různé takové banální záležitosti, nebo když jsem poprvé přišel na fotbalový trénink, tak jsem nechtěl, aby to nikdo věděl, že jsem se za to vlastně styděl, což vídám kolem sebe i v téhle době, ale přijde mi to úplně zbytečné, protože pokud člověk skutečně má rád Boha, tak jeho hlavním cílem je, aby to ostatní věděli a aby ho ostatní také poznali. Takže pokud se ve stejné situaci jako já, když jsem přišel na první fotbalový trénink, tak určitě se nemáte za to stydět a buďte na to hrdí a říkejte ostatním lidem o tom, jak dobré to je.
0: A jaké v tomto byly třeba ty tvoje první kroky v té změně, kdy žiješ s tím povědomím, je to něco, za co se stydím, a najednou se to v tobě změní a chceš, aby to bylo něco, co je přirozenou součástí toho, kým jsi, o čem mluvíš, jak reaguješ?
1: Určitě to nebylo jako, že se to stalo najednou, že najednou prostě se to celý změnilo, ale bylo to takové jednoduché věci, kdy třeba ve škole se tohle téma otevřelo a já jsem se hrdě přiznal, že to je něco, v čem vidím smysl a v co věřím, a vlastně postupně takovými malými kroky jsem došel až k tomu, že o tom s radostí sdílím příspěvky na sociálních sítích.
0: Zmínil jsi také to, že na tom křesťanském fotbalovém kempu byly večer nějaké programy, nějaké duchovní programy, bylo tam pro vás připraveno něco v tomto smyslu a v tobě to nějak zarezonovalo, něco to v tobě způsobilo. Někdy to může být takové mystérium, takové tajemno, to, co se odehrává mezi námi a Bohem. Dalo by se do toho nějak nahlédnout, jaká je ta komunikace člověka s Bohem v ten daný moment, kdy se člověk nějak Bohu vědomně otevírá a prostě chce ho pozvat do svého života?
1: Určitě bych řekl, že člověk opravdu musí být upřímně otevřený tomu a když poslouchá nějaké to křesťanské slovo nebo kázání, tak vědomě si hledat, kde se v tom příběhu dokáže najít. Já si pamatuju, že jsem z toho večera odcházel s úplnou radostí a nabit energií, protože jsem věděl, že to je přesně ta cesta, kterou se chci vydat a na kterou mě Bůh volá.
0: Vztah s Bohem a to setkání s ním, je to více či méně o nějaké životní proměně? Dalo by se říct, v čem Bůh proměnil nebo proměňuje tebe, když si vezmeš ten život, kdy jsi možná v tom prostředí vyrůstal, ale neměl jsi k tomu osobní vztah a teď je to něco tvého osobního, k čemu se hrdě hlásíš?
1: U mě vlastně není zas taková obrovská životní změna v tom životním stylu, v tom, jakým způsobem se prezentuju, ale ta největší změna byla určitě. Takže jsem vlastně na to byl pyšný, jak už jsem zmiňoval, a nebál jsem se o tom mluvit, že jsem věděl, že taková je moje identita a chci, aby to všichni ostatní věděli, když to předtím to byla spíš identita naší rodiny a mě nějakým způsobem přisouzená a úplně jsem se v tom neviděl. Takže taková ta změna, že opravdu cítím, že tohle je moje cesta.
0: Někdo by mohl i namítnout, narodil se do křesťanské rodiny, tak si tu cestu měl umetenou. Já jsem se narodil do úplně jiné a prostě pro mě ta cesta není. Jak třeba oslovit nebo povzbudit k tomu objevování vůbec toho, kým Ježíš je, co tady pro člověka udělal? Jak k tomu povzbudit člověka nebo jaký by vůbec mohl mít důvod takový člověk začít o těchto věcech přemýšlet, když v uvozovkách tím je nepolíbený?
1: Já si myslím, že určitě by se měl každý člověk a to vůbec nezáleží na tom, jestli věří Ježíše nebo ne, měl podívat na tu historickou otázku, co se píše v Bibli, a klidně si to analyzovat logicky, racionálně, protože to, co se tam dozví za moudrost, je opravdu neuvěřitelná. Pak už záleží jenom na člověku, jaký rozhodnutí učiní, ale myslím si, že by měl každý člověk hledat a zjišťovat si o tom informace, protože většina lidí o tom neví vůbec nic, a potom, když ty informace má, tak může udělat svoje racionální rozhodnutí a rozhodnout se, jakým směrem se vydá, ale přijde mi škoda, že spousta lidí vůbec se tomu ani neotevře a vlastně ani nezjišťuje, co je možné a co se stalo v našich dějinách.
0: Zazněla i ta touha nechat se pokřtít. Jakým milníkem nebo jak důležitou událostí pro tebe v životě byl křest a jak bys to přiblížil pro člověka, který opět třeba není z křesťanského prostředí?
1: Určitě to byl velký milník, bylo to vlastně v době, kdy jsem ještě byl menší, mohlo by mít 12 let, a vlastně je to nějaký ukazatel toho, že člověk se vydává na cestu za Ježíšem a že s ním chce žít, a vlastně tím křtem to potvrzuje, což symbolizuje, že vlastně je ponořen do vody a jakmile vyjde z vody, tak vychází nový člověk, který chce následovat Ježíše.

Jakub Čermák nakonec poznal, co to znamená být křesťanem a na své životní cestě se vydal za Ježíšem. Křesťanská identita jeho rodiny se stala i jeho vlastní. Zároveň nás všechny zve, abychom o Ježíši a o tom, co je o něm napsáno v Bibli, přemýšleli také. Abychom tu důležitou zprávu, která je tady pro nás, nenechali bez odpovědi. Nemusíte vyrůstat v křesťanské rodině, abyste mohli věřit Ježíši Kristu. Pokud byste měli jakékoliv dotazy ohledně víry, napište nám prosím na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Děkujeme, že jste u dnešního vyprávění byli s námi. Pokud byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš s Kubou Lofítkem a těší se na slyšenou zase příště.

Dnešní vyprávění Jakuba Čermáka v pořadu Stopy svědectví o božím jednání na Rádiu 7 opakujeme ještě zítra ráno v 5 hodin. A pokud byste se i vy chtěli připojit se svým svědectvím o životě s Bohem, tak nám napište na mail radio7@radio7.cz. Další příběh nám povypráví v pátek v 11 hodin a 15 minut v pořadu Život víry Radka Fleková, anebo v příštím vydání pořadu Stopy v pondělí o 8:30 dopoledne se bude sdílet Jana Krůtová. A je za námi 20. hodina úterý 26. května. Večerním vysíláním Rádia 7 vás provází z brněnského studia Daniel Zeman. Dokážete rozpoznat rozdíl mezi skutečnou pomocí a lákavými sliby, které ve skutečnosti vedou do záhuby? Před toto zásadní varování nás staví další část pořadu Světem Bible, v níž se zaměříme na poselství 11. kapitoly starozákonního proroka Zachariáše. Poslouchejte výklad teologa Johna Vernona McGeeho v obvyklém čase 15 minut po 8. večerní.

Posloucháte Rádio 7. V pořadu Světem Bible teď prostřednictvím teologického výkladu Johna Vernona McGeeho nahlédneme do poselství 11. kapitoly starozákonního proroka Zachariáše. Výklad se zaměří na odmítnutí boží péče a pravého mesiáše, které otevírá dveře duchovnímu zmatku a nadvládě falešných vůdců. Hlasem nás bude provázet Pavel Vopalecký.

Na počátku 10. kapitoly proroctví Zachariáše jsme četli slova, jimiž se Pán Bůh obracel proti pastýřům, kteří zneužili svého postavení, kteří zanedbali péči o svěřená stáda, často ve svůj prospěch. Pán Bůh je navštívil svými soudy. V minulém pořadu jsme hovořili o Božím soudu nad falešnými proroky, kteří sváděli izraelský lid k modloslužbě. Na počátku 11. kapitoly, kterou dnes máme před sebou, prorok posměšně vítá zástupce obou oblastí, které byly v Izraeli středisky pohanského bálovského kultu. Jsou to Libanon a Bášan. Prorok používá náznaku obřadu, jímž býval vítán král, znázorňující Hospodina přicházející do jeruzalémského chrámu, jak je známe například ze 24. žalmu, kde jsou ve verších 7 a 9 uvedena. Otevři, Libanone, svoje brány. Proč? Ať tvoje cedry zhltá oheň. Ano, Pán Bůh prorokovými ústy ohlašuje svoje soudy nad nevěrnými pastýři, protože i Libanon a Bášán zaváděli izraelský lid na scestí. A tak máme před sebou první tři verše 11. kapitoly. Otevři, Libanone, svoje brány, ať tvoje cedry oheň zhltá. Kvílej, cypřiši, že padl cedr, že nádherné stromy jsou dány v plen. Kvílejte, bášanské duby, že padl nepřístupný hvozd. Slyš, jak pastýři kvílejí, že jejich nádherné nivy jsou dány v plen. Slyš, jak lvíčata řvou, že v plen je dána pýcha Jordánu. Na počátku 10. kapitoly jsme si četli, že Hospodin se chystá zakročit proti falešným pastýřům, kteří jej rozhněvali, a dokonce je nazýval kozly. Nyní přicházíme k realizaci tohoto božího zásahu. Trestající Hospodin už přichází. Jeho soud začne od míst, která se nacházejí na okrajových oblastech Palestiny, Libanon a Bášanské území. V těchto oblastech se výrazně uchytil bálovský kult a těžce narušil pravověrnost Izraelců, kteří tam sídlili. Bálovský kult byl velice svůdný, jeho bohoslužebné obřady totiž byly příjemné. Základní myšlenka tohoto náboženství, která vycházela z rytmu pravidelně se obnovujících ročních období a s nimi svázaných obnovujících se plodivých sil země, se zdála totiž logická, správná a dávala naděje, že takto pomůže úrodě, bohatství, prosperitě. Jak snadno se Izraelci nechávali těmito falešnými pastýři svést z pravé cesty. Tito pastýři v prorockém předobraze Zachariášovy knihy kvílejí. Jejich moc nad pobloudilým lidem je totiž zlomena. Hospodin se vrací ke svému lidu a léčí jeho omily.

Toto praví Hospodin můj Bůh, pas ovce určené k zabití. Ti, kdo je kupují, zabíjejí je a za vinu nepikají. Kdo je prodávají, říkají, požehnán buď Hospodin, to jsem se obohatil. A žádný z jejich pastýřů nemá s nimi soucit. Ani já už nebudu mít soucit s obyvateli země, je výrok Hospodinův. Hle, dopustím, aby člověk padl do rukou člověka, do rukou svého krále. Na kusy rozbíjí zemi a já ji z jejich rukou nevytrhnu. Zachariáš 11, verše 4 až 6. Před chvilkou jsme řekli, že se Hospodin vrací ke svému lidu a léčí jeho omily. A teď čteme taková tvrdá slova. Ovce určené k zabití. Já už nebudu mít soucit s obyvateli země. Dopustím, aby člověk padl do rukou člověka. Na kusy rozbíjí zemi. To vypadá, jako by Hospodin svůj lid zavrhl. Ale ne, on se rozhodl ho léčit. Hospodin začíná trestat falešné pastýře a začíná sám léčit svůj lid. Ale bude to léčba velice náročná, velice radikální. Už dlouho Izrael všelijak kolísal, všelijak si zahrával s pohanskými kulty a propadal jim, všelijak neposlouchal svého Boha a odvracel se od něho a od jeho dobrých cest. Svou vlastní moudrostí chtěl měřit cesty Hospodinovi. Slovo Zachariášova proroctví tady podle doktora McGee hovoří o době římské nadvlády nad Izraelem, o době narození Mesiáše. Židé odmítali mnohé cesty Hospodinovi a nakonec odmítli i Božího syna. Proto Pán Bůh přistoupil k léčbě, která mnohou tu nezdravou tkáň z národa odstraní. Přistoupil k léčebnému, radikálnímu zákroku. Do Palestiny tedy přicházejí Římané, v roce 70 v létě císař Titus Jeruzalémský chrám nakonec rozbořil.

Vraťme se ještě k prorokovi, který byl autorem našeho rozebíraného proroctví. Zachariáš dostává od Pána Boha pokyn pást ovce určené k zabití. A co tedy dělá? 7. verš 11. kapitoly. Pásl jsem tedy ovce určené k zabití, totiž ty nejutištěnější ze stáda. Vzal jsem si dvě hole. Jednu jsem nazval vlídnost a druhou jsem nazval pouto. A pásl jsem ovce. Z písma víme o řadě proroků, kteří dělali určité věci a předváděli slovo, které přijali od Hospodina. Tak například Jeremiáš chodil se jhem na šíji, kupoval pole na příkaz Hospodinův a dělal i jiné symbolické činy. Prorok Ezechiel ležel velice dlouhou dobu před obrazem Jeruzaléma, který měl vyrytý do cihly. Ozeáš si jako symbol bere za manželku prostitutku, aby ukázal na velikost Hospodinovy lásky k Izraeli, který mu byl nevěrný. A tak bychom mohli pokračovat s příběhy dalších proroků, kteří svým životem znázorňovali své poselství, které měli od Hospodina. Je velmi pravděpodobné, že i Zachariáš začal skutečně pást ovce. K pastýřské práci si vzal dvě hole. Bylo to tak obvyklé, že pastýři nosívali dvě hole. Údajně jednu slabší, kterou používali k pobízení ovcí, případně k jejich odhánění z nebezpečných míst, a druhou silnější, spíš něco jako kyj, kterým ovci bránili před šelmami nebo před zloději. Takové dvě hole má teď v ruce i Zachariáš. Té první dává jméno vlídnost, té druhé pouto, což může mimochodem znamenat také smlouva.

A v 8. verši 11. kapitoly Zachariáš ve svém vyprávění pokračuje. V jediném měsíci jsem vyhnal 3 pastýře, neboť jsem s nimi ztratil trpělivost. A také oni o mě nestáli. 8. verš popisuje první výrazný čin, který prorok jako pastýř vykonal. Vyhnal v jediném měsíci 3 pastýře. Tento výrok je dnes značně temný. Nevíme, jaká událost byla podkladem a kdo byli ti 3 pastýři. Někteří vykladači mysleli na 3 izraelské krále z 8. století před Kristem, tedy na Zekariáše, Šalúma a Manachéma, ale tento výklad v mnoha směrech není úplně spolehlivý, nebo spíš nevyhovuje ostatním širším souvislostem. A tak někteří zkoušeli stotožnit 3 zahnané pastýře s nevěrnými veleknězi z počátku 2. století před Kristem. Ale ani toto řešení výkladu neodpovídá úplně přesně. Snad se jedná o nějakou událost ze 4. nebo 3. století před Kristem. O této době máme však velmi málo zpráv. Ale jak jsme si už víckrát opakovali, historická interpretace prorockých slov není to nejpodstatnější. To podstatné, co prorok oznamuje, je skutečnost, že pastýři, kteří měli pást boží lid, zradili své poslání.

Ve verších 9 až 11 v 11. kapitole Zachariáš dále komentuje tu skutečnost, že vyhnal tři pastýře, kteří nestáli o stádo a neplnili svoji úlohu. Řekl jsem, nebudu vás pást. Co má umřít, ať umře. Co má být zahnáno, ať je zahnáno. A které zůstanou, ať se požerou navzájem. Vzal jsem svou hůl v lídnost a zlomil jsem ji na znamení, že ruším svou smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy. I byla onoho dne zrušena a ty nejutištěnější ze stáda, které se mě drželi, poznali, že to je slovo Hospodinovo. Nebudu vás už pást. Došla Pánu Bohu trpělivost? Nevím, jestli by to bylo možno takhle říct, ale zrada a nevěra lidu přesáhla určitou mez, snad i všechny meze. Ještě v 10. kapitole Pán Bůh mluvil o tom, že svůj lid vybízí, že ho vybaví bohatýrskou silou, že ho pošle do celého světa. A teď se dostává úplně jiný rozměr. Neruší svoje zaslíbení, ale v 11. verši vidíme, že v Izraeli byli ti, kteří zachovali víru v Hospodina. Ale většina, okolní, ostatní většina, se ztratila. Šli si po svých cestách. Jenom pozůstatek v pozůstatku. Jenom ty nejutištěnější ze stáda pochopili, že tady promluvil Hospodin. Nad většinou lidu však prorok doslova láme hůl. Zlomil hůl v lídnosti na znamení skutečnosti, že Pán Bůh přestává jednat se svým lidem milosrdně, trpělivě. Dlouho totiž, dost dlouho, přistupoval ke svému lidu milostivě. Snášel všechny jejich nevěrnosti. Další prodlužování tohoto stavu lidské nevěrnosti a boží trpělivosti by už bylo izraelskému národu k duchovní škodě. Situace vyžaduje radikální zásah, operační řez. A tak hůl v lídnosti je zlomena. Jakou smlouvu Hospodin se svým lidem tímto ruší nebo vypovídá, tím, že zlomil tu hůl v lídnosti? Odstoupil snad od slibů, které kdysi dal Abrahamovi? To rozhodně ne. Pán Bůh své sliby nikdy neruší. Pokud ovšem tyto sliby nejsou nějak vázány na lidské jednání, pokud to nejsou podmíněné sliby, kde Pán Bůh slibuje něco jako odměnu za jednání člověka. Podle našeho vykladače doktora McGee se v tomto případě jednalo o podmíněný boží slib, který Pán Bůh slíbil navrátilcům do Palestiny jako svou ochranu před nepřáteli. Boží ochrana ovšem byla podmíněna poslušností Izraelitů ve vztahu k božímu slovu, k zákonu. K této poslušnosti ovšem ze strany Izraelců nedošlo. Proto Pán Bůh tuto svou smlouvu o ochraně před nepřáteli neruší, ale naopak naplňuje tím, že od nich odtahuje svoji ochraňující ruku. Náš doktor McGee hovoří ještě o jiných příkladech podmíněných smluv v písmu, a to i v Novém zákoně. Jedním takovým příkladem je 14. verš 14. kapitoly Janova evangelia. Pán Ježíš tam slibuje, že budeme-li Pána Ježíše o něco prosit v jeho jménu, tak on to učiní. McGee připomíná zkušenost jiného amerického kazatele, který se setkal při jisté příležitosti se ženou, která po určitou dobu zaujímala přední místo v církvi. Ale pak odešla do světa. Žila v hříchu mimo boží společenství, společenství božího lidu. A teď navštívila shromáždění onoho kazatele, který právě kázal na zmiňovaný verš Jan 14:14. Po shromáždění přišla ke kazateli celá rozčilená s otázkou, jak si může dovolit říkat lidem něco takového, jakože Ježíš udělá to, o co ho lidé požádají v jeho jménu. Kazatel ji vyzval k rozhovoru, ve kterém mu pak žena vyprávěla, jak před několika měsíci prosila v modlitbě v Ježíšově jménu o život svého těžce nemocného otce. Její otec ale přesto zemřel. A v téhle události

měla jasný důkaz, že Jan 14.14 není pravdivý, anebo že musí znamenat něco jiného. Kazatel se jí zeptal, přečetla jste si i ten následující 15. verš? A pak se jí zeptal, co by se stalo, kdybyste našla šek vypsaný na cizí jméno a vy byste se snažila získat peníze tím, že byste šek podepsala tímto cizím jménem. No, byl by to podvod, řekla ta žena. Kazatel na to přečetl 15. verš 14. kapitoly Janova evangelia. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A zeptal se jí, když je to bezprostředně následující verš, souvisí s tím předchozím? Děláte to? Místo odpovědi skloněná hlava. A taky potom vysvětlil, že se vlastně pokoušela udělat stejnou věc, jako podepsat šek cizím jménem. Ano, naše poslušnost je průkazem naší lásky k Pánu Bohu. On dal svá zaslíbení těm, kdo ho milují. A pak je plní. Jestliže jsme proměněni jím, jeho slovem, pak i naše žádosti, pak i naše modlitby, pak i naše prosby jsou proměněny. Pak můžeme žádat věci ve jménu Pána Ježíše, protože víme, co on žádá. Pak je to skutečně v jeho jménu, protože to jsou věci, které si on přeje. Jestliže naše mysl, naše srdce, náš život je proměněn k jeho obrazu. Vraťme se k našemu pastýři Zachariášovi. Vraťme se k situaci, kdy zlomil hůl v lídnosti na znamení, že dodržuje smlouvy s Izraelem v tom negativním slova smyslu. Jestliže Izrael porušil svou část, i Hospodin má právo odtáhnout svou ruku, aniž by porušil svá zaslíbení. A tak pokračujeme 12. až 14. veršem v 11. kapitole Zachariáše. Řekl jsem tedy, pokládáte-li to za dobré, vyplaťte mi mzdu, ne-li nechte být. To mi odvážili jako mzdu 30 šekelů stříbra. Na to mi Hospodin řekl, hoď to Tavičovi, tu nádhernou cenu již mě ocenili. I vzal jsem těch 30 šekelů stříbra a hodil jsem je v Hospodinově domě Tavičovi. Pak jsem zlomil druhou hůl, pouto, na znamení, že ruším bratrství mezi Judou a Izraelem. V těchto verších náš doktor McGee rozeznává proroctví o Pánu Ježíši. Vezmeme-li v úvahu svědectví evangelia o Jidášově zradě a souvisejících událostech, musíme dát tomuto pohledu za pravdu. O co v těch verších jde? Zradou lidu končí služba pastýře, už není koho pást. Proto je vznesena žádost o mzdu. Vyplaťte mi, co mi patří. Mzda je ovšem nejen odměna za práci pastýře, ale je to ocenění samotného Hospodina, kterého prorok v roli pastýře zastupoval. Výše odměny, kterou prorok dostává, odpovídá ceně za zmrzačení otroka. Takové ocenění je potupou samého Hospodina. Proto prorok dostává od Hospodina příkaz, aby peníze předali. Komu je vlastně má předat, nebo tedy hodit? Kralický překlad uvádí hrnčířovi. Slovo hrnčíř se objevuje i v celé řadě dalších překladů. Vulgáta, tedy latinský překlad, překládá před sochaře. Septuaginta mluví o tavicí peci. Původní hebrejské slovo může být přeloženo českým výrazem hrnčíř, to je nepochybné, a takový překlad podtrhuje souvislosti s novozákonní zvěstí. Za 30 stříbrných vrácených Jidášem kněžím koupili kněží hrnčířovo pole. Co to bylo za pole?
To bylo pole, na které byly vyhazovány střepy nepovedených nádob, které hrnčíř odhodil ze svého kruhu anebo potom už z pece, když se v ní rozpadly, když nebyly dobře udělané. Teď mělo sloužit jako hřbitov pro chudé. Ano, toto pole bylo koupeno za cenu Ježíše Krista. Ne ovšem za 30 stříbrných, ale za cenu jeho krve. Pán Ježíš koupil tento svět, to pohřebiště, svět plný lidských nepovedených nádob, lidských střepů, svět plný lidských odpadků, aby to všechno svou tvůrčí dlaní přetvořil v nové stvoření. Ježíš svou smrtí vykoupil ty, kteří se vykoupit nechají.

Takže prorok podle našeho textu dostal svou mzdu a zlomil i druhou hůl. Tak byla odňata Boží ochrana a teď už se bortí všechny mezilidské vztahy. Hůl byla zlomena, Mesiáš odmítnut a do Jeruzaléma vstupuje posléze císař Titus. Na Izrael dopadá velké tříbení a nastává období nepravého nebo pošetilého pastýře. Zachariáš 11 pokračuje 15. až 17. veršem takto. Ale Hospodin mi řekl, znovu si vezmi výstroj pošetilého pastýře, neboť dám povstat v zemi pastýři, jenž zahnané nevyhledá, nebude pátrat po ztraceném, polámanou nebude léčit, o vyčerpanou se nepostará. Bude se krmit masem těch nejtučnějších, strhne jim paznechty. Běda pastýři ničemnému, který opouští stádo, meč proti jeho paži a proti jeho pravému oku. Paže, ať mu na dobro uschne a pravé oko úplně vyhasne. V předcházejících verších prorok představil dobrého pastýře, který byl nakonec prodán za 30 šekelů stříbra, nebo tedy tahle mzda mu byla vyplacena. Nyní hovoří o jiném pastýři, který bude znamenat zhoubu pro ovce. Místo, aby je chránil, bude se živit jejich masem. Do světa tak obrazně vstupuje podle tohoto proroctví postava Antikrista. Mohli bychom teď zkoušet odhadnout, kdy Antikrist přijde a kým bude představován, ale to radši nedělejme. Jsou věci, které si Pán Bůh ponechává jako svoje rozhodnutí, které je pro nás zatím utajené, aspoň v těch konkrétních věcech. Mnozí se pokoušeli je odhalit, ale výsledek jejich snažení byl více než pochybný. Náš doktor McGee hovoří o tom, že Antikrist přijde před závěrem světa, tedy až v budoucnosti, ale možná, že už i teď působí. Mějme na paměti, že až přijde, nebo až se zjeví, až se ukáže, že ji nebude snadné rozeznat. Přinese lidstvu sliby dobrých věcí, sliby pokoje a prosperity, ale tyto jeho sliby nebudou mít žádnou trvalou cenu. Konečné vítězství stejně získá Pán Ježíš Kristus. On si své vítězství zajistil už Golgatskou obětí. Konec Antikrista popisuje Zachariášovo proroctví v posledních verších 11. kapitoly. Ničemný pastýř, který opouští stádo, nemůže obstát, protože dobrý pastýř nad stádem bdí. Vždyť si je vykoupil svou vlastní krví. A tak, milí přátelé, držme se dobrého pastýře, který zná své ovce jejich jménem. A nechme se zmást žádnými jinými, byť sebe krásnějšími sliby jiných pastýřů.

končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme rádi, když nám o tom dáte vědět, a to na mailu radio7@radio7.cz, nebo máme profily na sociálních sítích radio7.cz, kde nám samozřejmě můžete také napsat. Dnešní díl biblického studia opakujeme ještě čtvrt hodiny po půlnoci ve vysílání Rádia 7 a pokračovat budeme ve 12. kapitole Zachariášova proroctví zase zítra večer ve 8:45.

0: Minula devátá večerní z úterka 26. května. Vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. A už za moment se ocitneme na tiskové konferenci s Jeremym Kempem a dáme nahlédnout do jeho hudebního, osobního i duchovního života. Rozhovor byl natočený na festivalu United v roce 2025 a uslyšíte také jeho skladby, tedy Jeremyho skladby, a to z alba Deeper Waters z roku 2024.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Ladíte Pohovku na Rádiu 7. Dnes se vrátíme na letní festival United 2025, abychom připomněli rozhovor z tiskové konference s Jeremy Kempem. Rozhovor vznikl ve spolupráci s Radiem Proglas, redakcemi časopisu Život víry a brána. Rozhovorem provází a nadabovali Karolína Vološinová a Pavel Hromádka.

0: Pokud se nemýlím, jste v České republice poprvé. Co tedy předcházelo tomu, než jste sem přijel? Mám na mysli, jestli můžete trošku popsat tu situaci, co vás sem vlastně přivedlo. Proč Česká republika, tak malá země? A tak dále.
1: Yeah, I've had a heart for traveling across the nations. I mean, I've been to 44 countries.
2: Já měl vždycky srdce pro cestování, poznávání různých národů. Navštívil jsem 44 zemí, hrál jsem po celém světě, miluji různé kultury, rád poznávám nové lidi. Vy jste moji bratři a sestry a to miluji. A tak se tady prostě stalo, že Bůh otevřel dveře. Můj přítel Danny vede organizaci Speaking Louder Ministries, neziskovou organizaci, se kterou jsme mohli spolupracovat. Byli jsme na Filipínách, v Kyrgyzstánu, vlastně jsme hráli na Ukrajině, než se to všechno stalo. Hráli jsme v Ugandě a v Indii. Takže jsme cestovali po celém světě a pomáhali předávat našim bratrům a sestrám poselství o tom, jak moc je Bůh miluje. Danny se před rokem setkal s Tomášem Polívkou v sauně, kde mu vyprávěl o tom, co děláme. Zní to legračně, ale Bůh jedná zvláštními způsoby. Tomáš řekl, pořádáme festival a byli bychom rádi, kdyby se ho zúčastnil. Viděli jsme otevřenou náruč, která nás vítala a opravdu silně jsme vnímali, že nám Bůh otevřel dveře. Šlo vlastně o náhodnou situaci, ale v podstatě mám pocit, že to byl Bůh, kdo otevřel dveře. Jak jsme se potkali a Bůh řekl, chci, abys jel do České republiky. A já jsem řekl, že pojedu.
0: Když už jste v Evropě, máte nějaké plány na cestování nebo ne?
2: Máme plány. Přiletěli jsme do Budapešti, kde jsme strávili pár dní s mojí rodinou a zítra se jedeme podívat do Osvětimi. Bude to náročné, ale těším se, že jim to ukážu, jen aby pochopili tu hloubku, hlavně můj syn. Je mladý a chci, aby měl povědomí o tom, co se opravdu stalo. Pak pojedeme do Prahy, pak do Salzburku v Rakousku, k jezeru Bled ve Slovinsku a pak do Vídně v Rakousku. Uděláme si takový okružní výlet. Tohle je místo, kde nás Bůh na těch pár dní chce mít. A my jedeme s tím nejlepším a vytěžíme z toho maximum. A moc se těšíme.
0: Vaše první manželství bylo poměrně krátké, ale intenzivní, jak v lásce, tak v bolesti. A myslím, že vám celkem dost ovlivnilo další život. Když se tady ohlédnete zpět, čím vás hlavně ovlivnilo? Co si odnášíte? Jak si to Bůh použil pro to, co děláte teď?
2: Víte, vyrůstal jsem v křesťanské rodině a víra byla velkou součástí toho, o čem jsme vždycky mluvili. Jak důvěřujete Pánu a vkládáte v něj svou víru. Ale když jsem přišel o manželku, která onemocněla rakovinou, moje víra byla podrobena zkoušce. Myslím tím situace, kdy jsem se díval, jak trpí, jak bojuje s rakovinou, jak si přeje už být s Ježíšem. Musel jsem se opravdu vyrovnat s tím, jestli skutečně věřím Ježíši celým svým srdcem. A upřímně, nějakou dobu jsem s tím zápasil. A jednou jsem se dostal do bodu, kdy jsem si řekl, Bože, věřím ti bez ohledu na všechno, i v bolesti, stále ti věřím. V té písni I Still Believe, kterou jsem napsal pár týdnů po její smrti, se zpívá o prázdných slovech a prázdných myšlenkách. Refrén však vyjadřuje odhodlání, ale já stále věřím ve tvou věrnost, stále věřím ve tvou pravdu, stále věřím ve tvé svaté slovo, i když nevidím, stále věřím. A tak si myslím, že každý z nás prožíváme bolest. Víte, všichni jsme v životě zažili nějakou bolest. Co s ní uděláte? Položíte ji k nohám Ježíše? Nebo ji ponesete a pokusíte se ji pohřbít? Já se rozhodl položit ji k nohám Ježíše a dovolit mu, aby uzdravil mé srdce a řekl lidem, že on je jediná naděje. A tak to budu dělat stále. Až do dne, kdy mi řekne, abych přestal, nebo do dne, kdy budu s ním. Budu dál vyprávět lidem o Ježíšově naději, protože díky ní jsem prošel tím, čím jsem prošel.
0: To je něco, co je ve vaší hudbě slyšet. Bolest i naděje.
2: Díky.

0: Jak se vám daří vyvažovat osobní zranitelnost s poselstvím radosti a víry?
1: To je dobrá otázka, protože když se takhle otevřete a jste zranitelní, setkáváte se s mnoha těžkými příběhy. Když tolik let vyprávíte o naději a víře, spousta lidí vás sleduje a chce vidět, jak se s náročnými situacemi vypořádáte. Před 8 lety jsem si prošel šílenou depresí a úzkostí, kterou jsem nikdy v životě nezažil. Musel jsem to překonávat. Ptal jsem se, OK, pane, mám dál pokračovat, budu uzdravený. Uzdravil mé srdce, ale bylo to těžké a byl jsem zraněný. A dnes říkám, Bůh mě z té temné situace vytáhl. Mám rád verš z 2. listu Korinským, který říká, že můžeme povzbuzovat druhé tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. Procházím těžkými věcmi, ve kterých jsem zažil Boží dobrotu a milost, abych pak mohl říct, toto pro mě udělal Bůh, může to udělat i pro vás. Myslím si, že mě Bůh povolal k tomu přinášet lidem útěchu, kterou mi dal On. A to je výsada, přestože je toho na mě někdy moc.
0: Kdybyste si měl vybrat jednu píseň, která nejlépe zachycuje vaši cestu víry v posledních letech, která by to byla?
1: Kromě I Still Believe bych zmínil písničku Out of My Hands, je z těch novějších. V podstatě se v ní zpívá o tom, že se má člověk vzdát, otevřít ruce a říct, vezmi to z mých rukou, všechnu tu bolest, všechno to harampádí, ty věci, které mě brzdí a které mě tíží. Myslím si, že všichni musíme téměř každý den zaujmout tento postoj a říct Pánu Bože, vezmi si tuhle depresi, tuhle úzkost, tenhle strach, tuhle starost, tuhle vinu, tuhle hanbu, ať už je to cokoliv. Vyznávám, že už to nechci. Prosím, končím, chci ti to prostě dát. V tomto odevzdání nacházíte svobodu. I já, když ji zpívám, odevzdávám. Je to opravdu hluboké, rozhodně.
0: V zemi s tak silným ateistickým pozadím, kam patří Česko, může být opravdu náročné žít podle křesťanského způsobu života. Myslíte si, že hudba může být tím, co mou generaci mladé lidi spojuje?
1: Ano, protože si uvědomuju, že ať už jsem byl kdekoliv na světě, tak všichni mají rádi hudbu. Je to společný jazyk. I když třeba nerozumíte tomu, co je to za slova, něco cítíte. Podělím se s vámi o jeden příběh. Před lety jsem se vydal na místo, které se jmenuje Fajerské ostrovy. Nevím, jestli víte, kde jsou Fajerské ostrovy. Spousta Američanů to neví, ale vy to určitě víte, protože jste mnohem kulturnější než Američani. Vzpomínám si, jak jsme tam hráli na jednom festivalu. Po koncertě mi nějaký muž řekl, že za ním s pláčem přišel jeden starší pár. Mluvili ve fajrštině s tím, že vůbec nerozumějí tomu, co anglicky zpívám, ale cítí Ducha Svatého. A tak si myslím, že Duch Svatý může překonat jakoukoliv jazykovou bariéru. Věřím, že spojuje lidi. Chci být dobrým správcem toho, co mi Bůh dal, abych mohl lidem pomáhat, povzbuzovat je a spojovat je. Jsme možná z různých zemí, ale jste moji bratři a sestry. Všichni jsme jedno v Kristu. Ano, jsou mezi námi kulturní rozdíly, ale ta duchovní jednota je krásná a jsem z toho velmi nadšený.
0: Vyrostl jste jako pastorovo dítě. Zmiňovaná píseň I Still Believe, stále věřím, se týká osobní víry, která není samozřejmá. Musel jste někdy bojovat o svou osobní víru?
2: Absolutely. Many times actually. Okay. I think the biggest challenge was after my wife died.
1: Rozhodně, vlastně mnohokrát. Myslím, že největší výzvou bylo, když mi zemřela manželka. Zpochybňoval jsem svou víru. Ptal jsem se, opravdu ti na nás záleží? Celý život jsem v tebe věřil, tak proč si dopustil toto utrpení? Musel jsem dojít k tomu, že můj král také trpěl. Ježíš šel na kříž, zažil bolest a odloučení a trpěl proto, abychom měli život a svobodu. Pokud dám průchod své bolesti a posadím se k nohám Ježíše, můžu tím projít. Máte na výběr. Buď řeknete, příliš to bolí, odejdu od Boha, nebo se nasměrujete k řešení a tím je Ježíš. Rozhodl jsem se, že poběžím. běžím za ním, protože on je moje jediná naděje. Každý má nějaké otázky, pokud je upřímný. Když se díváte na utrpení po celém světě, máte prostě otázky. Bůh nemá s otázkami problém, je to velký Bůh. On sám se na kříži ptal, Bože můj, proč jsi mě opustil? Nebylo to proto, že by si říkal, ale ne, co se to děje? Bylo to spíš takové odloučení, které nikdy předtím nenastalo. Také ale řekl, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Takže se odevzdal až do konce. Podle mě můžeme mít otázky. Můžeme procházet zápasy, protože Bůh chápe, on se nebojí. My jsme lidé, on to ví, ale jde o to, co s tím uděláme. Není cílem v tom uvíznout.
0: Procestoval jste celý svět a to jistě formuje i váš pohled na církev. Zdá se, že stále potřebujete být zakořeněný v lokální církvi. Jaký je tedy váš vztah k církvi po všech těch letech cestování po světě?
1: Vždy jsme v nějaké komunitě, vždy máme církev, kam patříme. A nikdy nevyrážíme do světa bez podpory naší rodiny, našeho rodinného sboru. Naše církev se jmenuje Church of the City, je v Nashvilleu v Tennessee. Moje dcera někdy zpívá v týmu chval, moje žena teď pracuje s uprchlíky. Do značné

0: Když jsem odjížděl a nejeli se mnou, tak moje žena řekla, dobře, pojďme se teď pomodlit za tátu. Podílíte se na jeho službě tím, že se za něj modlíte. Jste toho součástí tím, že mu dovolíte jít ven, když není s námi. Jejich oběť spočívala v tom, že se museli dívat, jak odcházím, že jsem polovinu času nebyl přítomný. Ale ne, nikdy to nebudu považovat jen za svou službu. V žádném případě. Bez své ženy a svých dětí bych nic nedokázal. To je jednoznačný fakt.
1: Jakým způsobem jste se snažil svým dětem předat víru, aby to nebylo jen tatínkovo povolání, ale jejich osobní vztah s Bohem?
0: Vždycky jsme jim říkali, že víra je něco, co vám Bůh musí zjevit sám osobně. Ale co jsme mohli, to jsme dělali. Četli jsme jim Bibli, modlili jsme se za ně, učili jsme je všechno, co jsme věděli, nechali jsme je sledovat náš život a žít ho. Moje dcera před několika lety řekla největší kompliment, který mohla říct. Natáčel jsem rozhovor s jednou velkou mediální společností a oni přišli k ní a zeptali se jí, hele, pověs nám o svém tátovi, co na svém tátovi miluješ. A ona řekla, že na svém tátovi miluje to, že tady je to stejný člověk, jakého vidí doma. A tak si myslím, že pro mě je tím největším komplimentem, když vám tohle děti říkají přirozeně. Nikdo ji netlačil do toho, jak má o mě mluvit. Prostě se zeptali, co máš na svém tátovi ráda, a ona odpověděla. Neříkám to rozhodně proto, abych se poplácal po rameni. Často si neuvědomíme, jak moc nás děti sledují, dokud něco takového neřeknou. Ano, modlíme se za ně a s nimi, předáváme jim Boží slovo, ale hlavně musí vidět příklad.

0: Vaše písně mají silné texty. Podobně jako Ježíš, než začal mluvit s lidmi, tak strávil nějaký čas na pustých místech, na osamocených místech. Kde máte svůj zdroj síly, svá pustá místa, kde jste s Bohem sám?
1: Snažím se ráno vstát, dát si šálek kávy, přečíst si Bibli a strávit s Bohem nějaký čas. Pak si vezmu svůj modlitevní deník a modlím se za svou rodinu, přátele a různé situace. Snažím se být před Pánem i pár minut v tichosti, nic neříkat. Nedělám to každý den, kéž bych to dělal, ale snažím se o pravidelnost. A pak máme modlitevní setkání v kapele pokaždé, než jdeme hrát. Není to jen rychlá modlitba, ale snažíme se připravit svá srdce. A tak to dnes večer uděláme také. Sedneme si ve skupině a budeme se všichni modlit, aby se naše srdce připravilo.
0: Jak dlouho to tak trvá?
1: Pravděpodobně jen asi 15 minut. Nás je 6, víte, tak asi 3 minuty na jednoho, kdy si každý tak nějak vylije své srdce.
0: Jasně, mě to zajímalo, děkuji.
1: Jo, to se mně líbí.
0: Prodal jste miliony alb. Jak snášíte slávu? Obdivuje vás mnoho lidí, miliony lidí. Tak jak se s tím vyrovnáváte? Se slávou a s tím, že vás lidi mají rádi. Jak to děláte, aby vaše srdce zůstalo pokorné před Bohem?
1: Myslím, že jednou z věcí je vždycky si uvědomit, že je to dar od něj. Dobré je mít v okolí lidi, kteří vás drží ve vykazatelnosti. Ty já mám. A myslím si, že kdybych si za to připisoval zásluhy, tak mi nafackují. Samozřejmě každý má nějaké momenty, kdy to tak není, ale myslím, že celkově jsem se vždycky snažil zachovat si myšlení typu jsem služebník evangelia, který shodou okolností dělá muziku. Takový postoj pomáhá, aby všechny ty ostatní věci nějak vybledly. Je to pomíjivé. Lidé jsou přelétaví. Jednou máte období, kdy jste jako jednička, a pak zase někdy ne. Ale pak jste najednou zase jednička. Stejně je to všechno vrtkavé. Tak proč se toho snažit držet, když na tom ve skutečnosti nezáleží?
0: Jak vnímáte roli křesťanského umělce v dnešní kultuře, která často víru odmítá nebo zesměšňuje?
1: Byl jsem v Irsku a hrál jsem v parku. Chtěl jsem tam jít a prostě milovat lidi a hrát muziku. A přišel ke mně jeden kluk, ukazoval na mě prstem a nadával mi. A to přímo do obličeje. Prostě mi řekl, víš co, já nevěřím v to, v co ty věříš, a tak dále, a tak dále. Tak jsem mu řekl, ať si rychle sedne. Rychle si sedni, říkám. Tak se jak posadil a já jsem začal hrát písničku a začal jsem zpívat. A protože jsem si to nevzal osobně a nevyšiloval, víte, neudělal jsem něco jako hou, hou, hou, vypadni, nebo pomozte mi někdo, byl jsem v pohodě, chtěl jsem mu ukázat, že ho budu milovat, ať se děje, co se děje. Ten týpek nakonec zůstal, sledoval nás a pak chtěl být celou dobu s námi. Myslím, že protože viděl, že jsme prostě opravdoví. Nesnažili jsme se mu jenom kázat. Chtěl jsem mu projevit Boží lásku. Chtěl jsem mu říct, že je milovaný a nemusí tomu uvěřit. To je úplně v pořádku, stejně ho ale budu milovat. Lidé se vám budou posmívat. Ježíš byl zesměšňován. Buďme upřímní. Mučili ho. Bylo to hrozné. A tak pokud se nám trochu posmívají kvůli naší víře, myslím, že se to dá zvládnout. Jak jinak byste očekávali, že budou reagovat? Na někoho, kdo nezná Ježíše, nemám vysoké nároky. Očekávám posměch. Očekávám ho tak, že mě to nevyděsí. V některých zemích jsou lidé kvůli své víře pronásledovaní a dokonce umírají. Myslím, že se s tím musí smířit a říct si, budu stát za pravdou, ať se stane cokoliv, i kdyby mě to mělo stát život. To udělali i Pavel nebo Petr. Ježíš, samozřejmě. Myslím si, že bez ohledu na to, v jaké situaci se nacházíme, jde prostě o to, rozhodnout se sloužit Pánu z celého srdce.

0: Co vás při tvorbě hudby nejvíce inspiruje? Je to četba Bible, rozhovory s lidmi nebo osobní zkušenost?
1: Myslím, že obojí. Myslím, že čtení Bible mě inspiruje samozřejmě vždycky, ale také rozhovory, naslouchání lidským srdcím. Bůh mi dá jakési povzbuzení skrze Ducha Svatého a začnu psát píseň. Je to můj vlastní, víte, tichý čas s Pánem. Je to můj čas čtení Bible, můj čas v rozhovorech. Nedávno jsem se někde bavil s jedním mužem a ten zmínil nějakou myšlenku. Zapsal jsem si ji a chci na ní napsat písničku. Vyjde tak za rok a půl. Tentokrát to vyplynulo z rozhovoru.
0: Kdybyste se mohl vrátit v čase a stanout na začátku své kariéry, jakou radu byste dal mladému Jeremymu?
1: Všechny ty věci, které považuješ za důležité a které tě trápí, třeba jestli je tvůj single na prvním místě, nebo jestli si prodal milion desek, nemají žádný význam. Ber to jako povzbuzení k tomu, aby si řekl, Páni, podívej, co Bůh udělal. Když se budeš za těmito věcmi honit, zůstaneš prázdný. Myslím, že bych mladému Jeremymu řekl, aby se snažil následovat Ježíšovo srdce a srdce těch, kteří Ježíše potřebují nebo potřebují povzbuzení. To jsem sice udělal. Ale na začátku jsem se honil i za jinými věcmi. Musel jsem poodstoupit a zeptat se sám sebe, co to dělám. Ztrácím soustředění. Nechávám se rozptýlit těmito věcmi a ztrácím důraz na to, proč jsem s tím začal. A tak jsem si sedl a vedl jsem s Bohem opravdu dlouhý rozhovor.
0: Co očekáváte od dnešního vystoupení?
1: Nemám konkrétní očekávání. Budu se samozřejmě dělit o evangelium, o svědectví a povzbuzovat lidi, kteří se potřebují víc svěřit nebo případně se Bohu odevzdávají poprvé. Samozřejmě to vždy bude součástí. Ale myslím, že vím, o čem to dnes večer bude a vím, proč jsem tady. Jsem plný očekávání, protože vím, že Bůh nám vlastně dal tuto příležitost a myslím, že má rád svůj lid a je věrný. A tak si myslím, že vstoupíme do plnosti toho, co má a uvidíme, co udělá. Nevím, co to přesně bude, ale vím, že naše srdce jsou připravena a doufám, že nás povede Duch a že mu doslova necháme prostor, aby udělal to, co má.
0: V křesťanském umění jde vždy o talent a kvalitu, ale také o to, aby daný člověk měl boží požehnání nebo pomazání. Jak na tyto dvě složky křesťanského umění nahlížíte?
1: Určitě existují skvělí skladatelé a hudebníci, u kterých si ale upřímně řečeno říkáte, kde je ten duch. Můžete poslouchat písně, které se vám líbí, které jsou dobré, ale nemají hloubku. Modlím se, aby písně, které píšu, byly vedeny Boží rukou. Nesnažím se jen psát dobré písničky nebo hrát co nejlépe, ačkoliv i o to se snažím a tvrdě na tom pracuji, protože to je povolání, které mi Bůh dal a dělám to z celého srdce pro něj a pro jeho slávu.
0: Se svou ženou Adrienne jste zapojení do dění na hudební scéně. Jak se vzájemně ovlivňujete v tvůrčím procesu, v uměleckém procesu nebo v rodinném životě?
1: Skrze společný život vedeme skvělé rozhovory, vychováváme spolu děti. Myslím, že ta krása a jednota, kterou spolu prožíváme, vyplývá z porozumění tomu, co se píše v písmu, aby všichni byli jedno, jako ty Otče ve mně a já v tobě. Takže když dokážeme chodit v této jednotě a opravdu chodit v duchu, mohou se dít mocné věci. Myslím si, že jako manžel, jako otec se toho hodně naučíte, když se k tomuto spolu s manželkou povzbuzujete. Samozřejmě i v oblasti tvorby. Když mě žena uslyší hrát a řekne něco jako, to se mi líbí, co to je, nebo já jí zahraju něco nového a ona řekne, aha, tak na tom ještě pracuji dál, to se mi nelíbí. Je to dobře, že mi dá zpětnou vazbu. Ona je taky muzikantka.
0: Takže nasloucháte jejím radám?
1: Naslouchám.
0: Jste tvrdohlavý?
1: No, jsem trochu tvrdohlavý, ale také jí naslouchám. Tak 50 na 50.

V hudební pohovce Rádia 7 jsme poslouchali rozhovor z tiskové konference festivalu United 2025 s Jeremym Kempem a jeho písně z alba Deeper Waters. Příště nás čeká při příležitosti Dne dětí pohovka věnovaná právě dětské tvorbě. Naslyšenou u poslechu alba Pojď ven kapely Brouci se budeme těšit v úterý v 9 večer. Tu dnešní pohovku s Jeremy Kempem opakujeme ještě zítra v 5 odpoledne a v sobotu krátce popoledni.

0: Zastavuj, utíkej a světla se dotýkej. Kolik potřebuješ, času si dej.
1: Minula 22. hodina, je úterý 26. května a z Rádia 7 vás zdraví Daniel Zeman. Křest Duchem Svatým je pro některé nepodstatný pojem a pro jiné základní kámen víry. Hledat cestu k pochopení biblického křtu a seslání ducha můžeme s Davidem Novákem, který o tom hovořil na Broadfestu.
2: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
3: Vás vítám na tomhletom semináři, který by měl být na téma, jak jsem křest duchem. Křest duchem. Já řeknu pár takových tezí a potom klidně můžete se ptát a dořeknu to třeba, až když budu odpovídat na některé otázky. Obecně, když se řekne křest duchem, tak úplně na první dobrou, co se nám vybaví, tak především je, že člověk čemu uvěří, potom se mu stane taková věc, někdo na něj vloží ruce, nebo sám, to je jedno. Ale prostě je to tak, že na něj jakoby sestoupí Duch Svatý a on začne mluvit v jazycích, které jsou nesrozumitelné. To je taková nejběžnější asi na nejběžnější věc, která se nám spojí, když se řekne křest duchem. Prostě v nějaký periodě svého křesťanského života jsem na mě sestoupil Duch Svatý a jsem začal mluvit v jazycích. V některých církvích nebo denominacích je to téměř normativní zkušenost, to znamená, že každý křesťan by tohleto měl prožít během svého vývoje křesťanského. V jiných se říká, nebo se to nepovažuje za normativní zkušenost. A pak jsou ještě třetí skupina, která říká, že je to takový nějaký divný a měli bychom spíš jako to brát s rezervou. No, a já teďka bych se chtěl společně s vámi podívat do písma a tam hledat vlastně odpověď, jak to teda s tím křstem v duchu je. Mimochodem je taky zajímavé, že to vyvolalo v církvích mnohé nedorozumění, často mnohé bolesti a je to škoda, když něco takového, když vlastně duchovní věci vyvolávají bolest a rozdělení. Tak pojďme se podívat, jak to teda je s křstem Duchu Svatým. Tak o křstu Duchem Svatým se píše v evangelích, je to u Matouše, u Marka, u Lukáše i u Jana. Se mluví o tom, že přijde Ježíš a ten bude křstít Duchem Svatým. Takže ve všech čtyřech evangelích. Potom se o křstu Duchem píše na dvou místech ve Skutcích. Je to Skutky 1.5 a Skutky 1.11.16. Se mluví o tom, že byli ti lidé, že mají počkat, než budou pokřtěni Duchem Svatým, nebo že byli pokřtěni Duchem Svatým. Vlastně nikde není úplně přesně specifikováno, jak by to mělo vypadat. Znamená, nikde není nějaký popis, že křest duchem je, a teďka by tam byla teda nějaká definice. Je to vždycky jenom popis, je tam název, je to nějaký terminus technicus, a pak je tam pojmenování, že budete pokřtěni Duchem Svatým. V epištolách se vlastně o křtu Duchem Svatým vlastně nepíše, jenom na jednom místě, a to je v Korinským 12.13. To znamená, jenom na jednom místě se píše. Je to zvláštní, protože čekali bychom, že přece jenom se o tom bude psát víc, že to bude Pavel třeba zdůrazňovat víc. A potom se o tom píše teda ještě, jak jsem říkal, ve Skutcích 1.5, já to přečtu. Tam je napsáno, že Jan křtil vodou, vy budete pokřtěni Duchem Svatým až uplyne těchto několik dní. To znamená, je tam řečeno, že je tam odkaz k letnicím. Jo? To nám trošku mapuje terén, že je tam odkaz teda k letnicím a potom je tam odkaz. Počkejte, než budete pokřtěni Duchem Svatým. Otázka je, co to znamená. Abychom to pochopili, přece jenom jako trošku hlouběji, tak ty stopy letnice, ještě jinak, když se řekne, že někdo letniční, no tak se většinou to spojuje taky s darem jazyků, případně se to spojuje s knihou skutků, ale kdybychom chtěli spojit letnice s novým zákonem, nebo jenom s novým zákonem, tak je to vlastně hrubý nepochopení, o co vlastně běží. Letnice původně je vlastně židovský svátek a v Levitiku 23.9 je popisována slavnost letnic s vděčností za úrodu. Některé ty židovské svátky byly taky byly zároveň zemědělský. A Židi si měli vlastně v tom uvědomit, že všechno, co dělá Bůh, všechno, co dává Bůh, tak je z Boží milosti a ty svátky měly vyjádřit, no, oni měli vyjádřit svoji vděčnost za to, co Pán Bůh dělá. Jak jsem říkal, byl to teda svátek spojený s úrodou a byly tam a starý zákon nebo Levitikus definuje přesně tři skupiny lidí, kteří obdrží požehnání země. Jsou to domácí. No, to požehnání země, jako úrodu teda. Pak jsou to schudlí, pak jsou to přistěhovalci. Strašně důležitý, protože to čte předobraz. Nebo takhle, v mnoha těch starozákonních dějích se to vlastně potom naplňuje na Kristu a v Novém zákoně. Příklad je vlastně to nejdůležitější a to je třeba oběť Pána Ježíše Krista. Že vlastně to, co se dělo při odchodu z Egypta, kdy teda má být zabitej beránek, má se dveřema potřít, dveře se mají potřít, krví beránka, a je to taková cesta vlastně ze smrti do svobody, tak tam vidíme určitý obraz, který se naplní u Krista. Rozumíte? O letnicích se jedná taky určitý předobraz, kdy vlastně jsou tam tyhle ty tři skupiny, a ve skutcích tedy je potom řečeno, čekejte na letnice, budete pokřtěni Duchem Svatým, abyste dnes, nebo zároveň taky dostanete sílu Ducha Svatého, abyste nesli evangelium třem skupinám. Do Jeruzaléma, potom Samařanům a Pohanům. Pamatujete si, že jsem říkal v souvislosti se starým zákonem, že to požehnání mělo jít třem skupinám. Domácí, schudlí, přistěhovalci. Tady jsou to tři skupiny, jsou to domácí, jako Židi, schudlí, což byli Samařani, považovali za tak za půl Židy, a potom přistěhovalci. To byli pohani. Přesně v tomhletom pořadí, jak je to vyjmenované ve starém zákonu v souvislosti s úrodou, tak je to vlastně popsané v novém zákoně, ve skutcích, v souvislosti s přijetím Ducha Svatého. Tyhle ty tři skupiny, Židi, Samařani, pohani, měli vlastně přijmout požehnání letnic. To, co starý zákon ukazuje jako obraz, se naplňuje duchovně v novém zákoně. Rozumíte tomu? Jo. A když se pak díváte, tak vlastně přesně v tomhletom pořadí se potom odehrává to, co se vlastně stalo o letnicích, určitá dvojstupňová zkušenost. Jo, to znamená, nejdříve jsou letnice, Pavel jim káže, se stoupí na ně Duch Svatý, oni mluví v jazycích, k tomu se ještě dostaneme, to je Jeruzalém, pak je to Samaří. Jo. Čekejte, tam je napsáno ve skutcích 1, budete mi svědkové v Jeruzalémě, v Samaří a do všech končin země. Přesně to takhle je. Nejdříve Jeruzalém, letniční zkušenost, pak je to Samaří, Samařani obdrží to, co se odehrálo. Vlastně podobná zkušenost jako v Jeruzalémě. A pak vlastně skutky 10, Cornelius, to znamená pohan. Potom se to ještě jednou zopakuje ve skutcích 19 mezi Janovými učedníky. Otázka je, jestli tohleto je normativní věc, kterou by měl zakoušet každý křesťan. K tomu se ještě dostane. Když mluvíme o letnicích, tak tam teda na ně sestoupí Duch Svatý a vlastně oni mluví jak? Mluví tak, jako mluví lidé, kteří mluví jazykama? Ne. Mluví tak, jak bychom si mnozí z nás, kteří máme problémy s jazykama, přáli mluvit. To znamená, mluví normálníma dialektama. Ty lidi jim rozuměli. Lidi, co mluví jazykama, tak jim nerozumíte, pokud tam není vykladač. Jo. Tak někdy jsem si říkal, že bych tak něco takového potřeboval. Jo. Aspoň bych si přidal ještě třeba k angličtině nějaký jazyk. Takže oni mluví, oni rozuměli. ve Skutcích 8, potom tam jsou samozřejmě, Petr tam přichází, ten Petr, který vlastně kázal o letnicích, tak přichází k samozřejmě, vloží na ně ruce a je to napsáno, že byl jim dán Duch Svatý, stejně jako o letnicích. Ale akorát tady nejsou jazyky. Ve Skutcích 10, Cornelius, pohani, tak vlastně tam i čteme o tom, že Petr a spol žasli, že by i pohani mohli něco takového zažít, to, co se stalo v letnicích. Dokonce tam říkají, oni přece nemůžou dostat dar Ducha Svatého. A proto Petr přichází a stane se to samé, co se stalo v letnicích. Jako kdyby říkal, ano, může se to stát. Duch Svatý to není jenom pro nějakou extra skupinu. A tam teda čteme, že mluvili ve vytržení. A teďka, strašně důležitá věc, kterou nepochopíme vlastně bez teďka to, co vám řeknu, tak vlastně vám to tak bez tyhle ty věci, co řeknu, tak to vlastně ještě nepochopíme. Ve Skutcích 15 dojde k prvnímu koncilu. A co je hlavní diskuze? Ta hlavní diskuze mimo jiné taky je, jak i nežidi můžou přijmout Ducha Svatého. Rozumíte? Když došlo k letnicím, tak nakonec tam byli všechno židi. Ty židi uvěřili, dostali dar Ducha Svatého. Ale pro ně stále, oni mysleli stále strašně jako etnocentricky. Jo? Nebo stále si říkali, tak ten Mesiáš byl Ježíš, teda o tom nepochybujeme, ano, byl dán Duch Svatý. To znamená, že křesťanství, oni tomu ještě neříkali křesťanství, jo? Ale že ta nová víra teda je vlastně pro nás, pro židy. Tak jako judaism, tak jako, ta, jako židovství bylo pro židy, Hospodin přišel pro svůj lid, tak pro ně to bylo dobře, přišel Ježíš Mesiáš, je to pro nás, pro židy. To znamená, my jsme přijali Mesiáše, Ježíše, Ježíš stal z mrtvých, došlo, ale prostě přijali jsme Ducha Svatého, ale je to jenom pro nás. A ve Skutcích 15, vlastně hrozně důležitý, 15.8, Petr říká, Bůh dal pohanům stejného Ducha Svatého jako nám. Jako mají, wow, prostě to přece ne. Duch Svatý, jo, ale to nebylo pro všechny. A Petr říká, ne. Duch Svatý byl dán i pohanům, potažmo i Samařanům. No a ty první křesťané byli v tomhle tomu hodně zabedněný. První křesťané z Židů. A Petr říká, ne, tak jak jsem byl v Jeruzalémě, tak jsem byl i v Samaří, tak jsem byl i u Kornélia. A vlastně ta zkušenost se odehrála podobně, ne úplně stejně. A v té chvíli to ta církev přijme a pochopí, až ve Skutcích 15, že křesťanství je něco univerzálního, že to není jenom pro židy. A je to proto, že vlastně Petr potvrdí, že to, co se stalo o letnicích, se potom ještě stalo dvakrát. Strašně zajímavý. V tomto okamžiku Petr mizí ze scény. Už o něm ve Skutcích není ani vidu, ani slechu. Kdyby ta jeho úloha prostě skončila, kdyby, možná někdy víte, že se Petr na těch obrázcích je s klíčem. To je ten jeho atribut. Jako kdyby prostě on vždycky otevřel nejdříve židům, samařanům, pohanům, jeho úkol je u konce. Pak nastupuje Pavel. A tam se to odehraje ještě jednou, ta dvoustupňová zkušenost, kdy Pavel na ně vloží ruce, dostanou Ducha Svatého, mluví v prorockém vytržení. Což jako není úplně řečeno, že mluví jazyky. To je něco jiného mluvit v prorockém vytržení. Protože ve výčtu darů ducha je proroctví něco jiného, než dar jazyku. To znamená, že ze způsobu, jakým Lukáš, který teda je pisatelem skutku, vypravuje a popisuje to, tak se dá vlastně vyvodit, že on chápal ty letniční zkušenosti jako boží svědectví o tom, že Bůh do nového společenství křesťanů přijal na stejném základě vlastně další skupiny lidí. To znamená židy, samařany, pohany a potom Janovi učedníky. A že to byl problém, to jsem už říkal, tak to je vidět na tom jeruzalémském koncilu, kde se o tom pohádali. To není možný. Ale právě to, že Petr zopakuje, že to samé, co se stalo o letnicích, se stalo i jinde, tak prostě se může utvořit církev ze všech národů a ras. Ze všech etnik. A ta pointa je v tom, že jednou z klíčových charakteristik Kristovy církve není to, že mluví jazycích, ale že přijala Ducha Svatého. Je to byla revoluce, protože ve Starém zákoně to nešlo. Tam Duch svatý sestupoval jenom na některé vybrané osoby. A najednou tady je to něco úplně novýho, že přijetí Ducha svatého je zkušenost univerzální pro každého. Tak a teďka pořád je ta otázka. Jak je to teda s Duchem svatým? Je to tak, že teda Duch svatý přichází dvojstupňově, člověk uvěří, pak ještě musí čekat, až přijme křest Duchem svatým, nebo člověk dostane křest Ducha svatého při znovuzrození. Je to tak, že člověk přijímá Ducha svatého při znovuzrození. Já vám přečtu text Římanům 8, 15, 16. Tak tam čteme. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba Otce. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A v okamžiku, kdy se změní váš vztah k Pánu Bohu, že už to není někdo nebo něco, ale je to Abba, je to tatínek, tak je to dílo Ducha svatého, který vám byl dán, když jste uvěřili. Nebo ještě jeden text, je Galackým 4.6, a tam čteme následující. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volujícího Abba Otce. Kdybyste řekli, že jste, nebo to ještě jinak, vlastně v okamžiku, kdybyste neměli Ducha svatého, tak nepatříte Bohu. A nelze být křesťanem a nemít Ducha svatého. Ducha svatého vlastně dostáváme při znovuzrození. Protože to Duch svatý, skrze kterého se Bůh stává naším nebeským Otcem, přijali jsme ducha synovství, a který nás taky připojuje k Boží rodině, k církvi. A to se stane při znovuzrození. Není možný přijmout Ježíše a nepřijmout Ducha svatýho. To je prostě hereze, to je nonsens. No, hereze, to je nebiblický hlavně. Když mluvíme o nějaké normě, se týče Ducha svatýho, nějakým normativním učení pro věřící, tak ta norma je popsaná v Efeským 19 a tam čteme následující: plní ducha zpívejte, a teďka tam je řečeno, co máme dělat. Je to plnost ducha. To znamená, že Bůh dává svý ducha v plnosti. Není to tak, že prostě na někoho naleje 80%, na někoho 30%, na někoho 90%. A nebo že máme čekat, až na nás teda, že prožijeme křes duchem svatým a pak to teda konečně bude naplno, že pak budeme plní ducha, do té doby nejsme, do té doby jsme taková trošku druhá kategorie. Ne. Člověk dostává ducha svatého v plnosti. Mimochodem, to je napsaný někde v Bibli. Teď asi nepamatuju ten verš přesně. Ale pozor. Jsou dvě věci, jak můžeme ducha svatého z našeho středu, z našeho srdce vytěsňovat. Je to popsáno v 1. Tesalonickým 5.19 a tam je napsáno, že můžeme uhašovat. Jak uhašovat Ducha svatýho? Jste návod. Bych neměl říkat, ne? Ale jo. Jak se dá uhašovat Duch svatý? Je napsáno, radujte se, v modlitbách neustávejte, děkujte, plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte, zkoumejte dobrého sedrstve, zlého se chraňte v každé podobě. A pak je tam napsáno, Ducha svatého neuhašujte. Plamen ducha nezhášejte. Jde o to, když se člověk nemodlí, nesvědčí, když se nedělá ty základní křesťanské věci, které dělat má, tak jakoby, když nepřikládáte, když to teda použiju ten obraz ohně, tak najednou začneme vydoutnávat. Zhášíme tím Ducha svatého. Když vlastně neděláme to, co máme. A potom je ale ještě druhý, a to je zarmucovat Ducha svatého, to je Efeským 4.30. A tam čteme následující. Z vašich úst nevyjde jedno špatné slovo a nezarmucujte Ducha svatého, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání, špatnost, tak dále. To znamená, tady je zase jiný výčet a tady vlastně to zarmucování je, když vlastně hřešíme. Jo, to znamená uhašování, když neděláme, co máme, zarmucování, když děláme to, co nemáme. To znamená, i když nám Pán Bůh dává Ducha svatého v plnosti, tak máme kapacitu Ducha svatého potlačovat jeho působení ve svém srdci. Děláme, co Bůh nechce, nebo když neděláme to, co Bůh chce. A teďka, ještě druhá věc, že když čteme 1. Korinským 12.13, to je důležitá, to je jediný text, který vlastně se týká, který mluví v epištolách o křtu Duchem svatým, tak tam je následující. Neboť my všichni, nejenom my někteří jsme byli pokřtěni Duchem svatým, my všichni, Židé či Řekové, otroci svobodní, ta církev v Korintě, Korint byl kosmopolitní město, to znamená, byl to přísno, je to přístav. Znamená, tam byli prostě lidi z mnoha, ta církev tam byla z mnoha různých prostě segmentů společnosti a oni říkají, my všichni, Židé či Řekové, otroci či svobodní, všichni, co chodíme tady do toho sboru, byli jsme pokřtěni jedním duchem, v jedno tělo a všichni jsme napojeni týmž duchem. Znamená, a to, co je zajímavé, že na jiném místě do Korintu je napsáno, že ne všichni mluví v Korintě jazyky. Znamená, kdyby křest duchem znamenal mluvení jazykama, no tak by to takhle tady nebylo napsané. Tak by Pavel říkal, nebyli jste všichni pokřtěni Duchem svatým. To je právě ta nesmyslná otázka, jako když nečteme pozorně Bibli, když někdo řekne, no tak u nás třeba byli 4 lidi pokřtěni Duchem svatým. Polovina z bude pokřtěná Duchem svatým. To nedává smysl, protože tady je napsáno, všichni jste byli pokřtěni Duchem svatým a nemluvíte všichni jazykama. Jo. To znamená, že vlastně ten křest duchem tam je spojený, tady to si teda nějak dáme dohromady, tak tam je křest duchem spojený. Především člověk, který uvěřil v Ježíše Krista, přijal Ducha svatého, nebo taky byl pokřtěný Duchem svatým. Pokřtění taky znamená napojení, spojení, propojení. Původně to slovo křest se používalo pro praní látek. Když jste ponořili látku, tam byla nějaká barva, tak jste jako propojili, spojili tu látku s tou barvou, s tou tekutinou. To znamená být znovu zrozený, znamená být pokřtěný duchem. A ten, kdo křtí, je Ježíš Kristus. No, není to kazatel třeba. Ten vlastně dává Ducha svatého. A pak ještě důležitá věc. Křest duchem, tam je napsáno, je tady spojován, byli jste pokřtěni do jednoho těla. To znamená, je spojen, je to křest do těla, to znamená do církve. K církvi se připojujeme, když se znovu zrodíme. A připojí nás tam Duch svatý. Proto vlastně nedává smysl nebejt členem církve a zároveň být znovu zrozený. Jako jedno, že mu říkáme člen, nebo že mu říkáme nějak jinak. Prostě být pokřtěný znamená něco, co jsem přijal s Pánem Ježíšem Kristem, ale zároveň to znamená, co jsem připojený do jeho těla, do jeho viditelného těla. Takový ty řeči, prostě je to mystický a mystická církev a mystika, jo, jako, to zní jako dobře, intelektuálně, ale prostě realita je taková, že prostě ta církev je taky viditelná. Pořád jsme jako na zemi. Tady to je ten neviditelný akt, když jsme připojení k církvi a když se znovu zrodíme, tak se potom potvrzuje při křtu vodou. Ale jsme sjednoceni duchem všichni při znovuzrození. A všichni jsme pokřtěni duchem při znovuzrození. A teďka. Existuje teda nějaká druhá zkušenost? Existuje. Určitě. Já nechci tím spochybnit ty, kteří prostě nešťastně se tomu říká křest Duchem svatým, že biblicky to je neobhajitelný, ale jakoby dobře, říkáme tomu, jak chceme, druhou zkušenost a je to spojený třeba s darem jazyku, ale nechci pochybňovat ani třetí zkušenost, čtvrtou zkušenost, pátou zkušenost. To znamená, určitě Pán Bůh dává tyhle, třeba tuhle tu další zkušenost spojenou s darem jazyku. A to je zcela v pořádku. Ale není to zkušenost normativní a není pro každého křesťana. Protože dary Ducha svatého Pán Bůh dává různým lidem různě. A kdyby tady byl někdo, kdo má všechny dary, tak by s ním asi brzy nebylo k vydržení. V tom je ta krása církve, že Pán Bůh nedává jeden dar všem. Duch si vane jak chce. Zároveň je tady ještě jeden rozměr, ten naplnění Duchem svatým. A to je samozřejmě trošku problém, protože to úplně matematicky nehraje, když jsem vám řekl, že Pán Bůh dává svého ducha k plnosti. A teďka prosím vám, hlavně se mě pak neptejte, jak to prostě matematicky prostě funguje, protože to nefunguje. Ale co chci říct, že ano, Pán Bůh naplňuje člověka, nebo pomazává, naplňuje, vystrojuje těch témat, obrazuje hodně do určitý specifický služby. To znamená, je zcela v pořádku, když se za někoho modlíme, aby ho Pán Bůh naplnil a on třeba šel, no, to naplnil a on třeba, nevím, byl svědectvím někde v nějaký třídě, nebo jste vedli nějakou službu, nebo jste byli součást nějaký služby, tak samozřejmě je správný se modlit za naplnění Duchem svatým. A samozřejmě můžete namítnout, když Ducha svatýho máme ho v plnosti. Jo. Ale přesto prostě ještě se máme modlit a máme prosit o to, aby mě Pán Bůh naplnil k té určitý specifické službě. Dostal jsem Ducha svatýho a přesto prosím za to, aby mě Ježíš Duchem svatým naplnil, třeba k tomu, abych dneska večer mohl tady mít třeba evangelizaci. No. Takže asi tolik o otázce křtu duchem. Myslím, že ta dvojstupňová zkušenost dává smysl v tom celém kontextu i starého i nového zákona, že to vlastně znamenalo, že stejný Duch svatýho, jako jsme přijali my, přijali pohani i samařani. A vlastně to ukazuje to na to, že církev se skládá ze všech etnik a že Duch svatý je dán každému, kdo uvěří, a že to je to, čemu se říká křest duchem. Pokud teda chceme používat přesný termíny, že je to spojený se znovu zrozením. Ale to nepopírá, že když člověk někdy dál prostě, nebo i při znovu zrození prostě přijme dar jazyků, prožije nějakou silnou zkušenost, že to je nebiblický. To ne. Ale je tady určitý zmatení někdy jazyků. No. To je správný výklad Bible. Poslední myšlenka. Dávejte si pozor na to, abyste historické knihy v Biblii nedávali jako něco, co musí prožít každý křesťan. Prostě argument ze skutků není argumentem pro to, aby člověk řekl, že musíme prostě prožít to, co prožili třeba ty lidi v letnicích. Už jenom proto, že prostě mluvili normálně srozumitelnýma jazykama, což jako většinou to tak prostě nefunguje, když někdo teda mluví jazykama. Ty jazyky nejsou srozumitelný. První problém. A ten druhý problém je, že ve skutcích jsou ještě jiný jako vychytávky, jo? Že třeba ty dva manželé třeba lhali Petrovi, Ananiáš a Zafira, myslím. A jak to dopadlo? Přišli, Petr se na ně podíval, oni padli mrtví. A představte si, kdyby za náma přišel pokladník a řekl, dáváš desátky, vy byste mu zalhali, bum, bum, a bylo by po vás. A on by řekl, jo, takhle to přesně funguje, ale v skutcích takhle to bude fungovat u nás ve sboru. Možná, že by se naše sbory vylidnily, to prostě nás neskouše. To, že prožije nějaká skupina, nebo nějaký křesťan,

0: A spíš bych byl rád, kdybyste se ptali. Nebojte se. Může to být otázky, které se týkají křtu Duchem Svatým, může to být otázky, které se vůbec týkají práce Ducha Svatého. Neříkám, že na to odpovím, ale můžu se pokusit.
1: Já bych právě z Matoucích 3 věd, že někdo má nějakou moc psychickou a někdo má do opravdu posednutí, tak jako rozeznat, aby prostě neskoušel na nemocného
0: Ano, ta otázka byla, já to ještě zopakuju do mikrofonu, jestli můžu, že v některých církvích je prostě takový důraz na to, že někdo je psychicky nemocný, a někdy se psychicky nemoci přisuzují prostě démonům. Je to tak, pochopil jsem to správně. A potom jako lidi se pokoušejí vymítat z démony z lidí, který jsou ale psychicky nemocný pouze. Já bych na to měl jedinou odpověď. Je to zločin. Je to normální, hnusný zločin. Já bych s takovým lidem se vyběh. Moje první pohřeb byl, že se můj bývalý kamarád mládeže dostal do ruku takovým zločincům, který z něj vymítali, akorát on byl jenom psychicky nemocný. Přestal brát prášky, měl schizofrenii, vyskočil z okna a spáchal sebevraždu. Znamená, pokud se tohle to někde děje, tak prostě bič a pryč. Nezahrávejte se s tím. Já jsem zažil vymítání démonů. Nemůže to dělat každý. Nemůže to dělat ani jenom jeden člověk. Já věřím, že existují posedlosti, věřím, že existují, že ten démonický svět, ale jakoby dávejte si veliký pozor, abyste jakoby příliš rychle, nebo radši to ani nedělejte. Jo. Nezahrávejte si s tím. Nechte to zkušenějším lidem. Ale a zároveň prostě si dejte veliký pozor, než vůbec vysknout diagnózu nad někým, kdo je demonicky, že je demonicky posedlý. To prostě je strašný, pokud to není pravda. To znamená minimálně, tady u toho musí být několik lidí. My, když jsme tohle to dělali třeba, tak tam byl doktor, psycholog, modlitevník a kněz, nebo kazatel. Jsme se nemýlili. S tím není sranda. Jo, samozřejmě, a nesetkáváme se s tím běžně, ale pozor na to, aby se prostě fakt věci, které jsou psychické, prostě nehodily na, že to je démon a hotovo, prostě jedeme, to z něj vyženeme. Z toho bývají fakt. Já neříkám, že to nemůže být, já věřím na duchovní svět, zažil jsem vymítání démonu, ale prostě nutí mě to k veliký opatrnosti a respektu tady k těm oblastem. Tam se někdo hlásil. Tak dejte se dál. Jo, tak tady sestra říká, že to je její zkušenost. Ty srál? Ne, určitě to nemůže dělat každý. Je strašně zajímavý, že třeba v katolické církvi je přímo úřad exorcisty. A tak, když chcete dělat... Ten exorcista vlastně je člověk, který musí mít vystudovanou psychologii. A zároveň teda dělá exorcistu. Aby to rozpoznal. Jo. Určitě to není pro... Já neříkám, že musíte vystudovat psychologii. To ne. Ale zároveň to v žádném případě nechci říct. A nechci říct, že to takhle dělají katolíci, že bychom takhle měli dělat my. Ale myslím si, že to je oblast tak jako nebezpečná, komplikovaná, že to rozhodně nemůže dělat, neměl by to dělat každý, a že ten člověk by se na to měl jako připravovat. I jako duchovně, ale i intelektuálně nebo znalostně. Jo, takže ne, nemyslím si, že to je, jako každý by měl třeba svědčit, jo. Ale není to, že by každý měl tohle absolvovat. Ne, já to v Bibli nečtu, že by tohle to bylo úkol pro každého křesťana. Zajímají takový strašidelné věci. Teď se dál, máme ještě čas. Mám pocit, že jsem sem z Prahy nejel zbytečně, no? Tam se někdo hlásí. Hele, otázka je, jak je to s duchovníma darama. Jsou dary přirozené, když jsme je rozdělili, tak máme dary přirozené, nadpřirozené. Máme dary služby, nebo samaritánské, a máme dary, potom jsou ta druhá skupina, jo, slova. Takže když to takhle rozstřídíme. Samozřejmě nás to jako láká na první dobrou říct, no tak, že... Především ty nadpřirozený dary, to je něco, co člověk dostane teda až po křtu, někdy třeba, protože je to nadpřirozený, že jo. A ty takzvaně ty normální, jo, tak to stačí, aby člověk byl prostě hodnej. Tak aby se prostě překonal třeba dar dávání, no a prostě když tam běží ten košíček, tak tam prostě loupnu tu tisícovku.

0: měl pocit, že má dar dávání. Já se přiznám, že úplně spíš to vnímám tak, že a že jsem pak prolejí, že je nejlepší, že se to ještě prolínají hřivny, že jo. Kde je tam mes. Chci říct, že když člověk uvěří, tak tam je napsáno, že máme horlivě usilovat o duchovní dary. Tak se prostě modlí. A mu Pán Bůh dal něco ze svých darů. Důležitý je, že ty dary slouží k obohacení těla Kristova, církve. A znamená to teda, že se modlím, jak můžu být prospěšný církvi, druhém Pánu Bohu. A někdy je to tak, že Pán Bůh se najednou začne mimořádným způsobem používat něco, co umím, co mi dal už předtím. A z toho, co jsem už předtím dělal, jako já nevím, třeba jsem dobře učil, nebo jsem něco vedl, tak se stává vlastně dar Ducha Svatýho. Že to není, že jsem předtím byl úplně jiným, že jsem předtím byl mimo, ano, bum, bum, a teďka jsem měl lídr. Sestoupí na mě Duch Svatý a jsem měl lídr. Takhle to nefunguje. Tam, většinou tam bývá nějaká historie, ale najednou se člověk napojí na Ducha Svatýho a to, co bylo, řekněme, splanělý, tak najednou si Pán Bůh začne používat. To znamená, já vím, že Češi spíš jako mluví o tom, co je blbý, jo, ale přemýšlejte nad tím, co umíte, co vám Pán Bůh dal, čem jste obdarovaný. Přemýšlejte, jak to můžete propojit s tím, aby to používal Pán Bůh. A to považuji už, že vlastně využívání těch duchovních darů. A pak jsou dary nadpřirozený, který člověk prostě dostane po té, co uvěří. Mě dotaz? Ano. Čím je rozdíl, jak znám KSK, znám CBčko, jo. To znamená, myslím si, že ten rozdíl třeba konkrétně se týče darů proroctví je jednak, jak to vykládáme. My se i přikláníme k tomu, že prorocká... Takhle, myslím si, že v KSK je to často tak, že prostě máš dar proroctví a znamená to teda, že vlastně se tě někdo zeptá, ty máš dar proroctví, tak mu prorokuješ. My věříme spíš v prorockou řeč, která může být i třeba kázání. Se modlíme, aby ten dokáže, aby měl prorockou řeč. Znamená, nemusí to být nutně jenom jako prorok, ale že to není jako bianko šek, že člověk ty proroctví jako říká jak na běžícím pásu, jako třeba ve Starém zákoně. A ta druhá věc, která je, že myslím si, že třeba v CB, když teda si zmítila CB, že možná máme předtím jako větší respekt. Až někdy velký respekt. Co jsem zažil KSK, tak tam ty proroctví, jak já jsem zažil na křesťanských konferencích, já to říkám při vší úctě a lásce ke svým bratřem a sestrům jako v KSK. Jo. A tam ty prostě, oni to tam mydlili prostě jedno za druhým. Jo. A úplně ne vždycky to jako vyšlo. Jo. Dokonce bych řekl, že většinou to nevyšlo. No tak to nevyšlo, ale zkusíme jiný proroctví. Jo. A ty to tam prostě, to byla kulometná palba, jo. V tomhletom v CB máme prostě k tomu takovou trošku jako distanci, jo. Že se trošku bojíme, že jako jen tak někomu něco zaprorokovat, jo. A tak to nevyjde, tak příště třeba to vyjde, jo. Takže to jako může mít jako fakt následky, jo. Takže to si myslím, že to daný trošku naší teologii. A co se týče toho daru jazyka, který jsi zmiňovala, tak samozřejmě, když se o tom, myslím, že to je daný tím, jak moc se o tom mluví. Jak moc se o tom mluví. Zdá se mi, když čtu nový zákon a čtu tam o daru jazyku, tak vlastně se tam o novém, tak se o tom skoro nemluví, jenom v Korintě. Pavel, jako to nějak není, nikde to netlačí a nedělá z toho hlavní téma. To neznamená, že to je podřadný téma. Ale chceme tomu dát takovej prostor, jaký je v novém zákoně. To není v Galackém, Efeském, Filipském, Tesalonickém. Dokonce ani, když jsou potom rady tomu budoucímu kazateli, Timoteovi a Titovi, tak Pavel tam potom vůbec nemluví. Tak kdyby to bylo tak důležitý, tak o tom bude asi víc mluvit. Jo? Bude víc toho Timotea tlačit. On to nedělá. Tím nechci říct, že to je nedůležitý. Spíš se snažím tomu dát prostě to místo, jaký to má v novém zákoně. To, co je ale klíčový pro církev bratrskou, je, že když někdo řekne, že se u nás nemluví jazykama, že to je chyba, tak já řeknu, co ti brání. Tak možná jsou některý kazatelé, kteří za to vytrhávají jazyk, jo, ale nebo nějaký staršostva, ale jako drtivá většina, jako u mě ve sboru, kdyby někdo řekl, to tak řeknu, tak se modli za dar jako jazyku. Já ti to nemůžu jako dát, já nejsem křtí Kristus, ne David Novák. Jo? Co nám v tom brání? Nic. Tak se za to modleme a usilujme. Tam říkám, usilujme. A já můžu říct jako kazatel církve bratrský, usilujme i, ne jenom, ale i o dar jazyku. Takže si myslím, že to je doskudaný tím, jak se to zdůrazňuje. Takže pokud závěrem tady toho dnešního semináře bude mimo jiné to, že se budete modlit, aby vám Pán Bůh dal dar jazyků, super. Máte posvěcení předsedy rady. Samozřejmě někdy tam jsou určitý nebezpečí, já jsem do KSK taky chodil, tak mě tam taky zkoušeli rozmluvit, tak jsem byl marnej, tak pak tam se mě tam obstoupili a furt nic a už byli to bratři nervózní, tak mi řekli, hele, to je jako když malý dítě se učí mluvit řeči, musíš se to učit. A jak jsem říkal, jak se to mám naučit? No musíš dělat da-da-da-da-da-da-da-da a pak už to přijde samo. Tak jsem tam seděl a da-da-da-da-da-da-da-da-da a furt to nějak nešlo, tak pak jsem to nechal. Neříkám, že také se v KSku jako dělá dar jazyků, jenom prostě to je taková humorná zkušenost, kterou samozřejmě není to prostě vás nic proti KSku, ale vím, že prostě někdy, i u nás, církvi bratrský, jo, s tímhletím jsou různý takový příkusy a já mám to takovou svůj prostě určitý, že někdy je dobré nestrácet smysl pro humor a prostě zase to příliš to netlačit. Tak vidíte se dál. Nebojte se, nestýďte se. Jaký je místo duchovních darů v životě křesťana? Já si myslím, že je důležitý, že já bych byl rád, aby sloužili lidi, který mají tyhle ty dary. Jako Zároveň se tam prostě míchá několik věcí, kdy v Bibli prostě některé věci nejsou černobílé, kdy lidi mají dar Ducha Svatého, ale pak je tam ještě druhý rozměr, že mají pomazání Ducha Svatého, jsou vystrojený pro tu službu. Já si myslím, že by tam mělo být obojí. Jestli já mám dar vyučování, já myslím si, že ho mám, tak jako to neznamená, že mám prostě patent a kdykoliv prostě otevřu hubu s prominutím, tak prostě to bude super, bude to OK. Já pořád potřebuju, aby mě Bůh do toho vystrojoval, aby mě naplňoval tady svým duchem k téhletý konkrétní službě. To znamená, je to důležitý, aby lidi, kteří dělají to, co dělají, aby to bylo obdarování, aby k tomu byli obdarovaný Duchem Svatým, ale zároveň, prosím vás, někdy děláme věci, jsou prostě potřeba. Aby to nebylo pak výmluva, já na to nejsem obdarovaný Duchem Svatým, a to dělat nebudu. Někdy prostě člověk dělá věci, protože jsou třeba. Ale zároveň, a to je hrozně důležitý, já jsem rád za tuhletu otázku, že na mnoha místech, a mimochodem vždycky u darů, ne je to v Korint, je to v listu do Korintu a Římanům ještě, těch, potom je to Efeským ještě další výčet darů Ducha Svatého. Ale konkrétně v Korintě a v Římanům je to vždycky zarámovaný láskou. Proč? Protože z ruku v ruce, z dary Ducha Svatého jde charakter, nebo ovoce ducha, který to vyvažuje. Protože když máte nějaký dar, tak pokud to není dar dávání, nebo takový ty samaritánský dary, které nejsou vidět, tak člověka to trošku jako, může ho to semlít. A hodně lidí to semlelo. Největší průšvihy byly ve sboru v Korintě, který měli nejvíc duchovních darů. To není chyba duchovních darů. Ale pointa je v tom, že řekněme, že máte dar slova. Teďka jste na kazatelně, prostě jste na stage, mluvíte, tak vám může začít růst ego. Prorokujete, mluvíte lidem do života. Jo? Může vám růst ego. Proto je tak strašně důležitý, aby zároveň lidi, kteří jsou obdarovaní, byli lidi charakterní. Jinak je ty dary semelou. Oni nevydržejí vlastně tu slávu, no, to je silný slovo, nebo ty možnosti, které vlastně mají. Vyučujete, stojíte před druhýma lidma, chápete, jo? Říkám, prorokujete, mluvíte lidem do života, evangelizujete, prostě lidi se obracejí a vy to o sobě víte. A teďka vám to začne líst do hlavy. A proto Pavel vlastně říká, když nemáte charakter, tak je to špatně. Když nemáte lásku. A láska je vlastně charakterová vlastnost. Takže musí být ovoce a musí být dary. Musí být prostě obojí. Se to vlastně vyvažuje. Já často i u sebe jako zápasím se svojí pýchou, exhibicionismem, touhu se zviditelnit. Prostě vím o tom, modlím se za to a několikrát jsem dělal vlastně pokání za svoje velmi dobrý kázání. Kázání bylo super, ale já už jsem cítil, tlačil se tam. Moc si přečuhoval. To je hezký dětka, pokáhní zakázání, který byl ještě mimochodem velmi dobrý. Já jsem cítil, bylo to špatný. můj postoj. Dejte se dál. Ano, jestli můžeme ztratit Ducha Svatého. Ale to je, ne. My ho můžeme uhasit. Můžeme se, že nepůsobí. Můžeme ho zarmutit. To znamená, můžeme ho jako nadspat někde do kouta. Ale dokud jsem prostě Boží dítě, tak prostě Ducha Svatého mám. Někde to tam doutná. Ale já pak ztratit Ducha Svatého znamená vlastně ztratit Boha. Odpadnout od víry. Já nemůžu být křesťan bez Ducha Svatého. Můžu se proti němu rouhat. A to nebude nikdy odpuštěno. To je druhá věc. Ale nemůžu ho ztratit.
1: Jak? Dejme tomu, že třeba předkazatel nějakého vyvíjace člověka, co bude kázat týmu, jak poznám, že je dobrý řečník a jak poznám, že je prostě naplněný ke studě slova do Ducha Svatého?
0: Jak to poznáš? No tak jednak, že to, co říká, dává hlavu, že má hlavu a patu, když mu nikdo nerozumí, tak jako asi není dobrý řečník. A je to tak prostě. Hele, to je zajímavá otázka, protože to byla obrovská kauza v Americe, kde jeden z týmu, Billyho Grahama, se přiznal, a jste to slyšeli, po x letech, že vlastně nevěřil, že to všechno jenom hrál. On se naučil všechny ty gesta, všechny ty výrazy, jo. Dokázal ty lidi rozplakat, dokázal ty lidi postavit, jo. Co nás dneska večer to nebude, jo. Nábyste si mysleli, že to si... Ale, že, jo, prostě... A pak říkal, no já vlastně jsem to všechno dělal jenom pro prachy. No tak a co to bylo pro ty lidi, že, kteří z něj uvěřili? Ty věci se dají napodobovat. Mluví, že ďábel přichází v rouše beránčin. Napodobuje ty věci. Myslím si, ale teďka ty jsi se ptal, jak to poznáš u kazatele na konkrétním sboru, jestli to není jenom dobré řeční. Poznáš to podle jeho charakteru. Hele, když s ním seš na jednom sboru, dívej se na to, jak řeší konflikty, jak mluví o druhých lidech, jak mluví o druhých lidech, když tam ty lidi nejsou. Jestli jak se chová, prostě časem přijdeš na to, jestli to hraje nebo nehraje, prostě přijdeš. Jestli máš Ducha Svatého, to poznáš časem. Ten charakter nás nakonec doběhne. A jsou asi i kazatelé, kteří jsou brilantní řečníci, ale vlastně jsou nesnesitelní. A to nepoznáš podle toho, jak mluvěj, až když je potom poznáš v osobním kontaktu, jestli umějí uznat svoji vinu, svoji chybu, jestli se umějí omluvit. Když to ten člověk neumí, tak je někde problém. Neříkám, že nemá Ducha Svatého, neříkám, že není křesťan, ale je to vážný problém charakterový, který ho v podstatě potom diskvalifikuje z toho, aby mluvil. Charakter je důležitý. To neznamená, že ty dokáže jsou dokonalí. Ale vědí o té své nedokonalosti a jsou schopní s ní nějak pracovat a jsou schopní se omluvit, jsou schopní žít v duchu pokání. Když tohle to tam není, tak a to poznáš. A to platí nejenom o kazatelích, ale o vedoucích mládeží a o lidech, kteří jsou na těch stagech. Tak tam se někdo vzadu ptal. Ne, jako vím, že existuje, ale nečet se mi. Ne, nedokážu to takhle říct. Myslím, že v tom taky hodně hraje jako přednastavení toho člověka, nějaká psychika. A proč to říkám, jo? Že nebagatelizuju to, co říkal ten pán, nebo to, co napsal, ale poznal jsem kolem sebe řadu skvělých lidí, opravdu skvělých lidí, který žili velmi intenzivní život s Pánem Bohem a přesto takhle jako o takovýhle zkušenosti neměli. Myslím, že v tom taky se ukazuje, že církev je různá, jo? A že přece jenom, jakoby, kdyby to takhle všichni prožívali, tak by to byla v církvi hrozná nuda. Jo. Podívejte se, jiný příklad, zase abych to vyvážil, jo, tak je matka Teresa, která prostě dělala úžasné věci v Kalkatě a pomáhala mnohým lidem. Ano, pak se o ní taky vyjevilo, že dokázala být pěkně tvrdá, nepříjemná na ty své spolusestry, ale ona potom se zveřejnily její zápisky a tam prostě ona vyznává, že se jí Bůh ztrácí, že o něm pochybuje. Jo. A že má obrovský krize víry. Mnohí mystici, a ne mystici, mnohí křesťani mluví o noci víry. Nebo noc kříže, kde vlastně Bůh se zdá jako daleko. A konec takhle píšou i žalmy častokrát. Bože, kde jsi? Vzdálil ses mi. Jo. A já se vám přiznám, že mě tenhle ten přístup je někdy bližší a i sympatičtější než přístup lidí, kteří prostě jedou na vlně ducha, všechno vědí, to prostě paráda, každý ráno si popovídají s Duchem Svatým. Já tomu nerozumím, tady tomu křesťanství. tak já na to nemám co říct. Ale neodvážil bych se ho zpochybňovat. Jo, to znamená, ty lidi respektuju, vlastně jsem rád, že nám dávají takový trošku jako šťouchance, aby jsme se my probrali, ale vím o řadě jiných křesťanů, který trpějí úzkostma, depresema. Teďka jsem byl zrovna včera, předevčírem jsem byl v nemocnici za jednou relativně ještě mladou holkou, která ochrnula ze dne na den v podstatě, štípnuli nějaký komár na dovolený, ano, komáři a prostě ty na vozejku, jako už se u našeho sboru v nějaký nemocnici. A to takhle neuvažovala, jo, ta byla prostě zdrcená z toho, co se jí stalo. Je to různorodý, jo. A hlavně ti chci říct, žij svůj život víry. Žij svůj život. Jo, nech se inspirovat, ale jsi originální, jedinečná, neopakovatelná. Nesnaž se, nebo nesnažme se jako vcucnout nebo vpasovat do nějakých pos, které nejsou naše. Pán Bůh jedná s každým jinak. A když se ráno nepovídáte s Duchem Svatým, tak vaše spiritualita je jiná. A nesmějme se těm, kteří to zase mají takhle nastavený jinak. Jde se dál? Děkuji za otázku. Je to otázka vlastně, jestli si dělat takový ty testy na téma duchovní dary třeba. No, já jsem si to nedělal, ale že to někteří dělali. Já bych se toho nebál, jako není to s tím, že člověk musí znát limity tady těch testů, jo. Žádnej tady z těch testů, já jsem to třeba taky si dělal a doporučoval jsem to některým lidem, s kterýma jsem pracoval, ale ne jako, že závěr bude, že konečně přijdu na to, jaký prostě mám dar Ducha Svatýho, takhle to nefunguje. To znamená brát to jako možnou prostě nepřeceňovat to, jo. Nečekat od toho příliš, ale někdy to může dát určitou nápovědu. Jo? To znamená, když to člověk nepřecení, když to neudělá nějaký posvátný grál, je si vědomý těch limitů, tak je to podobně, jako když člověk čte nějakou knížku, jak být blíž Bohu, tak to taky není tak jednoduchý, že když tu knížku přečtu, pak udělám 5 kroků, tak budu blíž Bohu, ale může mi to někde posunout. Jo? Takže berte to jenom jako určitý, ne jako návod, ale jenom jako možný vodítko, který když pomůže, pomůže, když nepomůže, tak jako o víru nepřijdu. Takže nepřeceňovat to, ale zase z toho nedělat nějaký něco hroznýho. Ale pokud to nechceš dělat, tak je to v pořádku. Jenom chci říct, že bych to asi neviděl nějak hrozně nebo černě. Už ne, protože jsem si to zkoušel taky, takže... A takže to pak změnilo můj život a tak. Ty jsi srál? Prorokování, no. Hele, dar proroctví, jo. To je totiž strašně zajímavý, že když se podíváte na proroctví, tak víc proroctví je ve starém zákoně, než už jenom protože je tlustší. Že? A polovina, no, třetina nového starého zákona jsou proroci. Plus minus, jo. O čem ty proroci mluví? Co je klíčový poselství proroku? Co není klíčový poselství proroku? To, co není klíčový proroctví proroku, je to, co bude. To je to základní nepochopení daru proroctví, že vám někdo říká, co máš dělat do budoucnosti. To tam skoro nenajdete. Jo. Nebo, jo, změňte se, jo, nebo takhle, jo, tak to je taky do budoucnosti, ale mnohem víc proroci, ta prorocká řeč je prostě zacílená řeč do té konkrétní situace, kterou to společenství prožívá. Že najednou ten prorok vidí, no, pochopí, Pán Bůh mu zjeví něco důležitého, kudy by se církev měla ubírat, nebo my, kudy bychom se měli ubírat. A tady já vidím, že je to tak strašně, církev potřebuje prorocké slovo. Za ne prorocký slovo, kdy přijde, kdy bude druhý Kristův příchod. Jo. To nepotřebujeme vědět. To neví ani syn člověka. Jo. Ani prorocký slovo, jestli prostě Ukrajina za rok nebo za půl roku vyžene Rusy. Jo. Aby byl radši, kdyby to bylo zítra. Jo. Ale prostě... Jo, te, jo. A když přijde, já vím, mám slovo od Pána, jo, že prostě za půl... Bible mnohem víc mluví o tom, co teď. Jak se církev má postavit teďka k těm všem věcem, který nás trápí. To znamená, to, co Pavel říká v těch těžkých dobách, které prožívala i první církev, je, že my potřebujeme proroky, to znamená lidi, kteří dokážou do té konkrétní situace přinést správné slovo. A zároveň, to nemusí být jenom proroci, my se můžeme, vlastně to jenom, ono to vypadá, že tady je ten prorok a tady jsou ty ostatní lidi a teďka on to těm lidem říká. Ale zároveň, my se můžeme modlit, aby to, co slyšíme, byla i prorocká řeč ke mně. Jo, to je dvoucestný. Jo, to znamená, když někdo řekne, no, my nemáme prostě ve sboru žádného proroka, tak tam není proroctví. Ale zkusme se to vidět, my můžeme sami to přijmout jako prorocký slovo do své situace. Znamená, i když tam nemáme proroka, tak to nemusí být výmluva, aby my jsme nikdy prorocký slovo neslyšeli. Že někdy nás prostě může prorocky oslovit někdo, kdo nemá ten dar. Ale prostě pro mě to je slovo prorocký. Takže takhle bych to viděl. Proto, a tam, že to církev, já vůbec se nedivím, že to Pavel tak masivně zdůrazňoval. Já to potřebujeme dneska. Tak, ještě poslední dvě otázky. Výklad, dar výkladu. Tam k tomu není co dodat. Prostě je napsáno v Bibli, že je dar jazyků, to je jasný, a je dar výkladu. To znamená, předpokládá se, že ty jazyky jsou nesrozumitelný, jinak by nebyl potřeba dar výkladu. Nejsou to ty jazyky, které byly v letnicích, když žádný dar výkladu nebyl třeba, protože prostě o něm rozuměli, že o těm jazyku. To byly normální dialekty. Takže je skvělý, když existuje i takováhle služebnost v církvi, která jazyky vykládá. Zároveň člověk by měl nad tím darem mít nějakou kontrolu. Pro Pavla prostě tam vidíme, že on myslí, pořád myslí na ty nevěřící, kdy on říká, že prostě když tam budou lidi mluvit nesrozumitelně v jazycích, tak to nedává smysl. To znamená, že tam přijde nevěřící, tak jsme se zbláznili. Jo. To znamená, měli bychom to měli mít pod kontrolou a pokud tam není vykladač, tak se modlit v tichosti tímhletím darem a pokud tam je, tak potom ať ten vykladač prostě promluví. Zvláště, když to jsou nějaký open space, jako kdy tam přicházejí lidi zvenku, tak prostě neustále myslete na to, že co oni. Takže bychom to měli mít pod kontrolou. Tak super, tak díky moc za tenhle ten, že jste přišli a těším se teda večer, můžete se taky za mě modlit, aby Pán Bůh naplnil Duchem Svatým pro tu večerní evangelizaci a já vám chci jenom prostě říct, abyste horlivě usilovali o duchovní dary, včetně daru jazyků, ale nejenom o dar jazyků, i o další dary, jsou to dobrý dary, které Pán Bůh dal svý církvi a zároveň, aby nám dávali charakter, abychom tyhle ty dary potom dokázali moudře a správně používat. A zároveň, pokud jste uvěřili v Pána Ježíše Krista, tak máte Ducha Svatého, nemusíte se o to bát, akorát je třeba ho nezarmucovat ani neuhašovat.

0: Přednáška Davida Nováka byla nahrána na festivalu Broadfest v roce 2022. Na Rádiu 7 ji opakujeme ještě v sobotu po půlnoci a na sobotní 19. hodinu pak bude připravena další v rámci rozhlasové akademie Rádia 7.
1: Když volal jsem, hlas můj Bůh zněl, aby vyslyšel. Hledal jsem Pána v den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích.

0: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.
1: Vstupujeme do poslední hodiny úterý 26. května. Vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Zhruba za čtvrt hodiny, tedy 15 minut po 23. hodině, se završí povídka Mirka Vostrého Noční výpravčí. Čtení na pokračování dostane příchuť tajemna a podtrhne sílu lítosti, která přehodí výhybku ke smíření. Knihu Muzikant na jezeře posloucháme v nastudování Vladimíra Hausera. Do té doby ještě několik písniček.

Ve čtení na pokračování na Rádiu 7 se dnes završí povídka Mirka Vostrého Noční výpravčí z knihy Muzikant na jezeře. V minulém dílu výpravčí Andrejevič vzpomínal, jak nastoupil do služby v Jedlové a spřátelil se se strojvůdcem Janderou, otcem mladého muže, který sedí před ním. Osudného dne, 8. června roku 1979, byl Andrejevič rozrušený kvůli problémům v manželství a proto zapomněl přehodit výhybku. Vlak odjel na špatnou kolej a srazil se s protijedoucím nákladním vlakem. Strojvedoucí Jandera zahynul. Andrejevič se za svou chybu celý život nenávidí a je odsouzen vypravovat každý pátek noční vlak, který se záhadně objevuje bez strojvůdce a zase mizí. Muži před sebou nabídne, aby tento vlak odřídil. Janderův syn bojuje mezi nenávistí a soucitem. Nakonec však lítost převáží a s bláznivou nabídkou odřídit neexistující vlak souhlasí. Čte Vladimír.

0: Andrejevičovi se ulevilo, dokonce bych řekl, že měl radost. Ten vlak přijede za... Počkejte. Podíval se na hodiny, co visely na stěně. Přijede přesně za 12 minut. Vy nastoupíte, vlezete do kabiny, to vám bude trvat tak 2 minuty, a potom máte 6 minut na to, abyste se v kabině kouknul, co a jak. Připomenete si, jak se to rozjíždí, a pak už jenom pojedete. Já vám dám odjezd ve 47 a vy prostě pojedete. A zase se vrátíte. Tak jo, souhlasil jsem rezignovaně. Prostě pojedu. Bylo mi jasný, že to celý je absolutní nesmysl, jenže, jak jsem říkal, ten hluboký smutek v jeho očích a teď zas taková naděje, prostě jsem mu nemohl říct, co si o tom myslím. Jo, málem bych zapomněl, ozval se Andrejevič. Nebojte se, já vám tu výhybku přehodím. Vy pojedete na Děčín, ne na Lípu. Něco mi říká, že od Lípy dneska přijede nákladní vlak, takže kdybyste před sebou viděl jeho světla, tak se nebojte, on pojede po jiný koleji. Vy na Lípu nejedete, jedete na Děčín, je to jasný?
1: Jasný, potvrdil jsem.
0: Chtěl jsem to mít rychle za sebou a zase zalíst do spacáku. Andrejevič mi ještě zdůraznil, když proti sobě uvidíte světla vlaku, tak nespomalujte. Já jsem vám přehodil výhybku a vy jedete na Děčín. Jo, pojedu jak o život, ujistil jsem Andrejeviče, který mu teď oči hořely jako v horečce. Hlavně se z tohohle divného snu brzo probudit a na nic si nepamatovat. To bylo jediný, po čem jsem v tu chvíli toužil. Vyprahlo mi a tak jsem do sebe obrátil svůj hrníček, jenomže v něm už nebyla ani kapka. Andrejevič mi z konvice dolil vystydlý čaj a já jsem to s povděkem vypil. V tu chvíli Andrejevič zvedl prst a zašeptal, slyšíte, už přijíždí. Jasně, už přijíždí, ty magore, pomyslel jsem si. Ale pak jsem, a to mi nebudete věřit, fakt uslyšel vzdálený brumlání dýzlového motoru. Přibližovalo se to a otáčky se postupně snižovaly, až se ustálily na pomalým volnoběhu. Znělo to, jako když přede obrovský kocour. Andrejevič ze zdi sundal červenou čepici, ze skříňky vedle stolu vzal plácačku, z kapsy vylovil píšťalku a otevřel dveře. Jak jsem se zvedal ze židle, tak jsem skrz ty dveře uviděl motorák. Na třetí koleji stála stará M262 v plný parádě a ve světle nádražních lamp byla tak trochu tajemná, jako z nějakého eisenboňáckého hororu. Pořád ale stejně krásná, jak jsem si ji pamatoval, když s ní jezdil táta. Dole tmavě červená, nahoře smetanová. A z oken se linulo takovýto teplý, sametově měkký světlo. Úplně mě přitahovala jako magnet. Šel jsem pomalu k ní, jak ve snu, a na obrubníku jsem spatřil kocoura. Kouknul na mě a pak zas na ten vlak. A seděl jak přibitej. Jak jsem se k tomu vlaku blížil, všiml jsem si, že je úplně prázdnej, ani jeden cestující. Do kabiny strojvůdce jsem ale neviděl, byla tam tma, tak mě napadlo, že odtud třeba vykoukne táta. No jo, byl jsem si tím skoro jistý, jenomže nevykoukl. Když jsem přišel až ke kabině a nahlídl dovnitř, viděl jsem, že tam nikdo není. Ani táta, ani žádnej jiný strojvůdce. Ničemu jsem nerozuměl, ale to bylo v tu chvíli jedno. Bylo potřeba odjet a jediný, kdo to mohl udělat, jsem byl zřejmě já. Tak jsem vlezl do kabiny a začal vzpomínat, kde jsou ty nejdůležitější knoflíky, hejblata a ukazatele. Podařilo se mi rozsvítit v kabině, ale vypínač dálkového světla jsem nenašel. No nic, pojedu jenom kousek, jak říkal Andrejevič, tak mi budou muset stačit spodní světla, co zůstaly rozsvícený. A byl jsem rád, že motor zůstal běžet, ten bych určitě nedokázal nahodit. Pomalu jsem začínal věřit, že se dokážu rozjet. A snad i zastavit. Jak jsem se rozlížel po kabině, najednou mi zrak zavadil o něco, co viselo na roletě nad oknem. Udělalo se mi slabo, až jsem se musel opřít o přístrojovou desku. Byla to taková modrozelená plyšová myš, která dělávala v kabině společnost mýmu tátovi. Takže tohle nebyl jen tak nějaký motorák. Já mám řídit tátův motorák.

0: Výpravčí Andrejevič stál před nádražní budovou a čekal na čas odjezdu, který byl v jízdním řádu napsaný před 17 lety, ale teď už ne. Pak se najednou otočil a zmizel v kanceláři. Za okamžik vyběhl a pospíchal ke mně. Otevřel jsem boční okno a on mi podal hrnek.
1: Myslel jsem, jestli se vám nebude hodit trocha čaje, tak jsem vám ho dolil. Řekl trochu udýchaně, ale s úsměvem. Není zrovna horkej, ale teplej ještě je. No, spíš skoro studený. Jo, a když nemám to mlíko, tak jsem vám tam kápnul trochu rumu. To mě teda pobavilo.
0: Že bych si před jízdou dal panáka, to se mi ještě nestalo. I bez toho rumu bych neměl řídit, vždyť jsem v sobě měl 4, vlastně 5 piv, když počítám to lávový, ale byl jsem si jistý, že v tomhle případě to vadit nebude. Napil jsem se, ten na mě fakt nešetřil, to nebyl čaj s rumem, ale rum s jemnou příchutí čaje. Mělo to takovou sílu, že kdybych to vyžáhnul všechno, tak ten vlak neudržím na kolejích. Postavil jsem hrnek na pultík vedle přístrojové desky a čekal, až mi Andrejevič dá odjezd. Byl jsem příšerně nervózní a zároveň, nebudete mi to věřit, jsem v celém těle cítil takovýto mrazivý chvění, jako když se těšíte. Jo, já jsem se na tu jízdu vlastně docela těšil. Poprvé v životě budu řídit vlak úplně sám. A navíc to je tátův vlak. Víte, měl jsem tak trochu pocit, že když to dokážu, tak tím tátovi udělám radost, nebo že na mě bude hrdej. Každou chvíli jsem čekal, že Andrejevič zvedne plácačku a zapíská. On ale najednou vykročil k vlaku. Vyklonil jsem se z okna a on na mě: za minutu jedete. Hned za nádražím se tratě rozdělujou. Vy pojedete napravo na Děčín. Je možný, že od Lípy bude za chvilku přijíždět nákladák. Kdybyste ho náhodou před sebou viděl, tak se nelekněte. Já jsem vám přehodil výhybku na Děčín. Hlavně se nebojte a nespomalujte. Ty poslední věty pro něj musely být důležitý. Říkal je totiž už podruhý a hodně naléhavě. Dobře, tak jedu na Děčín a nemám zpomalit, ani kdybych viděl, že proti mně jede vlak. Znělo to naprosto bláznivě. Ale já, jak jsem byl tak nějak v euforii, jsem byl ochotnej to fakt udělat. Bylo mi totiž jasný, jak to Andrejevič myslí. Já jedu na Děčín a ten nákladák přijede od Lípy. I kdyby to vypadalo, že se řítí proti mně, nemůžeme se srazit, protože jedeme každej po jiný koleji. Teda, jestli Andrejevič správně přehodil výhybku. Tady jsem trochu znejistil. Z mého rozjímání mě vytrhl zvuk píšťalky. Pohlédl jsem k nádražní budově a před ní stál Andrejevič se zvednutou zelenou plácečkou. A ten kocour seděl pořád na obrubníku vedle něj a jakoby mě pozoroval. On i Andrejevič byli ozářený zepředu lampou a měsícem ze strany. Kdyby se to bejvalo dalo vyfotit, tak jsem mohl vyhrát nějakou soutěž. To bych ale musel mít foťák. A taky bych nesměl mít zrovna odjezd. Odbrzdil jsem a posunul páku dopředu. Otáčky motoru se zrychlily a já jsem se začal rozjíždět. Lampy, co jsou v kolejišti, pomalu mizely za mnou. Jedna, druhá, třetí. Tu poslední jsem už minul docela rychle. Na tachometru bylo něco přes 30. Kolejiště se začalo zužovat do jediné koleje a já jsem vyjížděl z nádraží a vlak pořád nabíral rychlost. Teď už mi na cestu svítil jen měsíc a ty moje dvě světla, takže jsem moc daleko neviděl. Co jsem ale viděl celkem zřetelně, zrovna v tu chvíli, kdy jsem projížděl poslední výhybkou, byly 3 světla, které se vynořily z lesa kousek přede mnou. 2 slabší dole a 1 oslnivě jasný nahoře. Proti mně jel vlak. Při téhle rychlosti jsme od sebe mohli být tak 10 vteřin, spíš míň. Nevěřil byste, jak rychle dokáže tělo vyprodukovat čůrek potu. To moje bylo v téhle disciplíně zřejmě rekordmanem, akorát já jsem to dřív nevěděl. Téměř okamžitě jsem měl mokrý čelo a to, co mi teklo po zádech, byl malej Niagarský vodopád. Jo, a taky mě udivilo, kolik myšlenek vám může prolítnout hlavou v tak krátkým momentu. Měl jsem

na brzdě. Najednou, aniž bych to nějak promyslel, jsem ji přesunul na plynovou páku a šoupnul ji na vyšší rychlost. Táta by to udělal taky tak, určitě jo. Když Andrejevič prohlásil, že mě poslal po správný trati, tak to tak bude. Jedu na Děčín a s tím vlakem se minu. A jestli ne, no, jestli ne, tak se za chvilku setkám s tátou. A víte, že mě v tu chvíli tahle vyhlídka nijak neděsila? Poslední vteřina. Byl jsem oslněný tím dálkovým světlem, takže jsem nic neviděl a ničím jsem si nemohl být jistý. Byl bych ale přísahal, že ten nákladák jede po mý koleji. A pak už nic.

Neměl jsem tenkrát nejmenší představu, jak to vypadá v nebi. A nemám ji ani teď. Jedno jsem ale věděl docela přesně. Farář v kostele, kam jsem několikrát zabloudil, určitě nic neříkal o něčem vlhkým, teplým a drsným, co se vám bude pohybovat po obličeji. A taky to předlo. Otevřel jsem oči. Na spacáku, co jsem v něm byl zakuklený až po krk, ležela kočkovitá šelma, šedivá, a jazykem mi drhla tvář. A dokud jsem ho měl zavřený, tak i oko. Pokaždý mi trvá díl, než se probudím k životu, ale tohle ráno snad nemohlo být pomalejší. Kocour mě důkladně olizoval ještě pěknou chvíli, než jsem pochopil, kde to jsem. Bylo světlo a ty veliký kulatý hodiny pod stropem ukazovaly 6:30. Čas vstávat. Nechtělo se mi, byla ještě zima. Jenže kdybych měl čekat, až mě pod tou střechou rozehřeje slunce, tak bych tam ležel do pozdního odpoledne. Dřív tam totiž slunce nedojde. Posadil jsem se a kocour s hlasitým, trochu ukřivděným mňoukáním se skočil na zem. Rozlídl jsem se. Nádraží bylo stejný jako večer. Kolejiště prázdný a kancelář výpravčího vypadala zrovna tak opuštěná. To jsem si mohl myslet. Takový pěkný, záhadný dobrodružství a on to byl jenom sen. Byl jsem zklamaný. Ale ten sen byl neobvykle živej. A já jsem věděl, že si ho budu navždycky pamatovat. Kocour se zase zatvářil hladově. Tyhle zvířata prej nemají v obličeji svaly, kterýma by se mohli nějak tvářit. Myslím jako, že se tváří furt stejně. Jenomže on... A na to bych přisahal, to uměl. Teď zrovna nasadil výraz umírám hladem a můžeš za to ty, tak s tím koukej něco dělat. Možná to ale taky byl jeho jediný výraz. Hele, víš, že díky tobě mám k snídani jenom tatranku a ta ti včera zrovna nevoněla, tak si běž chytit hraboše, jo? Dělal, že nerozumí. Nechal jsem kocoura kocourem a vstal jsem, že si uvařím čaj. Pak ale nevím proč mě napadlo, že se ještě jednou půjdu podívat na tátu, teda na jeho pomníček. Věci zůstaly na lavičce a já jsem šel podél kolejí na konec nádraží, tam, co už jsou jen ty dvě koleje, na Lípu a na Děčín. Tátův pomníček byl stejný, jak jsem ho viděl večer. Na děčínský trati se ale bělalo něco malýho, čeho jsem si večer nevšiml. Popošel jsem blíž a tam na jednom pražci stál hrnek. Zvedl jsem ho. Jednota. A v hrnku až do půlky čaj. To mi hlava nebrala. Měl jsem za to, že jsem už zhůru, jenže se nejspíš mejlím. Čuchnul jsem si. A co byste řekl, že jsem ucítil? Hrum! Tak to bylo přesně to, co jsem v tu chvíli potřeboval. Vyžahl jsem to na ex a s hlavou úplně prázdnou jsem se s hrničkem v ruce vydal přímo po kolejích zpátky k nádraží.

0: Zaklepal jsem na dveře kanceláře a pak zkusil kliku. Bylo otevřeno. Z vedlejší místnosti jsem slyšel nějaký štrachání. Potom všem jsem si byl jistý, že se odtamtud vynoří Andrejevič a do toho hrnku mi naleje čaj. Před chvilkou jsem ho zalil a touhle dobou už bude akorát. Chvilku jsem počkal a výpravčí přišel. Andrejevič to ale nebyl. Co byste potřeboval? Zeptal se, když mě uviděl. Několik vteřin jsem mlčel, než jsem zpracoval to překvapení, že to není Andrejevič. Tenhle hrnek je váš, ne?
1: Jo, mám tu dva takový. Vlastně dneska ráno ten druhý nebyl na svým místě. Myslel jsem, že jsem ho večer nechal tady na stole. Kde jste ho našel?
0: Vzal si ode mě ten hrnek a asi i na dálku cítil rum, protože se zarazil a zblízka si k němu čuchnul.
1: Tak nevím, jestli je to ten můj. Já rum nepiju. Pil jste z něj vy?
0: Přikývl jsem. Bude to ten váš, našel jsem ho tamhle venku. Výpravčí vypadal jako celkem příjemný člověk, tak jsem se osmělil. Nezlobte se, že jsem tak zvědavý. Jak dlouho jste výpravčím tady v Jedlový? Takovou otázku od člověka, který ho vidí poprvé, nečekal, ale klidně odpověděl. Dost dlouho. Od 79. Tenkrát v létě se tu uvolnilo místo, tak jsem dal i mě. Proč vás to zajímá? Místo odpovědi jsem vyzvídal dál. V té době tady jezdil noční vlak na Děčín. Chvíli před půlnocí, teď už v jízdním řádu není. Výraz v obličeji výpravčího prozrazoval, že ho čím dál víc zajímá, proč mu kladu takový divný otázky. Jo, ten tady jezdil. Já už ho ale nepamatuju. Zrušili ho po jedný bouračce. Stará M262 to byla a to byla jediná, co jezdila přes Jedlovou. Další sem pak už nedali. Asi snadno odhadnete, na co jsem se zeptal pak. Znal jste Andrejeviče?
1: Jo, znal.
0: Ale jestli mi hned neřeknete, proč se vyptáváte, tak vám nic víc nepovím. Byl už trochu podrážděný. Můj táta, co jezdíval s tím nočním motorákem, ho znal. Rád bych ho našel. Ne tátu, Andrejeviče. Kdybyste mi mohl poradit, jak ho najdu, tak bych vám byl vděčný. Výpravčí přikývl. Za Andrejevičem musíte do Dolního Podluží. Kde přesně bydlí, to se budete muset doptat tam, nejlíp v hospodě, tam vědí všechno. Moc si o toho ale neslibujte, všichni říkají, že to je divný patron. Od té doby, co mám na svědomí tu srážku vlaků, je zatrpklej a není s ním řeč. Sám jsem ho jednou, to už je díl, potkal a nic příjemného to nebylo. Takovej nešťastný bručon to je. No, není divu po tom, co se mu stalo. Jestli ho ale opravdu chcete najít, tak do toho Podluží jeďte. Půjdete tamhle kousek přes les, přijdete na hlavní silnici a tam je zastávka autobusu. V Podluží pak budete za pár minut. Jak jsme spolu mluvili, koukal jsem chvilku na výpravčího a pak zas kolem po kanceláři. Něco mi padlo do oka. Bylo to kulatý a červený a pořádně zaprášený. To jsem viděl i takhle z dálky. Ta čepice, co tamhle visí, ta není vaše, že ne? Vy máte tu svoji na hlavě. Výpravčí se podíval tam, co jsem ukázal.
1: To tu byla vždycky, já ji vůbec nevnímám. Kdybyste mi ji neukázal, tak o ní nevím.
0: Myslím, že patří Andrejevičovi, řekl jsem. Kdyby vám to nevadilo, já bych mu ji dal, až ho najdu. Výpravčí se zamyslel.
1: To samozřejmě můžete, ale nevím, jestli mu uděláte radost. Co jsem slyšel, tak se snaží zapomenout, že kdy dělal výpravčího. Když na tom ale trváte, tak si ji klidně vemte.
0: Vzal jsem čepici, venku pod střechou jsem si uvařil čaj a snědl tu tatranku. Kocour, který asi pochopil, že se ode mě už ničeho nedočká, byl pryč. Nejspíš si vzal k srdci moji radu a šel si ulovit hraboše. podluží jsem se zeptal, kde Andrejevič bydlí, a hospodská mě poslala do domku u řeky kousek za poštou a nezapomněla mě upozornit, že je divnej. Má prý takový vyhaslý, strašně smutný oči a není s ním žádná řeč. Trochu jsem se začal obávat, koho tam potkám. Zazvonil jsem u branky a čekal. Chvilku na to se otevřely dveře a v nich chlap. Byl to Andrejevič, jenže mnohem starší, než jak jsem s ním mluvil v noci. Šedivej, vlasy prořídlý, plno vrásek. Už takhle na dálku jsem ale viděl ty jeho oči. Byli veselý a plný života. Takový, co má člověk, který toho hodně prožil a zase se z toho dostal.
2: Pojďte dál, povídal, jako kdyby mě čekal.
0: Vůbec se nedivil, co tam chci, ani se neptal, kdo jsem.
2: Dáte si čaj? Před chvilkou jsem ho zalil a touhle dobou už bude akorát.
0: Seděli jsme spolu u čaje a vlastně jsme ani moc nepovídali. Spíš jsme mlčeli a mezi náma byla pohoda. Taková, jakou si člověk naplno užívá a radši ani nemluví, aby ji nezaplašil. Vlastně jsem tady, abych vám něco dal. Je to vaše? Podal jsem mu červenou čepici. Andrejevič ji chvilku ohmatával a prohlížel a nakonec si k ní přivonil. A mlčel. Pak se podíval na mě a prohlásil, jo. A bylo to. Čaj byl dopitej a byl čas se zvednout. Jak mě Andrejevič vyprovázel ke dveřím, povídá,
2: teď už je všechno, jak má bejt, že jo? Přikývl jsem.

No, hospoda za chvíli zavírá, pivo máme skoro dopitý, tak se asi zvednem, ne? Pomalu se začínám těšit do spacáku. Dneska nebude úplně, jako byl tenkrát. Měsíc ale bude svítit i tak. Ustelu si na lavičce, ale spát ještě nepůjdu. Sednu si na obrubník a dám si ještě jedno pivo. Lahvovou 12, co jí pro tuhle příležitost mám v batohu. Až ji otevřu, tak přijde ten šedivý kocour a ve svitu měsíce bude úplně stříbrnej. Ví, že i dneska mám pro něj lahůdku, po který se bude olizovat ještě ráno. Pečenou šunku od kosti. To on neví, vím to zatím jen já. A kdyby měl málo, tak vytáhnu prvou slovenskou klobásu. Víte, jak to je. Někdo chodí na dušičky na hřbitov a já jezdím začátkem června do Jedlovy.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudbou opatřil Jonathan Kaleta. Pokračovat osmou částí budeme na Rádiu 7 zase zítra 15:15.

S nastávající půlnocí se s vámi z Rádia 7 loučí průvodce dnešním večerem Daniel Zeman. Dobrou noc a brzy naslyšenou.

Půlnoční znělka odstartovala nový den, do kterého vstupujete s vysíláním Křesťanského rádia 7, u kterého vás od mikrofonu srdečně vítá Milan Remeš. Je středa 27. května 2026 a právě dnes je tomu na den přesně 89 let, kdy byl otevřen známý most Golden Gate Bridge v San Francisku. Ten je mnohými inženýry považován za jeden ze 7 divů moderního světa. V našem vysílání vám přinášíme zprávu o něčem, co přesahuje všechny divy světa. Zprávu o Bohu, o jeho lásce, kterou nám ukázal na svém synu Ježíši Kristu, který žil mezi námi a který dal svůj život za nás a svou obětí také postavil most, po kterém můžeme přejít do Božího království a svým vzkříšením nám dal naději, která je pro všechny lidi, že když věříme v jeho jméno a jdeme s ním, můžeme s ním také na věky žít. Pojďme se společně podívat na nabídku pořadů, které spolu s písničkami přemostí noc, která je před námi a doprovodí nás až k 6. hodině raní. Dokážete rozpoznat rozdíl mezi skutečnou pomocí a lákavými sliby, které ve skutečnosti vedou do záhuby? Před toto zásadní varování nás staví další část pořadu Světem Bible, v níž se zaměříme na poselství 11. kapitoly starozákonního proroka Zachariáše. Poslouchejte výklad teologa Johna Vernona McGeeho 15 minut po půlnoci. V jazzové historii najdeme řadu zvučných jmen a bezesporu jedním z nich je Miles Davis. Od narození tohoto amerického trumpetisty uplyne 26. května 100 let. Při této příležitosti zařazujeme do jazzového klubu sérii Jiřího Malého, kterou završí setkání s rokem 1968. K poslechu zveme od 1 hodiny. Na tři se završí povídka Mirka Vostrého Noční výpravčí. Čtení na pokračování dostane příchuť tajemna a podtrhne sílu lítosti, která přehodí výhybku ke smíření. Knihu Muzikant na jezeře posloucháme v nastudování Vladimíra Hausera. Má schopnost oslovovat srdce a používá si k tomu různé způsoby. Jak může oslovit 16-letého hocha, který nosí džínovou bundu s plackami a nášivkami různých heavy metalových kapel spolu s cínovou lebkou, letáček Ježíště miluje? I o tom uslyšíme v rozhovoru s kazatelem Karlem Fáberem ve fortepiánu ve 3 hodiny. Brně, Plzni, Bratislavě i Košicích, Aténách, Remeši a dalších místech už stál s taktovkou za pultíkem dirigenta. Na jedno jeho mávnutí reaguje orchestr okamžitě. Jak Ondřej Olos diriguje vlastní život? Jak ho řídí a kterým směrem ho vede? O hudbě uvnitř i vně člověka, o naději a radosti mluví v zákoutí od 4:15. Vyrůstat v milující křesťanské rodině nemusí být zárukou povědomí o tom, co to přesně znamená křesťanem být. Co se muselo stát, aby se z abstraktní, nesrozumitelné představy stala skutečnost, po které zatoužil? Jak se křesťanská identita rodiny, ve které vyrůstal, stala i jeho vlastní? A jak se to projevilo na jeho postojích a chování? O tom bude vyprávět Jakub Čermák v relaci Stopy v 5 hodin. Závěrečná část série Ikona dřevo mezi světy samozřejmě nabídne shrnutí a klíčové myšlenky celého cyklu. Abychom si mohli odnést to nejdůležitější do svého každodenního jednání a prožívání.
Relace Překročit hranice začíná v 5 hodin a 30 minut. Tolik pořadová nabídka Rádia 7 pro dnešní noční vysílání. Přeji vám pokojný a hezký poslech a posílám písničku od kapely Lift Up Svatý v srdci mém.

Do světa Bible s Vernonem McGeem nahlédneme již po další písničce Ako ty, Nijenik od kapely Inspiration. Tak zůstaňte s námi.

0: Prostřednictvím teologického výkladu Johna Vernona McGeeho nahlédneme v pořadu Světem Bible do poselství 11. kapitoly starozákonního proroka Zachariáše. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho se zaměří na odmítnutí boží péče a pravého mesiáše, které otevírá dveře duchovnímu zmatku a nadvládě falešných vůdců. Svým hlasem provází Pavel Vopalecký.
1: Na počátku 10. kapitoly proroctví Zachariáše jsme četli slova, jimiž se Pán Bůh obracel proti pastýřům, kteří zneužili svého postavení, kteří zanedbali péči o svěřená stáda, často ve svůj prospěch. Pán Bůh je navštívil svými soudy. V minulém pořadu jsme hovořili o božím soudu nad falešnými proroky, kteří sváděli izraelský lid k modloslužbě. Na počátku 11. kapitoly, kterou dnes máme před sebou, prorok posměšně vítá zástupce obou oblastí, které byly v Izraeli středisky pohanského bálovského kultu. Jsou to Libanon a Bášan. Prorok používá náznaku obřadu, jímž býval vítán král, znázorňující Hospodina přicházející do jeruzalémského chrámu, jak je známe například ze 24. žalmu, kde jsou ve verších 7 a 9 uvedena. Otevři, Libanone, svoje brány. Proč? Ať tvoje cedry zhltá oheň. Ano, Pán Bůh prorokovými ústy ohlašuje svoje soudy nad nevěrnými pastýři, protože i Libanon a Bášán zaváděli izraelský lid na scestí. A tak máme před sebou první tři verše 11. kapitoly. Otevři, Libanone, svoje brány, ať tvoje cedry oheň zhltá. Kvílej, cypřiši, že padl cedr, že nádherné stromy jsou dány v plen. Kvílejte, bášanské duby, že padl nepřístupný hvozd. Slyš, jak pastýři kvílejí, že jejich nádherné nivy jsou dány v plen. Slyš, jak lvíčata řvou, že v plen je dána pýcha Jordánu. Na počátku 10. kapitoly jsme si četli, že Hospodin se chystá zakročit proti falešným pastýřům, kteří jej rozhněvali, a dokonce je nazýval kozly. Nyní přicházíme k realizaci tohoto božího zásahu. Trestající Hospodin už přichází. Jeho soud začne od míst, která se nacházejí na okrajových oblastech Palestiny, Libanon a Bášanské území. V těchto oblastech se výrazně uchytil bálovský kult a těžce narušil pravověrnost Izraelců, kteří tam sídlili. Bálovský kult byl velice svůdný, jeho bohoslužebné obřady totiž byly příjemné. Základní myšlenka tohoto náboženství, která vycházela z rytmu pravidelně se obnovujících ročních období a s nimi svázaných obnovujících se plodivých sil země, se zdála totiž logická, správná a dávala naděje, že takto pomůže úrodě, bohatství, prosperitě. Jak snadno se Izraelci nechávali těmito falešnými pastýři svést z pravé cesty. Tito pastýři v prorockém předobraze Zachariášovy knihy kvílejí, jejich moc nad pobloudilým lidem je totiž zlomena. Hospodin se vrací ke svému lidu a léčí jeho omily.

Toto praví Hospodin můj Bůh, pas ovce určené k zabití. Ti, kdo je kupují, zabíjejí je a za vinu nepikají. Kdo je prodávají, říkají, požehnán buď Hospodin, to jsem se obohatil. A žádný z jejich pastýřů nemá s nimi soucit. Ani já už nebudu mít soucit s obyvateli země, je výrok Hospodinův. Hle, dopustím, aby člověk padl do rukou člověka, do rukou svého krále. Na kusy rozbíjí zemi a já ji z jejich rukou nevytrhnu. Zachariáš 11, verše 4 až 6. Před chvilkou jsme řekli, že se Hospodin vrací ke svému lidu a léčí jeho omily. A teď čteme taková tvrdá slova. Ovce určené k zabití. Já už nebudu mít soucit s obyvateli země. Dopustím, aby člověk padl do rukou člověka. Na kusy rozbíjí zemi. To vypadá, jako by Hospodin svůj lid zavrhl. Ale ne, on se rozhodl ho léčit. Hospodin začíná trestat falešné pastýře a začíná sám léčit svůj lid. Ale bude to léčba velice náročná, velice radikální. Už dlouho Izrael všelijak kolísal, všelijak si zahrával s pohanskými kulty a propadal jim, všelijak neposlouchal svého Boha a odvracel se od něho a od jeho dobrých cest. Svou vlastní moudrostí chtěl měřit cesty Hospodinovi. Slovo Zachariášova proroctví tady podle doktora McGee hovoří o době římské nadvlády nad Izraelem, o době narození Mesiáše. Židé odmítali mnohé cesty Hospodinovi a nakonec odmítli i Božího syna. Proto Pán Bůh přistoupil k léčbě, která mnohou tu nezdravou tkáň z národa odstraní. Přistoupil k léčebnému, radikálnímu zákroku. Do Palestiny tedy přicházejí Římané, v roce 70 v létě císař Titus Jeruzalémský chrám nakonec rozbořil.

Vraťme se ještě k prorokovi, který byl autorem našeho rozebíraného proroctví. Zachariáš dostává od Pána Boha pokyn pást ovce určené k zabití. A co tedy dělá? 7. verš 11. kapitoly. Pásl jsem tedy ovce určené k zabití, totiž ty nejutištěnější ze stáda. Vzal jsem si dvě hole. Jednu jsem nazval vlídnost a druhou jsem nazval pouto. A pásl jsem ovce. Z písma víme o řadě proroků, kteří dělali určité věci a předváděli slovo, které přijali od Hospodina. Tak například Jeremiáš chodil se jhem na šíji, kupoval pole na příkaz Hospodinův a dělal i jiné symbolické činy. Prorok Ezechiel ležel velice dlouhou dobu před obrazem Jeruzaléma, který měl vyrytý do cihly. Ozeáš si jako symbol bere za manželku prostitutku, aby ukázal na velikost Hospodinovy lásky k Izraeli, který mu byl nevěrný. A tak bychom mohli pokračovat s příběhy dalších proroků, kteří svým životem znázorňovali své poselství, které měli od Hospodina. Je velmi pravděpodobné, že i Zachariáš začal skutečně pást ovce. K pastýřské práci si vzal dvě hole. Bylo to tak obvyklé, že pastýři nosívali dvě hole. Údajně jednu slabší, kterou používali k pobízení ovcí, případně k jejich odhánění z nebezpečných míst, a druhou silnější, spíš něco jako kyj, kterým ovci bránili před šelmami nebo před zloději. Takové dvě hole má teď v ruce i Zachariáš. Té první dává jméno vlídnost, té druhé pouto, což může mimochodem znamenat také smlouva.

A v 8. verši 11. kapitoly Zachariáš ve svém vyprávění pokračuje. V jediném měsíci jsem vyhnal 3 pastýře, neboť jsem s nimi ztratil trpělivost. A také oni o mě nestáli. 8. verš popisuje první výrazný čin, který prorok jako pastýř vykonal. Vyhnal v jediném měsíci 3 pastýře. Tento výrok je dnes značně temný. Nevíme, jaká událost byla podkladem a kdo byli ti 3 pastýři. Někteří vykladači mysleli na 3 izraelské krále z 8. století před Kristem, tedy na Zekariáše, Šalúma a Manachéma, ale tento výklad v mnoha směrech není úplně spolehlivý, nebo spíš nevyhovuje ostatním širším souvislostem. A tak někteří zkoušeli stotožnit 3 zahnané pastýře s nevěrnými veleknězi z počátku 2. století před Kristem. Ale ani toto řešení výkladu neodpovídá úplně přesně. Snad se jedná o nějakou událost ze 4. nebo 3. století před Kristem. O této době máme však velmi málo zpráv. Ale jak jsme si už víckrát opakovali, historická interpretace prorockých slov není to nejpodstatnější. To podstatné, co prorok oznamuje, je skutečnost, že pastýři, kteří měli pást boží lid, zradili své poslání. A tak národ zůstal bez vedení a Hospodin je jejich úkolu zbavil, aby je ochránil před jejich negativním vlivem.

Ve verších 9 až 11 v 11. kapitole Zachariáš dále komentuje tu skutečnost, že vyhnal tři pastýře, kteří nestáli o stádo a neplnili svoji úlohu. Řekl jsem, nebudu vás pást. Co má umřít, ať umře. Co má být zahnáno, ať je zahnáno. A které zůstanou, ať se požerou navzájem. Vzal jsem svou hůl v lídnost a zlomil jsem ji na znamení, že ruším svou smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy. I byla onoho dne zrušena a ty nejutištěnější ze stáda, které se mě drželi, poznali, že to je slovo Hospodinovo. Nebudu vás už pást. Došla Pánu Bohu trpělivost? Nevím, jestli by to bylo možno takhle říct, ale zrada a nevěra lidu přesáhla určitou mez, snad i všechny meze. Ještě v 10. kapitole Pán Bůh mluvil o tom, že svůj lid vybízí, že ho vybaví bohatýrskou silou, že ho pošle do celého světa. A teď se dostává úplně jiný rozměr. Neruší svoje zaslíbení, ale v 11. verši vidíme, že v Izraeli byli ti, kteří zachovali víru v Hospodina. Ale většina, okolní, ostatní většina, se ztratila. Šli si po svých cestách. Jenom pozůstatek v pozůstatku. Jenom ty nejutištěnější ze stáda pochopili, že tady promluvil Hospodin. Nad většinou lidu však prorok doslova láme hůl. Zlomil hůl v lídnosti na znamení skutečnosti, že

Hospodin se svým lidem tímto ruší nebo vypovídá, tím, že zlomil tu hůl v lídnosti. Odstoupil snad od slibů, které kdysi dal Abrahamovi? To rozhodně ne. Pán Bůh své sliby nikdy neruší. Pokud ovšem tyto sliby nejsou nějak vázány na lidské jednání, pokud to nejsou podmíněné sliby, kde pán Bůh slibuje něco jako odměnu za jednání člověka. Podle našeho vykladače doktora McGee se v tomto případě jednalo o podmíněný boží slib, který pán Bůh slíbil navrátilcům do Palestiny jako svou ochranu před nepřáteli. Boží ochrana ovšem byla podmíněna poslušností Izraelitů ve vztahu k božímu slovu, k zákonu. K této poslušnosti ovšem ze strany Izraelců nedošlo. Proto pán Bůh tuto svou smlouvu o ochraně před nepřáteli neruší, ale naopak naplňuje tím, že od nich odtahuje svoji ochraňující ruku. Náš doktor McGee hovoří ještě o jiných příkladech podmíněných smluv v písmu, a to i v Novém zákoně. Jedním takovým příkladem je 14. verš 14. kapitoly Janova evangelia. Pán Ježíš tam slibuje, že budeme-li Pána Ježíše o něco prosit v jeho jménu, tak on to učiní. McGee připomíná zkušenost jiného amerického kazatele, který se setkal při jisté příležitosti se ženou, která po určitou dobu zaujímala přední místo v církvi. Ale pak odešla do světa. Žila v hříchu mimo boží společenství, společenství božího lidu. A teď navštívila shromáždění onoho kazatele, který právě kázal na zmiňovaný verš Jan 14:14. Po shromáždění přišla ke kazateli celá rozčilená s otázkou, jak si může dovolit říkat lidem něco takového, jakože Ježíš udělá to, o co ho lidé požádají v jeho jménu. Kazatel ji vyzval k rozhovoru, ve kterém mu pak žena vyprávěla, jak před několika měsíci prosila v modlitbě v Ježíšově jménu o život svého těžce nemocného otce. Její otec ale přesto zemřel. A v téhle události viděla jasný důkaz, že Jan 14:14 není pravdivý, anebo že musí znamenat něco jiného. Kazatel se jí zeptal, přečetla jste si i ten následující 15. verš? A pak se jí zeptal, co by se stalo, kdybyste našla šek vypsaný na cizí jméno a vy byste se snažila získat peníze tím, že byste šek podepsala tímto cizím jménem? No, byl by to podvod, řekla ta žena. Kazatel na to přečetl 15. verš 14. kapitoly Janova evangelia. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A zeptal se jí, když je to bezprostředně následující verš, souvisí s tím předchozím? Děláte to? Místo odpovědi skloněná hlava. A tak jí potom vysvětlil, že se vlastně pokoušela udělat stejnou věc, jako podepsat šek cizím jménem. Ano, naše poslušnost je průkazem naší lásky k Pánu Bohu. On dal svá zaslíbení těm, kdo ho milují, a pak je plní. Jestliže jsme proměněni jím, jeho slovem, pak i naše žádosti, pak i naše modlitby, pak i naše prosby jsou proměněny. Pak můžeme žádat věci ve jménu Pána Ježíše, protože víme, co on žádá. Pak je to skutečně v jeho jménu, protože to jsou věci, které si on přeje. Jestliže naše mysl, naše srdce, náš život je proměněn k jeho obrazu.

Vraťme se k našemu pastýři Zachariášovi. Vraťme se k situaci, kdy zlomil hůl v lídnosti na znamení, že dodržuje smlouvy s Izraelem v tom negativním slova smyslu. Jestliže Izrael porušil svou část, i Hospodin má právo odtáhnout svou ruku, aniž by porušil svá zaslíbení. A tak pokračujeme 12. až 14. veršem v 11. kapitole Zacharia.

Aše, řekl jsem tedy, pokládáte-li to za dobré, vyplaťte mi mzdu, ne-li nechte být. To mi odvážili jako mzdu 30 šekelů stříbra. Na to mi hospodin řekl, hoď to Tavičovi, tu nádhernou cenu již mě ocenili. I vzal jsem těch 30 šekelů stříbra a hodil jsem je v hospodinově domě Tavičovi. Pak jsem zlomil druhou hůl, pouto, na znamení, že ruším bratrství mezi Judou a Izraelem. V těchto verších náš doktor McGee rozeznává proroctví o Pánu Ježíši. Vezmeme-li v úvahu svědectví evangelia o Jidášově zradě a souvisejících událostech, musíme dát tomuto pohledu za pravdu. O co v těch verších jde? Zradou lidu končí služba pastýře, už není koho pást. Proto je vznesena žádost o mzdu. Vyplaťte mi, co mi patří. Mzda je ovšem nejen odměna za práci pastýře, ale je to ocenění samotného hospodina, kterého prorok v roli pastýře zastupoval. Výše odměny, kterou prorok dostává, odpovídá ceně za zmrzačení otroka. Takové ocenění je potupou samého hospodina. Proto prorok dostává od hospodina příkaz, aby peníze předal Tavičovi. Komu je vlastně má předat, nebo tedy hodit? Kralický překlad uvádí hrnčířovi. Slovo hrnčíř se objevuje i v celé řadě dalších překladů. Vulgáta, tedy latinský překlad, překládá před sochaře. Septuaginta mluví o tavicí peci. Původní hebrejské slovo může být přeloženo českým výrazem hrnčíř, to je nepochybné, a takový překlad podtrhuje souvislosti s novozákonní zvěstí. Za 30 stříbrných vrácených Jidášem kněžím koupili kněží hrnčířovo pole. Co to bylo za pole? To bylo pole, na které byly vyhazovány střepy nepovedených nádob, které hrnčíř odhodil ze svého kruhu anebo potom už z pece, když se v ní rozpadly, když nebyly dobře udělané. Teď mělo sloužit jako hřbitov pro chudé. Ano, toto pole bylo koupeno za cenu Ježíše Krista. Ne ovšem za 30 stříbrných, ale za cenu jeho krve. Pán Ježíš koupil tento svět, to pohřebiště, svět plný lidských nepovedených nádob, lidských střepů, svět plný lidských odpadků, aby to všechno svou tvůrčí dlaní přetvořil v nové stvoření. Ježíš svou smrtí vykoupil ty, kteří se vykoupit nechají.

Takže prorok podle našeho textu dostal svou mzdu a zlomil i druhou hůl. Tak byla odňata Boží ochrana a teď už se bortí všechny mezilidské vztahy. Hůl byla zlomena, Mesiáš odmítnut a do Jeruzaléma vstupuje posléze císař Titus. Na Izrael dopadá velké tříbení a nastává období nepravého nebo pošetilého pastýře. Zachariáš 11 pokračuje 15. až 17. veršem takto. Ale Hospodin mi řekl, znovu si vezmi výstroj pošetilého pastýře, neboť dám povstat v zemi pastýři, jenž zahnané nevyhledá, nebude pátrat po ztraceném, polámanou nebude léčit, o vyčerpanou se nepostará. Bude se krmit masem těch nejtučnějších, strhne jim paznehty. Běda pastýři ničemnému, který opouští stádo, meč proti jeho paži a proti jeho pravému oku. Paže, ať mu na dobro uschne a pravé oko úplně vyhasne. V předcházejících verších prorok představil dobrého pastýře, který byl nakonec prodán za 30 šekelů stříbra, nebo tedy tahle mzda mu byla vyplacena. Nyní hovoří o jiném pastýři, který bude znamenat zhoubu pro ovce. Místo, aby je chránil, bude se živit jejich masem. Do světa tak obrazně vstupuje podle tohoto proroctví postava Antikrista. Mohli bychom teď zkoušet odhadnout, kdy Antikrist přijde a kým bude představován, ale to radši nedělejme. Jsou věci, které si Pán Bůh ponechává jako svoje rozhodnutí, které je pro nás zatím utajené, aspoň v těch konkrétních věcech. Mnozí se pokoušeli je odhalit, ale výsledek jejich snažení byl více než pochybný. Náš doktor McGee hovoří o tom, že Antikrist přijde před závěrem světa, tedy až v budoucnosti, ale možná, že už i teď působí. Mějme na paměti, že až přijde, nebo až se zjeví, až se ukáže, že ji nebude snadné rozeznat. Přinese lidstvu sliby dobrých věcí, sliby pokoje a prosperity, ale tyto jeho sliby nebudou mít žádnou trvalou cenu. Konečné vítězství stejně získá Pán Ježíš Kristus. On si své vítězství zajistil už Golgatskou obětí. Konec Antikrista popisuje Zachariášovo proroctví v posledních verších 11. kapitoly. Ničemný pastýř, který opouští stádo, nemůže obstát, protože dobrý pastýř nad stádem bdí. Vždyť si je vykoupil svou vlastní krví. A tak, milí přátelé, držme se dobrého pastýře, který zná své ovce jejich jménem. A nechme se zmást žádnými jinými, byť sebe krásnějšími sliby jiných pastýřů.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Další pokračování je připraveno na Rádiu 7 dnes ve 20 hodin a 15 minut. Nyní vám posíláme písničku Michaela W. Smise More Love, More Power, více lásky, více moci.

Dozněla písnička Půvab od kapely Adoráre. Na Rádiu 7 jsme se přiblížili na dohled jedné hodině, se kterou se otevřou dveře jazzového klubu, ve kterém nás opět čeká hudba jazzového velikána Milese Davise. K jedné hodině nás doprovodí písničky od kapel Blázny pro tebe a také Jamieho Kimeta.

První hodina ze středy 27. května je za námi. Společnost vám dělá noční vysílání Rádia 7, ve kterém vás nyní zveme do jazzového klubu, ve kterém se dnes uzavře série o americkém trumpetistovi Milesi Davisovi. Od jehož narození uplyne 26. května 100 let. Pořadem provází Jiří Malý a od mikrofonu vám přeje parádní poslech Milan Remeš.

0: Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Pokojný čas vám přeje a u poslechu pořadu vás vítá Jirka Malý. Rok 1968 proběhl ve znamení překotných a vzrušujících změn, a to jak v hudebním, tak i společenském dění. Počátkem dubna 1968 byl v Memphisu zastřelen doktor Martin Luther King. Po celém území Spojených států proběhla vlna násilí a demonstrací jak proti vládě, tak i válce ve Vietnamu. Toto vše se rovněž nemohlo neobjevit v celkovém hudebním směřování, jež expresivně vyjadřovalo ducha své doby. V květnu roku 1968 je Davis s kapelou opět ve studiu, aby společně dokončili rozdělanou práci na chystaném albu Miles in Sky. Z něho si nyní pustíme skladbu Tonyho Williamse Black Comedy. Kvintet zde hraje ve svém osvědčeném obsazení. Miles Davis trubka, Wayne Shorter tenor saxofon, Herbie Hancock piano, Ron Carter basa a Anthony Williams bicí.

Miles Davis v této době poslouchal nejenom hvězdu černého soulu Jamese Browna, ale rovněž kytarového mága Jimiho Hendrixe, se kterým se pravidelně setkával a přátelil. Vzájemná ovlivnitelnost těchto dvou hudebních veličin byla oboustranná. Hendrix již dlouho poslouchal Coltrana i Davise a Miles se na oplátku stále více otevíral současnému pulzujícímu dění. Tomu účinně napomohla i řada společných vystoupení s rockovými kapelami na stadionech a ve velkých halách. My se nyní naposledy vrátíme k albu Miles in Sky a pustíme si delší Davisovu skladbu Stuff. Herbie Hancock zde opět hraje na elektrické piano a Ron Carter poprvé na elektrickou baskytaru.

Jako se proměňoval Davisův přístup k vlastní tvorbě a nabíral nové směřování, naplňoval se pomalu, ale jistě také společný čas celého souboru. Jednak všichni Davisovi mladší spoluhráči vyrostli ve skutečné hudební veličiny a počali rovněž usilovat o osobní hudební vyjádření i založení vlastních souborů. Navíc Ron Carter nebyl spokojen s nastoupeným elektronickým pojetím a nechtěl začít hrát pouze na baskytaru, jejíž doprovod Davis požadoval k utvářenému zvuku kapely. Quintet se ve svém klasickém složení naposledy sešel ve studiu společnosti Columbia v červnu roku 1968. Začal zde natáčet základ nového hudebního materiálu pro další album. To vyšlo později pod názvem Phils de Kilimanjaro, ale skladby jsou zde již nahrány ve dvojím hráčském obsazení. My si pustíme Davisovu titulní skladbu, ve které opět uslyšíme elektrické piano i Carterovu baskytaru.

Davisova kapela se definitivně rozešla koncem roku 1968. Rozchod byl pozvolný a víceméně zcela přátelský. Pan kapelník svým spoluhráčům nikdy nebránil v rozvíjení osobních tvůrčích aktivit. Odehráli ještě několik společných vystoupení, než se personální výměna zcela ustálila. Rona Cartera nahradil výborný basista z Velké Británie Dave Holland. Na klávesové nástroje se k Hancockovi přiřadili hned dva výteční hráči, Chick Corea a Joe Zawinul. Tonyho Williamse začal nahrazovat excelentní bubeník Jack de Dogenet. Na doporučení Davea Hollanda angažoval Davis mladého anglického kytaristu Johna McLaughlina. V únoru 1969 je celá tato sestava opět ve studiu a natáčí zcela čerstvý materiál. Jeho část později vychází na albu pod názvem In Silent Way. Cesta k novému elektrickému pojetí byla nastoupena a směřovala neúprosně stále dál až k přelomovému albu Bitches Brew. Ale tuto cestu my již v našem pořadu dále sledovat nebudeme. S Milesem Davisem se dnes rozloučíme jeho úvodní skladbou na albu In Silent Way, zapsanou pod zdvojeným názvem SHHH Peaceful. Soubor zde hraje v obsazení. Miles Davis trubka, Wayne Shorter tenor saxofon, Herbie Hancock, Chick Corea, Joe Zawinul klávesy, Dave Holland basa, John McLaughlin kytara a Tony Williams bicí.